0: Slušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco vyšším než oznámených 389 miliard. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze podle Macinky koalice může ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
2: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon v životní velikosti, doplňuje dramaturg Jiří Janků.
3: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tentáci, stavěči. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
1: Sport. Čeští tenisti po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na listopadový finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych hodně chválil všechny hráče, kteří se během víkendu objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí, pokračuje Berdych.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
1: Fotbalisti Slovácka ani v 9. utkání ligové sezóny nevyhráli. S Ostravou doma remizovali 2-2. V sobotu taky Pardubice porazili pražské Bohemians 2-1, Mladá Boleslav zdolala Zbrojovku Brno 2-0 a Artis Brno hrál s Libercem bez branek.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na dálnici D1 u Přerova a u zavírky na D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Přerov je hlášená nehoda. Kilometr 278 zatím bez podrobností, dejte pozor. Na dálnici D11 u Prahy v noci montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď hlavně směr Praha. Do Prahy se dají osobním autem ty uzavírky osobním autem obět sjezdem z exitu 8 a přes Horní Počernice. V souvislosti se dny na to se i během dneška, pokud možno vyhněte, pokud chcete jen projet silnicím v okolí letiště v Mošnově. 58 z Ostravy do Příboru a silnici od Studénky a dálnice D1 k letišti. Jak se ukázalo v sobotu, úseky se ucpávaly, tvořily se dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: A ten vám přeje příjemnou nedělní noc. Máme skoro 6 minut po 2. hodině. Za pár okamžiků tady bude naše pravidelná soutěž.
8: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, je to ta chvíle právě teď, 221-552-155 nebo 255. Na konci nám připomínám, že je neděle, takže tento týden vlastně naposledy právě tato cena je ve hře. Tak kdo se dneska dovolá jako první? Noční radiožurnál, tady Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady je Ivo.
1: Já vás zdravím, tak dneska nemám na vás žádnou otázku, takže to bylo jednoduché, stačilo se jako první dovolat, to jste splnil, takže knížka je vaše, já vám blahopřeju a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Děkuju.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
4: Mažu stopy.

Výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále se včera otevřela široké veřejnosti. Lidé tedy mohou svatováclavskou korunu nebo královské žezlo a jablko vidět do 28. září a vstup je, připomínám, zdarma. Zájem byl už první den obrovský a více přidáme už za chvíli v naší další reportáži.

0: České korunovační klenoty jsou od včerejška k vidění pro širokou veřejnost ve Ladislavském sále Pražského hradu. Už od brzkého rána se před vstupem tvořily dlouhé fronty. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51 tisíc zájemců. Letošní návštěvu už za sebou mají třeba nevidomí návštěvníci. Pro ně Pražský hrad chystá speciální hmatové prohlídky. Mohou si během nich sáhnout například na věrnou repliku svatováclavské koruny.
1: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
2: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny, která před nimi leží na stole, cítit.
1: A je ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
2: Vedle repliky leží na stole také zvětšenina některých komponentů koruny. Je tady křížek, safír a lilie. Každý z těchto předmětů vyrobený na 3D tiskárně má zhruba 30 cm.
1: A na druhém konci toho stolu... Jo, aha, takže tam jsou ty kameny tak hladký, tak lesklý, tak studený, jako jsou ty kameny na té koruně, i když to nejsou safíry.
3: Je to mega hustý a zajímavý.
2: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
3: Z těch předmětů asi ty kameny.
2: Je to pro tebe první taková zkušenost s korunovačními klenoty? Věděl jsi o nich už něco dřív?
3: Jenom jakože něco z vyprávění, ale tady to je mega hustý, jakože si na něj šáhnu, tak by na ty modely.
1: A můžeš si dát na hlavu jenom, protože to je model, kdyby to byla skutečná koruna, tak by to nešlo.
4: Paní Rybová!
1: Tak,
2: ty jsi teďka měl na hlavě tu kopii nebo věrnou repliku svatováclavské koruny. Jaký to je pocit mít na hlavě něco, co nosili čeští králové?
5: Je to velice těžký, takže hodně vznešený.
2: Připadal jsi vznešeně.
5: Jo.
2: Mezi návštěvníky výstavy je i pan Jiří z Luhačovic.
6: Jsem z nich vlastně očima nikdy nic neměl, takže jsem... nechtěl ztrácet čas ve frontách pro to, abych měl jenom zážitek.
2: Takže teďka je to vlastně výjimečná příležitost pro vás.
6: Ano, určitě. A jsem za to opravdu rád.
2: U jednoho ze stolů je i paní Marcela z Prahy.
7: Je to super, když na to můžu šahat, protože já si to nepředstavím. Když mi to někdo popíše, tak si to neumím představit, ale když si na to šáhnu, tak je to úplně super a už si to pak umím představit, jak to vypadá.
2: A co vás na tom třeba překvapilo, na tom modelu? Je tam něco takového?
7: To, jak je to veliké, jak je to zdobené, hezky.
2: Doprovodný program pro nevidomé k výstavě korunovačních klenotů otevře Pražský hrad zase za rok. Jinak budou klenoty ale pro veřejnost k vidění ve Vladislavském sále až do 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: A 22 minut po druhé hodině pro vás máme opět mimořádnou zelenou vlnu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D7 v úseku ze Slaného do Prahy nebezpečí. Auto, které jede proti správnému směru jízdy, teď mezi sjezdy na Buštěhrad a Kladno. Kilometry 9 až 7. D7 ve směru do Prahy, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
8: Zavolejte i vy 800 553 553. Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Už vždycky po mně lezli slimáci, když mě oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Je 14:30. Zprávy a Marek Sedláček.
4: ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Americké ministerstvo zahraničí schválilo prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v přepočtu za 57 miliard korun. Prodej ještě musí schválit kongres. Země, která od února 2022 čelí ruské invazi, dlouhodobě usiluje o dodávky munice pro protivzdušnou obranu, zejména pro systém Patriot. Na víc než stovce míst podél bývalé československé obranné linie si lidi připomněli mobilizaci z roku 1938. Bunkry někdejšího opevnění byly nasvícené. Prezident Edvard Beneš mobilizaci vyhlásil 23. září 1938 ve 10:45 v noci. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám víc než milion mužů. A tým z pražského dopravního podniku zvítězil na mistrovství Evropy řidičů tramvají ve Varšavě. Česko na něm zastupovali Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář. Jak na svém Facebooku píše organizace Ropit, soutěžili třeba v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea, bronz si odváží bulharská Sofie.
0: Sport.
4: Házenkáři Karviné a Nového Veselí zůstávají v nové sezóně nejvyšší soutěže 100%. Celek z Vysočiny doma porazil Jičín 27-23. Slezané zase vyhráli ve Strakonicích 35-32. Na třetí příčku v neúplné tabulce poskočila Dukla Praha, která zdolala Lovosice 39-26.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Možné nebezpečí na D7 ze Slaného do Prahy a nehoda na D35 kolem Olomouce. Stále pozorně na dálnici D7 ze Slaného do Prahy. Ten na trase mezi kilometry 18 až 2 je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Nemilany, kousek za OMV, vozidlo v příkopu, místo označené a teď průjezdné. Na dálnici D11 u Prahy v noci počítejte s uzavírkami. Do rána bude nebo má být ještě několikrát obousměrně neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Montují tam nosníky mostů a zabírají hlavně směr Praha a ta omezení trvají i hodinu. Osobním autem to jde ve směru do Prahy oběd z exitu 8 přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno a postupně se přidají srážky, déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Bez dat o dopravě se dnes velká města neobejdou. Praha má už 8 let datovou platformu Golemio, která online sleduje například zpoždění tramvají a autobusů hromadné dopravy nebo počet cyklistů a chodců v metropoli. I díky těmto datům potom odborníci upravují třeba jízdní řády nebo volno na semaforech. Podrobnosti k tématu už za chvíli.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Městská hromadná doprava v Praze má téměř 200 linek a přes 2,5 tisíce kilometrů tras. Nejsložitější dopravní systém v České republice je proto neustále monitorován prostřednictvím datové platformy Golemio městského operátora ICT. I na základě těchto údajů se potom upravují linky a mění jízdní řád. Volně přístupné Golemio toho ale o Praze může prozradit daleko víc. Ví, jak jsou obsazená parkoviště, jaké je mikroklima v ulicích a třeba i to, kolik lidí prošlo přes Karlův most.
1: Teď se díváme do naší datové platformy pražské na Golemio BI.
2: Martin Lehr, konzultant zmíněné platformy, teď otevírá jednu ze zajímavých vizualizací a ta počítá chodce na turisticky atraktivních místech, konkrétně u staroměstské Mostecké věže.
1: Teď nastavuju počáteční datum, trefili jsme přesně 1.1.2026 a podle naší analýzy po Karlově mostě prošlo do dne, kdy nahráváme tuto reportáž, 4 31 397 chodců.
2: A to je dobré vědět třeba kvůli nastavení zelené na blízkém přechodu pro chodce, zvláště když Prahou křižuje téměř 200 linek městské hromadné dopravy. A ty teď vidíme před sebou.
3: Jde vlastně o naší online mapu, na které můžou cestující vidět polohy všech prostředků veřejné dopravy.
2: Vysvětluje Zbyněk Jiráček z Ropidu. A já vidím, že mapa je plná koleček s číslem link.

0: A většina z nich teď má zelenou barvu.
1: Ta barva udává zpoždění toho spoje. Zelené spoje jdou včas, oranžové jsou zpožděné o 3 až 6 minut a červené o 7 a více.
0: Takže pojďme si vybrat nějakou tu červenou linku a můžeme si ji třeba i rozkliknout.
1: Tady vlastně vidíme nějakou 22, co se zpozdila po cestě. Příčinou může být třeba prostě velká skupina cestujících. Jo. Nastupuje prostě hodně lidí na jedné zastávce, nějaký zájezd nebo školka. Tady si můžu vyfiltrovat linku 22. Tak vlastně všechny ostatní 22 jsou zelený, maximálně oranžový. To znamená, že na té lince evidentně problém není. Je to prostě jenom jeden spoj, který se z nějakého důvodu zdržel.
0: Takže v tomto případě nepomůže ani na křižovatkách nastavená preference tramvají a autobusu.
2: Přijíždí nám autobus od Žižkova, projíždí tím přihlašovacím bodem. Teď se přihlásil těsně předtím, než dojel do zastávky. Otvírá dveře a křižovatka připravuje změnu toho signálního plánu tak, aby mohla reagovat na jeho odjezd.
0: Vysvětlujeme na křižovatce u nádraží Libeň Jan Barchánek z pražského dopravního podniku.
2: Po odjezdu zastávky jsme dostali zelenou a můžeme teda projíždět. Tady vidíme, jak přijíždí z boku tramvaj a zase ta křižovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
0: Data platformy Golemio se analyzují i zpětně a vedou třeba k úpravám jízdních řádů.
1: V těch datech je to vidět, že ty vozidla přijíždí třeba do té konečné vždycky o 3 a více minut opožděny, tak konstruktér toho jízdního řádu se podívá právě do těch dat, kde se ty autobusy zdržují a upraví ten jízdní řád, aby přizpůsobil to tomu reálnému průjezdu.
0: A nově teď můžeme přímo na zastávkových panelech pražské MHD vidět, za jak dlouho přijede naše tramvaj anebo autobus. Eva Kézrová, Radiožurnál.

Dělníci na zámku v Miloticích u Kyjova začínají s opravou krovů. Vymění trámy staré 300 let i střešní krytinu, která už se podle kastelána rozpadá jako perník. Více uslyšíte v naší další reportáži už po písničce od Stinga.

0: Znáte ho třeba z filmu Poslední aristokratka nebo z minisérie Marie Terezie. Na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají rozsáhlé opravy. Týkají se konstrukce střechy a krovů a potrvají 3 roky. Práce zhruba za 34 milionů korun správci rozdělili na etapy, aby lešení bylo vždy jenom u jedné části památky.
1: Teďka jsme ve fázi vlastně průzkumu celého krovu, kde máme skladbu vlastně nějakých kráčat, 5bokých vaznic, 5bokých pozednic, aby jsme věděli průřezy a budeme nechávat řezat na pile.
2: Vyjmenovává v krovech Milotického zámku stavby vedoucí Milan Závrbský. Dělníci budou v nejbližší době taky sundávat horní část krytiny a plachtovat střechu.
1: Tady máme třeba kreslený, že tady máme zrovna v této části mění celý tento vazný trám. Bude to po domluvě, uvidíme, jak bude vypadat z hlavy těch trámů, buď to vyměníme tu část, která je sem, tady ta část dá se být dobrá.
3: Ta střecha už byla za 5:12, to znamená, že my už jsme o to usilovali několik let. Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník, jako v podstatě se nedala měnit vůbec, když jsme na to lezli, tak nám to praskalo pod nohama.
2: Dodává kastelán Evžen Boček, trámy jsou staré zhruba 300 let.
3: Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují, čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat.
2: Řemeslníci budou pracovat ve 3 etapách. První začínají v severním křídle ze strany hospodářského zázemí.
3: A potom přes zimu bychom chtěli udělat vlastně to hlavní průčelí, kdy tady nebudou lidi, my asi zavřeme zřejmě i areál. Jo, protože to bude jako hodně náročný a potom na další sezonu se přesuneme na tu jižní stranu, no a dodělá se to tu další zimu, vlastně to průčelí zahradní.
2: Kastelán Evžen Boček doufá, že se práce v příští návštěvnické sezóně zvládnou i bez výrazného omezení provozu. Z Milotic u Kyjova Hana Novotná, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Další zprávy a Marek Sedláček.
1: Armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Jemenští Husijové se přihlásili k útokům u saudské metropole. Čeští tenisti po výhře nad Američany postoupili na finálový turnaj Davisova poháru. A neděle bude oblačná, odpoledne s přehánkami a deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
3: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému, ale novější generace. Jemenští povstalci Husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže ropné společnosti Aramco. Saudské království čelí po obnovení občanské války v Jemenu útokům Husijů opakovaně. Je to ale poprvé, co se hrozba dostala až k hlavnímu městu.
4: Už v brzkých ranních hodinách se nad saudskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v nosi v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvaly lidi, aby nevycházeli z domovů. Saudská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán, při bleskové ofenzivě na začátku září obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saudská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle Husijů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Boršice na Uherskohradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému dynamickému rozvoji, práci s mládeží i podpoře místních tradic.
5: Je to paráda.
6: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
7: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
8: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
9: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
10: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
9: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští tenisti si zahrají finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů planety. V poslední části kvalifikace porazili Američany v Praze 3-2 na zápasy. V klíčovém duelu vyhrál Jiří Lehečka nad Lernenem Tyjenem 6-3 a 7-5. A fotbalisti Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se díky 6. gólu dostal do čela tabulky střelců nejvyšší soutěže.
11: Začal jsem si víc věřit. Tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: V sobotu taky Artis Brno remizoval s Libercem 0-0, Slovácko s Ostravou 2-2 a Pardubice doma přehráli pražské Bohemians 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D35 se kolem Olomouce a noční uzavírky na dálnici D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je nákladní auto v příkopu. Nehoda je za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kousek za OMV. Místo označené projedete bez zdržení. Dálnice D11 do Prahy, teď průjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5, v noci montují nosníky mostu a dálnici do Hradce Králové i Prahy podle potřeby zavírají, tedy zatím hlavně směr Praha, a uzavírky trvaly i hodinu. Osobním autem se dá omezení ve směru do Prahy objet z exitu 8 přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, během dne až zataženo a večer na většině území déšť nebo přehánky, teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Proč má herec Petr Uhlík rád severní Čechy? Co znamená, když restaurace dostane takzvanou zelenou michelinskou hvězdu? A jaká tajemství skrývá obec Vltavice, která se nachází pod hladinou Lipenské přehrady? Tak to vše zaznělo tento týden v rozhovorech s hosty Radiožurnálu a my vám v následující hodině připomeneme to nejzajímavější. A začneme už za chvilku rozhovorem se zpěvačkou Bárou Bazikovou.
2: Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Byla muzikálovou Kleopatrou i hlasem kapely Stromboli. Bára Basiková se českému publiku poprvé představila ještě jako malá holčička, bylo to v pořadu Zpívá celá rodina. Teď se za jejím životem, profesním i osobním, ohlíží dokument Heleny Třeštíkové. S moderátorem Liborem Boučkem si zpěvačka povídala nejenom o něm, ale i o jednom ze svých nejslavnějších hitů.
1: Souměrná Bára Basiková. Já si pamatuju, že když jsem byl teenager, bylo mi tak 12-13, tak ta píseň válcovala hitparády, ale tak, že to bylo třeba už 36. týden na prvním místě a Souměrná byla v těch 90. letech všude. A vlastně my jsme se říkali, že jakmile zazní tvoje jméno, tak okamžitě slyšíme Souměrnou. Co to s tebou dělá?
2: No tak, jak si to mám říct? Upřímně, když tu píseň prostě zpíváš a slyšíš tolik let, tak prostě už ti leze na nervy trochu. To já prostě přiznávám, nechci lhát, ale tak to mají asi všichni zpěváci a kapely, prostě, který mají svoje hity a ty hity chtějí jejich fanoušci slyšet, takže musí i po 500 nebo 2000 na tom koncertě dát. Že?
1: No to byla první solová deska.
2: Ano, první solo a přičemž tedy jsem jako předtím už měla desky, ale s kapelama a tohle byl takový můj vlastně první počin. Bylo to v roce 1991 minulého století, kdy jsem...
1: Což
2: vlastně,
1: pro nás je včera. Jo?
2: Ano, ano, kdy jsem se vlastně jako chtěla trošku osamostatnit nebo chtěla jsem jaksi vytvořit nebo interpretovat něco, co nebude ani Presidents, ani Stromboli, a co teda bude jako Bára Basiková. Takže jsem poprosila 10 mých kámošů, muzikantů, od Davida Kollera přes Karla Šůchu, já nevím, kluky z Oceánu, právě teda Otu Baláže, který je autorem tady tohoto hitu, aby mi každý napsal jednu písničku a se svojí kapelou mě doprovodil.
1: No to je unikátní na té desce, že tam jsou fakt originální ty kapely. A k tomu ty jemno tajnosnubné texty od Sahary Hedla, jestli se nemýlím.
2: A kterým dodnes málo kdo rozumí.
1: No, ale je to strašně silný. No co to s člověkem dělalo, když fakt válcoval tu hitparádu a byla si bez pochyby v tu dobu jako zpěvačkou číslo jedna, protože měla si nejhranější píseň.
2: No, byl to hezký pocit, jo, a hlavně to bylo všechno tenkrát úplně jinak. Ta doba, kdo ji zažil, tak to se vůbec s dneškem nedá srovnávat ve všech ohledech, že jo, jak v té společnosti, v showbiznisu nebyly mobilní telefony, nebyl internet. To si málo kdo dneska jako z dnešních třeba mladých lidí dovede představit. A rádio a hitparáda a desky, vinily, CDčka, to bylo jako něco.
1: Dá se zamezit tomu, aby to člověku nestouplo do hlavy? Protože jako první solová deska, nejhranější píseň a prostě je to tady.
2: Já nevím, já si myslím, že když nějak to má člověk v hlavě srovnaný a má v sobě trochu pokory, tak se z toho nepodělá, promiňte mi po ránu tento výraz, a zůstane sám sebou a vždycky by měl být skromný a vděčný za všechno, protože věci se nedějou jen tak. A já jsem si vždycky každýho úspěchu hrozně moc vážila a domnívám se, že to tak mám dodnes.
1: Ale vlastně všechny ty otázky, které budou z mojí strany retrospektivní, tak ty odpovědi jsou v tom filmu. Tak jenom doplním, že Bára Basiková jde do kin 17. září. Ty si ten film celistvě, celý, kompletní viděla poprvé kdy?
2: No, tak on byl už v roce 2001. Vlastně
1: nemyslím ten, přesně ten předobraz. No. Ano. To, tak, co je teď?
2: To, co je teď, tak loni asi, protože se skoro dva roky stříhal, ta postprodukce na tom filmu je hodně důležitá, právě se stříhat z těch asi 100 hodin natočeného materiálu, ten výsledný tvar těch 90 minut. No a samozřejmě, tak když jsem to viděla, no tak to víš, no, tak jako když se díváš na svoje staré fotky, tak asi nejásáš úplně, jak ti to slušelo.
1: No a co tě překvapilo víc?
2: No tak,
1: co všechno se ti tam stalo? A nebo jaká jsi tehdy byla? Protože teď
2: oboje, protože spoustu věcí zapomeneš, že jo? A tak nezapomínáš svůj život, svoje milníky a nějaký takový ty prostě krajně mezní situace, ale detaily určitý a samozřejmě některé výpovědi, které byly v tu dobu prostě reálné a autentické, tak s odstupem několika let prostě vnímáš jinak. Říkáš tam věci, které už si dneska nemyslíš. Vidíš se, jak děláš špatné rozhodnutí, chyby, ale s tím jsem do toho šla. S tím jsem do toho šla. Paní režiska Třeštíková prostě chtěla točit pravdivý film a já jsem prostě pravdivá byla a vlastně mi to nedělalo problém, protože já jsem nikdy v životě neměla jako nějaké obavy něco říct. Já jsem v tomhle dost takovej jako pankáč, že prostě radši říkám pravdu, ať je třeba těžce stravitelná a zkousnutelná, než si vymýšlet a na něco si hrát.
1: Byly tam třeba jednotky procent, nebo mezi 10-20%, kdyby jsi po tom prvním proměnutí řekla, tak to jsem zvědavá, jak, co tomu řeknou lidi, tahle banální otázka. To je asi v každém, ne?
2: Ano, ale to jsem si říkala takhle vždycky, už když jsem zpívala poprvé s Precedencem a nebo i začala spolupracovat s Michalem Pavlíčkem, protože jsem vlastně nikdy nebyla komerční a nikdy jsem nebyla tak jako po proudu, jo, protože, jak se říká, po proudu jenom mrtvý ryby plavou a já jsem spíš byla vždycky proti. Ale ne nějak násilně. Prostě chtěla jsem si dělat to, za čím si stojím a čemu věřím. Nebejt pokrytec a předstírat něco, co tak není. A takže jsem byla vždycky připravena na to, že můžou přijít negativní názory, že mě spousta lidí třeba jako neskousne, nepřijme. Ale je mi to příjemnější, protože to je ryzí, je to upřímný. Takže já jsem věděla, že na to asi budou různé pohledy a názory, ale jako dřív, tak i tentokrát vlastně mi bylo jedno, co si o mě lidi budou myslet. Stejně se nikdy nezavděčíš všem a nechtěla jsem se nikdy podbízet ani hudbou, ani tím filmem, takže prostě je to tak, jak to je, tohle jsem já a vy si o mě myslete, co chcete.
1: To znamená, že člověk, když dělá cokoliv, tak by neměl mít v hlavě tu kalkulačku a nedělat něco s vidinou toho, jak to budou vnímat ty lidi, ale říct si, to je, mě to přijde jako definice umění. Takhle já to cítím a tohle
2: ano,
1: jsem já.
2: V umění by to tak být mělo, protože umění jaksi nějaký odraz duše, nějaký prostě, já tady nechci filozofovat, ale umění má prostě hluboké poslání a mělo by být autentické, upřímné a svobodné a buď ho beru nebo ne.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Po extrémně suchém létě se host Radiožurnálu vydal pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které spisovatel Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo a jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Když jsem si pročítal informace o vás, když jsem si povídal s kolegy a s kamarády a říkal jsem, že dorazíte, tak asi tušíte, co byla ta nejčastější otázka těch, kteří znají jižní Čechy. Tak se všichni ptali, a co on má společného s tím Adalbertem Štifterem, protože to je obrovská postava jižních Čech, rodák z Horní Plané, jeden z nejvýznamnějších reprezentantů Biedermajera, autor, opravdu renesanční to člověk. Tak jak jste propojeni a jak moc jste toužil po tom propojení?
2: To propojení je něco, o čem já jsem už jako kluk uvažoval, protože my jsme jezdívali na Lipno, do Horní Plany, do Černých Pošumaví, tady do té oblasti, a jezdívali jsme skoro každý rok do domku Adalberta Štiftera, do jeho muzea v Horní Plany. A já jsem se vlastně ptal našich, jak to je, jak jsme příbuzní. Oni říkali, že nějak příbuzní asi budeme, ale ono skutečně, si myslím, že každý Štifter...
1: Aby uklidnili ty vaše otázky, že hlavně, proto to byla odpověď.
2: Každý Štifter je nějak napojený na Horní Planu, protože ono v Horní Plany vlastně to kdysi bylo nejčastější příjmení. Okolo byla spousta vesnic, které se dneska jmenují Lhota, a historicky to byly Štifty a všichni z těch Štiftů byli Štiftři. A já jsem si potom, když jsem si dělal rodokmen, tak jsem zjistil, že jsme příbuzní a máme totožní předky. Je to tak, že on děti neměl, Adalbert, takže jeho potomek být nemůžu, nemá potomky žádný, ale vlastně máme stejný kořeny.
1: Takže tam je to propojení. A bylo to fakt... To místo, ten rodný domek, který vás dovedl k tomu, že prostě budete psát, že takovýhle vliv na vás ten vzdálený příbuzný měl?
2: Myslím, že mohl mít, protože už ono, když v nějakých 80 letech jako si necháváte vyprávět příběh jednoho možná příbuzného slavného autora. Mě teda udivuje, že se pořád lidi ptají, protože mám za to, že ta znalost, respektive, že kolik lidí dneska čte texty z první poloviny 19. století, ale to povědomí tam je a je to dobře.
1: Myslím, že to vědomí je dáno možná i tím parníkem, který jede, že člověk vidí parník, pak se říká, co je vlastně za tím názvem toho parníku, a pak začne studovat a zjistí, že zde jistý Adalbert Štifter byl. Když jste ten rodokmen dělal, tak i tohle byl ten nástroj, že pak jste se v tom zdokonal, začal jste dělat rodokmeny i pro cizí.
2: Občas je dělám i pro cizí, ale snažím se je nedělat, protože je to hrozně pracný a mám za to, že taková ta moje životní role je spíš psaní než rodokmeny, a to nejenom psaní románů, povídek a novel, ale především povídání s pamětníky a potom zpracovávání těch jejich vyprávění té odžité historie.
1: Ten Štifter toho nezmiňuje, tedy Adalberta, náhodou v souvislosti s Janem Štifterem, který živě sedí naproti mě. Protože myslím si, že co máte společného, tak je ta schopnost popsat to obrovské propojení Rakušanů a Čechů právě, co se týká toho místa. Jak si vlastně stály ty jižní Čechy v kontextu Rakouska-Uherska? Co to bylo za místo? Jak důležité bylo pro celé mocnářství na konci tedy těch 20. let 20. století, ale především v tom 19. století?
2: Jižní Čechy tady v té době byla spíš taková prodloužená oblast Rakouska. A je vlastně zajímavý i to ohromné napojení právě těch oblastí. Když jsme stavěli koně z Přešku ve 20. letech 19. století, vlastně jakožto první kontinentální železnici, tak jsme nepropojovali České Budějovice s Prahou, protože ten směr nikoho moc nezajímal, ale propojovali se Budějovice s Lincem. Takže tam skutečně jako je jasná ta orientace vlastně těch dvou měst na sebe. A je vlastně zajímavý, že dneska, když se stavíme zase ne koně z Přešku, ale dálnici D3, tak ona se ta dálnice dřív vlastně protne s Lincem zase než s Prahou, takže historie se tady v tom směru opakuje.
1: A je pravda, že tu Českou Sibiř nikdo moc neřeší, protože je to téměř nevyřešitelné, ale důležité je, aby konečně už těch pár kilometrů propil. No, v té souvislosti mě napadá, jestli najednou to dělení, ta hranice a dělení na Rakušany a na Čechy vlastně není nespravedlivé vůči tomu regionu, protože to propojení, a je to i teď vidět, kdy lidé, kteří tam jsou, tak třeba jedou si pro chleba do Rakouska, zase opačně ty potraviny, že najednou ten region opravdu žije pospolitě.
2: Tam vlastně ta čára, ta hranice je skutečně jako umělej konstrukt a bohužel je to věc, která tam rozbila vztahy, roztrhala rodiny ve 20. století a vlastně příkladem je naše rodina, která byla historicky česká i německá. Já bych řekl možná spíš česká i rakouská, protože já si myslím, že ono s tím termínem sudetský Němec nebo český Němec se taky vlastně pracuje docela složitě. A v té naší oblasti si myslím, že bychom jako o Němcích ani mluvit neměli, protože tam na Německo, jakožto na Berlín,
1: tam ten Linec
2: napojený nikdo nebyl. Tam byly vlastně skutečně propojený rody přes Freistadt a všichni tam byli vlastně dvojí. Zároveň už vlastně na konci 19. století se třeba o Budějčácích mluvilo jako o Budweiserech, což znamenalo, že s Němcem mluvím německy, s Čechem česky, protože všichni ovládali oba dva jazyky naprosto plynně a podle potřeby a podle kontextu přecházeli do toho jazyka. Oni se nedefinovali nějakým způsobem. Byli vlastně úplně všechno.
1: Pozorujete teď těch 33 let je naší zemi, dobře, v tom Schengenu jsme lehce přes 20 let, nebo téměř 20 let. Pozorujete to, že ten region v tomhle propojení, že posiluje, že už znovu ta hranice, že je stále více a více symbolická?
2: Funguje to tak, že jak jste zmínil, jezdíme si tam nakupovat rohlíky, zároveň spousta lidí z toho našeho pohraničí posílá děti do rakouských škol, což mi připadá super v tom, že oni vlastně budou mít doma tu češtinu, tam tu němčinu, že vlastně jako bouráme tu zeď, která tam byla ve 20. století postavená, což je pro mě hrozně důležitý. Zároveň ta jazyková bariéra je tam ohromná. V chvíli, kdy je setkání lidí s obou strany, tak stejně u jednoho stolu sedí Rakušáci. A u dalšího stolu jsou Češi. Ono to prolínání je složitý.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc. Hey.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666. Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Marek Sedláček.
5: Vláda bude zítra schvalovat nové statuty svých poradních a pracovních orgánů. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Někteří odborníci a opoziční politici v tom vidí další oslabení činnosti rad. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to odmítá. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Pro stanici Al Jazeera to uvedl šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaj. Podle něj Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rezaj uvedl, že mezi podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených iránských financí a zrušení námořní blokády. Zřejmě až do pondělí zůstane uzavřená silnice 1/16 u Luníkova na Kladensku. V sobotu ráno se tam srazila cisterna s osobním autem. 5 lidí záchranáři převezli do nemocnice s lehčím zraněním. Cisterna převážela benzín a naftu. Látky z ní unikly a kontaminovaly okolní půdu. A v Mnichově začaly pivní slavnosti Oktoberfest. Nový mnichovský primátor Dominik Krause první sud narazil na rekordní 2 údery. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají víc než 6 milionů návštěvníků. Hosti si oproti Loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun.
1: Sport.
5: Čeští tenisti prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany totiž v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Češi v závěrečných dvou hrách otočili vývoj utkání. Jakub Menšík nejdříve ve třech sadách zdolal Sheltona, Jiří Lehečka si pak ve dvou setech poradil s Tyjenem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D35 u Olomouce a další uzavírka. Ten na dálnici D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno se plynule objíždí následky nehody nákladního auta. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV je v příkopu. Na dálnici D11 u Prahy montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zabírají jako teď opět směr Praha. Osobním autem to jde obět sjezdem z exitu 8 a do Prahy přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. To byly zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Jaké bylo natáčení filmu Vyvolený, kde Petr Uhlík hraje jednu z hlavních rolí? A proč Pavel Drdel vaří téměř výhradně z ingrediencí, které vyrostly v okolí Strakonic, kde má restauraci? Tak už po písničce budeme pokračovat v tom nejzajímavějším, co tento týden zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: odpověď Karel IV. Ta bývá často ve vědomostních soutěžích uznána, ale je opravdu správná?
1: No, tady, začal bych tím, že vlastně ten soubor korunovačních klenotů v průběhu století nebyl neměný. Jo? On měl taky nějaký svůj prostě historický vývoj. My máme kromě té Karlovy svatováclavské koruny, tak máme dochovány také původní středověké jablko a žezlo, jo, které jsou zhotoveny ze stříbra, pozlaceno, stříbra nejsou zdobeny drahými kameny a ty jsou dneska ve Vídni, v klenotnici ve Vídni a tam se dostali někdy v průběhu 17. století a přijali vlastně na sebe funkci takových jako zemských insigní rakouských zemí. V Rakousku nebyly, se nekonaly korunovace, ale pořádali se tam s nástupem nového panovníka holdování, přísaha věrnosti zemských stavů a při nich se vystavovala jednak arcivévodská koruna a právě tady tohleto jednodušší středověké jablko a žezlo. A místo nich Habsburkové pak někdy v průběhu 17. století začali při korunovacích, českých korunovacích, používat takové no ty dnešní nádherné klenoty, jablko a žezlo, které jsou z ryzího zlata, jsou zdobené množstvím safírů, spinelů a ty vlastně od průběhu vlastně toho 17. století se staly součástí korunovačních klenotů.
0: A tady nacházíme právě ten význam Habsburků pro český národ, ale pochopitelně i pro české korunovační klenoty, protože Ferdinand I. si je objednal, jestli se nemýlím.
1: Osobní insignie.
0: Jak se on rozhodoval a podle čeho a proč se rozhodl nahradit právě ty, které jsou teď uloženy ve Vídni?
1: Jo, takhle, já bych tam řekl jednu věc, že svatováclavská koruna a ty původní gotické jablko a žezlo, tyhle si klenoty, ty se v podstatě, ty ten panovník mohl vidět jednou v životě a mohl je použít, nasadit během té korunovace samotné, pak už se v podstatě, jinak se přechovávali na Karlštejně a vlastně už je ten panovník nikdy nepoužíval třeba při nějakých jiných významných státních ceremoniálech, když třeba zasedal říšský sněm v Německu nebo český zemský sněm v Praze, tak k těmto příležitostem...
0: Tak si insignie nevytahovala.
1: No, tak už se nevytahovali, ale on si tehdy, Ferdinand I. si nechal zhotovit své osobní královské insignie, s kterými on se pak ukazoval jako v plném majestátu při těchto významných příležitostech. To byl ten důvod, jo, že existovaly takové ty zemské insignie korunovační a pak samozřejmě každý panovník potřeboval, tak to máte i dneska s anglickou královnou, která má králem dnešním, jo, že je korunovační insignie a pak jsou, řekněme, takové ty osobní insignie, které používá, když jsou nějaké významné příležitosti, třeba v anglickém parlamentu, tak prostě nosí, používá jinou korunu.

0: Herce Petra Uhlíka letos na filmovém plátně uvidíte poměrně často. Například, co by zrzavý je v titulu Vyvolený u toho, jak se z Vyvržence stane papež. Radiožurnál je mimochodem hlavním mediálním partnerem tohoto filmu. Jak se hraje v poetické absurdní komedii podle Thomase Manna? Libor Bouček se ale herce ptal i na to, jak se žije v severních Čechách.
1: Má se brutálně ochladit. Co to pro tebe znamená v souvislosti s tím, kde trávíš svůj čas?
2: To je jedna z nejlepších otázek, tu jsem ani nečekal, protože je opravdu reálná.
1: My v rádiu řešíme zásadní věci.
2: Mm-hmm. Tak, ne, tak já to jsem samozřejmě čekal, ale ne, že to bude takhle konkrétní. Včera jsem už prostě přijelo dřevo, musím se připravit, nebo musíme se připravit na celou zimu. A včera jsem rozmontoval takový menší dřevník, protože jsem ho chtěl zvětšit. A v průběhu toho celého se to dřevo všechno vysypalo, takže pokrylo skoro celou zahradu. A do toho jsem zjistil, že vlastně nevím, jak ten dřevník postavit. Což se mi děje běžně, že něco začnu dělat s takovou velkou energií a jsem přesvědčený o tom, že to prostě nějak dopadne a potom to prostě nějak nedopadne a do toho začala bouře a vlastně do toho začalo pršet, takže já doufám, že to zvládnem, ale doufám, že bude ještě pár slunečných dnů, aby to dřevo vyschlo a aby
1: třeba... To jsem chtěl říct, to znamená to dřevo, které včera přišlo,
2: ano.
1: Tak je mokré teď.
2: Ano, ale prý u vyschlého dřeva, tady se bavíme o 2 až 3 roky sušeném dřevě, tak je to možný, že na něm může pršet klidně i týden. Mm-hmm. Je to prý úplně v pořádku. Nedostane se do těch pórů dřevních.
1: Mimochodem, to ti říkal ten člověk, který to dřevo dovedl.
2: Ne. To už jsem se vyptával před rokem pro zíravě. Ale ještě potřebuju, aby bylo slunečno, abych potkal a viděl na lidi, kteří by mi pomohli.
1: No ale ta zima je fakt, může být krutá, ne?
2: Je to tak. No minulá zima byla...
1: V pohodě.
2: Byla nejkrutější podle mě. Nebo se to pletu, nebo ta předminulá?
1: Ta předminulá podle
2: mě byla horší. No, jakože nemám srovnání, protože jsme tam teprve 3. rok, ale i od sousedů jsem pochopil, že ta zima tam měla grády.
1: Je to fakt věc, která tě trápí víc než nějaký směřování herecký? Protože já si myslím, že vzhledem k tomu, já ti nebudu říkat, nakolik to klesne teď o víkendu, ale asi to tak je, ne? Je to ta největší starost, kterou teď máš?
2: Je. Je jako reálně jo. Teď, jako když jsem sem jel, tak jsem přemýšlel nad tím, už jsme se domluvili s kamarádem, s Márou, že to nějak postavíme do příštího týdne. Ten přístřešek, mám plechy a mám dřeva a tohle je vlastně opravdu jakoby žitá realita, kterou teď nejvíc vnímám.
1: A má vůbec smysl zůstávat v těch severních Čechách, v tom mlíně?
2: Má.
1: Dobře.
2: Má. Ne, rozhodně. Tak já tam prostě cítím, že všechny tyhle ty kroky, který tady přesně budu muset zažívat, nebo budeme muset zažívat i s Andrejkou, mojí ženou, jsou určitým způsobem klíčový i v tom, jak se náš vztah vyvíjí, protože ukazuje spousta věcí, kterými oba dva stejně neovládáme, což je důležitý vědět. Hmm. Že to není jako, že by tam byl jeden frajírek, který ukazoval tomu druhému, hej, konečně vítej na vesnici, že oba dva opravdu zažíváme nový způsoby toho, jak řešit situace dopředu. Hlavně je to o tom plánování, to mi přijde zajímavý. Takže jsou to furt takové věci, které mi přijdou přínosný a hrozně nějak pravdivý hlavně. No,
1: jednoznačně. No. Ne, ono to může znít, že jsme se oba dva zbláznili.
2: Já vlastně mi to došlo, ale
1: já teď musím posluchačkám a posluchačům doplnit, že Petr to říká s plnou vážností a je to opravdu věc, kterou člověk objevuje. A to, jak si definoval to partnerství, to je fakt dokonalý, protože to je fakt strašně silný. A Andrejka teď zůstala u toho dřeva.
2: Je to tak.
1: Ano, tak tím bych to asi uzavřel.

0: Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? Šéfkuchař Pavel Drdel ze strakonické restaurace Sůl a řepa používá lokální suroviny, nakládá, suší, fermentuje a snaží se využít téměř vše, co se do kuchyně dostane. Jeho přístup letos ocenil i prestižní Michelin Green Star. Pavel Drdel byl hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Co se stane s člověkem, když ji získá, jak moc velká to pro vás byla meta a jak moc často je to spíš taková mediální zkratka jenom a věc třeba trošku pomývá.
2: Tak já si začnu úplně od toho začátku. Samozřejmě viděli jsme, že Michelin Guide vlastně k nám vstoupil a dlouho nic se nedělo. Přišel první mail, který přišel někdy v březnu, který jenom chtěl po nás nějaký informace, bylo ticho. A teď říjen a říkám, tak tam nejsme. A bylo to asi 18. nebo 19. listopadu, kdy jsem přišel nějak v 10, v půl 11. večer z práce, otevřu e-mail, tam to gratulace, že se máme zúčastnit vlastně toho předávání. Jinak nic jsme nevěděli. Já si pamatuju, že teda jsem to, v tu chvíli to byla tak obrovská euforie, že jsem v ponožkách a trenýrkách stál na balkoně, tam jsem pil slivovici teda a na telefonu jsem měl samozřejmě společníky a kolegu z placu. Pak jsem to samozřejmě odnesl zdravotně, že jsem se nachladil a pak přišlo samozřejmě to samotný...
1: Je to prokletí prostě ta hvězda.
2: Už takhle od začátku. Pak přišlo to samotné předávání, kdy upřímně jsem věděl, stál jsem pevně nohama na zemi a že budeme jenom v tom základu vlastně Michelin Selection, což pořád je obrovský úspěch na takhle malinkou restauraci a pak oznámení od té zelené hvězdě. Tomu jsem nevěřil, myslím si, že i na tom podium jsem brečel. Objímal jsem tam Martina Štanglu, protože ten byl pro mě na tom začátku velkou, opravdu nejen velkou inspirací, ale i takovým jako mentorem, který říkal, neboj se toho, jdi do toho takhle tvrdě, nedělí to po malých kousíčkách. Takže toho jsem tam objímal, takže to muselo si vypadat vtipně. A tím to na chvíli skončilo. Já jsem si to plně uvědomil asi 3 až 4 dny, fakt těsně před Vánocema, mě to nějak celý jako doteklo do té hlavy a začal jsem mít z toho obrovskou radost, ale to především i za ten můj tým, ale vlastně i za sebe, za svou rodinu, protože ta cesta, kterou jsem se vydal, je fakt náročná a má jistý omezení, že člověk stráví v té práci strašně moc hodin. Tak o to větší byla pak ta radost, že tohle si někdo všimnul. A hlavně to, že někdo ocenil ty, vlastně řeknu, ty moje myšlenky v hlavě, které jsou složitý, které se pak snažím převést do jídla nebo konkrétně za tu zelenou hvězdičku do zpracování různých těch, nechci říkat zbytků, ale natí, slupek, všeho jako takhle možného. Ono je toho strašně moc.
0: Celé rozhovory si můžete poslechnout na našem webu, YouTubeovém kanálu nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a v příštím týdnu se těšte třeba na Adama Plechetku nebo režisérku Pepu Lubojacky, která se bude ucházet o Oscara.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Marek Sedláček.
5: V Ostravě pokračují dny na to, řidiči musí počítat s kolonami. Ruské online volby podle úřadů čelí kyberútokům. Čeští tenisti porazili Američany a jsou v nejlepší osmičce Davis Cupu. A neděle bude oblačná, odpoledne s přehánkami a deštěm, teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Na ostravském letišti v Mošnově pokračují dny NATO. Řidiči proto musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. Desítky tisíc návštěvníků mohli v sobotu poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci.
6: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
7: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
8: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
7: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janešková, Radiožurnál.
5: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům. Tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamfilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet. Neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
9: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin.
10: Děkujeme.
9: Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadili opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotné Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: České korunovační klenoty si v sobotu poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Předtím byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci včera čekali na otevření vstupu už brzo ráno.
11: Stával jsem ve 3:15.
12: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
11: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
12: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
13: Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
12: Podobně to má i Matěj Drahorád.
14: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
12: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Sport.
5: Čeští tenisti slaví postup na finálový Davis Cupový turnaj. V kvalifikaci porazili v Praze Spojené státy 3-2 na zápasy. O rozhodující bod se postaral Jiří Lehečka, který ve 2 setech porazil Lernera Tiena. Před ním na 2-2 srovnával Jakub Menšík. Ten světovou čtyřku Bena Sheltona zdolal 2-1 na sety. Vítězství a postup komentoval Menšík takto.
10: ta atmosféra a celkově celý tým, tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšnej a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
5: Američani získali v sobotu bod jenom ve čtyřhře. Dvojice Harrison Krajíček odvrátila v souboji s Adamem Pavláskem a Patrikem Riklem 4 matchboly a vyhrála v tiebreaku v rozhodujícím setu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda u Olomouce a zavřená 16 na Kladensku. Na dálnici D35 u Olomouce, směr Mohelnice Brno, je po noční nehodě nákladního auta omezení za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286, kousek za OMV. Nákladní auto bylo nebo stále ještě je v příkopu a následky omezují průjezd, kolona se tam netvoří. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly byla opět neprůjezdná. Na kilometru 7,5 montují nosníky mostu a dálnici hlavně směr Praha podle potřeby zavírají. Už se jede, kratší kolona se rychle rozjela. Silnice 16 ze Slaného do Velvar od včerejška je neprůjezdná. Uzavírka po nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Sanace místa může trvat až do pondělí. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude oblačno, během dne přechodně až zataženo, postupně na většině území déšť nebo přehánky. Teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Zhruba 90 tisíc obyvatel protektorátu Čechy a Morava muselo před 85 lety začít nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude. Nacistické protižidovské nařízení z roku 1941 se týkalo jakéhokoliv oblečení, ve kterém lidé s židovským původem chodili ven a za neposlušnost hrozily vysoké tresty. Více v naší reportáži už za chvíli.
16: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení a povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: To může připadat naprosto absurdní, že Židé třeba nesměli vlastnit domácí zvířata. Jo, takže nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky. Nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj. Nesměli, jak už jsem říkal, prostě chodit na různá místa. Nesměli do divadel, do biografů, nesměli na koupaliště. Nesměli si sednout v parku na lavičku, pokud nebyla označena speciálním žlutým pruhem. No, nebo v Německu tam měli nur für Arier. Nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: Avšak vůlí boží vítězí pravda nad lží, světlo nad temnem, a Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Tohle byla taková forma malého odporu. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou tam bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Žlutá hvězda zároveň podle Breifeldera přímo souvisela s další fází nacistické persekuce, s deportacemi.
1: Začíná krát se poté, vlastně několik týdnů poté, vyjíždí z Prahy první transport 5000 lidí do polského bývalého území a z těch 5000 přežilo ani ne 300.
2: Zvláštní případ představovalo Slovensko. Na rozdíl od protektorátu bylo formálně samostatným státem pod ochranou Německé říše. Říšské nařízení o označování Židů proto samo zavádět nemuselo.
1: Protižidovská opatření na Slovensku byla ještě tvrdší než v samotné říši.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Autonomní auta už se ve světě testují, ale existují i samořiditelné formule, dokonce elektrické. Jednu takovou postavili čeští studenti a vy o ní více uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Z 0 na 100 zrychlí za 2,5 sekundy. Umí jezdit i bez řidiče a prakticky celého postavili studenti. Takové je závodní auto studentské formule. Účastní se mezinárodní soutěže, ve které bojují týmy z různých univerzit. Ten český z ČVUT v Praze nedávno vyhrál autonomní kategorii na závodech v Itálii a ve Španělsku.
1: Studentská elektrická formule E-Force Prague projíždí klikatou zkušební trať vymezenou barevnými kužely. Za volantem ale nikdo nesedí.
2: Trať je vyznačená modrými kužely vlevo a žlutými kužely vpravo. Ten systém detekuje ty kužely.
1: Vysvětluje Adam Pospíchal, člen studentského týmu z pražského ČVUT.
2: Kdybychom tam ty kužely neměli, tak nejsme schopni jezdit. Nemáme trasu, po který je.
1: Při autonomních závodech je na trati jen jedno auto. Samořídící systém se tak na první pohled zdá jednodušší než u aut do běžného provozu. Formule ČVUT se dívá dopředu jen jednou kamerou, ukazuje další člen týmu Vít Eichler.
3: Tohle je jediný náš senzor, díky kterému jezdíme autonomně. Je to krabička, která má 4x4 cm maximálně.
1: Je to v místě, kde by pilot měl asi tak hlavu?
3: Ne, pilot ne. Pilot má hlavu.
1: Kdyby tam seděl o něco vyšší člověk, ta kamera se dívá jakoby jeho očima.
3: Když tam sedí pilot, tak ta kamera vidí pořád před sebe.
1: Další senzory sledují, jak se formule na trati chová. Je potřeba, aby jela co nejrychleji, prakticky na hranici smyku, ale přitom, aby smyk nedostala, pokračuje Adam Pospíchal.
2: V kolech jsou senzory, protože máme motor v každém kole, takže každé kolo se může točit jinou rychlostí.
1: Ještě to má nějaké
2: senzory. Další máme tady, tam, kde sedí pilot, tam jsou gyroskopy a akcelerometry, ty zjišťují zrychlení a natáčení v pozici té formule.
1: Kde je ten mozek toho stroje, když v něm nesedí pilot?
2: Ten hlavní počítač je tady pod zadkem pilota, černá krabička.
1: To je ta krabička.
2: Tak přímo je to počítač Mac Mini. Tak.
1: Komerční záležitost?
2: Ano.
1: Ale zásadně je to programové vybavení, co v tom máte?
2: Ten systém má z základu jednoduchou logiku. Přijdou ty snímky z kamery, probíhá nějaké rozpoznávání toho, kde jsou ty kužely. Algoritmus vytvoří mapu, pak už následuje plánovací algoritmus, který plánuje tu trasu, kudy má jet optimálně po té trati, aby jsme byli co nejrychlejší.
1: Na závodech se totiž auto postaví na trať, kterou nezná. Nemůže si ji natrénovat dopředu.
2: Stejně jako kdyby se posadil pilot do té formule a tu trať dopředu neznal. První kolečko pojede pomalej, ale už u dalšího kola si bude pamatovat, že po zatáčce A následuje levotočová zatáčka B.
3: První kolo může být třeba 40 sekund a poslední kolo 30.
1: Kdybychom měřili celý závod, tak je automat podle studentů pořád o něco pomalejší než živý řidič. V konkrétních situacích na trati ale automat reaguje rychleji a plynuleji.
3: Když se koukneme na záběry z jízdy, ta autonomní formule jede čistějíc než ten pilot.
1: Znám ty záběry, když jede automobilový závodník, takže tím volantem pořád pohybuje víc nebo méně otáčí.
3: Když si vytáhneme záběry z autonomní jízdy, tam je červená čára, která ukazuje vlastně, kudy to auto plánuje, jaká je jeho trasa.
1: Autonomní jízda ovšem není dokonale přesná. Při dnešní zkoušce auto tu a tam porazilo kužely a nakonec vyjelo z trati. Studenti ho zastavili na dálku červeným tlačítkem. Pro příští sezónu musí každý tým postavit nové auto. Taková jsou pravidla mezinárodní soutěže. Může ale čerpat ze zkušeností z předchozích ročníků. Ze zkušební tratě Formule E-Force Prague, Martin Srb, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
1: Host Radiožurnálu.
2: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
1: Host Radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 16:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
4: Telefony v českých školách od příštího roku nejspíš nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky. Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPA platit do konce roku. I dnes můžou dobrovolníci se zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Na webu kampaně najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. A ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získaly Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala už po 32. herecká asociace. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria, Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne.
0: Sport.
4: Motocyklista Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska třídy Moto2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na trati ve Špilbergu čeká Salače popolední.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 se u Plzně, další na Trutnovsku. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha srazilo auto zvěř. Nehoda je na exitu 67 nájezdu z Ejpovic. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je po noční nehodě nákladního auta omezení. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 zavřený pravý jízdní pruh. Místo je označené, je to kousek za OMV. Na silnici 299 z Choustníkova Hradiště do Dvora Králové nad Labem havarovalo osobní auto. Pozorujte u hlavního tahu do Trutnova a Jaroměře silnice 37 auto narazilo do mostku. A na dálnici D11 do Prahy od včerejška opravují most. Dálnici u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď opět směr Praha. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy. a dál posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Ano, a já prozradím, kdo nám bude zpříjemňovat ty poslední minuty Noční radiožurnálu do páté raní. Tak budou tady třeba francouzská ZAS, britská kapela Ultravox a právě teď také Britové Sir Elton John a Blue.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Dovedete si představit, že hokejovou Tipsport Extraligu bude hrát tým mimo Českou republiku? Tak právě s takovým návrhem přišel znovu Slovan Bratislava a vedení soutěže si ho na konci měsíce vyslechne. Jaké by to případně mělo plusy i minusy, řekneme už po písničce.

0: Tak jsme si v nočním Radiožurnálu připomněli u nás tak velmi populární francouzskou zpěvačku ZAS. Hokejový klub Slovan Bratislava má zájem hrát českou Tipsport Extraligu. Nabízí tak rozšíření marketingového trhu do zahraničí a s konkrétním návrhem přijde na konci tohoto měsíce.
1: Chceme se v rámci strategických úvah představu Slovanu vyslechnout.
2: Říká ředitel hokejové Tipsport Extraligy Martin Loukota. Podle iDnes.cz je tu od Slovanu Bratislava zájem připojit se k extralize znovu. V minulých letech to české kluby odmítly. Bavit se o nové podobě soutěže je ale předčasné.
1: Samotné setkání ale nelze vykládat jako jednání o jeho vstupu do extraligy, ani jako signál, že soutěž má zájem o rozšíření o zahraničního účastníka. Tak zásadní změna by samozřejmě musela být předmětem diskuze mezi extraligovými kluby na úrovni valné hromady APK LH také z ČSLH.
2: Řeč je o Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a o Českém svazu ledního hokeje. Právě APK v současnosti soutěž řídí a tak zásadní změnu by musel schválit i svaz. Ředitel extraligy potvrdil, že zájem ze strany Slovanu Bratislava je.
1: Potenciální přínosy se nabízejí, jako je rozšíření soutěže na další významný hokejový trh, větší atraktivita některých utkání, nový fanouškovský a komerční potenciál nebo zvýšení mediálního zájmu. Na druhé straně by bylo potřeba velmi pečlivě vyhodnotit také sportovní, ekonomické a logistické dopady, podobu soutěžního modelu, počet účastníků i případný vliv na kalendář a prostupnost soutěží.
2: Třeba o marketingovém přínosu mluví také majitel Pardubic Petr Dědek. Ten je také členem představenstva společnosti Realmost, která chce vysílací práva na Tipsport Extraligu v příštích letech získat. Dědek mluvil také o rozšíření soutěže do zahraničí. Přímou souvislost s nabídkou Slovanu to ale nemá. Teď se nabízí mnoho otázek, jak by soutěž mohla případně vypadat. Složité by mohlo být cestování, třeba při představě, že Litvínov hraje v pátek v Bratislavě, v neděli doma a v úterý jede do Třince. Šlo by soutěž rozdělit na českou a moravskoslovenskou část, také jak by soutěž fungovala s 15 týmy, anebo by třeba přibyl někdo další? A co kdyby Slovan vyhrál Tipsport Extraligu? Byl by slovenský tým českým mistrem, nebo naopak, že by ze soutěže spadl, tak kam?
1: V danou chvíli ale nemá smysl o těchto aspektech spekulovat.
2: Říká šéf Tipsport Extraligy Martin Loukota s tím, že pokud by se něco mělo v tomto ohledu změnit, rozhodně to nebude od příští sezony. Vedení soutěže si nabídku Slovanu Bratislava vyslechne na konci září. František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Premiér Babiš se sejde s ministrem Macinkou, budou naposledy jednat o návrhu rozpočtu. Jemenští povstalci se přihlásili k útokům na saúdsko-arabskou metropoli. Hokejisté Třince porazili Plzeň. A neděle bude oblačná, odpoledne s přeháňkami a deštěm. Teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu kabinetem a taky odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. Motoristé s navýšením nesouhlasí. Ministerstvo financí původně navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Heniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli taky prodlužující se sezóna klíšťat.
3: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
1: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejenom v lese, ale taky v parcích, na zahradách anebo na hřbitovech. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k několika útokům poblíž saúdsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na civilní citlivá místa, včetně palivové nádrže saúdsko-arabské ropné společnosti Aramco. Saúdské království čelí v posledních dnech sílícím útokům Husíů, kteří ovládají část sousedního jemenského území. Je to poprvé od obnovení občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saúdskému hlavnímu městu. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon v životní velikosti. Doplňuje dramaturg Jiří Janků.
4: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
2: Sport.
1: Čeští tenisté porazili v kvalifikaci Davisova poháru výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do italské Boloni na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších celků světa. Hokejisté Třince porazili v předehrávce třetího extraligového kola Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži 100%. Oceláři ve třetí části zápasu otočili skóre. Autor dvou gólů Slezanů Andrej Nestrašil, který navíc na ten vítězný přihrál, říká, co převážilo.
5: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemýchali, samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde, bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
1: V 17 hodin začnou duely České Budějovice Olomouc, Brno Hradec Králové, Liberec Kladno, Pardubice Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Radiožurnál Sport je přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda u Olomouce a očekávané komplikace u mošnovského letiště. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je po nehodě nákladního auta zavřený pravý pruh. Pozorně projíždějte za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV. Na dálnici D11 u Prahy skončila další noční uzavírka u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Opravují most, montují nosníky a dálnici většinou jen do Prahy zavírají. A také během dneška se pokud možno vyhněte silnicím v okolí letiště v Mošnově. Zejména když chcete místem jen projet, pokračuje tam akce Dny NATO. Už v sobotu se ucpávaly 58 z Ostravy do Příboru a taky silnice od Studénky a dálnice D1 k letišti. Tvořily se tam dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno. Během dne od severozápadu přechodně i zataženo a hlavně odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13 a v Beskydech bude až 17. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Štěpán Pokorný.
7: Dobré ráno, hraní víkendový radiožurnál začíná v 5 hodin a 6 minut. V Česku se šíří další nepůvodní druh Opuncie hnědoostná. Kaktus s červenými jedlými plody do naší přírody nepatří, ale daří se mu třeba na Pálavě, kde vytlačuje některé místní rostliny. Ochranáři ho proto vytrhávají. A vy o tom uslyšíte za chvilku v reportáži radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tam třeba volně rostoucí kosatce nebo violky. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltín z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová stepna Vysočině, Sklentnice, Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Dnes po ránu je nad Českem většinou oblačno nebo polojasno, zatím nikde neprší. Teplotně je to velmi pestré, většinou klesly teploty na 14 až 9 stupňů, ale například ve Frýdlantu je tepleji až 17 stupňů Celsia. Naopak v údolích je chladněji, například Adršpach hlásí 5,5 stupně a úplně nejníže klesly teploty na šumavských pláních, místy až k nule. To ale bylo v noci, teď už tam teploty stoupají. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty ale ještě budou vysoké od 17 do 22 stupňů. Tam, kde ještě bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě, naměříte kolem 24 stupňů Celsia. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Prošel válkou, dorazil na bleší trh, odcestoval za oceán a teď je zpátky na počátku svého téměř stoletého putování. Do muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou se vrátil cenný vojenský vak československého legionáře a vojenského důstojníka Františka Knicha. Před lety ho na bleším trhu v Buštěhradu koupil americký sběratel a téměř 20 let ho měl doma, než na něm objevil Knichovo jméno a poslal ho do Rychnovského muzea. Historici teď zkoumají jeho příběh.
1: Tak, takže odstraníme balicí papír a tady je ten samotný vak.
2: Vojenský vak, který po desítkách let putování skončil zpátky v Rychnově nad Kněžnou. Historik muzea a galerie Orlických hor Jaroslav Motl teď zkoumá, co všechno se z něj dá vyčíst.
3: Tady jsou vlastně dvě vnitřní kapsy. A zde je vlastně podpis Františka Knicha nebo jeho vlastně označení. Knich František Rychnov nad Kněžnou.
2: Podpis je jedním z vodítek, podle kterých historik skládá příběh vojenského vaku. Ten patřil československému majorovi Františku Knichovi.
3: Takže s největší pravděpodobností ho používal i při službě tady v Rychnově nad Kněžnou, když byl velitelem vlastně obrany hraničního úseku.
2: Knich si podle historiků vzal vak sebou i do německého vězení.
3: Máme tady vlastně označení dvoje z německé věznice v Grafentoně.
2: Dokládají to dvě razítka na jeho povrchu.
3: Ale vzhledem k tomu, že na těch razítkách jsou dvě různá písma a ta věznice je označována trošku jinak, tak můžeme uvažovat o tom, že navštívil tuto věznici dvakrát, ale je to pouze hypotéza, která zatím čeká na ověření.
2: Jeho osobní předmět se teď po desítkách let vrátil zpátky do podhůří Orlických hor. Přicestoval ze Spojených států amerických. Dale Bessol z americké Alabamy ho před lety koupil na bleším trhu v Buštěhradu. Pak ho nechal téměř 20 let doma. Vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: A vlastně až nyní po 20 letech ten vak otevřel, podíval se dovnitř, začal ho více zkoumat a objevil tam právě ten přípis, že ten vak by měl být věnovaný majoru Knichovi.
2: Začal proto pátrat po Knichovi. Narazil i na informace o pamětní desce a muzeum oslovil s nabídkou, že vak věnuje do jeho sbírek. Vak teď čeká konzervátorské ošetření a potom skončí v depozitáři. Muzeum ho ale chce v budoucnu také vystavit.
4: Poměrně hezky ilustruje podstatnou část života majora Knicha, protože ten vak byl jeho souputníkem v době, kdy působil v československé armádě, ale neopustil ho ani v době druhé světové války a nakonec s ním putoval právě i do toho zajateckého tábora.
2: Příběh vaku ale ještě není uzavřený. Historici teď budou dál pátrat po tom, co znamenají dvě různě provedená razítka německé věznice a co všechno může osobní předmět Františka Knicha ještě prozradit. Jiří Hofmann, Radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely?
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu Radiožurnál Sport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení jednání o ukončení války, která trvá už přes půl roku. Uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Razájí, podle kterého Teherán teď čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Česká armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider, oznámil to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna na dnech NATO v Ostravě. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protivzdušné obrany. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně porota už po 32. v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu poroty získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury. Sport. Tenista Jiří Lehečka posunul Česko na listopadový finálový turnaj Davisova poháru. Za stavu 2-2 na zápasy totiž vyhrál klíčový duel v souboji s Američany. Lernera Tijena zdolal 6-3 a 7-5. Házenkáři Brna vypadli hned v prvním kole evropského poháru. Po úvodní pětigólové prohře na palubovce Kališe podlehli polskému soupeři i v domácí odvetě. Tentokrát 23-25.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavírky na D11 u Prahy a silnici 16 na Kladensku. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je za sjezdem na úvaly. Znovu neprůjezdná na kilometru 7,5 opravují most a dálnici podle potřeby zavírají. Osobním autem omezení objedete sjezdem z exitu 8 a přes Horní Počernice. Silnice 16 ze Slaného do Velvar může být až do pondělka. Neprůjezdná uzavírka po sobotní nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes přichází přes naše území studená fronta a kvůli ní bude odpoledne a večer pršet. Nebe bude převážně oblačné, ale na jihu a východě ještě i polojasné. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně v odpoledních a následně i ve večerních hodinách se postupně na většině našeho území vyskytne déšť a nebo přehánky. Večer pak bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Teploty budou ještě nadprůměrné od 17 do 22 stupňů. Na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 13, ale na Šumavě a v Beskydech bude tepleji až kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude ráno místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní vítr, který se bude později večer měnit na severozápadní. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 5 hodin 33,5 minuty. V této půlhodině vysílání ranního víkendového radiožurnálu potěšíme i fanoušky rockové muziky. Těšit se můžete na Nirvánu nebo Pink Floyd. Po zprávách teď pouštíme Shepherd.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Vídáme je v uniformách, na ulicích nebo na silnicích. V týdnu ale strakoničtí policisté společně vyrazili do nemocnice. Nečekal tam na ně žádný ostrý zásah, ale společné darování krve. Reportáž máme po Pink Floyd.

Just...

0: Nemocnice před podzimní sezónou Viroz potřebují doplnit zásoby krve. Například ve Strakonicích kvůli tomu mimořádně otevřeli odběrové centrum. Darovat tam přišli taky místní policisti, kteří dorazili společně v jedné velké skupině.
1: Tak až píchnu, necháte ruku takhle nataženou, jenom celou dobu odběru budete otvírat, zavírat pěst silou.
2: Dana Maršíková už má za sebou hodně odběru.
3: Můj tatínek byl kdysi dávno dárcem, když mi líčil, že pro něj přijeli do práce a že daroval rovnou miminku, tak to bylo pro mě takový, že jsem chtěla. Ale dlouho to trvalo, protože já, když jsem se píchla, tak jsem hned omdlívala.
2: Darovat krev přišlo v mimořádném termínu i 11 strakonických policistů.
4: Já jsem praporčík Fiala. Už delší dobu mě manželka přemlouvá, ať teda jdu udělat něco taky pro zdravotnictví. Jsem prvodárce teďka. No.
2: Máte z toho třeba trochu obavy?
4: Tak je to něco novýho, takže uvidíme, no. Člověk vždycky, když jde na něčeho novýho, tak je trochu nervózní.
2: Mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová si vzala na starosti takový nábor.
5: Protože jsme samozřejmě sledovali v létě informace o tom, že krve je málo. Říkali jsme si, že by to chtělo oslovit nějakým způsobem prvodárce, anebo i dárce, kteří třeba trošku pozapomněli, že chodí. Takže jsme oslovili složky integrovaného záchranného systému na Strakonicku a oslovili jsme také střední školy.
2: Eva Vrtalová je lékařka transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice. Dneska tady ve Strakonicích zajišťuje odběry krve.
6: Zásoby byly opravdu v létě stenčené. My jsme hodně inzerovali, že dárce potřebujeme. Chvilku na začátku září ty zásoby vypadaly lépe, ale teď už opět máme nedostatek v krevních skupinách. Nula negativní, chybí skupina A, chybí i skupina B.
2: Trvalý nedostatek je prvodárců. Ti můžou přijít v ordinačních hodinách stanic dárců krve kdykoliv, i bez objednání. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Počasí.
1: Dnes přes den bude od severozápadu oblačnosti přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty ale budou ještě vysoké od 17 do 22 stupňů. Tam, kde bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte až kolem 24 stupňů Celsia. Zítra už se za studenou frontou počasí změní. Bude větrno a v severovýchodní polovině našeho území stále je deštivo. Ráno ale ještě bude mraku málo, během dnes se ale nebe zatáhne a hlavně na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky. Jinde moc pršet nebude. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty už ale citelně nižší, zítra od 12 do 16 stupňů. Hezký den.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Potlesk patří Nirváně na Radiožurnálu. Na bezmála 200 zahrad a políček po celém Česku letos modře vykvetl len Přadný. A to zhruba 30 let poté, co zpracování této užitečné rostliny vytlačila konkurence jiných textilních vláken. O návrat lnu se teď snaží zahradníci a drobní zemědělci. Sklidili první úrodu a společně se ve starých Heřminovech na Bruntálsku učili, jak ji zpracovat.
1: Já se snažím dostat vlákno z toho stonku a oddělit ho od té dřevní části.
2: Pavla vypěstovala svůj len na políčku na Náchodsku. A jaký máte úplně ten nejvyšší cíl? Košile?
1: Ne, třeba utěrka.
2: Jitka češe len. Ten výsledek, co se to
3: děje? Vlákno.
2: Vlákno. Jitka je porodní asistentka a plánuje si tuto zimu trochu zapříst.
4: No. Tohle tam bude chtít vyrosit, to je to málo.
5: No, tohle to je úplně super.
2: Radí znalec lnu Prokop Šmirous. Pamatuje, když se v Česku pěstoval ve velkém, pak zánik odvětví a teď sleduje, jak se zase vrací.
5: Náš český len ve srovnání s tady s tím tradičním Francii, Holandsko, Belgie, naprosto srovnatelný, řekl bych. Je to teda běh na dlouhou trať, ale není to, bych řekl, nemožné.
2: Lnu věří i Tomáš Franěk ze zemědělského družstva Drak. Letos oseli 0,5 hektaru a na příští rok mají ještě větší plány.
6: Ty zemědělci to budou pěstovat ve větším měřítku, no a zkusíme obnovit celý řetězec tak, aby na začátku bylo to semínko a na konci byla ta košile.
2: Program Pěstuj len uvedla do života Monika Michaelová.
7: Ten výsev je daleko větší, než jsem čekala a příští rok se chceme podívat i na to zpracování. Většina lidí v týmu jsou ženské, takže my se do toho chceme oblíkat.
2: Chystají se objíždět i školy. Děti tam naučí zpracovat len, který s jejich pomocí sami vypěstují. Ze starých Heřminov Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ruské online volební systémy podle úřadů čelí kyberútokům. Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru porazili Američany a prošli na finálový turnaj. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Plamfilová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Vláda by měla zítra finálně schválit státní rozpočet na příští rok. Navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
3: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
1: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho pak měli začít projednávat v říjnu. Výstava českých korunovačních klenotů se v sobotu otevřela běžným návštěvníkům. Vidět je můžou až do 28. září. Zájem byl už během prvního dne velký.
4: Stával jsem ve 3:45.
5: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
4: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
5: Skoro 2 hodiny před otevřením vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
6: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
5: Podobně to má i Matěj Drahorád.
7: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
5: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Sport.
8: Čeští tenisté si v listopadu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy. V tom klíčovém Lehečka zdolal Tiena 6-3 a 7-5. Jiří Lehečka si po zisku rozhodujícího bodu nemohl vynachválit podporu českých diváků.
9: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
8: Hokejisti Třince vyhráli i třetí zápas nové sezony Tip Sport Extraligy. Plzeň přehráli 3-2, 2 góly a 1 asistencí zazářil útočník Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka v této prvoligové sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. V sobotu taky Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0. Zbrojovka Brno prohrála v Mladé Boleslavi 0-2 a pražští Bohemians v Pardubicích 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D35 u Olomouce a v Hradci Králové. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno odklízí následky noční nehody nákladního auta. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV je zavřený pravý jízdní pruh. Na dálnici D11 u Prahy sjezdu na Úvaly se teď na Prahu i Hradec Králové jezdí na kilometru 7,5, opravují most, dálnici většinou jen do Prahy zavírají, těch uzavírek už bylo několik. V Hradci Králové pozorně na Pražském mostě havarovalo tam osobní auto. A v Třebíči policie hlásí mimořádnou událost, zásah záchranářů a taky několik neprůjezdných ulic Budišovského, Tomáše Bati, Koželužská a Sucheniova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě území i polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zataženo. Odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
0: My vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste 5,5 minuty po 6. hodině. Boršice u Uherského Hradiště zvítězili v celostátní soutěži Vesnice roku.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Je tu Pavel Horvát se svým hostem. Pavle, vítej.
12: Dobrý den.
11: Můžeš představit, koho si pozval dneska?
12: Můžu, no.
11: Tak už prosím. Mám, jo. Už můžeš.
12: Tak samozřejmě jsem si to zase připravoval. Musím říct, že jsem velmi rád, že přijel. Je to můj bývalý spoluhráč ze Sparty, mimo jiný. Jmenuje se Kamil Vacek a je to vlastně první opravdický traktorista, který k nám dorazil. I když dneska si asi, Kamile, traktorem nepřijel. Věď? Ahoj.
13: Tak děkuju za pozvání. Hodně jsem se těšil, že tě zase uvidím a vlastně teď po tom konci té aktivní kariéry už to označení souhlasí.
12: A dneska jsi si traktor nebral, pražská doprava.
13: Ale dneska možná by to bylo lepší, protože ta pražská doprava byla opravdu
12: náročná,
13: takže bych tím traktorem aspoň to mohl nějak rozrazit všechno.
11: Kamil Vacek v Desítce Pavla Horváta, vítejte u nás.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: No, můžeme tím rovnou začít, protože vy jste tedy z menší obce z východních Čech, je to tak?
13: Je to
11: a
13: nějaký tak?
11: Vztah k tomu zemědělství tady máte od malička?
13: Přesně tak, rodina, ať už to byl můj děda, praděda, kteří byli takový ty statkáři, že jo, pak samozřejmě při kolektivizaci se z toho stalo klasický JZD a ten fotbal mi dal možnost nějakým stylem ty prostředky investovat někam, kde jsem v tom viděl smysl a potenciál a jsem moc rád, že můžu navázat na to, co vlastně můj tatínek společně se Strejdou budovali a musím říct, že ten vztah k tomu zemědělství jsem měl od malička a vždycky, když třeba ten fotbal byl hodně náročný, tak mě to dokázalo udržet nějakou pozitivní mysl, protože opravdu mě to provázelo i celou tou kariérou a teď při tom konci už jsem věděl, že ty moje kroky tam budou jednoznačně směřovat.
12: No, dvě myšlenky, už hned jednu je Jarda Jágr a druhou je co vlastně jako je největší vaší jako prioritou v tom podnikání?
13: Tak my jsme klasický bývalý zemědělský družstvo, který že po revoluci prošlo nějakou transformací a vlastně naší největší prioritou je rostlinná výroba. Potom děláme i masný skot a produkujeme nebo provozujeme bioplynovou stanici a teď vlastně jsme v procesu transformace, kdy se chceme vrátit k výrobě mléka, protože to podhůří těch Orlických hor, odkud já pocházím, tak je docela náročné na tu rostlinnou výrobu a víme, že to mléko k nám patří a pustili jsme se do velkého projektu a to takového, že vlastně se vracíme k mléku a budeme jedna z robotizovaných stájí v České republice.
12: Takže to si můžeme objednat na mém mlíko od vás.
13: Jestli se nám to povede, tak bych byl rád.
12: To je super. A teď teda se vrátím k tomu Jágrovi, protože mě to napadá. Využíval jsi nějak jako třeba jako opravdu fyzickou práci jako trénink nějaký?
13: Tak vím, že jsem se tím nikdy moc nechlubil. Já jsem si pamatuju, že jsem měl takový období, že jsem o tom nerad mluvil, protože myslím si, že do dneška je to zemědělství v Čechách hodně spojovaný s agrobaronama a hodně lidí na to kouká skrz prsty. Není to úplně takový ten sexy obor, ale já musím říct, že od malička, ať už to bylo díky tátovi a dědovi, tak ve mně to zbuzovalo strašnou úctu k práci, protože vidím, jak je to extrémně náročný a že ty lidi opravdu se snaží, aby ta krajina byla udržovaná a byla hezká, aby prostě to, co se dennodenně dělá, tak aby to přineslo nějaký nějaký výsledek a čím víc jako v tom jsem, tak vidím, jak extrémně náročný je to obor a já, co mě to dalo do života na tom začátku, bylo to, že jsem viděl, jak hodně museli ty lidi, nebo musí do dneška ty lidi v zemědělství pracovat, jo, protože my jsme měli pak i soukromně les a pamatuju si, že když jsem chtěl kopačky, tak jsem musel v zimě s tátou chodit, že jo, do lesa, jakoby kácet stromy a pamatuju si do dneška, jak extrémně náročný to třeba je.
11: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku Rychnov na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
13: Ale taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského přeboru, ale...
12: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama jo,
13: prostě utíkali, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty. Byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a říkala, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal, jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekeli, je velmi úspěšný trenér jako mládežnický a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. A do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak má velkou šanci to dosáhnout.
11: Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
12: Já bych ještě zůstal.
11: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat, platil jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezl prostě dobrého?
12: Já jsem si sebou vozil mouku na chleba.
11: No, vajíčka, mlíko, brambory.
13: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
11: Ne, to my máme taky brambory dost, ty máš taky brambory, já si oděkuju. Ne?
14: Já ne.
11: Aha. Já mám hodně. Tak to Kamil musí příště přivést.
13: Tak si to budu do příště pamatovat.
11: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dál i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debutu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
15: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Babiš, který postupoval sám, a Radim Kvěny, který pálil nad u hostů, se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Sigma Olomouc hraje s Borussií Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
11: Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
13: Já si to pamatuju živě.
12: A celý.
13: Jako kluk jsem, že jo, kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga, já vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat a tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák, já bych nechtěl, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si, a tenkrát se hrál Inter Toto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uliční, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? Já na něj koukal a říká, zítra jdeš rád, jo? A já říkám, pane Uliční, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy, a bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. To, pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru, a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu. No a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím, že...
12: To je celkem solidní úvod do kariéry.
13: Celkem solidní úvod, no.
12: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví, samozřejmě na nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým, a já jsem byl v té sestavě, která nehraje, a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balon a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začal křičet a říká takovou tou slovenštinu, říká, jak můžeš uhnout, však taky někdy budeš hrát. A já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak sledem různých náhod najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyjo, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy, ještě tenkrát se hráli před zápasy nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku, že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný, jo, a za 14 dní tak jak se to stalo, a tenhle pocit byl úplně stejný, no, prostě no. Jako čekal si, že ono by to jako fakt mohlo přijít, no, a když to přijde, musíš být připravený.
13: Musíš být připravený, Jardy. Já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že jo, do dneška můj velký kamarád, a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích, a šli jsme do nějakého, že jsme se měli vyskočit a narazit do sebe, a on se rozběhl a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích, a on mi říká, tyjo, zítra budeš nachystanej, tyjo. No,
11: tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenout, co říkal tehdy potom postupu přes BVB v Intertoto Cupu.
14: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený, a postoupili jsme přes super mužstvo diváků 12 000, takže
11: Superlativech mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
12: Byl ještě.
13: Já myslím, že ne. Já jsem
12: si přišel vlastně potom. No. Tom titulu,
11: no. No, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
13: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický, že jo, Hubník, obrovský talent, pak odešel za spoustu milionů do Moskvy, a do dneška jsme kamarádi, a fakt to bylo tenkrát, pro mě to byl úplně splněný sen. Já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady, a teď už musím jenom ukázat a být nachystaný, aby to bylo. Já pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk, a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
12: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
11: A pak už vás měl, ale v prvním šuplíku, jak to jde.
2: Host desítky Pavla Horváta.
11: Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou, a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostanem, člen klubu Legend, 303 startů v první lize, prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostanem, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného, můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků. Omlouvám se, je to archiv rok 2008.
16: Liberec, vede 2-1. Teď Pavel Horvát minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil, co teď panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek Dočkal už je za vápnem. Dlouhý rozběh, Bořek Dočkal vedle. Parťané jsou v loučku, nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu. Rozebíhá se a dává gól. Parťané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
11: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
17: No, finále, jo.
11: Finále proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála a tehdy to byly 3 triumfy za sebou, ty z nich pamatuješ 2 vlastně. Ale přece jenom možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
12: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas, nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
13: Úplně první.
12: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích se kopali, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, no. Že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, už jsem byl starý.
13: Jsem musel být nervózní z tebe, víš, určitě.
12: Já nevím, byl si nervózní.
13: Já jsem se strašně těšil na ten zápas. Pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to bylo takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gol, že jsme tam jakoby vyhráli.
12: 2-0 jsme tam vyhráli.
11: A Slepička Vacek.
13: A bylo to jako úžasný začátek, že jo, myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že jo, do té sestavy nějak.
12: Jo, tak zase vidíš kluka. Vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít. Že vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkali ke konci té kariéry několikrát a vlastně jsi viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
13: Bohužel.
12: Ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
13: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila, že jo, vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Hřebkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo, než jak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
12: Překáží.
13: tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky, jako to, ne, že tady spolu sedíme, jo, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo, protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to, ale tak říká, ale když mě viděl, jako se pak párkrát naštvat, tak ono člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
11: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce Pavle, ty si pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. Ono se to rýmovalo snad.
13: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto úžasný.
11: A co na vás
13: úžasný.
11: Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
13: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
12: Jsem se taky získal.
11: Tak nejdřív jednou mincí a pak tu druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali. Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky nevěděl.
12: Jeho vlasy kadeřavé.
13: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, po tom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, a vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jakože bys mohl ovlivnit, no a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
12: No, děkuju. No.
11: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil si leco pamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
17: Tlak je, ale zatím žádná branka, co tomu chybí?
13: Gól, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
11: No jo, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským. A už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé, takhle zpětně, že jo?
13: Ne, to občas mi to pouštějí, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde všude.
11: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když se to takhle říká.
12: No, jako... ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
11: Vy jste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0?
13: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani nevím jasně, proč, no. A najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor, no, pak naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali po nějakých letech udělat jako se Spartou titul a vím, že pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, protože jako jsem hrál většinu těch zápasů, my měli docela mladý mužstvo tenkrát na poměry Sparty a vím, že to bylo takový hodně ubojovaný, že jsme tu sezónu ani jednou neprohráli, ale měli jsme se na 14 remíz, takže to bylo takový hodně vydřený a jako obrovský emoce a myslím si, že ten rozhovor je toho důkazem.
11: Kamil Vacek tedy věřil, nakonec to byl ten dramatický finish, obod před Komňáckého Jabloncem a odvody před Koupkovým Baníkem v tom roce 2010. Vy jste se pak taky setkali jako už protihráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
18: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop, ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už dostává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minutě. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petržela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
11: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičkou, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
13: No, tak já jsem, že jo, no to je, ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní, jo. Odešel jsem ze Sparty na takovým tom vrcholu, byl jsem členem, že jo, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se dostal...
12: Kolik bylo?
13: 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vach. Pamatuju si, já nevím, k čemu, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
11: určitě.
13: Já jsem se vrátil a opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo, bylo to hrozně hodně těžký, že jo, kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě za Sparta neodpouští jakoby chyby a já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas, zkoušet jakoby.
12: To, no.
11: Tohle nám říkal, když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA, vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle
12: je. No, tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si dostalo těch šancí nic, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak ještě tam dál, abys byl připravený, no.
11: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
12: To finále.
11: No, jsi hrál v Edenu tehdy?
12: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takovej trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal a vlastně jak se blížila ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotovej, úplně vyřízený. Já vím, že teď už je to taky dlouho, myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
11: To jsme nevytahovali.
12: Že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě.
13: No tyhle emoce se nedají ničím, ne, jako ne. Nasimulovat, ničím, jako nahradit, natrénovat. Natrénovat se to nedá,
12: jako těžký, jako no, ale vlastně, myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou ty, vyhraješ, jednou prohraješ.
11: Ty penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
19: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
11: Si, my všeteční novináři jsme se chtěli ne, doptat. Tak tohle je vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci?
12: Ne, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
11: 2014.
12: Bylo, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná ještě víc, jako víc míň. Hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, co, to je hygienismus váš mediální.
11: No, měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, nechoď tam, prostě trošku chránili ty spoluhráči jako ze zkušenosti.
13: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord z těch Pardubicích, když jsme neměli úplně tak dobrý mužstvo a člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být lídr nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslejí kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak, jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
11: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
12: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla asi úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
11: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
13: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu do dneška to řeknu, že jsem nechtěl odejít, ale jak to tak ve fotbalovém zákulisí bývá, tak se ty věci tak se běhly a já tam odešel pod tom slivném startu, že jo, jakoby do dospělého fotbalu.
12: A já ti do toho musím skočit, ale jak teď mi to popiš teda, jako ty jsi nechtěl.
13: Nechtěl jsem, já myslím, že to úplně sem jako nepatří, ale dobře. Prostě...
12: Takže jsi to nerozhodl úplně ty prostě, ano. Okay.
13: Byly tam prostě nějaké problémy s mojí profesionální smlouvou, tenkrát klub řídil pan Kubíček a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale...
11: Tak o tom nemusíme mluvit.
13: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo, no. Jasně. Ale k tomu Bielefeldu, úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy, já jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, i jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, od trenéra, mě to tenkrát hodně jako vzalo, zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty, po tom, co jsem měl jako z té mládeže takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty, no.
12: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
13: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale je to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tom věku, co jsem byl, tak že to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten
12: a začal
13: stres.
12: Začal si trénovat a znova, jo.
13: A znova se mi to stalo, no.
12: Na tom samém místě.
13: Musel jsem pak na operaci. Pamatuju si, že jsem byl v Hamburgu na operaci s Rafaelem van der Fartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
11: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky únavovou zlomeninu zánartně a bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
13: No, a mě tím, jak se to stalo znova, tak mi to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
12: Já bych jenom chtěl říct, Honzo hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají únavový zlomeniny na nohách.
11: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří, ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboš

0: on se prosadil tady a pamatujeme si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak ušel jsem do Itálie. Co jazyky a Kamil Vacek?
1: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou nohou. Neměl jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu, no. A potom v Itálii, no, jako,
0: no,
1: že jo.
0: Co ta Itálie?
1: Co ta Itálie? Ta italština je úžasná, že jo, to je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazujou ty slova jinýma slovama, docela mě to bavilo do dneška, jako. Asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, ale jasně, když to někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
0: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, protože mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
2: Já mám jednu pomůcku tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, ne?
0: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako češtinem, tam vyměníte ty slova. No. Tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne, jo, tam asi ten směr je to jako...
2: Vyměníš taky slova.
0: Jako nějaká obrázky.
1: A v němčině ten slovosled je trošku jiný, no, že jo, a takový, no, a no, je to trošku složitější, no, ale ta italština byla super.
0: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl,
1: no,
0: ještě.
1: Ale tak většinou už tenkrát, že jo, ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlem a s baťohem všude, a to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, že bych jako hrál, jo, a prostě hol to takhle ten život naplánoval.
0: Pak jste tedy získal ten titul ze Spartu, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
1: Ne, během toho mého angažmá se sem vždycky dokázali senzačně zachránit.
0: Takže... ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
1: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně zbankrotoval a proto teďkon jako vlastně ta značka vzniká znova, postupují zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub, já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský biznis, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života. Já jsem tam vydržel 2,5 roku, protože jsem to opravdu nechtěl vzdát a myslím si, že těch zápasů jsem tam ve finále odehrál docela dost, ale mrzelo mě prostě, jak to jakoby bylo, protože člověk jako cítí, že měl tu kvalitu na to, aby tam dokázal daleko víc jako v té Itálii a prostě já si to tak jako trošku vyčítám, protože zahrál jsem si úžasný zápasy, že jo, s AC Milan na Juventusu, na AS Řím, na to nikdy nezapomenu, když jsme jeli na AS Řím a tehdejší trenér nám říká, hele, Francesco Totti, on už tolik neběhá, to už jako ho tolik nebraňte a... Tak my jsme šli pak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0 a on dal 3 góly a neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný a to jsou taky zážitky, co člověk jako, ne, no, jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
2: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
1: Ne, bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večeře, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kucka, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo, bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No. Hmm.

0: jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil dvě angažmá a samozřejmě polština to z hlediska jazyka možná
1: to úplně nejbližší. To proto nemuselo je úplně přes noc.
2: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělily dvěma, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. Byla nadstavba, jeli jsme na ligy, tam jsme dostali 4 a že jo, měli jsme najednou bod, jako, takže, takže...
0: A to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
2: Ano, trenér Látal, on byl, jako fakt nás nechal hrát, já jsem, to mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam šel 2 dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo, a bylo to obrovská jako taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace a to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč, no, takže takhle já jsem se vlastně rozloučil se Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa, no, takže mě to mrzelo hrozně.
0: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Glivice, sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
2: Ano.
0: Takže zde je Šťastný, jak jste si nesedli teda?
2: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
1: Prostě se ho nevybral. No. Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
2: Úžasný a hlavně jako překvapení, jo, protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme, jo. A Poláci, to byl úplně pro mě opak. Jako oni obrovský pyšný na to, na ten svůj fotbal. Obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, kamkoliv jsme přijeli. Nádherný stadiony, oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evro se tam hrálo na 4 stadionech a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený, nádherný, jo. Prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že jo, myslím, že 4násobně, ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Wisla Kraków, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Glivicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8000 lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
1: To je zajímavý, no.
0: Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápou, to měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to brali jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
2: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráč, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak, jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás, no.
1: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no. V tom staďáku
2: nádherný.
1: Pak v šatně, jako to jsem zase v úvozovkách jako záviděl vlastně, to je pecí,
2: ale... no. Já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Glivicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5000 lidí na náměstí, jako koukat na to, jak prezentujou. Jako tým, jako...
0: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky i výkonům v Glivicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášeným i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
2: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil i proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě vrátím jako do Sparty a vůbec mě nenapadlo, že bych jako ze Sparty šel pryč, protože já jsem pořád to bral, že musím začít hrát, aby jsem ty výkony se dostal do Sparty, no ale hold, ten život to takhle chtěl, ale zažil jsem pro mě jedno z nejkrásnějších angažmá, protože tenkrát se v Izraeli ještě tak neválčilo, jak dneska. Narodil se nám tam syn a trénoval mě tam René Moulensten, který byl 17 let asistentem pana Fergusona v Manchester United, a já to opravdu jsem poznal, jak se dělá fotbal, a byl to obrovská škola života.
0: No tak pochopitelně Izrael, ale to je země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna, ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, tak, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
2: tenkrát
0: kolem?
2: Říkám, tenkrát byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem nádherný stadion, jo, 20 tisíc lidí, stadion úplně úžasný, a oni mají 18 tisíc pernamentek prodaný. Přijel jsem na letiště, tam na mě čekalo snad 500 lidí, jo, úplně prostě, říkám, ten zájem venku o ten fotbal je násobně větší než u nás, jo, a to je ten asi hlavní důvod, když někdo pak odejde do zahraničí, co vlastně popisuje tím rozdílem. A tenkrát asi jako, já jsem se jediný, když jsem se trošku bál, bylo, když jsme měli trénink a první středa v měsíci, jak tady jsou sirény, tak tam najednou rána jako blázen, jo. A my cizinci, co jsme tam byli, tak jsme lehli na zem, tyjo. A my říkali, ale co blbnete, tyjo, to tady je každou středu v měsíci, jako, že tam nehoukají sirény, ale oni odpalují ty zkušební nějaký rakety, takže to mě jako zarazilo.
1: To je možná lepší upozornit na to.
0: Tohle, když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista, cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi to tam?
1: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky, tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval, a v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
0: že v Izraeli se to asi taky nebyl.
1: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě, a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo, a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat, a já jsem zůstal jediný nepoučený stát ve prostřed té chodby, a oni všichni Japonci, a i ty kluci, co tam byli, už byli u zdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát, a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, tyve, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
0: Jo. Ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních možná?
2: My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo, a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá, a my jsme měli, že jo, k dispozici auto, a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k mrtvýmu moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu, takže my to opravdu projeli křížem, krážem, a to angažmá bylo naprosto skvělý.
1: Tam se skoupal v mrtvém moři.
2: Koupal jsem, zkoušel jsem číst noviny, novou knížku, jak jsou ty fotky, takže zkoušeli úplně vlastně všechno.
0: Zdá splývat, že vás to nepustí dolů, jako.
2: No opravdu to je, jako tak funguje, to je, jako to se nedá popsat, ten pocit, no.
1: A i pro jako ty těžší lidi, myslíš?
0: Kamila, my se blížíme pomalu bohužel ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko, v tom Dánsku, v Odense, jenom tam to nebylo na dlouho úplně.
2: Tam nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je, a říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech 5 cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo, a on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně zvláštní
1: půlrok. A vy to na?
2: No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, tak takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
0: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžeme probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci té minulé sezony v prodloužení s Karvinou, respektive takhle, vy jste přihrál Vojtěchu Patrákovi na gol ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
2: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozlučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný a Pardubice se toho zhostily naprosto, naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gól, což je on je velký můj kamarád a bylo to takový se vším všudy. Mně hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci moji dva, co mám, rodina, manželka, tatínek a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít a jsem moc rád, že jsem u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy a že budou prohánět ty pozice, kam chtějí, kam se chceme dostat.
0: Hmm. No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
1: Myslíte, tak já si zbyde? Myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
2: Já doufám.
1: Dobře. Takže podojil bys?
2: Asi ne.
3: Ne,
2: asi
3: ne.
0: Ale pomalu?
2: Teď my tam máme ty dojící roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
1: To už není ono.
0: Tak už jsme viděli naposled slunce seno, že jo? A to se ještě dojelo asi normálně ručo.
1: Jo.
0: Dobře, na traktoru teda?
2: Hele, taky bych to nezvládl, on to je taková iluze, ale ty traktory to je tak složitý, že člověk opravdu musí vědět, co s tím dělá, takže já to nechám na těch klukách, co jsou v tom daleko lepší, než jsem já.
1: No, drž to svého kopita, ševče.
0: A ještě mě řekněte, ty žně bývají dřív už, co? Jak jste říkalo, požních půjdeš k Turkovi v tom filmu. No než jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června.
2: Co? Je to, ta příroda se mění, no.
0: Dobře.
1: Mě se neptej na žině.
0: Dobře, tak
1: pauza na... Já už u Turka byl.
0: Jak to říká, Pavla se zvá na ten masný skot pak, někdy ve volné chvilce.
1: No, já nejsem masný skot, no uvidím.
0: No, tak, já myslím, jako, že řeznící, víš. Poděkujeme jako Kamilu Vackovi, že tady s námi byl v desíce.
2: Děkuju moc za pozvání, velmi jsem si to užil.
0: My děkujeme Pavlovi, že pozval Kamila a věřím, že ještě bude příležitost se znovu setkat.
1: No tak neprobrali jsme vlastně dvě takové závěreční fáze té kariéry. Máme času dost.
0: Ano. Těšíme se zase brzy naslyšenou, ať se vám daří, Kamile.
2: Děkuju moc.
1: Hezký den.
0: Krásný den.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Armáda na dnech NATO poprvé představila nový transportní letoun. Vesnicí roku jsou Boršice na Uherskohradišťku. Čeští tenisté postoupili do finálového turnaje Davis Cupu. Američany porazili 3-2 na zápasy. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. Řidiči i dnes musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. V programu návštěvníci uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě.
3: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
4: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
5: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
4: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janešková, Radiožurnál.
1: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nejnovějších údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%.
6: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Boršice na Uherskohradišťku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému rozvoji i podpoře místních tradic.
7: Je to paráda.
8: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
9: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře, jsme za to rádi.
10: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
11: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
12: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
11: Z Boršic na Uherskohradišťku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
13: Sport. Čeští tenisté v Praze porazili Američany 3-2 na zápasy a zahrají si finálový turnaj Davisova poháru. Po deblu vedli Američané 2-1, ale své dvouhry pak vyhráli Jakub Menčík nad Benem Sheltonem i Jiří Lehečka nad Lernerem Tienem. Fotbalisté Liberce v 9. kole šance ligy nevyužili šanci jít na první místo tabulky před Slávii. Na hřišti Artisu Brno remizovali 0-0. Slovan po zásahu videorozhodčího přišel o jeden gól, moc jiných šancí si ale nevypracoval, připouští záložník Matěj Mikulenka.
14: Kromě ty golovky si myslím, že jsme se do ničeho nedostali, jakoby toho offsideu, ale bohužel, jako myslím, že tam nám chybělo asi víc proběhu, možná víc jakoby akční v té útočné třetině, toho možná nějaká rozdílová akce nám chyběla, určitě Artis taky bránil skvěle, jako, ale myslím si, že na nás je, aby jsme si vytvořili více šancí.
13: Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice Bohemians 2-1 a Slovácko remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Stále zavřené dálnice u Olomouce a u Prahy. Dálnice D35 kolem Olomouce je ve směru na Mohelnici a Brno. Stále neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286. Kousek za OMV, těžká technika. Odklízí následky noční nehody. Sjíždí se z exitu 272, je tam policie, obět se to dá přes Slavonín. Neprůjezdná je také dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Opravují most a dálnici podle potřeby zavírají. Před uzavírkou teď zhruba kilometrová kolona. Můžete sjet z 8. exitu a do Prahy přes Horní Počernice. A také během dneška se pokud možno vyhněte silnicím v okolí letiště v Mošnově. Zejména když chcete místem jen projet, pokračuje tam akce Dny NATO. V sobotu se ucpávali například 58 z Ostravy do Příboru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů. To byly zprávy.
16: Je 7 hodin 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a já vám přeji příjemné nedělní ráno. Dnešek v našem vysílání bude opět hodně živý, protože se hrají hned 4 zápasy nejvyšší fotbalové soutěže. Ten program začne ve 13 hodin, pak 2 zápasy naváží v 15 a poslední Slavia Viktoria Plzeň, šlágr kola od 18 hodin, vše v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport a do toho třeba 5 hokejových zápasů v extralize. No ale začátek našeho vysílání musí patřit skvělému vystoupení českých tenistů ve druhém kvalifikačním kole Davis Cupu. Domácí výhra po obratu nad Spojenými státy a postup na finálový turnaj. Naše téma už za pár minut po písnice od Scorpions. Tak příjemný den.
2: Radiožurnál Sport
17: a Ondřej Prokop.

0: Čeští tenisté si po roce znovu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Stejně jako v loni na Floridě v závěrečném kvalifikačním kole porazili Spojené státy po obratu 3-2 na zápasy. Tentokrát to ale dokázali v domácích podmínkách. Rozhodující bod zajistil Jiří Lehečka.
1: Uf, krásný servis, ale ty jen vyškrábl, ale Lehečka to má nalité. Skončil tento zápas. Jiří Lehečka sice na kolenou.
2: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Pochvaloval si bouřlivou atmosféru v hale v pražské Libni Jiří Lehečka, který Američana Tiena porazil 6-3, 7-5. O to, že mohl k rozhodujícímu zápasu vůbec nastoupit, se zas postaral Jakub Menčík. Světovou čtyřku a finalistu nedávného US Open Bena Sheltona zdolal v třísetové bitvě.
4: Ta atmosféra a celkově celý tým tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšný a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
3: Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych všechny tenisty velmi chválil. Na tiskové konferenci po celkovém vítězství také zadoufal, že příští rok už český výběr v kvalifikaci na Američany nenarazí.
5: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
3: Řekl Tomáš Berdych. Finále Davis Cupu se bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. David Prouza, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Písnička Iris od Goo Goo Dolls doznívá v 7 hodin a 17 minut na Radiožurnálu Sport. Pavel Schulz ve francouzské fotbalové lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4-0 nad Rennes. Olympique se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v Ligue 1 zůstává neporažený na rozdíl od svého včerejšího soupeře. Schulz se do statistik zapsal ve 30. minutě, kdy stejně jako při vítězném zápasu s Ozer na začátku září přihrával na gól Ernestu Nuamahovi. Schulz pak opustil hřiště v 64. minutě a už jenom z lavičky sledoval, jak jeho spoluhráči ještě zvyšují na 4-0, konečný výsledek tedy. No a pro Rennes to po třech výhrách po sobě byla první porážka v sezóně, v tabulce je s jednobodovou ztrátou na Lyon na 5. místě. A o fotbalu budeme mluvit i za chvíli, kdy se vypravíme a podíváme se, co zajímavého se píše na zahraničních sportovních webech.

0: Představte si, že váš oblíbený klub slaví 125 let od svého založení. Jak byste si přáli takový důležitý den oslavit? Nejspíš ideálně výhrou nad opravdu silným soupeřem. No a přesně to se povedlo Brightonu, kde ti nejskalnější fanoušci buď spát ještě nešli, nebo se možná budí s pořádnou kocovinou. Více si teď řekneme ve studiu s Jakubem Markem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, Brighton totiž porazil obhájce titulu v anglické Premier League Arsenal. Povedlo se mu to před skoro 32 tisíci fanoušky na vyprodaném stadionu. Brighton zvítězil 3-0 a proti finalistům Ligy mistrů měl i šance na to přidat více branek. Zkrátka perfektní oslava 125. narozenin klubu. A web BBC připomíná příběh klubu sídlícího na březích průlivu La Manche na přelomu tisíciletí. Neměl tým současnou moderní arénu, hrál na stařičkém stadionku pro 6 000 lidí a v nižších soutěžích tak trochu toužil po bohatém majiteli. A ten skutečně dorazil. Tony Bloom, který vydělal hlavně díky využívání datové analytiky při hazardních hrách, uplatnil stejnou strategii i jako vlastník klubu. Pečlivě vybíral hráče i trenéry, vytáhl tým ze třetí ligy až do Premier League a také evropských pohárů. A teď Brighton i díky 56letému majiteli připravil svým příznivcům parádní oslavu.
0: Mimochodem Bloom vlastní i belgický klub Royal Union Saint-Gilloise, za který nastupuje také český reprezentant Ondřej Krčfaluši. My se teď ale zaměříme na Španělsko, kde opravdu září křídelník Barcelony Rafinha.
1: Je to tak, server Marka připomíná, že Brazilec má z kraje sezony skvělou formu. Sevilla dal při triumfu Barcelony 3 góly a dal hat-trick ve druhém utkání za sebou. Ve středu to od Rafinhy schytal Santander. Redaktoři webu BBC k tomu dodávají, že šikovný jeho Američan přitom z kraje svého působení v Barceloně v roce 2022 neměl jednoduchou pozici. Nedařilo se mu a fanoušci volali po jeho odchodu. Jenže po nástupu kouče Hansiho Flicka se celá situace otočila a Rafinha dokonce teoreticky může získat i zlatý míč. A sám hráč přiznal, že právě důvěra trenéra je pro něj extrémně důležitá.
0: Říká Jakub Marek, který tentokrát ze sportovních webů vybral hlavně fotbalové zajímavosti. Díky za to.
1: Díky, hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Filip Kvapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
3: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
4: 7 hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinérii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři. Žádné oběti úřady nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle. Irán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Uvedl to, že v iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Razaí, podle kterého Teherán nyní čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brámse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Alchytrea. Slogan sezóny je Všechny cesty vedou do Brna.
0: Sport.
5: Čeští tenisté si znovu po roce zahrají finálový turnaj Davis Cupu. Ve druhém kole kvalifikace porazili v Praze Spojené státy americké 3-2 na zápasy. Rozhodující bod přidal v závěrečné dvouhře týmových dvojek Jiří Lehečka. Hokejisté Třince v předehrávce třetího kola Tip Sport Extraligy porazili Plzeň 3-2. Po dohrání dnešních zbývajících zápasů tak oceláři jakožto jediný 100% tým zůstanou na prvním místě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D35 u Olomouce a také silnice 16 na Kladensku. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno i teď neprůjezdná. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV odklízí následky nehody kamionu. Sjíždí se z exitu 272, oběd se to dá přes Slavonín. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u exitu 8 úvaly zřejmě skončily. Úplné uzavírky dálnice tam byla kvůli opravám mostu v noci a ráno několikrát neprůjezdná. Silnice 16 ze Slaného do Velvar může být až do pondělka neprůjezdná. Uzavírka po sobotní nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: 20. září nabídne ještě vysoké teploty, k ochlazení dojde ale hned na začátku příštího týdne. Dnes tedy ještě teploty mezi 17 a 22 na jihu a východě naší republiky, kde bude dnes slunečnější počasí a bude tam ještě tepleji až 24 stupňů. Zítra už ale za studenou frontou teploty výrazně poklesnou. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni, o 2 stupně tepleji může být v místech, kde bude víc slunce. Po oba dva dny bude obloha proměnlivá, často s velkou oblačností i deštěm, místy ale ještě stále čekáme i slunečno. V dalších dnech příštího týdne pak bude docela chladno. Po ránu se dokonce objeví i přízemní mrazíky. Denní teploty se budou stále držet jen kolem 15 stupňů. Až ke konci příštího týdne se začne přece jen lehce oteplovat. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 36 minut posloucháte dál Radiožurnál Sport. Čeští tenisté se můžou těšit na finálový turnaj Davis Cupu do Boloni. Mezi nejlepších 8 týmů se dostali díky výhře v dramatickém duelu s Američany. Víc o tom řekneme ve sportovním přehledu, který připravil Krištof Kousal. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru porazili po roce Američany znovu 3-2 na zápasy. V pražské O2 aréně získali rozhodující body Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Menšík v třísetové bitvě zdolal světovou čtyřku Bena Sheltona a následně Lehečka vyhrál nad Lernerem Tienem 6-3 a 7-5. Po zápase s nepříjemně hrajícím soupeřem byl Lehečka spokojený s tím, jak se dokázal držet své nastavené taktiky.
2: Lerner je strašně solidní hráč, který prostě neudělá zbytečné chyby. Najít ten balanc mezi tím, kdy nebudu moc pasivní, ale zároveň se budu snažit držet tu výměnu a nedělat chyby. Byl vlastně klíč k tomu dnešku, ale já si myslím, že to bylo skoro i víc o tom prostě jenom vydržet, věřit pevně, že já budu ten, kdo to kondičně ustojí.
1: Finálový turnaj Davis Cupu se bude v Itálii hrát na konci listopadu.
0: Fotbalisté Liberce po 4 ligových výhrách za sebou pouze remizovali 0-0 na hřišti nováčka Artisu Brno. Nevyužili tak šanci dostat se do čela tabulky šance ligy. Na třetí místo se posunula Mladá Boleslav po výhře 2-0 nad Zbrojovkou Brno. Na vítězství v nové sezóně stále čeká Slovácko, které doma remizovalo s ostravským Baníkem 2-2. Podle záložníka Slovácka Lukáše Vorlického se ale herní projev týmu zlepšuje.
3: Remíza jeden bod v zápase, kde jsme si 100% zasloužili 3. Ne proto, že by jsme byli celý zápas jako lepší, Baník tam měl dobrý fáze, ale vzhledem k, si myslím, k celkovému procesu, který prostě už tady od začátku sezóny je, tak jsme si zasloužili vyhrát, strašně jsme si to přáli.
0: Ve zbývajícím včerejším zápasu Pardubice porazili Bohemians 2-1.
1: Na prvním místě tabulky tak po 9. kole s jistotou zůstane Slavia, kterou čeká od 18 hodin zápas proti Viktorii Plzeň. Bude to poslední ligové utkání před dlouhou reprezentační přestávkou. Povinnosti v národním týmu čekají i obránce Slavie Štěpána Chaloupka, který byl v létě na mistrovství světa a měl tak kratší přípravu před startem klubové sezóny. Po poslední výhře v Teplicích ale Chaloupek řekl, že už se fyzicky cítí dobře.
4: Ale ten začátek byl opravdu náročný a sám asi nejsem úplně schopný říct, z jakého důvodu to bylo, ale strašně těžce jsem se do toho dostával a ať už to bylo to, že nechci hrát do základu nebo že chci například v Ostravě střídat, jsem si řekl prostě sám, protože tělo na to nebylo připravené a já jsem prostě necítil, že bych tomu týmu mohl odevzdat to, co to ode mě očekává a to, co na tom hřiště odevzdat mám, takže bylo potřeba prostě na té kondici zapracovat.
1: Dnešní ligový program odstartuje ve 13 hodin duelem Hradce Králové s

0: zůstává neporažený.
1: Hokejisté Třince porazili v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži 100% oceláři. Ve třetí části zápasu otočili skóre. Autor dvou gólů Slezanu Andrej Nestrašil, který navíc přihrál na vítěznou branku, říká, co zápas převážilo v jejich prospěch.
2: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je, a trošku jsme to přemýchali, samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde, bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně, a asi hlava rozhodla pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
0: Třinec bez ohledu na výsledky dnešních zápasů zůstane jako jediný 100% tým v čele tabulky. Další dosud neporažený tým Kladno nastoupí v 17 hodin na ledě Liberce. Ve stejnou dobu začnou zápasy České Budějovice Olomouc, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov a Brno Hradec Králové. Brňané za sebou mají dvě prohry z venkovních zápasů. Na obnovenou domácí premiéru se těší obránce Radek Kučeřík, který se do Brna vrátil v létě po dvou sezónách ve Finsku.
3: Je to určitě zase trošku něco jiného teďka po těch dvou sezónách, kdy jsem byl pryč, tak se na to hrozně moc těším, protože se vracím zase, dá se říct, domů před domácí publikum, který je výborný, a zázemí doma, rodina blízko, takže v tomhle je to hrozně hezký.
0: Extraligové zápasy stejně jako duely fotbalové šance ligy uslyšíte odpoledne živě na Radiožurnálu Sport.
1: Čeští volejbalisté se chystají na osmifinálový zápas mistrovství Evropy proti Belgii. Nahrávač Luboš Bartůněk se na prvním tréninku seznamoval s obrovským prostorem turínské haly Pallavela a cítil, že trénink neproběhl ve 100% pohodě.
4: Neřekl bych asi úplně podle našich představ, možná to bude způsobený tím, že jsme měli dva dny bez balónu, tak to nebylo úplně takový, jaký by to mělo být, ale hala krásná a je nádherná za mě teda. Já si myslím, že z té skupiny je každý super k poražení. Moje záleží prostě na aktuální formě a jak nám to půjde, já doufám, že nám to půjde.
1: Češi nastoupí proti Belgii zítra v 16 hodin. Radiožurnál Sport zápas odvysílá v přímém přenosu.
0: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje z prvního místa do velké ceny Rakouska silničních motocyklů. 24letý český jezdec vyhrál včera v rekordu okruhu kvalifikaci třídy Moto2 a po třetí v kariéře vybojoval v seriálu mistrovství světa pole position. Závod ve Špilbergu odstartuje ve 12 hodin a 15 minut.
1: Hroši Brno poprvé v historii ovládli baseballovou extraligu. V dramatické finálové sérii s Kotlářkou vyhráli rozhodující sedmý zápas na hřišti pražského celku 8-6 až v 11. nastavené směně. Titul získali po vítězství 4-3 na zápasy a mezi šampiony se zapsali jako pátý klub a třetí brněnský po dracích a technice.
0: Házenkáři Karviné a Nového Veselí uhájili i po třetím kole bezchybnou bilanci v nové sezóně extraligy. Úřadující vicemistři z Baníku zvítězili na hřišti Strakonic 35-32 a v neúplné tabulce jsou o skóre druzí za Novým Veselím, které porazilo doma Jičín 27-23. Třetí je před nedělními zápasy pražská Dukla, která přehrála Lovosice 39-26.
1: O víkendu to ani jinak nejde, než aby sportovní přehled byl opravdu obsáhlý. Ten dnešní ranní připravil Krištof Kousal. Díky.
0: Díky, naslyšenou.

0: Foo Fighters se na Radiožurnálu Sport 7 hodin 47 minut. Časovkami dnes v Montrealu odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Hned v prvním dni šampionátu bude v akci i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek, který právě v časovce touží atakovat ty nejvyšší příčky. Pojede se na trati, která měří 39 km a 200 metrů. Mužský závod začne v 18.45 našeho času. Ženy pojedou na stejné trase už od 15 hodin. Hlavním favoritem toho mužského závodu by měl být Belgičan Remco Evenepoel, který se může zapsat do historie jako třetí jezdec se 4 tituly z časovky. Pokud uspěje, zařadí se po bok Němce Tonyho Martina a Švýcara Fabiana Cancellari nejen 4. zlatem, ale i celkově 7. medailí ze světových šampionátů. No a kvůli zranění z Vuelty bude na šampionátu chybět zraněný, tedy suverén posledních let Tadej Pogačar. Kanada uspořádá světový šampionát po třetí. Do Montrealu se vrací po 52 letech a je součástí oslav 50. výročí od letních olympijských her, které město pořádalo v roce 1976. Na kanadské půdě se naposledy jelo v roce 2003, a to v Hamiltonu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dnes je to přesně 53 let, kdy se v texaském Houstonu odehrál jeden z nejslavnějších a nejdůležitějších zápasů tenisové historie. A my vám ho teď připomeneme v naší rubrice Stalo se dnes spolu s Anou Skalovou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. 20. září 1973 se proti sobě před zraky víc než 30 tisíc diváků na stadionu v Astrodome a dalších 90 milionů diváků u televizních obrazovek postavili 29-letá šampionka Billie Jean Kingová a 55-letý Grand Slamový vítěz a vyhlášený provokatér Bobby Riggs.
0: Poznali se díky tenisu, ale na kurtu tehdy stáli spíš jako nepřátelé. Riggs v 70. letech veřejně prohlašoval, že ženský tenis je podřadný a tvrdil, že i ve svém věku dokáže porazit jakoukoliv špičkovou hráčku. Sám se navíc označoval za mužského šovinistu. V sázce tak nebylo jenom 100 000 dolarů pro vítěze, ale především prestiž a budoucnost rodícího se ženského profesionálního okruhu, který Kingová v té době pomáhala budovat.
1: Nesmazatelným písmem se tento duel zapsal do kroniky světového sportu jako bitva pohlaví. Nepřehlédnutelný byl i komerční charakter souboje. Kingovou na dvorec přinesli na nosítkách v antickém stylu a Riggs zase podepsal lukrativní smlouvu se společností na cukrovinky, kterou propagoval obléknutím jejich bundy.
0: Billie Jean Kingová nakonec zvítězila 6-4, 6-3 a 6-3, čímž pomohla změnit vnímání ženského sportu. Third match point for Billie Jean King. Looks a little like Margaret Court now.
1: Bitvu pohlaví viděli diváci i na konci roku 2025. V Dubaji se utkali tehdejší světová jednička z Běloruska Arina Sabalenková s Australanem Nikem Kyrgiosem. Tenista řeckého původu Sabalenkovou porazil v exibičním utkání s upravenými pravidly 2x6-3. Kyrgios se musel totiž strefovat do o dost menšího kurtu než Sabalenková. Duel ale podle mnohých nenaplnil vysoké ambice. Kritici ho označili za pouhou exibici, která tenisu nic nepřinesla.
0: Prostě opravdová tenisová bitva pohlaví mohla být jenom jedna, tu jsme si teď připomněli v našem vysílání spolu s Anou Skalovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 8 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
7: V budově ruské ambasády v Praze začínají volby do státní dumy. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou. Čeští tenisté porazili v kvalifikaci Davis Cupu Američany 3-2. Dálnice D35 je u Olomouce směrem z Lipníku do Mohelnice po nehodě průjezdná jen levým pruhem a bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Na ruském velvyslanectví v Praze 7 se právě otevírá volební místnost. Rusové žijící v Česku tam můžou do dnešní 20. hodiny odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách do státní dumy. V ulici Ukrajinských hrdinů je reportérka Františka Rohlíčková.
8: Před budovou ruské ambasády čekalo chvilku před 8 hodinou už asi 15 nebo 20 lidí, kteří vytvořili krátkou frontu. První z nich právě vstoupil dovnitř, kde se otevřela volební místnost a otevřená bude dnes celkem 12 hodin až do 8 večer. Že se tu dnes konají volby, připomíná taky plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Je tu taky zhruba 10 policistů z ochranné služby. O posílení hlídek požádalo Česko už v srpnu ruské ministerstvo zahraničí, a to s odůvodněním, že se Rusko obává protestů. Ty čeká taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Případů lymské boreliozy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
9: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
10: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
9: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na a právě teď na podzim.
11: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
9: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
7: A podrobně to probereme taky v ranním interview v 8.50. Ceny Františka Filipovského za dabing znají své vítěze. Ocenění za nejlepší mužský výkon v dabingu získal Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Cenu za nejlepší ženský výkon si odnesla herečka Regina Řandová za hlavní roli ve filmu Mária, kterou v originálním znění stvárnila Angelina Jolie. Té propůjčila Řandová svůj hlas už dřív. Před 11 lety získala cenu Filipovského za dabing ve filmu Zloba královna černé magie.
12: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
7: Mimořádnou cenou porotci ocenili českou verzi počítačové hry Kingdom Come.
0: Sport.
13: Čeští tenisté porazili tým Spojených států amerických 3-2 na zápasy a postoupili do finálové osmičky Davis Cupu. O vítězích v Praze rozhodovali závěrečné dvouhry, ve kterých Jakub Menčík zdolal Bena Sheltona a Jiří Lehečka porazil Lernera Tiena. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku Brno 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se 6 góly vede tabulku střelců nejvyšší soutěže.
14: Začal jsem si víc věřit, tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
13: Liberec remizoval na hřišti Artisu Brno 0-0, Slovácko s Baníkem Ostrava 2-2 a Pardubice porazili Bohemianci 2-1.
0: Z
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: A situace na D35 u Olomouce a na Slánsku, neprůjezdná silnice 16. Hned na úvod přinášíme dobrou zprávu z D35. Ve směru z Lipníku do Mohelnice byla dálnice na obchvatu Olomouce neprůjezdná. V okolí kilometru 268 pomocí těžké techniky vyprošťovali havarované nákladní vozidlo. Aktuálně už se projíždí plynule bez zdržení, alespoň levým pruhem. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že ukončený je i odklon dopravy na exitu 272 Tovačov. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů z Bystřete kousek před sjezdem na okruh. Na půltém kilometru zasahují hasiči u kolize nákladního a osobního vozidla, čistí vozovku od vyteklého oleje, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou opatrně za odbočkou na Květnov řeší tam vážnější nehodu osobního auta s cyklistou. Na místě záchranáři projede taky Vadlově, také víceméně plynule. A ještě silnice 16, trasa Slaný Mělník, mezi odbočkami na Žižice a Luníkov zůstává po včerejší nehodě uzavřená. Z cisterny tam vyteklo velké množství benzínu, sanace tak potrvá minimálně celý dnešek. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez problémů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
16: Právě skončili v 8 hodin a 6 minut a pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Příjemné nedělní ráno. Hokejisté Třince porazili v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži i po třech zápasech 100% oceláři, stejně jako v pátek ve třetí části zápas dokázali otočit. Andrej Nestrašil se na výhře podílel dvěma góly a asistencí u vítězné branky. V našem vysílání se s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou budeme věnovat už dnešnímu programu hokejové extraligy, která nabízí tentokrát 5 zápasů.
3: Radiožurnál Sport
17: a Ondřej Prokop.

0: V 8 hodin a 10 minut se ve vysílání radiožurnálu Sport zaměříme na hokejovou extraligu. Dnes se bude hrát dalších 5 zápasů třetího kola. Všechny začnou v 17 hodin a všechny vám na této stanici nabídneme živě v pořadu s mikrofonem za sportem. Ale teď je čas na názory experta. Ve spojení jsme s mistrem světa, olympijským šampionem Martinem Procházkou. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Ze současných extraligových týmů si hrál za Kladno a Vítkovice a právě na tyto celky se zaměříme. Začneme tvým, řekněme, domovským Kladnem. Jaká je nálada kolem rytířů po povedeném startu sezóny?
1: Řekl bych, že velmi dobrá. Fanoušci to tady vnímají. Tu velkou změnu, kdy přišel Radim Rulík s celým svým realizačním týmem, přišel k týmu, tak prostě ta atmosféra tady na Kladně se obrovsky zlepšila. Podpořilo se to těma dvěma výsledkama, kde otočili utkání ve Vítkovicích, o kterých už si mluvil, a zvládli utkání nakonec se Spartou, které bylo velmi rovnané, bylo vyprodáno, byla výborná atmosféra a celkově ten dojem, myslím si, že jak i hráči, tak trenéři, tak celkově fanoušci tady mají skvělý.
0: Dá se už po těch dvou zápasech pod vedením bývalého kouče reprezentace Radima Rulíka odhadnout nebo říct, co budou největší zbraně Středočechů v této sezóně?
1: Zbraně jako jedna hlavní B podle mě disciplína a dodržování taktických pokynů a možná i reakce na vývoj utkání. Tohle se potvrdilo v tom utkání se Spartou, kdy vlastně byly za celé utkání, vlastně Kladno bylo vyloučeno jen jednou. Jeden hráč byl vyloučený za celý zápas. Potom mi přišlo, že v první třetině hrála Sparta lépe, ale jako kdyby dostali lepší pokyny hráči od trenéru a ve druhé třetině Kladno zase bylo lepší, takže prostě reakce na to, na ten vývoj toho utkání. A jak už jsem říkal, prostě to dodržování těch taktických pokynů, to si myslím, že prostě je už na Kladnu obrovsky znát.
0: Kladno jsme v posledních letech vydávali v Tipsport Extralize na chvostu tabulky. Myslíš, že tedy tyto časy jsou opravdu už pryč?
1: Vypadá to tak, ano. Už celkově tím, jak se tady zlepšila ta atmosféra v klubu, jak prostě je tady ta jistota, přišel nový majitel, pan Drastil už v loňské sezóně, je tady prostě stála nějaká ekonomická pohoda, velký rozpočet, Tomáš Pelikán, samozřejmě skvělý generální manažer, ten tým dává dohromady a teď samozřejmě ten realizační tým v čele s Radimem Rulíkem, takže myslím, že Kladno opravdu letos vypadá velmi dobře a pokud si to nějakým způsobem neskazí, což si myslím, že se nestane, tak bude opravdu na tom velmi dobře.
0: Dnes Kladno čeká další, řekněme, docela náročný test. Nastoupí ve třetím kole v Liberci v 17 hodin. Ve stejný čas začnou duely České Budějovice Olomouc, Brnohradec Králové, Pardubice Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. No a právě Vítkovice, ty nezažívají dobré časy, už ta příprava se nepovedla, vyhráli vlastně v letním období jenom jeden zápas, navíc nezvládli úvodní kolo, jsou pro Ostravany zápasy z kraje sezony teď o to důležitější než třeba pro ostatní. Potřebují se opravdu konečně chytit.
1: No určitě. Samozřejmě už jenom, jak jsi zmiňoval, příprava špatná, jedno vítězství proti Olomouci. Z celé té přípravy to znamená, že ten tým prostě není dobře naladěný. Teď se to nakonec potvrdilo i v tom prvním utkání základní části, kdy vlastně vedli nad Kladnem a nakonec se ztratili to utkání ve třetí třetině, kdy prohráli 3-1 třetí třetinu a určitě tam není dobrá atmosféra. Dneska mají Litvínov, který zvládl doma první utkání, teď sice prohrál s Pardubicemi, ale Litvínov má také samozřejmě teďka úplně jinou atmosféru, než měl v loňské sezóně, takže to pro Vítkovice bude hodně těžký.
0: No a pokud by Vítkovice ten zápas nezvládli a zase prohráli, mohlo by to už takto z kraje sezóny nějak výrazně ovlivnit pozici kouče? Treje je opravdu začátek sezóny, ale přece jenom případná bilance 8 zápasů, včetně té přípravy, z toho 7 proher, to by novému francouzskému kouči asi moc nepomohlo.
1: No určitě by mu to nepomohlo, už jenom tady ta statistika mluví o tom, že to není vůbec ideální, pokud by třeba prohráli Vítkovice ještě 2-3 zápasy, tak bych se vůbec nedivil tomu, že by to byl první tým, který by sáhl ke změně trenérů, protože už ta příprava, teď ztratíte 3-4 zápasy na začátku sezóny, může vám to ujet a pak už se to těžko dohání, takže určitě na to Vítkovice budou reagovat, uvidíme, jak dopadne dnešní utkání s Litvínovem, jak jsem říkal, Litvínov je v celkem dobré pohodě. Uvidíme, jak to utkání dneska dopadne. Každopádně Trele to nemá vůbec jednoduché a pokud to bude takhle pokračovat, tak si myslím, že dlouho ve Vítkovicích nevydrží.
0: Říká Martin Procházka, se kterým zase zítra budeme samozřejmě probírat dění v hokejové extralize na radiožurnálu Sport. Pro tuto chvíli díky a přeji ti hezkou neděli.
1: Děkuju, hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

18-letá americká tenistka Iva Jovičová by asi nejraději hrála jenom v mexické Guadalacháře. V sobotním finále porazila krajanku Peyton Stearnsovou 6-4 a 6-2 a znovu po roce získala svou už druhou trofej v kariéře na okruhu WTA. Zase na stejném místě. Jovičová, turnajová dvojka, 16. tenistka světa, proti 60. žebříčku nečelila ani jednomu breakballu a po hodině a 27 minutách hry proměnila svůj třetí matchball.

0: Až vám někdo bude připomínat pořekadlo, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, můžete mu povyprávět o soubojích českých tenistů v Davisově poháru s Američany. Před rokem ve druhém kvalifikačním kole na Floridě byl stav po prvním dní 1-1, druhý den Američané nejprve vyhráli 4 a Češi pak 2 vítězstvími ve 2 hrách zápas otočili a postoupili na finálový turnaj. No a dnes, tedy dnes teď, to na vlas zopakovali. Včera zase stejný průběh 1-1 po pátku, nejprve včera vyhráli Američané 4 a pak Češi Menšík a Lehečka zápas otočili. Právě rozhodující bod přidal Jiří Lehečka, který po skončení česko-amerického souboje si nesmírně pochvaloval domácí podmínky.
1: Doopravdy ta hala byla skvělá, prostě tohle je přesně ten důvod, proč jsme to chtěli takhle. Výborná týmová práce od všech hráčů, od všech trenérů, fyzioterapeutů, od úplně všech, kdo se podíleli na tomhle týdnu, kteří nejsou tak vidět, tak doopravdy všichni si uvědomovali to, že prostě tohle je O2 Arena, tohle je místo, kde se Davis Cup nikdy neprohrál, jestli se nepletu, a všichni jsme tady nechali naprostý maximum.
0: Finálový turnaj Davis Cupu i s českým týmem se bude hrát na konci listopadu v italské Bologni.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Obránce fotbalové Boloni Martin Vítík v italské lize nenastoupil ani po nástupu nového trenéra Rafaela Paladina. Jeho tým remizoval 1-1 v domácím utkání s Turínem a po pěti kolech soutěže je dál bez výhry. Vítík zatím prosadil všechny ligové zápasy na lavičce náhradníků.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Osm hodin a 30 minut. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
4: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku taky uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Jemenští povstalci Husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Je to poprvé od obnovení občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saudskému hlavnímu městu. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činohrní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři anebo slon v životní velikosti. Sport. Fotbalisté Slávie i po 9. kole šance ligy zůstanou v čele tabulky. Rozhodla o tom bezbranková remíza 2. Liberce na hřišti Artisu Brno. Slávia může vedení navýšit po večerním zápase s Plzní. Hrát se bude od 18 hodin. Už jednu hodinu popolední nastoupí Hradec Králové proti Teplicím. Ve 3 odpoledne pak Jablonec přivítá Zlín a Olomouc Spartu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D6 před Prahou a omezení na D11 u Jiren. Na dálnici D6 před Prahou směrem z Varů stále opatrněji těsně před sjezdem na okruh. Na 0,5 kilometru odklízejí následky po střetu nákladního vozidla s osobním. Na vozovku navíc vytekl olej, na místě tak stále zasahují hasiči. Průjezdný pouze jeden pruh, provoz je ale slabší, výrazněji se nezdržíte. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u Jiren na 8. kilometru dnes v noci a nad ránem kvůli opravám mostu výrazněji omezovali provoz. Dálnici v uvedeném směru i několikrát uzavřeli. Teď už se jede, před exitem je ale doprava vedená pouze pravým pruhem. Vše je zřetelně označené jak kužely, tak světelnou šipkou a zdržení není nijak zásadní. 52 před Mikulovem směrem z Rakouska je až do druhé poloviny října uzavřená. Příčinou jsou stavební práce na nedaleké celnici. Místo se objíždí po souběžné silnici. Čekejte teď kratší fronty z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Karlovy Vary hlásí zataženo a 11 stupňů, nad Prahou oblačno a teplota už se tam dostává k 15 stupňům Celsia. Pec pod Sněžkou zataženo se 13 stupni, stejně tolik je i ve Znojmě, je tam oblačné nebe, oblačno je i v Brně nebo v Ostravě, v Brně ale se 12 stupni a v Ostravě s 15 stupni Celsia. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti by ještě přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty budou ale ještě vysoké od 17 do 22 stupňů a tam, kde bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte kolem 24 i místy až 25 stupňů Celsia. Zítra už se za studenou frontou počasí změní, bude větrno a ve východní polovině našeho území i deštivo. Ráno ale bude ještě mraku málo. Během dne se nebe zatáhne a hlavně na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky. Jinde moc pršet nebude. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty už ale budou citelně nižší. Od 12 do 16 stupňů. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Zpěvačka Leny na Radiožurnálu Sport, je 8 hodin a 36 minut. Přeji vám příjemné nedělní ráno. V Zámoří začaly přípravy na nový ročník NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k výhře nad Torontem 4-3 v prodloužení, nakonec 9 úspěšnými zákroky. A vidět byl třeba také útočník Matyáš Šapovaliv, který podpořil přihrávkou vítězství Vegas nad Los Angeles 4-2.

0: všechny zápasy, včetně toho posledního proti Zbrojovce Brno. Velký podíl na mladoboleslavských úspěších má muž, který prožívá zajímavý příběh. Představte si, že ve své první sezóně v nejvyšší soutěži dáte jednu jedinou branku. Pak přijde další ročník a najednou máte na kontě 6 gólů za pouhých 8 zápasů. Přesně to je případ křídelníka Mladé Boleslavy a aktuálně nejlepšího střelce šance ligy Martina Šubrta.
1: Fanoušci Mladé Boleslavy se radovali z vítězství 2-0 nad Zbrojovkou Brno a oslavovali hlavně Šubrta, kterého jakoby nepoznávali. Sice vypadá pořád stejně, ale gólu teď dává podstatně víc, a to z jednoho důvodu.
2: Začal jsem si víc věřit, tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: Sebedůvěra bývalému mládežnickému reprezentantovi v minulé sezóně chyběla. Věřit si Šubrt začal až po letní pauze.
2: V té přípravě jako už se mi začalo hrát o hodně lépe a určitě mi pomohl nesmírně ten první gol v Olomouci.
1: Tehdy na začátku srpna asi Šubrt netušil, že trefou na hřišti Sigmy odstartuje svoji střeleckou show, která trochu zaskočila i trenéra Mladé Boleslavy Aleše Majera.
3: Asi jsme nečekali až takovouhle produktivitu, ale určitě, když jsme Martina Šubrta z Ostravy brali, tak jsme ho brali, protože dokáže být velmi dobrý v té poslední třetině hřiště.
1: Říká kouč Středočechů Majer. Šubrt je odchovanec pražské Slávie, ukázal se i ve Vlašimi a v B týmu Baníku Ostrava. Zdá se ale, že své místo našel v Mladé Boleslavi. Se sebevědomím v zádech se mu daří úplně všude.
2: Na tréninkách prostě, když hrajeme nějakou prostě soutěž jako střelbu za vápnem a takové, tak i tam mi to prostě tam teďka padá, takže je to jedno s druhým.
1: Vypráví Šubrt, 24-letý záložník Mladé Boleslavy, který zatím překvapivě útočí na korunu pro krále střelců šance ligy. Z Mladé Boleslavy Adam Procházka, Radiožurnál.
0: V dalších včerejších zápasech v šance lize Liberec po 4 výhrách za sebou pouze remizoval 0-0 na hřišti nováčka Artisu Brno a nevyužil tak šanci dostat se na první místo tabulky. Pardubice porazili Bohemians 2-1, no a na vítězství v nové sezóně stále čeká Slovácko, které doma remizovalo s ostravským Baníkem 2-2. Je tedy jisté, že po 9. kole a před tou reprezentační pauzou bude na prvním místě tabulky Slavia, kterou ještě navíc dnes čeká od 18 hodin zápas proti Viktorii Plzeň. Dnešní ligový program ale odstartuje už ve 13 hodin, a to duelem Hradce Králové s Teplicemi. V 15 hodin pak mají výkop zápasy Jablonec Zlín a Olomouc Sparta. A vy vše důležité uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu.

0: Suverénně největší hit kapely Spin Doctors Two Princess na radiožurnálu Sport dozněl v 8 hodin a 47 minut. Odlišné emoce včera zažívali v anglické Premier League dva čeští brankáři. Antonín Kinský v brance Tottenhamu třikrát inkasoval doma od Aston Villa. No a Tottenham po prohře 2-3 se v tabulce propadl na sestupové pozice. Další český golman Lukáš Horníček, ten se naopak s Newcastlem vrátil na vítěznou vlnu. Doma pomohl k výhře 2-1 nad nováčkem z Halu. Obhájce titulu Arsenal ve včerejším programu prohrál nečekaně vysoko 0-3 na hřišti Brightonu a poprvé v sezóně ztratil body. Tabulku Premier League tak vede Manchester City, který má ještě k dobru dnešní zápas proti Sunderlandu. Ten se bude hrát od 15 hodin. Ve stejnou chvíli se rozehrají i duely Bournemouthu s Liverpoolem a Leedsu s Crystal Palace a dnešní program v anglické Premier League od 17.30 zakončí utkání mezi Fulhamem a Manchesterem United. Jak se to všechno bude vyvíjet, to v našem odpoledním vysílání na radiožurnálu Sport uslyšíte.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V létě 2017 otřásl fotbalovým světem přestup, který změnil dějiny trhu s hráči. Brazilská hvězda Neymar opustila Barcelonu a zamířila do Paris Saint-Germain za neuvěřitelných 222 milionů eur, což je dodnes rekordní přestupová částka. Téma pro naši encyklopedii, které teď probereme s Anou Skalovou. Znovu dobré ráno.
1: Hezké ráno. V Barceloně předtím Neymar působil 4 sezóny, během níž odehrál 186 soutěžních zápasů a nastřílel 105 branek. A v katalánském klubu tvořil legendární útočné trio MSN, které nahánilo strach celé Evropě. A my se vás teď v soutěžní otázce nebo nesoutěžní otázce ptáme, kteří další dva hvězdní jeho Američané oblékali s Neymarem dres Barcelony.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Předpokládám, že asi víte. Byli to Argentinec Lionel Messi a Uruguayec Luis Suárez.
1: Přestup do PSG byl tak drahý nejen kvůli Neymarovým mimořádným sportovním kvalitám, ale také proto, že byl považován za jednu z největších marketingových ikon světového fotbalu. Paříž chtěla získat hráče světové úrovně, který by klubu pomohl vyhrát Ligu mistrů, a jedinou cestou bylo zaplatit celou výstupní klauzuli stanovenou Barcelonou.
0: V dresu pařížského klubu strávil Neymar 6 sezon, odehrál 173 zápasů a vstřelil 118 gólů. Přestože několikrát vyhrál francouzskou ligu a dovedl PSG až do finále Ligy mistrů v roce 2020, vysněnou evropskou trofej nezískal.
1: Jeho rekordní odchod z Barcelony byl šokem, ale zároveň odstartoval éru astronomických přestupů. Neymarův transfer tak zůstává jedním z nejvýznamnějších momentů moderní fotbalové historie.
0: A zároveň je to moment, který jsme si připomněli v naší encyklopedii spolu s Anou Skalovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal: "Ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš." Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: No a Pavla Horváta uslyšíte v našem vysílání i po 9. hodině, budeme totiž probírat dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Teď je ale čas na zprávy.
6: Radiožurnál je 9 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
7: Babiš a Macinka dopoledne znovu projednají státní rozpočet. Zítra má návrh schvalovat vláda. Rusko zaútočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. Čeští tenisté po obratu porazili Spojené státy a postoupili na finálový turnaj Davis Cupu. V okolí Mošnova čekejte kolony na silnici 58 směrem z Ostravy do Příbora. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jednání chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše část vládní koalice navrhuje příští rok poslat víc peněz do školství. S navýšením právě motoristé nesouhlasí, kritizovali taky navržený schodek 389 miliard korun. Ten se podle Macinky nakonec sníží o jednotky miliard a další úspory ještě v průběhu roku přinesou změny některých zákonů.
8: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
7: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Opozice už teď koalici kritizuje. Tak vysoký schodek považuje v době ekonomického růstu za neobhajitelný. Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dněproské úřady informovaly o 4 zraněných.
9: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Muzeum a galerie Orlických hor získalo do sbírky vojenský vak československého důstojníka a odbojáře z druhé světové války Františka Kynicha. Před lety ho koupil americký občan na bližším trhu v Buštěhradu. Téměř 20 let ho měl doma, než na něm letos objevil Kynichovo jméno. Vak potom věnoval muzeu v Rychnově nad Kněžnou. Historici teď zkoumají původ věcí a další souvislosti, říká Jaroslav Motl z Muzea a galerie Orlických hor.
10: Komunikujeme s Vojensko-historickým ústavem, uvidíme, jestli tam obdobný předmět mají, takže i z hlediska vlastně dokladů působnosti československé armády, tak je to poměrně cenný předmět, protože tohodle vybavení, které si vojáci vozili na frontu a měli ho někde v zázemí, se tolik nenachází.
11: Sport. Čeští tenisté po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
12: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po foust těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
11: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na silnici 58 před Mošnovem a uzavřená 16 u Slaného. V Mošnově na letišti Leoše Janáčka před pár okamžiky odstartoval dnešní program Dnů na to. Do areálu podobně jako včera proudí řady návštěvníků a podle toho také vypadají okolní silnice. Plní se teď hlavně 58 směrem z Ostravy. Z poloviny obchvatu Petřvaldu ke kruhovému objezdu před záchytným parkovištěm se jede zhruba 10 minut. Od Příbora je zdržení zatím krátké, maximálně 5 minutové. 16 ze Slaného do Mělníka mezi odbočkami na Žižice a Luníkov je po včerejší nehodě neprůjezdná a dle aktuálních policejních informací tak zůstane až do zítřejšího odpoledne. Včera se tam srazilo osobní auto s cisternou, z té vyteklo velké množství nafty i benzínu. Sanační práce tak vyžadují více času. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez potíží. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Devět hodin, pět minut, pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. No a dnes čeká fotbalisty závěr posledního kola před reprezentační pauzou. Budou se hrát celkem 4 zápasy od 13 hodin Hradec Králové s Teplicemi, v 15 hodin Olomouc, Sparta a Jablonec, Zlín. No a v 18 hodin šlágr kola, kdy mistrovská Slavia nastoupí doma v Edenu proti Plzni. A to bude hlavní téma pro naše povídání už po písnice od Soul Asylum s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem. Tak příjemné dopoledne.

0: Ve fotbalové šancelize se dnes budou hrát poslední čtyři zápasy před dlouhou reprezentační přestávkou. Deváté kolo uzavře šlágr kola od 18 hodin. Se mistrovská Slavia utká z Plzní. No a v pražském Edenu u toho bude i náš fotbalový expert, pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát, kterého i teď zdravím. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak jak ty osobně vzpomínáš na zápasy Plzně proti Slavii, když jsi nastupoval právě za Plzeň? Byly pro tebe speciální nejenom kvůli tomu, proti komu se přímo hraje a kde, třeba v Edenu, ale i kvůli tomu, že jsi za Slavii sám hrával?
1: No, tak samozřejmě bylo to malinko výjimečný, nicméně těch zápasů za ten život člověk odehraje spoustu a úplně na každý si nespomene, ale jsou zápasy, které samozřejmě měly, řekl bych, takový svoje kouzlo proti Slavii a samozřejmě v Edenu, který je novej, nebo pro mě byl tu dobu novej, protože jsem zažil i ten starý Eden, tak si myslím, že prostě je to výjimečný, skvělá atmosféra a krásný zápas, no.
0: Ten dnešní duel je trošku jiný nebo v jiném postavení jsou týmy, než jsme bývali zvyklí, zatímco Slavia vede ligovou tabulku, tak Viktorii se nedaří. Je až desátá, navíc má za sebou nepovedený vstup do ligové fáze Evropské ligy, když ve čtvrtek prohrála s belgickým Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Je teď před ní ta cesta na Slavii, jak je vůbec těžké udržet pozitivní myšlení a nejít do toho zápasu s tím, že ať už to máme za sebou, konečně bude pauza?
1: No, tak bylo by špatný, kdyby některý hráči přemýšleli podle té poslední věty, co si řekl, aby byla rychle pauza, ať už je konec, ať to dopadne jak chce, protože každý zápas, každý bod je důležitý. Já si myslím, že ty kluci dobře vědí, že jsou v Plzni, nebo doufám, že to vědí, a že vlastně hrajou i o svoji kariéru, protože samozřejmě Plzeň zatím patří furt ještě k našim jako top týmům, kde mají ty kluci zázemí, kde mají možnosti se zlepšovat a pokud tam někdo bude předvádět výkony, který prostě nebudou tomu hodný, no tak by tam neměl být a asi si to budou muset ty hráči uvědomit, protože to tak někdy v těch zápasech podle mě vypadá, no.
0: No a když se na to podíváme z opačného úhlu pohledu, z toho optimističtějšího pro Viktorii, kdyby uspěla a třeba vyhrála v Edenu, může to být zlom v té sezóně, nebo tam pak právě naopak by vlastně mohla škodit ta dlouhá pauza?
1: No, tak já si myslím, že dneska nemají co ztratit, mají dobrou pozici, určitě Plzeň dneska i podle tabulky, i podle výsledků a výkonů jede do Edenu jako outsider a nemá co ztratit a už několikrát dokázala překvapit, samozřejmě uvidíme, v jakém stavu to mužstvo je, to mužstvo nevypadá dobře od začátku sezóny a nevím, jestli lusknutím prstů se to teďka změní, protože samozřejmě ten pohárový zápas zase ukázal, že Plzeň není ve formě, byť soupeř byl fantastický, tak Plzeň nepřevedla skoro nic a teďka to bude dneska velmi těžký. No.
0: A očekává, že trenér Radoslav Kováč výrazněji sáhne do sestavy a pokud ano, tak na jakých místech?
1: No, tak ono to není jednoduchý, že jo, furt měnit sestavu, myslím si, že i teďka vlastně proti tomu víkendovému minulému zápasu tam byly 3-4 změny a znova to nedopadlo dobře, takže není to jednoduchý, myslím si, že i Radek Kováč ještě poznává ty hráče, takže já si netroufnu říct, kde bude změna, možná, že třeba dostane šanci Kabongo na hrotu, který si myslím, že by tam mohl být, protože nikdo zatím ze současných útočníků se neprosazuje, uvidíme.
0: Z toho pohledu na tabulku by se to nabízelo, vidíš i ty Slávy tentokrát v tom duelu s Plzní jako jasného favorita?
1: No, jednoznačního favorita. Já teda samozřejmě myslím si, že ta tabulka je něco vypovídající po těchto pár kolech, ale jako z toho hlediska, jak ta sezóna prostě se vyvíjí teďko, tak si myslím, že Slávie opravdu je jednoznačným favoritem toho zápasu.
0: Reprezentační trenér Santi Denia povolal na zápasy Ligy národů i tři slávisty, kteří v posledním ligovém zápasu v Teplicích chyběli v sestavě. Lukáše Provoda, Davida Zimu a Michala Sadílka. Dnes proti Plzni je očekáváš na hřišti?
1: No, já jsem na to zvědavý, myslím si, že Michal Sadílek bude mít takový ten obvyklý kryt na ten nos, nevypadalo to hezky, ale myslím si, že on je bojovník, že bude chtít být na hřišti. Nevím, jak je na tom samozřejmě Lukáš Provod a další hráči, kteří měli nějaký zdravotní problémy, ty zranění nikdo neví, takhle z té tribuny neodhadneme, co všechno jim je, nebo jak dlouho to může trvat, ale samozřejmě budou chtít hrát a pokud to bude jenom trošku možný a pokud ne, tak Slávě si myslím, že už ukázala, že má dost širokou lavičku na to, aby ty výkony byly vyrovnaný.
0: V 18 hodin se začne hrát v Edenu utkání mezi Slaví a plzeňskou Viktorií. Bude u toho i Pavel Horvát, takže ho uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Tak prozatím díky a těším se na slyšenou.
1: Hezký den.
0: No a já ještě připomenu, že dnešní program nejvyšší fotbalové soutěže začne už ve 13 hodin, kdy se utkají Hradec Králové a Teplice. V 15 hodin pak začnou utkání Olomouc Sparta a Jablonec Zlín. O jejich průběhu uslyšíte také na Radiožurnálu Sport. Kompletní přenosy vám nabídneme na našich internetových stránkách, případně je najdete v aplikaci Můj rozhlas.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Linkin Park na Radiožurnálu Sport. Ve Spojených arabských emirátech v Abu Zabí se hrál první ročník superpoháru, turnaje pro nejlepší týmy mužské basketbalové Euroligy. A ve finále uspěl Real Madrid, který přetlačil Olympiakos Pireus 93-89 a v utkání o třetí místo turecké Fenerbahče přehrálo Dubaj 85-77.

0: Hokejisté Třince jsou v extralize stále 100%, stejně jako v pátek dokázali otočit zápas ve třetí třetině a zvítězit. Tentokrát ve včerejší předehrávce třetího extraligového kola nad Plzní 3-2.
1: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli prvních 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase a že to bylo 2-1 po druhé třetině.
2: Říkal útočník Třince Andrej Nestrašil a 2-1 to bylo od konce první třetiny až do té třetí pro Plzeň a pochvalu od Nestrašila si vysloužil třinecký brankář Ondřej Kacetl. Ten vychytal ve druhé části hodně plzeňských šancí.
3: Jsme tam měli nasazení, bojovnost, ale bohužel v těch detailech ten Třinec nám ukázal, jak se hraje závěr zápasu, mají zkušený tým a my jsme tam jim umožnili nějakýma situacema ten zápas otočit, takže jedeme s prázdnou, co nás hodně teda mrzí, protože se nám to stalo po druhý za sebou v zápase.
2: Hodnotil kouč Plzně Jiří Weber, že páteční ztráta vedení v závěru utkání v Olomouci se v Třinci opakovala. Naopak Třinec navázal na páteční pozitivní otočku. V pátek otočil s Kometou z 2-5 na 6-5. Tentokrát druhý gol Andreje Nestrašila v utkání znamenal srovnání na 2-2 a následná asistence stejného hráče vítězný gol Romana. Třinečtí opět ukázali, čím dokáží zápasy otáčet.
1: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemíchali. Samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde. Bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
2: Doplnil Andrej Nestrašil, Třinec je po třech zápasech v čele tabulky se všemi možnými 9 body. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
0: Dnes soutěž pokračuje dalšími 5 zápasy. Všechny začnou v 17 hodin. České Budějovice nastoupí proti Olomouci. Brněnská Kometa přivítá Hradec Králové, Liberec se utká s Kladnem, Pardubice s Karlovými Vary a Vítkovice s Litvínovem. My vám nabídneme v pořadu s mikrofonem za sportem aktuality ze všech stadionů. No a samozřejmě stejně jako u těch fotbalových zápasů, tak i u hokejových platí, že kompletní přímé přenosy najdete na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Vidí se další zprávy na Radiožurnálu Sport. Po nich se ještě vrátíme v našem vysílání ke včerejšímu skvělému úspěchu českých tenistů, kteří postoupili po výhře nad Spojenými státy do finálového turnaje Davis Cupu.
1: 9 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
2: Na ostravském letišti v Mošnově druhým dnem pokračují dny NATO. Včera podle pořadatelů dorazilo zhruba 92 tisíc lidí. I dnes musí řidiči počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. Návštěvníci v programu uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení mírových jednání. Uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezájí. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi íránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazení financí a zrušení námořní blokády. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu poroty pak získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury. Sport. Fotbalový záložník Pavel Schulz ve francouzské lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4-0 na Tren. Olympique se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v lize zůstává neporažený. Golman Lukáš Horníček v anglické lize s Newcastlem porazil 2-1 nováčka soutěže Hull. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským prohrál 2-3 s Aston Villou a v tabulce se propadl na sestupové pozice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D46 u Prostějova, pak i na silnici 50 za Starými Hutěmi. Na D46 z Vyškova do Olomouce teď velice opatrně těsně před Prostějovem. Na 23. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na 50. z Hradiště do Brna z Bystřete v Serpentinách za Starými Hutěmi. Mezi motorestem Samota a odbočkou na Koryčany stojí na úzké krajnici porouchané nákladní vozidlo s návěsem, zasahuje i do pravého pruhu a musí se vybočovat. Na místo spěchá policejní hlídka. Na silnici 11 na hlavním průtahu Šumperkem z Bystřete na úrovni Mountfieldu. Záchranáři tam zasahují u vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. S opatrností se projíždí jedním pruhem, ale projíždí se plynule bez zdržení. O něco horší situace panuje na silnici 58 před Mošnovem. Jak jste slyšeli před okamžikem ve zprávách, dnes druhým dnem pokračují dny na to. Od konce obchvatu Petřvaldu ztratíte okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na jihu a východě bude i kolem 24 a na horách čekejte většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

X-Ambassadors otevřeli další část vysílání radiožurnálu Sport. Motocyklový závodník Filip Salač prožívá poslední týdny trošku jako na houpačce po slavném vítězství ve velké ceně Silverstoneu ve třídě Moto 2 v mistrovství světa silničních motocyklů. V dalších dvou velkých cenách nedojel do cíle, ale teď zase na sebe upozornil, protože vyhrál kvalifikaci na dnešní velkou cenu Rakouska, dokonce v rekordu své třídy v rekordním čase okruhu ve Špilbergu. Samotný závod začne ve 12 hodin a 15 minut a my vás o jeho průběhu budeme informovat.

No a po písnice od kapely Sweet na Radiožurnálu Sport 9 hodin a 40 minut téma Davis Cup a skvělé vystoupení a drama českých tenistů ve druhém kvalifikačním kole proti Spojeným státům. Včera v Libeňské aréně to vyšlo, obrat na 3-2 a postup přes Spojené státy.

0: vítězství se málo kdy můžete nacházet. A to, že nakonec nevyhrajete, taky je hrozně zdrcující, ale velké štěstí pro celý tým, že nakonec ta deblová porážka ještě nemusela Česko mrzet, ale opravdu krásný výkon a přijde mi, že opravdu po dlouhé době v Davis Cupu je dvojce deblová, která je schopná hrát třeba stabilněji a častěji, že se to nebude muset točit z jednoho singlisty, jednoho deblisty, ale že prostě ten deblový pár bude připravený a věřím pevně tomu, že to, že to nevyšlo teď, neznamená, že to nevyjde příště, třeba právě na tom listopadovém finále, protože tam samozřejmě také 4 hry bude zapotřebí, ale pár slov musíme ztratit i o těch singlech. To byl prostě krásný, magický večer, nejkrásnější asi vykoupení Jakuba Menšíka, který po velmi, velmi, velmi nepovedeném pátečním výkonu se vybičoval k tomu, aby porazil světovou čtyřku Bena Sheltona a tím vlastně vůbec umožnil Jiřímu Lehečkovi zabojovat o ten rozdílový postupový bod, takže opravdu všichni v týmu předvedli nadstandardní výkon a i díky tomu ta otočka nakonec z 1-2 na těch konečných 3-2 se vůbec stala. A když se to všechno spojí s tím, jak lidé fandili, tak samozřejmě opravdu krásný večer, krásná vzpomínka.
1: Ono by se možná mohlo s trochu nadsázky říct, že to prostě pojal český tým s tím heslem vítězná taktika se nemění a úplně skopíroval to loňské vítězství na Floridě proti Spojeným státům, kde Češi také po výsledku 1-1 z prvního dne prohráli 4 hru a pak to otočili v těch zbylých 2 hrách, ale já si nepředpokládám, že by to byl plán. Nicméně obdivuhodné právě to, že znovu dokázali po té prohrané 4 hře sebrat ty psychické síly. Jakub Menšík, Jiří Lehečka zvládli ty svoje zápasy ve 2 hrách. Navíc Jakub Menšík prohrál první set, takže Američanům v tu chvíli zbývalo právě uhrát ten jeden set, tedy konkrétně Ben Sheltonovi. Byla v tobě i třeba malá rušička po tom prvním setu Jakuba Menšíka s Sheltonem?
0: No upřímně, s Jaroslavem Plašilem jsme si právě říkali, že navzdory tomu, a myslím, že to padlo i ve vysílání, že navzdory tomu, že ztratil Menšík první set, tak to pořád vypadalo velmi dobře, protože on na tom kurtu působil úplně jinak. Byl soustředěnější, víc namotivovaný a přišlo mi, že tak nějak si víc uvědomoval, že hraje zápas v té naplněné O2 aréně. Ten pátek, tam se prostě nesešlo v Menšíkovi vůbec nic. Nepříjemný soupeř, možná třeba trochu nervy, nechci mu úplně hledět do duše. Jakub Menšík mluvil o tom, že prostě nebyl ve své kůži, pod tím si víceméně můžeme představit cokoliv, ale to, jak hrál proti Sheltonovi, i když ztratil tu první sadu, tak stále to dávalo naději a nakonec ten vývoj ukázal, že jsme se úplně s Jaroslavem Plašilem nespletli a pokud jde o tu paralelu, tak tam je zajímavé, že vlastně stejní singlisté zvládli také ty zápasy, ale proti jiným Američanům. A tehdy to byl Taylor Fritz, myslím v tu chvíli světová trojka, rovněž také velmi úspěšný tenista z US Open a Francis Tiafoe. Teď to byli zase jiní hráči, rovněž na žebříčku velmi vysoce umístění a přesto to vždy Lehečka s Menšíkem v tom singlu dokázali umlátit, když to řeknu trochu lidově. A jediný rozdíl, a ten si myslím, že hrál velkou roli, že v Delray Beach v Americe, a to můžu potvrdit, ten poslední duel sledovalo třeba 150 lidí, z toho 50 bylo z Čech, zatímco tady odešlo možná pár set, stovek lidí třeba na vlak, nebo už prostě nemohli vydržet déle, ale celkově ta hala zůstala naplněná a gradovalo to, jak Jiří Lehečka se postupně prokousával těmi matchboly, tak pak to vybouchlo v Libni a to byl velký rozdíl a myslím si, že prostě za tohle opravdu musí být tenisté vděčný, že se to povedlo, že se hrálo po dlouhé době v O2 aréně, že se zase vyhrálo v O2 aréně a myslím si, že na tohle určitě generace okolo Jiřího Lehečky čekala dlouho a teď po zásluze tedy to zvládla jak Lehečka, tak Menšík, tak deblisté Pavlásek s Riklem a samozřejmě další členové týmu, včetně třeba Víta Kopřivy a můžou směle pomýšlet na to listopadové finále, tak jen tentokrát, kdyby se to podařilo nějak aspoň pro začátek do toho čtvrtfinále s nějakým snesitelnějším soupeřem, aby to nedopadlo jako minulý rok, kdy se Češi vlastně loučili hned po souboji ze Španěly.
1: Ještě bych se zastavil u Jiřího Lehečky a jeho výkonu proti Tienovi, opravdu nepříjemný soupeř. Jiří Lehečka o tom mluvil, že každý bod proti němu vlastně bolí, že nedá nic zadarmo, nejsou to žádné rychlé body. Takže v čem vlastně byl třeba Jiří Lehečka lepší než Jakub Menšík v pátek, že tohoto soupeře aktuální 13. světa

0: dokázal porazit?
1: Podle mě v tom, že byl schopný vydržet v té taktice, o které věděl, že prostě bude bolet, že nebude příjemná, ale že navzdory tomu, že třeba občas přijde nějaký neúspěch, tak v tom vytrvával a velmi citlivě přepínal z obrany do útoku a je to věc, kterou ladil asi i s Tomášem Berdychem během utkání a je to neuvěřitelně vyspělý zápas pro Olehečku, nebo dospěle zvládnutý, nebo jak bych to řekl, stále je to relativně mladý hráč, ale takhle se popasovat se soupeřem, který přesně, jak si říkal, vlastně chybuje minimálně, když chce, tak je velmi nepříjemný, co se týče útoku a hlavně jeho obranný styl je tak extrémně, ale extrémně nepříjemný, že Jiří Lehečka, i když udělal všechno na tom kurtu správně, přiblížil se k síti, tak místo, aby mu odměnou byla jednoduchá variace nějakého voleje, který prostě zamázne ze zhora dolů ven z kurtu, tak to vždycky dostal někde okolo pásky, pod nohy, až třeba někdy i níž ke kotníkům a musel pořád hrát, pořád usilovat o každý 15 a tohle prostě emočně, psychicky neskutečně ty tenisty vysává a přesto to nakonec Jiří Lehečka zvládl a vlastně to nakonec nebylo takové drama, bylo to ve dvou sadách 6-3, 7-5, ale opravdu každý gem mi přišlo, kromě snad prvních dvou, které Lehečka získal hned, tak od té doby každý gem trval, tahali se oba tenisté a Jiří Lehečka opravdu prostě předvedl zase jeden, nechci říct z nejlepších Davis Cupových výkonů, protože když v Americe porazil Taylora Fritze, tak to bylo možná ještě o něco působivější, stejně tak, jako když si v pátek poradil s Benem Sheltonem, vlastně ve dvou sadách, ale je to prostě jev, na který jsme třeba trochu zapomněli v Davis Cupu, ale Češi prostě v téhle soutěži se umí vybičovat neskutečně k úžasným výkonům a Jiří Lehečka to předvedl po několikáté a věřme, že tahle generace bude pokračovat dál a že i v tom novém formátu týmové soutěže to nakonec na tu velkou salátovou mísu vyjde, protože aktuálně opravdu s tím, jak hráli deblisté, s tím, jak hráli Jakub Menčík ten druhý den, tak si neumím představit, že za ideálního scénáře by někdo měl Čechy porazit. Ale samozřejmě pak to může být o jednom nepovedeném utkání a všechno je pryč, protože se hraje to finále. Už jenom single, single, double a v tu chvíli každé momentální zaváhání se extrémně projeví. Ale teď na papíře Česko působí jako jeden z nejsilnějších týmů vůbec v celé soutěži.
2: Už známe několik týmů, které budou i kromě Čechů tedy na tom finálovém turnaji, samozřejmě domácí Italové, ti měli přímý postup, ale už si ze druhého kola kvalifikace zajistili postup Kanaďané, kteří porazili Francii 3-1, Rakušané vyřadili také po výsledku 3-1 Belgii a budou hrát finálový turnaj a stejně tak Korejci, kteří přehráli Indii, zbývají ještě tedy tři volná místa, jedno z největší pravděpodobností zaplní Španělsko, které vede 2-0 v Chile, mezi Německem a Chorvatskem je po prvním dní stav 1-1 a Velká Británie vede 2-0 nad Ekvádorem. Tak jak tedy vidíš ještě stručně ty české šance, ty si o tom tedy částečně mluvil, ale když tedy víme už většinu soupeřů, tak i tak to nebude jednoduché.
1: Nebude to jednoduché a právě proto, že to nebude už tenhle ten formát, na který jsme trochu byli zvyklí, nebo který připomíná ten původní, tedy že se hraje ve dvou dnech a že těch zápasů je více, ale teď už to opravdu bude velká rychlovka a v momentě, kdy prostě na jedné straně třeba za Kanadu se vyhecuje Ožer Aliasin a získá bod, tak najednou je to úplně otevřené a najednou vlastně nemáte víceméně žádnou jistotu, že se ten postup nakonec urodí. Já bych se a při vší úctě to říkám, nezlobil za třeba Jižní Koreu nebo za Rakousko, to jsou určitě tenisté, které by Češi měli zvládnout porazit víceméně v jakémkoliv složení, ale musíme prostě počkat, no, jaký ten los bude. Z těch tří zápasů, co jsou ještě rozehrané, tak tam velmi pravděpodobně postupí Velká Británie a Španělsko, ty to mají 2-0 nad Ekvádorem, respektive v Chile. No a pokud je o souboj Německa s Chorvatskem, tam je to 1-1, takže tam samozřejmě těžko si vybírat. Obě země historicky úspěšné, historicky dokázaly vyhrát Davis Cup, ale samozřejmě ještě v té také staré fázi, takže těžko soudit, ale já bych osobně fandil při losu, tak aby to vyšlo třeba na Jižní Koreu do čtvrtfinále a pak už si myslím, že když se Češi nastartují, tak to opravdu můžou klidně dorazit, ale je to extrémně vachrlaté a ošemetné s tím, že prostě najednou je to jenom single, single a pak případně čtyřhra.
2: Finálový turnaj v Boloni začne 24. listopadu, no a my věříme, že se Čechů bude týkat až do posledního dne, tedy do 29., kdy se bude hrát o trofej. A třeba u toho bude a bude o tom informovat také David Prouza. Zatím díky a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Francouz Guillaume Fares se stal mistrem světa ve slabší motokrosové třídě MX2 v závěrečné Grand Prix Austrálie. Stačilo 23-letému jezdci k zisku premiérového titulu celkové čtvrté místo. V Darwinu nestartoval kvůli zranění Čech Julius Mikula, který navzdory tomu udržel v konečné klasifikaci mistrovství světa pozici v elitní desítce. Obsadil nakonec 9. místo. Teď písnička od Beka, jeho velký hit Loser, no a po zprávách vás čeká repríza kilometrů Jiřího Ješka. Tak příjemné dopoledne.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
6: Policie posílila hlídky před ruskou ambasádou kvůli volbám do státní dumy. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliozou. Třinečtí hokejisté vyhráli i třetí zápas sezóny. Plzeň porazili 3-2. Na silnici 11 na průtahu Šumperkem vyšetřují nehodu osobního auta s motorkářem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Na ruském velvyslanectví v Praze 7 se dnes volí do státní dumy. Už 2 hodiny tam Rusové žijící v Česku můžou odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách. Je to první hlasování od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. V ulici ukrajinských hrdinů je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
7: Před budovou ruské ambasády teď nikdo nečeká, ráno mezi 8 a 9 hodinou tu ale byla krátká fronta. Volební místnost bude otevřená dnes až do 8 večer. Že se tu dnes konají volby, připomíná plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Před ním mají stánek aktivisté, kteří počítají voliče. Doteď jich bylo 111 a ptají se jich, koho volili. Je tu taky asi 10 policistů z ochranné služby. O posílení hlídek požádalo Česko už v srpnu ruské ministerstvo zahraničí. A to s odůvodněním, že se Rusko obává protestů. Ty čeká taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: V Česku rychle roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to byla polovina. Za prudký nárůst může další klíšťová sezóna, ale taky nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď zapojení i praktičtí lékaři. Vysvětluje Kateřina Kibicová ze Státního zdravotního ústavu.
8: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení. A ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
6: Státnímu zdravotnímu ústavu teď hlásí případy nákazy zhruba polovina praktických lékařů pro dospělé a asi 70% pediatrů. Čísla proto můžou v budoucnu ještě stoupat. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Alchytra. Slogan sezóny je Všechny cesty vedou do Brna, vysvětluje mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.
9: My tím sloganem chceme připomenout významné okamžiky brněnské hudební historie, které odkazují k událostem, kdy město navštívili světoví skladatelé. Tím sloganem neodkazujeme jenom k minulosti, ale i k budoucnosti a ke světovým hvězdám, které do Brna zavítají.
10: Sport. Hokejisté Třince zvítězili za 3 body i ve třetím utkání sezóny Tipsport Extraligy. Plzeň v předehrávce porazili 3-2. 2 góly a 1 asistenci si připsal Andrej Nestrašil, který ale věděl, že za stavu 1-2 oceláře dlouho držel ve hře brankář Kacetl. Nejen o výkonu gólmana mluvil právě Andrej Nestrašil.
11: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli prvních 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase a že to bylo 2-1 po druhé třetině.
10: Třinec bez ztráty bodu povede extraligovou tabulku i po dnešních řádných zápasech 3. kola. V 17 hodin se utkají Liberec s Kladnem, Pardubice s Karlovými Vary, České Budějovice s Olomoucí, Brno s Hradcem Králové a Vítkovice s Litvínovem.
4: Zelená vlna. známe lepší cestu.
12: A překážka na D3 před Budějovicemi a požár na silnici 3 u Kaplice. Na D3 před Budějovicemi směrem z Tábora teď velmi opatrně kousek před sjezdem na Hlubokou. Na stém 25. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku. Osobnímu autu se odpojil přívěsný vozík. Ten sice stojí v odstavném pruhu, v pravém se ale válí trosky. Buďte tam velmi opatrní. Na trojce z Dolního Dvořiště před Kaplicí teď velké komplikace, hoří tam dodávka, podle vás velké plameny. Na místě hasiče z obou stran se tvoří kolony. Hasiči dle potřeby silnici uzavírají. Na 11. na hlavním průtahu Šumperkem trvají potíže v Jesenické ulici.
13: Za nádražím na světelné křižovatce nehoda, automotorka, řídí tam provoz policie, ale je to bez držení.
12: Na 58. z Ostravy do Příboru čekejte silnější provoz před Mošnovem. Dnes druhým dnem pokračují dny na to v areálu letiště. Přibližně 10-minutová fronta se sune z obchvatu Petřvaldu. Od Příbora naberete zdržení do 5 minut. A ještě 20. z Českých Budějovic do Písku za Pištínem na úrovni rybníka havarovalo osobní auto, skončilo v nedalekém poli, ale právě teď ho vyprošťují a provoz je zlehka omezený. I tam se zdržíte jen velmi krátce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
14: Příjemný poslech všem, kteří máte rádi Kilometry Jiřího Ježka. Příjemný poslech všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Od mikrofonu přeje Karel Janů. Vítám v našem studiu znovu šestinásobného paralympijského vítěze. Jirko, přeju krásný pátek.
15: Krásný den.
14: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
16: Hezký den.
14: Já jdu, Jirko, začít přímou otázkou na tebe, protože já jsem nedávno byl dotázán od jednoho kamaráda, dokonce jednoho našeho společného kamaráda, jestli vůbec ještě jezdíš na kole, protože tě pořád vidí někde běhat. A já jsem se chtěl právě odrazit od toho minulého víkendu, kde si myslím, že ty si dal teda docela ráznou odpověď.
15: No, jezdím na kole, jezdím hrozně málo. Fakt jezdím třeba hodinku a půl a většinou hrozně pomalu. Občas to vyjde, že jedu s nějakou skupinkou, to pak třeba z toho padne i stovka. Ale teď jsme se s Deňkem Štybarem přijali pozvání vlastně, chci říct možná hlavně německé akce, ale stává se z toho taková mezinárodní, jmenuje se to Evropská jízda míru. Mluvili jsme tady o tom i s Radkem Šimunkem, který vlastně za českou stranu to pomáhá spolu organizovat. A je to taková akce, kdy vlastně se jede po stopách závodu míru. Míjí to ty ikonická místa jak v Polsku, tak na českém území, hlavně v Německu. Letos se startovalo, je to třídenní akce, letos se startovalo z Žitavy přes Polsko do Liberce, to byla první etapa zhruba na 100 kilometrů a v Liberce my jsme se právě se Zdeňkem Štybarem připojili k tomu pelotonu. Bylo tam jako pro mě neskutečných 200 lidí, stejně oblečených, akce jako nádherně organizovaná, motorky před, za pelotonu, tonem, doprovodná auta, dvě občerstvovačky v té etapě a ty občerstvovačky, to není jako občerstvovačka, jako tady na nějakým běžným závodě, ale to byla fakt jako honosná žranice, protože to město, kde ta občerstvovačka vždycky byla, tak jako samozřejmě kapela, dechovka, starosta, najedli jsme se a pokračovali jsme dál. Nebylo to nějak jako rychlý, bylo to tak zhruba, já nevím, 26-27 km za hodinu.
14: Jo, to bych mohl.
15: Ale jo, vážně, jako polovina toho pelotonu byly dívky, dámy, slečny, takže fakt jako super, ale co je na tom hrozně hezký, zaprvé je tam takový ten nádech toho závodu míru, je tam ta klasická znělka, občas se někde vypustí holubice, všude takové ty klasické vlajky s tou bílou holubicí. Bylo to jako hrozně pro mě takový návrat do dětství, ale samozřejmě i pro ty lidi, kteří si to zaplatí, že chtějí být součástí téhle výšky, tak je fajn, že se můžou ve stejném pelotonu potkat s Janem Ulrichem, s Markusem Burgartem, za polskou stranu tam byl Přemyslav Němec, výborný profík, který skončil nedávno za tu českou stranu, my dva se Zdenkem Štybarem a Radek Šimůnek. Jako strašně fajn akce, bylo to hrozně hezký, ale my, jak jsme se připojili v tu sobotu, nebo v ten pátek večer, tak sobotu a v neděli se jelo dvakrát 175 kilometrů, a to jako na to fakt nejsem zvyklý už, jo. Takže mě to docela jako zaskočilo. Tu první etapu jsme zvládli hezky, vlastně celou dobu jsme jeli se Zdenkem Štybarem jako tu první dvojičku, takže jsme se snažili jako dávat docela rozumný tempo, což myslím si, že oba umíme, ale ten druhý den jako to bylo peklo, protože z prvních, já nevím, 3,5 hodiny lilo jak z konve, bylo asi 8 stupňů a to jsem si říkal, jestli tohle to mám zapotřebí. S tou vidinou, že tam je 175 kilometrů přede mnou a vyráželi jsme z Drážďan do Chemnicu vlastně...
14: Oklikou.
15: Oklikou, nebylo to jednoduchý, protože se ten peloton potřeboval dostat na tu ikonickou Méranskou stěnu, což je takový rovný stoupání ve městě v Mérané, který je vydlážděný kostkama a je to takový rovný Koppenberg, nebo prostě něco šílenýho, ale byla tam úžasná atmosféra, jako kdyby tam měl ten závod míru, já si pamatuju ty černobílý obrázky a fakt jako troj zástupy po stranách a fakt krásná atmosféra, ale jako ty první kilometry, kdy jsem jel v tom dešti, já už jsem byl tak zmrzlej, že jsem nebyl schopný si vyndat bidon z košíku, protože jsem se bál, že mi vypadne z ruky a smotám za sebou těch, já nevím, 198 lidí, kteří jeli za náma, tak to jsem říkal, že fakt jako. Pak jsme vymysleli se Zdeňkem Štybarem takovou mentální pomůcku, no. Že jsme si říkali, že vlastně je neděle ráno a že třeba někdo jiný, nějaký průměrný padesátník, jako jsem já, tak třeba se zbudil po šílený kocovině, je mu hrozně zlé, má doma neurotickou manželku a dvě ukřičený děti a manželka na něj tlačí, že už měli dávno vyrazit na oběd k tchýni, jedou tím autem, děti křičí, pes štěká, manželka jako mu nadává, že se včera opil a pak přijedou k té tchýni a zjistí, že mají píchlý kolo, odtahovka nefunguje, přijede naštvaný kamarád, který zjistí, že nemá lano nebo ani hever, ani nic, takže jsme si říkali, že jsme na tom vlastně dobře a tohle nám pomáhalo vždycky, když jsme propadali trudomyslnosti, tak jsme se tomuhle začali smát, že vlastně to, že jedeme na kole, děláme to, co milujeme, jedeme, povídáme si s Janem Ulrichem jeho zážitky z Tour de France, tak to bylo vlastně hrozně hezký.
14: Občerstvovačky po cestě si říkal, tam ano. Ti zastaví 200 lidí někde, to muselo být skoro až vyhrazené, skoro kolem nějaké restaurace, kolem nějakého třeba hotelu, jak bývají například nedaleko Andory, poblíž Fort Romeu, tam také lidé zastaví takhle, ano. Tak to muselo vypadat podobně.
15: Ne, tohle bylo opravdu na náměstí většího města. Jedna ta zastávka byla v takovém saském městečku, kde je vlastně největší centrum hodinářské výroby. Jsou tam fakt jako ty exkluzivní značky. A tam jsme zastavili, hrála tam prostě kapela. V každém tom městě vždycky, když byla ta zastávka, tak jako kapela, starosta. A fakt na půl hodiny se tam zastaví. A bylo to tak zorganizovaný, že tam bylo všechno, teplý šaj, já nevím, studený nápoje, jídlo, sportovní výživa, gely, tyčinky, ale pak taky třeba, já nevím, pomazánka na chlebu s tuňákem a takovýhle věci, guláš, polívka, prostě jako hrozně fajn akce. Hrozně se mi to líbilo, i ty zastávky, i vlastně ta trasa, třeba já jsem jel poprvé v životě stoupání z Děčína na Sněžník a tam, když jsem viděl tuhletu část těch Krušných hor, kde jsem vlastně nikdy nebyl, já jsem byl vždycky až tak od těch flájí dál, ale tady hned za tím Děčínem, to nádherné místo, kam jsem říkal, že se musím vrátit. Fakt jako ty to budeš znát, Karle. Ty.
14: Je to tam krásné, myslím, že Petr Fiala tam dokonce svoji snoubenku požádal o ruku. Mm-hmm. Takhle krásné to tam je, určitě doporučujeme. Je to tam nádherné, tak Martin Charvát říkal, že 26-27 km hodně, to je pro něj snesitelné. Já jsem se díval včera na ty stránky, už je tam připravený ročník 2027, tak Martin, jestli tou dobou budeš mít kolo, tak Jirka ti tam určitě moc rád uvidí na 2x170 km. Jede se někam směrem Vídeň, viděl jsem to správně.
15: Mělo by se jet vlastně z Polska přes Čechy od severu na jih, bude zastávka v Praze, což si myslím, že bude rozhodně jako velkolepý a potom přes Budějice do Vídně, ta první, ta etapa vlastně, která povede přes Čechy, takže já už se těším teď. Určitě si o tom budem povídat, protože Radka Šimunka budu chtít zpovídat, jak se takováhle akce vlastně připravuje, protože jsem byl opravdu mile překvapený i z toho servisu, že prostě lidem se převezou ty zavazadla z jednoho hotelu do druhého. Ty hotely jsou poměrně jako pěkný, bydleli jsme třeba v Drážďanech přímo na tom náměstí. Takže hrozně fajn akce, ale pro mě zase třeba jako popovídat si s Janem Ulrichem, jak jsme oba vyhráli, on olympiádu, já paralympiádu v Sydney, a jak jsem mu říkal, že mě inspiroval vlastně, tak to bylo jako hrozně fajn. Mimochodem Jan Ulrich vypadá jako na to, co má za sebou, neměl to jednoduchý po konci kariéry, tak vypadá skvěle, byl jako perfektně naladěnej, vtipnej. Samozřejmě na vrchu těla má trošku víc kilo, ale to on měl jako ty problémy s tím i při tom, když závodil na Tour de France. Ale já nevím, zadek, nohy, pořád stejný styl šlapání, jako neskutečný, jako opravdu zážitek.
14: My si spolu povídáme v pátek 18. září, dnes slaví 55. narozeniny jeden Texasan, o kterém jsme tady ráno mluvili podrobněji. My, co máme rádi cyklistiku, zase tak nemáme rádi Lance Armstronga, ale jestli mu něco můžeme přičíst k dobru, tak je to rozhodně to, že to byl zrovna on, kdo tedy dokázal Jana Ulricha tak nějak z toho nejhoršího dostat ven.
15: Vrátit do hry,
14: tak jo, tohle mu určitě dáváme k plusu.
15: Rozhodně. Bavili jsme se o tom, i vlastně Jan sám říkal, v jaký neskutečný pořád formě a jak je pořád neskutečně motivovaný Lance Armstrong, jak cvičí, a kdo ho sleduje na Instagramu, tak občas tam zabrousím a podívám se, a je to motivace i pro mě, že prostě i v tomhle věku člověk může žít ten sportovní životní styl, což mimochodem jsme se bavili těch 7 hodin každý den se Zdeňkem Štybarem, jak nás to vlastně pořád baví. Jak nás baví i to jako upírat si jako ty požitky, já nevím, nepřehánět to s jídlem, nepřehánět to s večírkama, což je samozřejmě při tom našem životním stylu těžký, protože ještě než jsme jeli vlastně do toho Liberce na tu druhou a třetí etapu téhle akce, tak jsme byli na vernisáži fotek Tomáše Třeštíka, který vlastně fotil na Tour de France v letošním roce a dělal ty fotky trošku jiný než takový ty reportážní fotky z toho závodu, a je z toho krásná výstava v Praze na výstavišti na střeše jednoho z těch křížíkových pavilonů, a myslím si, že je volně přístupná, tak kdo chcete vidět trošku něco jiného z té Tour de France, tak se tam běžte podívat.
16: Co zdíše Lance Armstronga, tak vy jste vysekaní zhruba stejně pořád.
15: No, já si myslím, že on je na tom ještě daleko víc, protože podle mě se tomu sportu věnuje snad ještě víc než já, což jako si ani nedokážu představit, protože mně přijde, že nedělám jako oproti té kariéře toho moc jinak, akorát, že mám trošku víc jiných povinností, nebo ani ne povinností, ale spíš, že mě to baví, jako třeba dneska sedět tady s vámi.
14: To jsme moc rádi, a když dáme trošku stranou 7násobného vítěze Tour de France, anebo 0násobného vítěze, respektive 6násobného paralympijského vítěze a 6násobného mistra světa, tak ten průměrný uživatel téhle akce, ty už si říkal, že tam třeba půl na půl byly muži, ženy, což je skvělé teda. Tak jak to, Jirko, zvládali v tom pelotonu? Nebyl tam někdo, kdo by trpěl?
15: Hele, neskutečně, jako samozřejmě i v tom pelotonu, kromě doprovodných motocyklů policie a takových těch zkušených, kteří doprovází závody, tak tam byly i podle mě velice zkušení hobíci, kteří měli na ramenou takovou pásku jako organizátor a pomáhali, když třeba v kopci někdo jako nestíhal, tak ho chvilku tlačili nebo ho dohodili zpátky na rovině do toho pelotonu. My jsme se samozřejmě snažili se Zdeňkem Štybarem dávat takový tempo, aby to všichni jako zvládli pohromadě, a vlastně se skoro nečekalo. Bylo to jako strašně zajímavý, že ty lidi, ono to není levná akce, protože tam je to ubytování, ten servis,
14: ty drezy
15: samozřejmě. Ale je to prostě zážitek, a když jsem se bavil s takovými úplně průměrnými hobíky, který jsem tam viděl, a u některých lidí, jako co se týče třeba postavy, nebo i toho, jak jsou vybaveni, jaký mají kolo, nebo už to člověk pozná podle helmy, brýlí, že jako tomu tý cyklistice člověk tolik nedává. Tak když jsem se jich ptal, tak oni říkají, jo, my jsme věděli, že to bude takhle náročný, dlouhý. Bylo to i jako kopcovitý, třeba ta jedna 175-kilometrová etapa měla třeba 2,5-2,8 převýšení.
16: Takže to nebylo, jsme k tomu průměru neříkal.
15: Že to nebylo, opravdu to bylo nahoru dolů, jo. Až jsme říkali se Zdeňkem Štybarem, že opravdu nechápem, jako že to někdo zvládnul, a ty lidi prostě přijedou do cíle, dají si ještě v tom dresu v to odpolední, tak si dají tu pasta party, kde je pro ně v tom cíli připraveném na obrovském prostoru, prostě špagety, pivo, kola, kdo chce co. A oni tam sedí ještě další 2 hodiny v tom drezu, po těch 7 hodinách ještě další 2, povídají si, pak se jdou vyspat do toho hotelu a ráno na těšení stojí na tom startu, tam je vidět, jak ta cyklistika táhne, no.
14: Tak není to podél Berounky, Martin Charvát stahuje svoji přihlášku pro rok 2027.
15: No pozor, já jsem taky tu první etapu, když jsme hned v Liberci jako odstartovali a říkali, no tak přejedeme vlastně ještě a já říkám, počkej tady jako na studenou nohu, jako hned od hotelu, tak jsme jeli na ještě a já říkám, no tak jestli to bude takhle dál. Přijeli jsme do Děčína a já říkám, a super, do Drážďan, tady uhneme za mostem na tu cyklostezku a pojedeme do Drážďan po rovině. Ne, nahoru na ten Sněžník a pak už to bylo na té saský straně, když jsme překročili hranice někde za těma Petrovicema, tak už to bylo jenom nahoru dolů. Ale jako, hele, zase člověk poznal nový silnice, nový kraj a já jsem z toho nadšenej, hlavně v tom Německu, kde už ta akce má tradici, myslím, že od roku 2020, už to byl 6. ročník, nebo já nevím, tak tam bylo vidět, že opravdu v každém větším městě fakt stáli lidi jako podél trati a jako to je prostě hezký, to jako to si myslím, že každýho, kdo třeba nezávodil, ale je to pro něj jako nějaká výzva, tak ta atmosféra musela vtáhnout a i v tom dešti ty lidi prostě stáli podél té trati a já jsem říkal jako fakt obdivuju, jakože tohle to někdo zvládá a my jako bývalí závodníci, bývalí profíci, tak jsme si říkali, jak je to obdivuhodný, jak ta cyklistika prostě spojuje ty lidi, bylo to hrozně fajn, byli tam samozřejmě z české strany letos, protože hodně lidí prý onemocnělo, přestože se to zaplatili, tak prostě nepřišli na ten start kvůli tomu, že nějak týden předtím bylo špatný počasí a spoustu lidí bylo nemocných, tak přesto tam bylo, já nevím, 15, 17, 20 lidí jako z České republiky, to samý z Polska a ten zbytek byli ty Němci, ale máme ambice, jako aby ta česká stopa tam byla daleko větší, třeba tak na příští rok.
14: Nedávno jsme tady měli Martina Fuchsu, ten se nás snažil přesvědčit o tom, že jezdit po Polabí je nejkrásnější krajina na světě. Já si pořád myslím, že ten Ještěd a Děčínský Sněžník a spol jsou přeci jenom trošku hezčí lokality, ale už chci asi udělat, pánové, oslý můstek, jestli vám to nevadí.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
14: V roce 1999 Jan Ulrich vyhrál. Co vyhrál Vueltu. Tak pojďme ztratit pár slov o té, která je teď za námi. Jirko, Enric Mas, vítěz v červeném.
15: Já myslím, že to byl naprosto jako krásný závod, celá ta Vuelta. Bohužel díky tomu, že vypadl tady Pogačar kvůli zranění, ale o to víc si myslím, že to zase třeba jako fanšmekry vtáhlo do toho závodu, že za prvé byla to taková klasická Vuelta, o které já vždycky říkám, že to je taková poslední záchrana stanice pro ty, kterým se nepovedlo Giro a Tour de France a že to je taková poslední jako šance nějakým způsobem tu sezónu zvrátit, nebo pro ty, kteří byli nemocní a tak dále, takže to se ukázalo, protože spousta těch závodníků, kteří tam uspěli, jako třeba Miguel Landa v té poslední vrcharské etapě, tak jako to jsou emotivní momenty pro někoho, kdo se fakt několik sezon trápí, kdo třeba byl obrovský talent, po kterým se mluvilo, že bude zvedat laťku cyklistiky, pak najednou kvůli takovýmhle neštěstím jako a smůle se mu nedařilo a pak najednou vyhraje takhle emotivní závod na domácí půdě, jako krásný. Takže Miguel Landa pro mě velký zážitek. To celý se dá říct o Enricu Masovi, protože Enric Mas jako strašně dlouho čekal na to vyhrát aspoň jednu Grand Tour a povedlo se mu to na španělský Vueltě. Bavili jsme se o tom se Zdeňkem Štybarem a on říkal, že jako je neskutečný, že ten Enric Mas vždycky na té Vueltě byl jako nejlepší, jako ze svých výsledků. Ale vždycky to bylo jako, myslím, že byl maximálně druhej.
14: Třikrát
15: druhej, no. Tak teď mu to prostě najednou dalo. V ročníku, kde vlastně nikdo nepředpokládal, že to bude jinak, než že vyhraje tady Pogačar. Podle mě obrovský překvapení, ale jako nebylo to tím, že tam nebyl ten Tadej. Podle mě ten Enric Mas by mu to minimálně udělal těžký, protože bylo to vidět ještě v momentě, kdy tam Tadej byl, tak Enric Mas s ním byl schopný držet krok. A hned jak Tadej vypadl, tak ten Enric Mas si proto fakt šel nejvíc z těch lidí, kteří vlastně najednou dostali šanci ten závod vyhrát, jako třeba Primož Roglič, který by, kdyby vyhrál, tak by byl vlastně jediný na světě v historii, kdo vyhrál tu Vueltu 5krát, že jo.
14: Je to tak. Pro mě úplný souhlas, jenom krátce doplním Jiřího Heška, největší přidaná hodnota, jestli se to takhle dá říct, prostě toho, že se Vuelta dojela bez Tadeje Pogačara, bylo, že vyhráli etapu ti, kteří by ji třeba nevyhráli, a prostě to přineslo ty krásné příběhy. Mikel Landa, úplně dokonalý příklad. Ale, Martine, že by z toho byl nějaký boj o vítězství, o pódium, že by se to přelévalo, to, co se občas říkalo, pojďme si užít bez Jonase Vingegaarda, bez Tadeje Pogačara, by ty Grand Tour vlastně byly jako atraktivnější, víš, jak to myslím, v takovém tom smyslu, chvilku to bude vypadat, že ten je silnější, chvilku ten, tak to se vlastně ale nakonec nestalo.
16: No to se nestalo, a když se podíváme jenom na tu jednu etapu, která vypadala, že by taková být mohla, tak tam ten, kdo bojoval, tak byl zase tady čtvrtý Richard Carapaz, který jediný tam s tím nějak hýbal, a jinak se můžeme vlastně z té Vuelty v uvozovkách, když odečteme časovku, kde se potom změnily rozestupy, podívat na pár dojezdů, a to je celé. No a jinak to tam vlastně úplně není přesně tak, jak si naznačoval, ale k tomu, co si Jirko říkal, tak já si vlastně říkám, že ty jakoby před tu závorku nemůžeš vytknout tady Pogačara, protože on by velmi pravděpodobně, ten Mas vlastně byl v úplně jiné situaci, úplně jinak by jel, kdyby tam ten Pogačar byl. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že přestože jsme to před startem Vuelty netypovali, tak on by byl velmi pravděpodobně naprosto s přehledem druhý, pokud by se minimálně přiblížil tomu výkonu, který tady předvedl s Tadejem Pogačarem uvnitř závorky.
15: Měl by další druhý místo rozbírky. No
16: právě.
14: Čtvrté. No, to by
16: také byl rekord, tuším, že?
14: To by určitě byl rekord. Nikdo nebyl tolikrát druhý na španělské Vueltě jako Enric Mas. Tak asi ještě bych chtěl zmínit, Jirko, Vismu, protože těm se vlastně vůbec nepovedla Tour. Vyhráli tam tu týmovou časovku, ale pak nic, a celé to teda vyvrcholilo bohužel tím nešťastným pádem Jonase Vingegaarda, ale tady vlastně co nebylo do kopce, tak to zdrtili úplně neuvěřitelně.
15: Krásná spolupráce dvojice Matthew Brennan a Wout van Aert. Pro mě tihle dva, když pominu vlastně ty borce, kteří bojovali o ten červený trikot, tak tihle dva pro mě jako nejhezčí zážitek z té letošní Vuelty. Opět samozřejmě návrat na absolutní výsluní a skvělou formu pro Wouta van Aerta, a zase další nová hvězdička vystupující z té cyklistiky je Matthew Brennan, který podle mě je trošku takový typ něco mezi Petrem Saganem a Woutem van Aertem, že bude schopný vyhrávat jak klasikářské etapy, tak ty čistě sprinterský, a tahle ta dvojice byla jako smrtelnou kombinací, to bylo vidět, že vlastně nikdo jiný neměl šanci. Kdo se mi líbil taky, ještě když od tohohle odbočím, Richard Carapaz, který vlastně tak, jak je Tour de France, tak úplně ve stejném stylu o pár týdnů později jel Vueltu. Ale když vlastně, já nevím, jestli ještě máte něco k té Vueltě, ale ten Wout van Aert, pro mě nádherný zase oslý můstek k blížícímu se mistrovství světa.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
14: Pojďme na něj, Martine, ty jsi chtěl začít mluvit.
16: Když říkáš Wout van Aert a mistrovství světa, bereš to tak, jakože v uvozovkách se připravuje právě na ten závod, protože takových pár příprav v uvozovkách na další závod už jsme v téhle sezóně měli a ne vždy to úplně dopadlo. Ať už budeme mířit na celkové pořadí Giro Tour de France anebo i jiné příklady.
15: No, když teda už se vlastně z té Vuelty přesunem do Montrealu na blížící se mistrovství světa, který začíná vlastně teď neděli časovkou, tak mně ten Wout van Aert přišel, že to má neskutečně pod kontrolou, právě že to jede jako přípravu, že pracoval v momentech, kdy to nebylo úplně nutné, a bylo to vidět, že to je z tréninkových důvodů, že prostě on to potřebuje, a když už jako má trénovat, tak proč by teda jako netrénoval v tom závodě. Je to trošku jiný přístup, je to takový ten old school přístup, připravovat se v závodech. Remco Evenepoel jako podle mě jako s Woutem van Aertem asi dva největší favoriti toho mistrovského závodu, ale budeme se bavit o dalších. Tak Remco Evenepoel...
16: Tam dneska máme tolik, že můžeme vyjmenovat téměř všechny.
15: Tak. Tak Remco Evenepoel, ten jede tu svoji letošní, ten letošní model přípravy, kdy skoro celý jaro nezávodil, pak jel Tour de France, teď zase odletěl do Kanady už, já nevím, asi dva týdny zpátky, trénuje si tam sám, trénuje v dešti, trénuje v horku, jezdí prostě jenom s doprovodným autem a je na něm vidět, jako, že mu tohle to jako strašně vyhovuje. Pro mě Remco největší favorit časovky, i když tam bude Ghana, i když tam budou ostatní, Stefan King, který vyhrál časovku na Vueltě a potom skončil tak, aby se mohl přesunout do té Kanady, tak i když tam bude Ghana s Kingem, klasický, úplně čistokrevný časovkáři, tak stejně si myslím, že ten Remco vyhraje.
16: Zůstávám u časovky, taky jsem si skoro jistý, že Remco Evenepoel vyhraje časovku, prostě tam si myslím, že na něj nikdo nemá. Matyáš Vacek, Jirko, tohle si myslím, že je pro něj asi ještě větší cíl než ten silniční závod. Tam si myslím, že on má ty ambice opravdu jako hodně, hodně vysoké.
15: No, takhle, já to vemu ze svýho hlediska, já jsem vždycky tu časovku bral, jakože to je... opravdu čistá disciplína v tom, jak se člověk cítí, jaký má nohy a co má natrénováno, jestli byl v té sezóně zdravý, tak je to taková téměř jistota, že když je na tom člověk dobře, tak z toho musí být dobrý výsledek. Samozřejmě promluví do toho stejná forma soupeřů, ale je to takový jistější. V tom silničním závodě se může stát cokoliv, ale když vemu Matyáše Vacka, tak on má neskutečnou formu pro tu časovku. Letošní sezóna zase prostě o level vejš než kdy jindy, já nevím, já už nechápu, kam to bude růst a strašně mu to přeju, mám z toho hroznou radost. Ale to, jak je schopný vyhrávat i závody, který třeba jako úplně profilově jako nepatřejí k jeho dominanci, tak podle mě tu časovku zajede skvěle, tam podle mě může jet klidně na pódium, nevím, jestli to je na vítězství asi ne, to zase buďme nohama na zemi, nebo aspoň já jednou nohou na zemi, ale Matyáš Vacek podle mě má šanci být jako na bednu. A s tímhle tím, kdyby se mu to podařilo v časovce, tak mu to dá neskutečný křídla i do toho mixu toho náročního a fakt jako nabitýho závodu, protože tam těch favoritů, tyjo, tam bude neskutečný množství.
16: Když budeme u časovky, já se v Montrealu trochu vyznám, protože jsem tam nějakou dobu bydlel, takže přesně ty místa, kde se bude končit a podobně, tak ty třídy tam jako znám velmi dobře. A když jsem viděl, kudy se jede časovka, tak bych byl spíše pro Evenepoela než pro Ganu, kvůli Ganově výšce, protože on je to tam...
15: Je to nějaký tunel, jo? se jede do obchoďáku, je tam taková ta traverza.
14: 80, je tam traverza a bohužel Filipo neprojede.
16: No a Remco si jenom břinkne o takové ty žluto-černé, které tam naznačují, že pozor, pozor. Ne, spíš kvůli větru, protože tam od řeky svatého Vavřince může foukat poměrně hodně a oni vlastně jedou přes most na tu řeku, která je v uvozovkách třeba 800 metrů široká, úplně prostě nesmyslně široká řeka. A jedou přes most, tam ještě jedou po takové jako nekryté části a přes most se zase vrací zpátky. A je to jako nesmírně náchylné na vítr a když bude foukat, tak si myslím, že v úzovkách ten, co se nejvíc zmenší, tak má jako největší šanci tady, což jako samozřejmě logicky jako pro časovku základ, ale tady to podle mě může být o to důležitější.
15: A tohle Remco umí nejlíp na světě.
14: Já bych jenom snad to doplnil, že vlastně já nevím, jak vypadá profil, ve kterém favorizuju kohokoliv jiného před Remkem Evenepoelem, pokud se nejede čistě horská časovka a tam prostě ho asi porazí tady Pogačar s Jonasem Vingegorem, ale prostě vlastně cokoliv jiného si myslím, že aktuálně je jasné. Já chci jenom k tomu říct ještě jednu věc, Martine. Ta časovka se jede na 39 kilometrů a nějaké drobné. A myslím si, že se nepletu, když říkám, že je poprvé, kdy ta trať je stejná pro muže i ženy. A protože 39 kilometrů pro muže jako taky vlastně začíná v roce 2026 být spíše delší, ale na mistrovství světa standard, tak těch 39 jako pro holky je docela slušná porce.
16: Myslel jsem to tak, že kdybys to namotal v uzovkách po těch hlavních třídách po ostrově mezi baráky, tak tam vlastně ti to ten vítr rozbije a není to zase takové hledisko, ale speciálně tady bych to viděl jako jednu z těch jedno z těch zrníček, které nasypeš na hromádku Remco Evenepoel.
15: Je pravda, že já jsem tam jezdil na světový pohár, který jsme tam měli, a bylo to na té trati F1 v Grand Prix Montreal na tom ostrově jednom, a tam foukalo neskutečně, právě jak je ta řeka široká.
16: Tam právě jedou.
15: Tam jedou.
16: Tam jedou právě.
15: No tak vydá. Tak bacha na bobry, já jsem tam poprvé jsem viděl na závodní trati běhat bobry normálně přes to, a on ten bobr docela utíká, ale myslím si, že jako před formulí by neutek. Jo.
16: Je to možná proto kámen.
15: Možná proto mají ty placatý ocasy, že jako, že ta formula, jako tam, ty ocasy prostě to nestihly. No.
14: Tak snad tahle informace se včas dostane k Matyasi Vackovi předtím, než ho čeká nejdřív časovka a o týden později individuální silniční závod. Moc budeme Matyasovi držet palce, já si myslím, top 5 by byla fantastická, na cokoliv víš, já to nechci ani říkat nahlas. Můžeme k tomu silničnímu závodu aspoň ho trošku nakousnout. Já jsem pořád ještě strašně smutný, že tam nebude Tadej Pogačar, a zároveň, jak se to blíží, tak se začínám strašně těšit, protože vůbec nevím, jak ten závod bude vypadat, a to prostě z té cyklistiky posledních let neznám. A přiznám se, že je to pocit jako pro mě vlastně nový a že je to vzrušující, a díval jsem se už prostě na ten profil, ten těch kopců je tam prostě víc, je tam ten krátký u Univerzity prudší a pak je tam ten delší, který my jsme teď viděli na závodě kolem Montrealu. Oni ho pojedou samozřejmě, protože se bude jezdit po nádherném okruhu, který je prostě krásný kolem parku, Martin to může popsat, když to tam zná ze z vlastní zkušenosti. A já jsem na ten kopec koukal, on má prostě asi 1600-1700 metrů, nějakých 8%, mně to vychází 3,5-4 minuty a prostě přesně jsem na té hraně, že já nevím, a myslím si, že ani Matěje van der Poel a Wout van Aert neví.
16: Délky stoupání si myslel, ne nad mořem, 1600-1700
14: metrů. Ne, 1600-1700 metrů délka, nějakých 8% má průměr to stoupání, takže to jim vychází těm cyklistům, když tam budou jezdit do kolečka, říkám na nějaké ty 3,5 minuty, 4 minuty. A to už prostě si říkám, jestli je přesně na té hraně pro závodníky typu Matějeho van der Poela a Wouta van Aerta, a jestli už to teda nebude mistrovství světa pro vrchaře, protože Jirko, teď jsme tam viděli takovou generálku, a první dva, tedy mládí vpřed.
15: No, mládí vpřed a vrchaři.
14: A vrchaři.
15: Isaac Del Toro, Paul Sexas. Jako podle mě, takhle, já začnu tím, že podle mě ten silniční závod v té mužské kategorii, to budou hvězdní války. Ale opravdu, tam prostě každý, kdo v té cyklistice dneska něco znamená, ať jsou to přesně klasikáři, Wout van Aert, Matthew van der Poel, Remco Evenepoel, který tam bude chtít určitě, pokud vyhraje časovku, vyhrát ten double, což se vlastně, já nevím, jestli se to vůbec někomu někdy podařilo.
14: Jsem si skoro jistý, že ne.
15: Já taky ne, protože vím, že Miguel Indurain a Abraham Olano v době, kdy oni dominovali cyklistice, tak se vystřídali, že jeden vyhrál silniční závod a druhý časovku a obráceně, takže mají vlastně z jednoho mistrovství světa mají stříbro a zlato, oba dva na přeskáčku, kdežto podle mě jako dva duhový trikoty se nikomu nepodařilo, a ten Remco jako má velikou šanci. Fakt má velikou šanci, tak jak jsme ho viděli závodit v Paříži na olympiádě, tak stejný double, vlastně dvě zlatý medaile v Paříži, časovka, silniční závod, tak tohle to si myslím, že je v jeho silách, ale bude to mít strašně těžký, protože přesně vrchaři, typ Paul Sexas, opravdu čistokrevný vrchař, Isaac Del Toro téměř taky, mládí vpřed, jak si říkal, a proti ním právě ti klasikáři a samozřejmě Matthew van der Poel a Wout van Aert, věk nezastavíš, tíkají jim hodiny, a říkat si, jakože ještě třeba počkám rok, dva na možná trošku příznivější trať, už je risk. Oni podle mě to budou chtít zvládnout, a přesně jak říkáš, Karle, ten 3-4 minutový kopec, to je ta hrana, kdy oni jsou schopní to vydržet. Kdyby jim někdo jel tu špici do půlky, tak pak jako tu kratší část toho kopce jsou schopni vyspurtovat. Mají neskutečnou vytrvalost za tu kariéru. To si myslím, že bude zase mluvit proti Isaacovi Del Toro a Paulu Sexasovi, že přece jenom ten závod bude dlouhý a bude náročný.
14: Jenom mě napadá, Martin, jestli tě můžu poprosit o vysvětlení posluchačům, kteří třeba tuhle informaci nemají. Tenhle závod na olympiádě a na mistrovství světa je třeba odlišný od všech ostatních v tom, že jsou tam ty týmy různě silné, což je prostě unikum, a je to samozřejmě z našeho českého pohledu velikánská nevýhoda pro Matyase Vacka, třeba.
16: Česko bude ve třech závodnících. Teďko přesně nedokážu z hlavy říct jednotlivá kritéria pro to, aby se někdo kvalifikoval v určitém množství závodníků, ale není to rozdělené tak, že každý tam pojede se stejným počtem lidí, ale s tím, že ty nejsilnější země tam mají
14: 8 a Slovenci 9.
16: Protože mají mistra světa, který tam tedy není, ale je to samozřejmě pro některé ty silné země zvýhodňující, ale právě přesně nad tím jsem uvažoval, jak Jirka mluvil, protože ty vlastně vůbec nedokážeš předvídat, do jaké fáze se ten závod vyvine a kdo vůbec ve chvíli, kdy tam nemáš naprosto jednoznačného favorita, se ti bude v úzovkách starat o tempo a koho necháš odjet, protože někoho určitě necháš odjet. Jestli necháš v úzovkách odjet jenom tady kluky z Eritreje v úzovkách, nebo jestli tam necháš i někoho silného, kdo je silný, kde je hrana. Hmm. Tohle podle mě bude jako dost důležité pro vývoj toho závodu. Trochu jsem ti utekl z té otázky, ale vlastně tohle to podle mě bude jako důležité, jak se ty týmy s těmi maximálními počty závodníků jako dohodnou a domluví, jestli se domluví.
14: Na druhou stranu, ty okruhy, to je vlastně věc, kterou tady v posledních letech máme. Nevím, jako všechny poslední šampionáty, které si vybavuju, ať už Glasgow 23, kde ty jsi byl, ať už o rok později v Curychu, tam jsem byl zase já, v Africe jsme nebyli nikdo. Ale i když se tam jezdilo do kolečka, tak vlastně to stejně nakonec jakoby byla taková eliminačka, kterou Jiří Ježek moc dobře zná z dráhy. Prostě stejně to nakonec bylo, že vlastně ten závod samotný dojela hrstka lidí. A opravdu, když Martin řekl, že tam Češi jedou ve třech, tak vlastně úkolem Jakuba Otruby, respektive Pavla Nováka, je Matyasi Vackovi pomáhat. Prostě nechci říct, než se dojede na okruhy. Ono by bylo super, ať tam jsou co nejdýl, ať tam jsou třeba celých 272 kilometrů. Ale prostě realistické to bohužel není. A právě, že jak Martin naznačil, tak pozice někoho, jako je Matyas Vacek, nebo i Zagdel Toro, který tam sice těch pomocníků bude mít víc, ale jejich kvalita asi nedosahuje prostě kvalit 8 Francouzů nebo Holanďanů, tak v tomhle tom to mají vyloženě těžké.
15: No, já si dovedu představit ideální scénář pro Matyase Vacka, by bylo to poslat Jakuba Otrubu do úniku přesně s těmi, já nevím, Rumuny, Bulhary, Eritrea.
16: Nikoho nepodceňujeme, ale
15: jako, no, prostě většinou tyhle ty národy jsou v tom prvotním úniku, dostanou 5, 7, možná 8 minut. Jakub Otruba tohle skvěle umí, ukázal to na Tour de France. A kdyby v tom úniku byl, šetřil síly a potom v momentě, kdy se to začne vzadu tříbit, takže už tam zbydou jenom ti nejlepší, tak on by z toho úniku tam mohl vlastně jakoby přijít na pomoc, odcouvat a přijít na pomoc Matyasu Vackovi, o kterého se do té doby může starat Pavel Novák. Díky jeho mládí já si nemyslím, že by byl schopný tam nějakým způsobem být v posledních kolech, nechci ho podceňovat. Samozřejmě z Itálie má obrovské zkušenosti, protože tam se závodí vždycky od liney až do cíle, zvlášť v těch mladších kategoriích. Takže Pavel Novák rozhodně by byl skvělou pomocí Matyasu Vackovi a nebo to může být obráceně, že Pavel Novák si naskočí do toho úniku a ten druhý jako Potruba se o Matyase bude starat až do té doby, než začne hřmít, jak se říká. Protože

0: není tady Pogačar, ti zvýší množství lidí, kteří jako v cíli budou, a to hlavně kvůli tomu, že ty okruhy jsou poměrně dost krátké, takže oni by museli stahovat závodníky, a ve chvíli, kdyby si Pogačar udělal jako větší náskok, tak by ti to teoreticky hrozilo, že budeš mít cíli kolik, 15 lidí.
1: No, ono jich stejně nedojede o moc víc. Ono to opravdu stejně nakonec je, protože těch 273 kilometrů prostě vlastně tam se to pak i jako často se to řešilo. Ono, když ty z toho odpadneš a vlastně tvůj cíl nebo tvoje role byla stejně někomu jinému pomáhat, tak oni ti závodníci prostě ani moc nemají jako nějakou motivaci jet dál, tím spíš, že vědí, že vepředu zbylo prostě 15 těch nejrychlejších lidí, kteří by je třeba stejně za půl hodiny dojeli, takže ono opravdu tohle se děje a dít Jirko určitě bude, ne, že prostě jakmile potom na tom stoupání odpadnou, tak jdou prostě do autobusu.
2: Tam není vůbec důvod ten závod dojíždět, i když já jsem vždycky byl ten, který říkal, že pokud to jde, ať ty závodníci do toho cíle dojedou, protože vždycky to je minimálně zkušenost, vždycky je to jak jenom zadarmo trénink, nebo i pro ty profíky dobře placený trénink. Proč to vzdávat, když odpadnu z první skupiny, ale zrovna mistrovství světa na krátkých okruzích, tam prostě i stejně by rozhodčí toho závodníka, který by měl už třeba 5, 7, 10 minut ztrátu, tak by ho začali jako nějakým způsobem upozorňovat, že ještě nabere dalších 5 a jde. Jo. A je to z toho důvodu, aby se samozřejmě neovlivňovali to dění, aby se nedojížděli okolo, a pak už to stejně nikoho nezajímá. I ta televizní technika prostě snímá jenom tu přední skupinu, a když je někdo od 20. místa dál, tak jako není důvod, aby ten závod dojížděl.
0: Jenom technicky v tom Glasgow tehdy jich dojelo výrazně víc, a to díky tomu, že tam se ti šílenci přilepili k silnici, takže závodníci měli více než hodinu si odpočinout. To je ten závod, jak tam odešel Matěj van der Poel do jednoho z baráčků poprosit, jestli tam může na toaletu, tak tím pádem si tam závodníci odpočinuli, a ostatně, jak říkal i český tým, protože tehdy byl v úniku Petr Kelemen, tak to byl vlastně ten důvod, proč Petr Kelemen tam dojel někde na začátku třetí desítky, těsně vlastně před Remkem Evenpoolem, protože on si prostě mohl odpočinout. No.
1: To bylo to mistrovství, které v Glasgow vyhrál Matěj van der Poel. Následující dva šampionáty patřili tady Pogačarovi, který tedy v Montrealu startovat nebude. Ještě mě napadá jedna věc, Jirko, zase třeba pro člověka, který není v tom světě tak úplně ponořený jako my. Když by si český fanoušek cyklistiky klikl startovní listinu ženského závodu, toho elitního, tak tam nenajde žádnou českou cyklistku. Prosím tě, můžeš mi to vysvětlit?
2: No, jde o to, že my máme v tom profesionálním ženském pelotonu, máme samozřejmě profesionálky, kteří startují v těch zahraničních týmech, ale jde o to, zaprvé, každá ta země dostane nějaký počet startujících.
0: Česko má jednu
2: a může to tak být, že já nevím, Nikola Nosková, který by ten okruh možná jakoby ladil, tak nevím, z jakého důvodu ona nestartuje, ty to víš, Karle?
1: Nevím.
2: No a pak, já nevím, Kristýna Burlová je spíš jako fakt klasikářka a spíš spurterka pro na ty rovinatější závody, takže ona by tam asi neměla šanci. A pak samozřejmě je to v Kanadě, Montrealu, stojí to peníze a posílá tam někoho jenom na zkušenou, mi přijde asi jako zbytečný. No.
1: A Julia Kopecký jede 23, což a zase chci tak. Ještě taky říct, protože to taky si myslím, že spousta lidí o tomhle institutu tak nějak vlastně pořád neví, protože juniorský závod se mi vysvětluje velmi snadno, kromě toho klasického elitního, ale to, že na mistrovství světa pořád ještě je ta mezikategorie, že tam jsou tedy závodníci do 23 let a vlastně v tomhle závodě můžou odstartovat právě i jako vlastně elitní závodníci. Mně to trošku přijde, a zase asi mi nepřísluší to hodnotit, ale trošku se mi zdá, že tahle kategorie je prostě přežitá, a nebo že by ta pravidla měla být nějak jiná, protože Julia Kopecký tam samozřejmě spadá věkově, má plné právo tam startovat, nicméně je to prostě elitní světová cyklistka, která přestoupila z jedné skvělé vlturové stáje do druhé skvělé vlturové stáje, a já si prostě jenom jako říkám, proč tam vlastně tenhle ten závod jako mezi tím navíc je, no.
2: Na druhou stranu mít dluhový trest, jako z 23, ten skok v těch 18 najednou mezi třeba v té mužské kategorii, mezi borce typu Wouta van Aerta, tak když tam přijde někdo prostě 17, 18 letech, skončí v juniorech a najednou by měl prostě jet závod na 275 kilometrů s těma nejlepšíma, tak tam vlastně jede zbytečně a čekal by, já nevím, další čtyři roky, ne, nečekal by další čtyři roky, než jako

0: dozraje na to, aby tam jako mohl být, proto ta kategorie tam je a pro tu Julču Kopecky, tyjo, jako boží, jako budeme mít závodnici, na kterou se můžeme koukat, budeme fandit a je to závod, na jako, mně se to líbí, je to podle mě něco jako juniorský hokej, jo, na který hrozně rád koukám, protože to nemá jako takový ty svázaný pravidla. A ta 23, jak v tom klučičím podání, tak mezi holkama, mě ten závod baví, jo. Další věc je, když teda jsme v té ženské kategorii, tak já budu strašně zvědavej, jestli se Demi Follering podaří jako udělat takový ten triple, který třeba zvládl, myslím si, že to byl... Kdo to byl? Steven Roach, Giro, Tour a mistrovství světa v jednom roce, tak Demi Follering má jako...
1: Bo tady Pogačar to zvládl.
0: A tady Pogačar taky, jo. No, je to pravda. Tak Demi Follering, tyjo, jako to by bylo jako velký představení a už z tohohle důvodu, jako si myslím, že ten ženský závod bude taky jako důvod sledování, i když tam nemáme třeba zástupky.
1: Tam, jestli když jsme probírali Vueltu, tak se vždycky dělali vtipy na Movistar, Tactically We Are Perfect a Movistar teď vyhrál, tak myslím, že v té ženské cyklistice hodně podobně se na těchto šampionátech vždycky mluvilo o holandské reprezentaci, protože Holanďanky tam velmi často přijeli prostě s neuvěřitelně silným výběrem, ale právě jako stalo se, že jim někdo ujel, nebo oni se pak na sebe koukali a nebyli ochotné jet jedna pro druhou, tak uvidíme, jestli to takhle se domluvili, že jedou všechno na Demi.
0: Tohle je obrovský riziko i v té mužské kategorii, protože vy vlastně celý rok závodíte v profi týmu, který vás královsky platí, který vám přihraje prostě vaše parťáky, se kterými máte vztahy, a teď to nechci přeháňat, to vždycky říkám, bohužel jako ty války pořád probíhají na světě, ale je to jako stejný pocit, jako když jste v zákopu měsíc prostě s vojákem, který je vedle vás a jako víte o sobě všecko, jste ochotný jeden za druhého položit život, tak tohle je prostě ta atmosféra v tom profi týmu. Vy jste celý rok s ním na pokoji a teď najednou máte závodit proti sobě a pomáhat někomu úplně jinému, který vás celý rok otravuje v tom závodě, protože je z jiného týmu a dělá vám peklo a teď najednou máte být parťáci a máte si pomoct na jeden jediný závod, jo. Málo kdy to, ta atmosféra funguje. Teď jsem se o tom bavil se Zdeňkem Štybarem, že třeba Belgie bude neskutečně jako silná, ale budou tam dva kohouti, Wout van Aert a Remco Evenepoel. A s tou zkušeností Štybyho z té belgické cyklistiky, on mi říkal, že se dohodnou, že tomu věří, že prostě ta doba, kdy proti sobě závodili, tak už je pryč a že se fakt jako jsou schopni domluvit, tak já jsem i na tohle strašně zvědavý.
1: Když to říká Zdeněk Štybar, tak mu věříme, ale v belgické reprezentaci se tohle řešilo po Curychu, protože tam ujel Tadej Pogačar a opravdu seriózně se tam řešilo, že Tim Wellens padl na tu špic pro Remka Evenepoela, ale padl tam tak jako na chviličku. A Tim Wellens je stájový kolega Tadeje Pogačara z UAE Emirates a je to přesně to, co ty si říkal. To je závodník, který Tadejovi pomáhá na tour. Je to závodník, který mu rozjíždí ty monumenty, jo? Je to jeho kamarád a on vlastně na jeden den z 365 měl teď svého krajana pomoct dotáhnout za jako svým lídrem, za člověkem, pro kterého on jezdí těch zbývajících 364. A Tim Wellens letos není v nominaci, zase to bylo velké téma, nebyl, protože Belgičané tu nominaci oznámili předtím, než se tady Pogačar zranil. Načež tedy po té, co tady odstoupil z Vuelty a oznámil, že na mistrovství nejde, tak se řešilo, jestli by tam Tim Wellens nakonec neměl jet, protože teď se mu najednou teda věří. Ale samozřejmě ta nominace se jako určitě už měnit nebude a on tam v Montrealu startovat nebude, i když je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A hodně zajímavé byly taky reakce třeba na tu americkou nominaci, která je taky nesmírně silná. Ale je to přesně ten problém, který ty si řekl. Jako pak tam jsou lidé, kteří můžou zajet opravdu dobrý výsledek, dokonce můžou útočit na top ten, ale já nevím, jestli Quinn Simmons pojede na Brenda McNultyho. Upřímně si to jako neumím představit.
0: A bude sjíždět tady.
1: A bude sjíždět
0: toho Matse Pedersena
1: přesně,
0: nebo Matyase Vatska.
1: A to se ještě ozval třeba Riley Sheehan, že prostě by tam podle něj měli jet lidi, kteří vyhrávají, tím myslel sám sebe, a ne někdo, kdo jenom pomáhá, jako třeba Larry Warbas. No jo, ale když tam nikdo nebude, kdo bude jezdit pro ty bidony a bude tam 7 lidí, kteří jedou jako na výsledek, tak tu pak nemusí mít stejný dres, jo?
2: Přece to bude dělat Matteo Jorgensen, který nechce dotáhnout Wouta van Aerta.
0: Ne, tak tohle je přesně ono a je to jako emočně jako strašně náročný a já jsem to taky jako zažil několikrát a je to fakt jako já vlastně ani bych se nechtěl dostat do té role, jako sjíždět svýho týmového parťáka, který má šanci vyhrát duhovej trikot. A i pro ten profesionální tým je potom jako obrovský marketingový tahák mít ve svých řadách celý rok člověka, který jezdí v duhovém trikotu. A je to i otázka bonusů i v tom profi týmu. A teď já najednou vlastně tomu svýmu lídrovi ten závod zkazím, protože tam musím dotáhnout někoho ze svýho národa, jo. A je to fakt jako těžký.
2: No a potom tedy můžeš teoreticky uvažovat takhle přeshraničně, když spolu naopak vpředu pojedou Quinn Simons a Matias Vacek.
0: No.
2: Jo. A můžeš potom uvažovat vlastně ve dvou rovinách. No. Vlastně to nevidíš jakoby na stejném drezu, ale vidíš to v druhé rovině, když někdo pojede vpředu. A já netuším, jak velké hledisko to v tom závodě může být a jak moc opravdu se v těch týmech potom touží, že ten tým by naznačil, hele, kdybys nemohl ty, ale mohl XY, který tady s náma jezdí, tak to je přece super, ne? Oba dva máte smlouvu na 3 roky, bude se vám to hodit, pánové.
0: No, bavili jsme se třeba o tom, o té olympiádě v Sydney, kdy prostě první tři byli z T-Mobile nebo z tehdejšího Telekomu a byli to prostě borci z jiných národů, nebo byl tam teda Kléden, Jan Ulrich a myslím, že tam s nima byl, tyjo, teď nevím, jestli to byl Vinokurov.
1: Vinokurov se mi zdá, tak.
0: Já si jaký myslím. A jako to pak dává smysl, jako když to ujede sice v jiných drezech jako trojička, ale vlastně celý rok jako je pojí jako jedna smlouva v jednom týmu, tak tam to pak může dávat smysl. A přesně, kdyby odjel potom ke konci někde Quinn Simons s Matiasem Vackem, tak jako super. A pak a ještě Pedersen, tak ať si to pak rozdají a je to vlastně potom už na férovku, nebo jestli by se byli schopni domluvit, tak jako možná, ale myslím si, že tohle to bude taky jako závod, který i z tohohle hlediska může lákat pozornost.
1: Určitě, těšíme se na něj, ostatně si myslím, že ještě po těch prvních počasovkách vlastně a po těch juniorských závodech a 23kářů se k tomu možná dostaneme i za týden, kdy bude opravdu těsně před tím a už budeme moc říct, že Remco Evenepoel je mistr světa znovu v časovce, jak moc mu to může pomoct nebo nepomoct před tím silničním závodem. Jenom vlastně mě ještě jedno téma napadlo, Jirko, protože se jezdí v závěru na tom zhruba 10-kilometrovém okruhu po Montrealu, který teď jsme měli možnost teda vidět při té klasice, která byla přece jenom o něco kratší. Vypadá to tam nádherně, všude nový asfalt, krása, všude lidi kolem trati. Vlastně je to prototyp možná toho, kam silniční cyklistika směřuje, protože se to zdá být velmi bezpečné, velmi napínavé, divácky vděčné, vidíte ty nejlepší závodníky kolem sebe projet několikrát. Takhle, když se to všechno sečte, tak se mi zdá, že to má samé plusy. A já teď udělám možná hloupý oslý můstek zpátky, ale chci se tě zeptat na to, jak skončila Vuelta, víš, protože tam vlastně ta myšlenka byla strašně podobná. Tak nějak organizátoři se snaží z těch posledních etap na Grand Tour místo toho, aby už se jenom ťukalo šampaňským, udělat, když představují tu trasu, udělat ještě, tady by to mohlo být zajímavé, tady by se to celé mohlo ještě jako překopat. Montmartre, což je nepopiratelný úspěch. A pak, když se do té Granady pojede, tak to vlastně úplně na poslední chvíli dopadne nějak jinak a ještě se mi zdá, že je to strašně špatně odkomunikované, že vlastně já jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to bude.
0: No, jako zneutralizovat vlastně to nejzajímavější v té poslední etapě, kde by ještě se mohlo změnit i třeba to celkový pořadí. Tak běžný fanoušek sportu, nejenom cyklistiky, tak si říká, jako proč to dělají, to je jako kdyby, já nevím, ve fotbalovém zápase se řeklo, že už posledních 20 minut nemůžou padat góly, nebo když budou padat gól, jak se nebudou počítat, jo, tak je to vlastně jako zbytečný to dohrávat. To samý v tom závodě. Ale když se na to podívám z toho závodnického hlediska, nebo z hlediska týmu, který veze ten trikot, tak samozřejmě jako chceš mít jistotu, že už ho dovezeš a chceš mít jistotu, že třeba na nějakém posledním okruhu, který může být jako rizikovej, protože třeba jsou tam nějaký záludnosti, tak nechceš přijít o 21-denní etapak tím, že budou nějaký ambiciozní borci, který vlastně celý ten závod se jim nic nepovedlo a chtějí to dohnat v té poslední etapě a půjdu do toho hlava nehlava, což bohužel v té dnešní cyklistice tak trošku je, tak ty tím ohrozíš toho lídra. A tím, že vedl Španěl na španělské Vueltě, zástupce jako nejslavnějšího španělského týmu Movistar, tak si myslím, že ta komunikace s těma pořadama byla trošku jako jednodušší, jo. A že jim tak trošku šli na ruku. Ale já jsem proti tomu. Já to chápu, ale já bych prostě, ať je ta cyklistika atraktivní, ať se o tom mluví, a přesně tohle to jako ukazuje, že pořád ty struktury jako organizátorský, takový ten lobbying, tak pořád jako je hodně silnej a mně to přijde jako škoda.
1: Jsme moc rádi, že jste poslouchali Radiožurnál Sport, jsme moc rádi, že jste poslouchali Kilometry Jiřího Ježka. Poslouchejte nás dál, Martin Charvát. Martine, moc děkuju, že jsi tu byl s námi a přeju krásný den.
2: Díky, hezký den.
1: Jirko, i tobě krásný den a těšíme se samozřejmě znovu na slyšenou.
0: Krásný víkend.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
4: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
3: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
5: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
5: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
7: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
4: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
9: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
10: Němci hlasují v regionálních volbách, ovlivní i osud kancléře Merce. Česká armáda na dnech NATO poprvé představila nový transportní letoun. Hokejisté Kladna budou v Liberci hájit extraligovou neporazitelnost. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí popojíždí kolo na Odklíčan ze 3. kilometru a bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: V Berlíně a taky ve spolkové zemi Mecklenbursko, Přední Pomořansko Němci vybírají nové poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
11: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenburgsku Předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťanských demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
10: Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. Řidiči i dnes musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. V programu návštěvníci uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě.
12: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
13: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
14: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
13: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janešková, Radiožurnál.
10: V Loučce u Vizovic na Zlínsku dnes požehnají kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Součástí je taky unikátní a největší zvonkohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Na výstavbu kaple se složili dárci, říká předseda spolku pro zbudování kaple Josef Kořenek.
15: Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce je zbudována jako poděkování za záchranu této obce před likvidací v době druhé světové války. Přispěli drobní dárci, lidé různých profesí, různého vyznání, různých národností.
16: Sport. Hokejisté Kladna nastoupí ve třetím kole Tip Sport Extraligy na ledě Liberce a budou hájit neporazitelnost v nové sezóně. Kometa Brno přivítá v prvním domácím utkání tohoto ročníku Hradec Králové. Brňané za sebou mají 2 prohry z venkovních zápasů. Na obnovenou domácí premiéru se těší obránce Radek Kučeřík, který se do Brna vrátil v létě po 2 sezónách ve Finsku.
17: Je to určitě zase trošku něco jiného teďka po těch 2 sezónách, kdy jsem byl pryč, tak se na to hrozně moc těším, protože se vracím zase, dá se říct, domů před domácí publikum, který je výborný a zázemí doma, rodina blízko, takže v tomhle je to hrozně hezky.
16: V dalších zápasech v České Budějovice přivítají Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Všechny duely začnou v 17 hodin a Radiožurnál Sport je přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Zdržení na D8 od Klíčana na D2 od Modřic. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí narůstá kolona kvůli omezení u zdib. Pokračují tam práce na opravách mostu. Jede se pouze levým pruhem a aktuálně se brzdí za Klíčanskou odpočívkou zhruba na 3. kilometru. Zdržíte se 10 minut. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy panuje silnější provoz od Modřic. V obou pruzích se zastavuje okolo 2,5 kilometru. Fronta se posouvá až ke sjezdu na D1 přibližně 10 minut. 58 před Mošnovem zůstává plnější, hlavně směrem z Ostravy. Na pokračování dnu na to se stále sjíždí množství návštěvníků. Z druhé strany od Příbora naberete okolo 5 minut navíc. A na trojce z Dolního Dvořiště do Budějovic na výjezdu z Kaplice už sice uhasili požár dodávky, ta ale na místě zůstává a stále se dá projet pouze kyvadlově. V obou směrech tak čekejte kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty odpoledne 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
16: 11 hodin a 5 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Pražská O2 Arena se opět v tenisovém Davis Cupu projevila jako nedobytná pevnost. Češi v ní tentokrát v kvalifikaci o postup na finálový turnaj porazili Spojené státy 3-2 na zápasy. Vítězné momenty a skvělou atmosféru si připomeneme už po písničce, která se tematicky tentokrát opravdu hodí. R.E.M. Shiny Happy People. A že takových byla opravdu plná hala.
3: Radiožurnál Sport
4: a Ondřej Prokop.

0: Čeští tenisté si po roce znovu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Opět v závěrečném kvalifikačním kole porazili Spojené státy 3-2 na zápasy a znovu po stejném průběhu. Opět druhý den nejprve prohráli 4-2 a pak museli otáčet v závěrečných dvou hrách. A znovu se to povedlo. Tentokrát navíc v domácích podmínkách rozhodující bod zajistil Jiří Lehečka.
1: Uf, krásný servis, ale ty jen vyškrábl, ale Lehečka to má nalité. Skončil tento zápas. Jiří Lehečka sice na kolenou, ale jako vítěz.
2: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Pochvaloval si bouřlivou atmosféru v hale v pražské Libni Jiří Lehečka, který Američana Tiena porazil 6-3, 7-5. O to, že mohl k rozhodujícímu zápasu vůbec nastoupit, se zas postaral Jakub Menšík. Světovou čtyřku a finalistu nedávného US Open Bena Sheltona zdolal v třísetové bitvě.
4: Ta atmosféra a celkově celý tým tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšný a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
3: Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych všechny tenisty velmi chválil. Na tiskové konferenci po celkovém vítězství také zadoufal, že příští rok už český výběr v kvalifikaci na Američany nenarazí.
5: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
3: Řekl Tomáš Berdych. Finále Davis Cupu se bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. David Prouza, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Skvělé časy a výkony byly k vidění na mistrovství světa v silničních bězích v Kodani v půlmaratonu. Vyhrál mužský závod Švéd Almgren, což je možná překvapení, protože za sebou nechal třeba Keňana Kipkorira, který byl druhý, a třetího Ugandana Cheptegeye. No a Almgren vytvořil dokonce i evropský rekord 58 minut a 6 sekund. No a v čistě ženském závodě byl k vidění vůbec nejrychlejší čas nebo nejlepší čas historie právě v závodě, který není společný s muži, a tedy ženy se nemohou tak říkajíc vyvést za některými závodníky nebo mužskými vodiči, takže v čistě ženském závodě v nejlepším čase historie vyhrála Keňanka Getičová za hodinu 5 minut a 15.

0: Portugalský ostrov Madeira je díky své jižní poloze a celoročně příjemné teplotě oblíbený cílem turistů vlastně v každém ročním období. Pokud se právě i vy chystáte na tento ostrov, máme pro vás teď jeden tip. Na Madeiře totiž najdete fotbalový stadion, který se pravidelně umisťuje v žebříčcích nejhezčích hřišť na světě. Víc už doplní Krištof Kousal, kterého vítám ve studiu při pravidelném nedělním povídání o zajímavých sportovních stavbách světa. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Čím je tedy stadion na Madeiře tak zajímavý?
1: To hlavně svým okolím. Stadion je totiž umístěný v úzkém údolí ve městě Funchal mezi hodně strmými horami. Z jedné strany dělí areál od úpatí hory jenom horská říčka s modravou vodou a z druhé strany je to úzká silnice. I z tohoto popisu je asi zřejmé, že nejde o žádnou velkou arénu. Tribuna pojme zhruba 2500 fanoušků. Do žebříčku zajímavých stadionů se ale tohle místo dostává nejenom díky svojí fotogeničnosti, ale taky díky tomu, že má opravdu velmi kvalitní trávník.
0: Madeira je také rodištěm jednoho z nejslavnějších Portugalců, fotbalisty Cristiana Ronalda. Mohl si na tomto místě zahrát třeba ještě jako dítě, než vyrazil do toho velkého fotbalového světa?
1: On sice přímo ve Funchalu vyrůstal, konkrétně na tomhle stadionu, ale s fotbalem určitě nezačínal, protože sportovní centrum, jehož je fotbalový stadion součástí, bylo dokončené v roce 2007 a to už byl Ronaldo globální superstar. Stadion byl mezi roky 2014 až 2019 místem domácích zápasů týmu União Madeira, což je historicky třetí nejúspěšnější klub na ostrově. Několikrát se ale dostal i do první ligy a jednou sezónu hrál nejvyšší portugalskou soutěž právě i v době, kdy byl doma na stadionu mezi horami. Kvůli nízké kapacitě ale odehrál většinu domácích zápasů na hřištích větších klubů z Madeiry, které mají i větší stadiony.
0: Ty jsi zmínil slovní spojení sportovní centrum, takže asi nejde jenom o fotbal, co všechno areál nabízí.
1: Přímo fotbalové hřiště je spojené s běžeckým oválem a dalšími atletickými sektory. V těsném sousedství jsou kurty na tenis a taky na padel, což je raketový sport kombinující právě tenis se squashem, dneska už známá disciplína. V areálu je taky hřiště na házenou a futsal, zahrát si tam můžete taky minigolf. Jednotlivá sportoviště spojuje široký chodník, který je možný využívat k běžeckým tréninkům nebo jízdě na kolečkových bruslích. Všechna sportoviště je jednoduše možná si přímo na stránkách sportovního centra Madeira zarezervovat. Ceny přitom nejsou nějak vysoké, například za tenisový kurt dáte v méně vytížených časech jen 5 eur za hodinu.
0: No a kdyby se vám nechtělo sportovat, tak minimálně za prohlídku to sportovní centrum na Madeiře stojí. Přiblížil nám ho Krištof Kousal, díky.
1: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Dnes se budou hrát 4 zápasy 9. kola fotbalové šance ligy, tedy nejvyšší soutěže před delší reprezentační přestávkou, kde bude český tým hrát 4 zápasy v Lize národů. Se bude hrát tedy nejprve o 13 hodin v Hradci Králové, kde domácí přivítají Teplice. V 15 hodin začnou 2 zápasy, Jablonec Zlín a Olomouc Sparta. No a v 18 hodin také zápas pražské Slávie s Viktorií Plzeň v přímém přenosu radiožurnálu Sport i s naším expertem Pavlem Horvátem, který bude přímo na komentátorském stanovišti glosovat dění na hře. Všechny zápasy vám nabídneme ve vysílání naší stanice a kompletní přímé přenosy najdete také na našich webových stránkách. Ale fotbal se hraje už teď třeba kousek od našeho pražského studia, tedy na Žižkově. V druhé nejvyšší soutěži také 9. kolo. Žižkov v 57. minutě vede nad Třincem 2-0. Ještě ve 13.15 bude hrát Kladno s Příbramí, ve 14.30 Baníkovské Bčko s Ústím nad Labem a v 16.30 Vlašim s Táborskem.

0: Bude 11:30 a na Radiožurnálu Sport vás teď čekají další krátké zprávy.
1: Radiožurnál je 11:30. Další zprávy má připravené Vojtěch Tomášek.
2: Předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes schází s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle premiéra část koalice navrhuje příští rok poslat víc peněz do školství. S navýšením právě motoristé nesouhlasí, kritizovali i navržený schodek 389 miliard korun. Ten se podle Macinky nakonec sníží o jednotky miliard. Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla zítra schvalovat vláda. Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog. Zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí. Mistrovství Evropy řidičů tramvají vyhrál český tým. Soutěž ve Varšavě ovládli Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z pražského dopravního podniku. Řidiči soutěžili v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obříme tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea. Bronz si odváží bulharská Sofie. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje z prvního místa do velké ceny Rakouska. 24-letý český jezdec vyhrál včera v rekordu okruhu kvalifikace třídy Moto2 a po třetí v kariéře vybojoval v seriálu Mistrovství světa pole position. Závod ve Špilberku odstartuje ve 12:15.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte zdržení za Kývalkou. Zpomaluje se zhruba na svém 83. kilometru a téměř půl hodiny se jede až k omezení. V delším úseku mezi kilometry 179 a 168 se pohybuje v levém pruhu vozidlo silničářů. Uklízejí okolí vozovky ve středovém pásu. D1 dál k Praze a zatím kratší fronta před Trhovým Štěpánovem z 57. na 56. kilometr. Tam hlásíte čerstvou nehodu. Na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy houstne provoz. Kolona se sune už před Modřicemi ze 4. kilometru. Ke sjezdu na D1 je to přibližně na čtvrt hodiny. A dálnice D8 na příjezdu do metropole směrem z Ústí nad Labem. Kolona od Klíčan ze 3. kilometru popojíždí bezmála čtvrt hodiny k omezení před Zdiby. Kvůli opravám mostu je tam zabraný pravý pruh. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Odpoledne oblačnosti přibyde a postupně se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na jihu a východě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Chad Kruger a Santana na Radiožurnálu Sport v 11 hodin na 36 minut. Fotbalisté Viktorie Žižkov jsou na nejlepší cestě od Lepice od sestupových příček ve druhé nejvyšší soutěži. V utkání 9. kola vedou v 66. minutě nad Třincem už 3-0. Naopak Třinečtí by klesli na předposlední 15. pozici, pokud ten zápas skončí vítězstvím Žižkova. Hraje se i zápas v ženské nejvyšší soutěži. Pražská Slavia kraluje zatím sezóně. Je na tom ještě lépe než jejich mužští kolegové, kteří tedy také vedou tabulku, ale dýchá jim na záda Liberec, tak slávistky, ty jsou zatím zcela suverénní. Teď hrají zápas 6. kola na hřišti Slovácka. V 36. minutě už vedou 4-0 a míří tedy za 6. výhrou ze 6 zápasů. A budou mít zpátky zase 6-bodový náskok před Spartou, protože Sparta nejenom, že prohrála první derby sezóny, ale také v minulém kole naprosto senzačně selhala na hřišti Viktorie Plzeň, prohrála tam 2-3, takže nabrala tuhletu velkou ztrátu na slávistky, i když ve včerejším zápase ženské ligy v 6. kole už Sparťanky po výměně trenérů vyhrály 8-0 nad Baníkem Ostrava. Tak ale jsou tedy tentokrát vzdálenější Slávy, než bývalo v minulých sezónách zvykem.

0: V japonském městě Nagoya odstartoval v sobotu 20. ročník asijských her. Na druhý největší multisportovní svátek planety dorazilo rekordních více než 17 000 sportovců a členů realizačních týmů. Na hrách se soutěží ve standardních olympijských sportech, ale i v tradičních a regionálních disciplínách, jako je například kontaktní týmová hra na honěnou. Letošní ročník provází ale řada problémů a více nám o tom teď řekne Anna Skalová, kterou vítám ve studiu. Hezké dopoledne.
1: Hezký den. Problém je především s ubytováním samotných sportovců. Původní plán na sportovní vesnici zrušili organizátoři kvůli příliš vysokým nákladům a finančním úsporám. 17 000 sportovců a funkcionářů ze 45 zemí tak ubytovali v hotelech a v ubytovnách ve stylu přepravních kontejnerů. Někteří byli dokonce umístěni na výletní loď. Atleti si stěžují například na stísněné podmínky a na nepohodlné a malé postele, které jsou vyrobené z kartonu. Japonský tým dokonce uvedl, že hledá alternativní řešení, protože některé ženské sportovkyně sdílejí pokoje s muži. Některé reprezentace, včetně indické a vietnamské, musely po příletu do přidělených pokojů čekat víc než 14 hodin. I přes kritiku ale organizátory podpořila prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kristy Coventryová. Po přehlídce uvedla, že zázemí

0: žít.
1: Celkem jich je 43, kromě klasických olympijských disciplín, jako je například atletika, plavání, tenis, basketbal nebo gymnastika, jsou na programu i e-sporty. Nově je přidaný i padel, surfing nebo virtuální taekwondo. Sportovci soutěží i ve zmiňované hře na honinou, nazývanou kabady. V ní se snaží jednotlivá družstva proniknout na polovinu soupeře a označit dotykem hráče, kteří musí opustit hřiště. Hry pořádá Asijská olympijská rada a konají se každé 4 roky. Letošní ročník skončí 4. října.
0: A snad už všechno půjde tedy v pořádku, nebudou další problémy, o kterých jsme teď mluvili s Anou Skalovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Hokejisté Třince porazili v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži jako jediní bodově 100%. Další dosud neporažený tým Kladno dnes nastoupí v 17 hodin na ledě Liberce a ve stejnou dobu začnou ještě další 4 zápasy České Budějovice Olomouc, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov a Brno Hradec Králové. Všechny zápasy vám nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport a kompletní přímé přenosy najdete na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 9 tisícovek lidí v sobotu obléklo běžecké úbory na Zulu tenisky a obsadilo centrum Ústí nad Labem. Matony Running Festival nabízí závody nejen pro profesionály, ale hlavně pro amatéry. Na tratě různých vzdáleností vyběhly děti, dospělí a hlavně tedy převážně hobíci. Všichni si společně užili mimořádnou atmosféru, která závod provází.
1: Naběh do posledních metrů a zapsané výsledné časy.
2: Ať už běžci doběhnou v čase 35 minut, 40 minut, 50 minut. Vidíte, že do toho dali všechno. Na jejich obličejích je patrné, že se vůbec nešetřili a závod před tolika lidmi je opravdu nahecoval k maximálnímu úsilí. Karolína asi potvrdí, že když je tady tolik lidí, tak člověk se vůbec nešetří a jde do toho naplno.
3: No, já jsem se snažila, co jsem mohla, ale na 5. kilometru mě chytla slabina, tak jsem chtěla asi trošku rychleji, ale i tak jsem velmi spokojená, je to poprvé, takže super.
2: V čem je to kouzlo takového závodu pro vás, když je to poprvé?
3: No, určitě to, že to nevzdáte, protože je na vás moc velká pozornost a sami byste to vzdali, ale nemůžete prostě, moc velká ostuda.
4: Cílová rovinka, pojďte.
5: Pojďte.
2: Vydýchává se tady další z běžců. Dan, asi mi dáte za pravdu, že tady se chce každý vyhecovat před tím davem fanoušků.
6: Určitě. Závod na rovině betonu poprvé, takže jsem se snažil na čas, ale samozřejmě to hecujeme.
2: A o kolik jste si třeba vylepšil čas nebo na jakém jste čase?
6: O 8 minut. Ještě to táhne, tak a běžíš rovinu, tak jo.
2: Závodnice Zuzana si zkontrolovala hodinky a pohled, co říká?
7: Já neřešila čas, já řešila stopnutí, protože mi to vždycky jde stopnout čas.
2: Jaký je pro vás ten závod tady v Ústí?
7: Super atmosféra, hezká rovinka, super hudba po cestě, pískání, zatím nejlepší atmosféra, co jsem zažila.
2: A je to všechno tady o výkonech, nebo právě o tom zaběhnout si před lidmi ve speciální atmosféře?
7: Jak pro koho?
2: A pro vás?
7: Já jsem chtěla dát pod 50 a dala minut.
2: Takže
7: spokojenost.
2: Hezké sledovat, jak se tady vzájemně podporují běžci, ať už na trati, nebo někteří i v cíli. Je tady takový mix únavy a přitom spokojenosti z toho, že se dostali do cíle a zaběhli někteří i své vynikající časy. Zkrátka, Matony Running Festival má své kouzlo a letošní ročník v Ústí nad Labem je toho přímým důkazem. Z Ústí nad Labem David Kalvas, Radiožurnál.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy
0: každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 12 hodin. A poslechněte si naše hlavní zprávy.
3: Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii u Moskvy. Útokům čelila i Ukrajina. Volby v Berlíně a na severovýchodě Německa můžou ohrozit budoucnost kancléře Merce. Fotbalisté Slávie budou hrát v lize před reprezentační přestávkou proti Plzni. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí kolona mezi Ostrovačicemi a Domašovem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Je neděle 20. září. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Vojtěch Tomášek.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Nejméně 4 lidé zemřeli po ruských úderech na ukrajinskou, kyjevskou a chersonskou oblast. Útočila taky Ukrajina. Drony a střelami dlouhého doletu zasáhla mimo jiné i ropnou rafinérii na okraji Moskvy. Úřady v ruské metropoli a okolí hlásí 2 mrtvé a na 20 zraněných.
4: Na předměstí Moskvy po ukrajinském úderu amatérské záběry zachycují několik sloupů hustého dýmu a plameny šlehající do vzduchu. Zásah rafinerie komentoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že Ukrajina poprvé využila vlastní taktické balistické střely Pelikan. Od nich si Kyjev slibuje další zesílení útoků na ruskou infrastrukturu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad ruským územím armáda sestřelila přes 1600 ukrajinských dronů. Označil to za pokus narušit poslední den ruských parlamentních voleb. Hlasování, které mezinárodní pozorovatelé označují za zmanipulované, se poprvé koná i na okupovaných ukrajinských územích. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: A volí taky Rusové žijící v Česku. Hlas v parlamentních volbách můžou na pražské ambasádě odevzdat do 8 hodin večer. Policie u velvyslanectví posílila bezpečnostní hlídky. Na místě je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
5: V ulici ukrajinských hrdinů teď u brány velvyslanectví čeká asi 20 lidí. Podobná fronta tu byla i po 8 hodině ráno, kdy se volební místnost otevřela. Hlasovat přišla s dcerou a manželem i paní Olga.
6: Bavili jsme se, ale možná se neshodujeme úplně, ale i tak jako máme ten směr stejný.
5: Hlasovat už podle aktivistů, kteří voliče počítají, přišlo téměř 300 lidí. U budovy hlídku je taky asi 10 policistů. Víc jich je, protože o jejich přítomnost požádalo v srpnu ruské ministerstvo zahraničí. Bálo se protestů. Kromě Česka taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Budoucnost Friedricha Merce v čele spolkové vlády dnes projednají němečtí křesťanští demokraté. Odpověď závisí i na výsledku dnešních regionálních voleb v Berlíně a Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Tam je taky náš zpravodaj Tomáš Havlín.
7: Lidé chodí do volební místnosti na radnici ve městě Wismar na pobřeží Baltského moře spíš jednotlivě. Mecklenbursko-přední Pomořansko má necelého 1,5 milionu voličů a je nejřidčej osídlenou spolkovou zemí Německa. Nacionalistická strana AfD může podle průzkumů dnes získat asi 36% hlasů, ale její příznivci se k ní tady před radnicí příznačně moc nehlásí. Mluvnější jsou voliči sociální demokracie, která v této zemi vládne čtvrt století a v závěru kampaně se na AfD mocně dotahovala. V Mecklenbursku předním Pomořansku letos poprvé mohou volit do zemského sněmu už 16-letí. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Případů lymské boreliozy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
8: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
9: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
8: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
10: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
8: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nejnovějších údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Případů je méně o 35%.
11: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Po celé zemi dnes Češi vyrazili uklízet své okolí, města i přírodu. Přibližně na 600 místech se zapojili do tradiční akce Uklidme Česko. Dobrovolníci se sešli taky v Duchcově na Teplicku, kde byla i naše reportérka Jana Vytázková.
12: Úklidovou akci tady poprvé organizovali sokolové. Dobrovolníci se do práce pustili hned u sokolovny, kde vyzbírali dvůr a trávníky, kam odhazují odpadky lidi z ulice. Všichni na to vyfasovali pracovní rukavice a velké černé pytle. Dalšími místy dnešního úklidu byly parky Bedřicha Smetany a Boženy Němcové. Teď už tam stojí pytle naplněné odpadky a čekají na odvoz. Z Duchcova Jana Vytázková, Radiožurnál.
3: V Božím daru začne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
13: Uvidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
14: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
15: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor.
14: Říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
15: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího doru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
14: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisté Slávie přivítají v 9. kole šance ligy Plzeň. Bude to poslední utkání před dlouhou reprezentační přestávkou. V národním týmu se objeví i obránce Slávie Štěpán Chaloupek, který měl v létě po mistrovství světa kratší přípravu na klubovou sezónu. Po poslední výhře v Teplicích už ale Chaloupek řekl, že se fyzicky cítí dobře.
17: Ten začátek byl opravdu náročný. Strašně těžce jsem se do toho dostával a ať už to bylo to, že nechci hrát od základu nebo že chci například v Ostravě střídat, jsem si řekl prostě sám, protože tělo na to nebylo připravené a já jsem prostě necítil, že bych tomu týmu mohl odevzdat to, co od mě očekává.
16: Utkání Slavie z Plzní začne v 18 hodin. Už v 1 odpoledne startuje zápas Hradce Králové s Teplicemi. V 15 hodin následují utkání Jablonce se Zlínem a Olmouce se Spartou. V 5 hodin odpoledne začne naraz 5 zápasů 3. kola hokejové Tipsport Extraligy. Liberec přivítá Kladno, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov, České Budějovice Olomouc a Brno Hradec Králové.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zdržení na D1 u Ostrovačic a kratší i před Šmejkalkou. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí u Ostrovačic na kilometru 178. K Domašovu se posouvá v levém pruhu vozidlo silničářů. Teď je okolo z tého 73. V koloně ztratíte více než půl hodiny. D1 o velký kus dál k Praze se začíná plnit i před Šmejkalkou. Zpomaluje se za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru. Zdržení zatím do 10 minut. Na D8 před Prahou Prahou směrem z Ústí u zdip se silničáři z pravého pruhu přesunuli do levého, pokračují s pracemi na údržbě mostu, fronta kratší do 5 minut. A přímo v Praze na okruhu směrem z letiště k D1 opatrně, pokud na 16. kilometru sjíždíte na Barrandov. V odbočovacím pruhu stojí porouchané, zatím neoznačené osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během odpoledne oblačnosti přibyde a později odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na jihu a východě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly hlavní zprávy.
20: No po téhle hlavní zpravodajské relaci 9 minut po 12. hodině vám nejdřív popřejeme příjemné odpoledne s Radiožurnálem Sport a také dodáme konkrétní výsledky druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Žižkov na domácím hřišti porazil dnes dopoledne Třinec 3-0, tím pádem Viktoria bodovala už po třetí v řadě a posunula se na 10. místo. Druhá liga, ta se ještě bude hrát, ve 13.15 začne zápas mezi Kladnem a Příbramí od 14.30, potom Bčko Baníku Ostrava proti Ústí nad Labem a od 16.30 Vlašim Táborsko. To pro vás budeme sledovat na dálku, ale jak jste slyšeli, už od 13 hodin začíná dnešní program fotbalové šance ligy Hradec Teplice v přímém přenosu.
18: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport začíná už za necelých 50 minut, ale ten opravdový šlágr, ten přijde až večer. Lídr fotbalové ligy Slavia totiž přivítá v 9. kole Plzeň. Pražané chtějí před reprezentační pauzou potvrdit pozici jediného neporaženého týmu nejvyšší soutěže a také si upevnit první místo před Libercem. Naopak Plzeň je v tabulce až 10. na Slavii ztrácí 10 bodů. Do ligy se vrací po čtvrteční vysoké porážce 0-3 se Saint-Gilloise v evropské lize. Více informací o dnešním fotbalovém programu teď přidá Anna Skalová. Dobrý den.
1: Hezký den. Slavia v lize z Plzní sedmkrát za sebou neprohrála, z toho navíc šestkrát zvítězila. Díky včerejší bezbrankové remíze druhého Liberce na hřišti Artisu Brno zůstane bez ohledu na výsledek v čele tabulky. Sílu svého dnešního soupeře si uvědomuje i plzeňský záložník Alexander Sojka.
2: Víme, že v tabulce nejsme tam, kde jsme chtěli být, ale na to nesmíme koukat, musíme se soustředit hlavně sami na sebe, na svůj výkon a máme co odčinit fanouškům, takže děláme všechno pro to, aby jsme to zvládli. Víme, jak Slávě hraje, v jakým tempu, v jaké intenzitě je to top český klub, budeme muset podat fantastický výkon, aby jsme vyhráli.
1: Řekl pro klubovou televizi Sojka. Zápas mezi Slaví a Plzní má výkop v 18 hodin. Západočeši do ní nastoupí v roli outsidera, což může být podle bývalého fotbalisty Plzně a našeho experta Pavla Horváta určitou výhodou.
3: Mají dobrou pozici. Plzeň dneska i podle tabulky, i podle výsledku a výkonu jede do Edenu jako outsider a nemá co ztratit. Několikrát dokázala překvapit. Samozřejmě uvidíme, v jakém stavu to mužstvo je. Nevypadá dobře od začátku sezóny. Teďka to bude dneska velmi těžký.
0: No, to říká Pavel Horvát, náš fotbalový expert, který bude dnes také na komentátorské pozici v pražském Edenu a bude ten přímý přenos mezi Slaví a Plzní komentovat společně s Pavlem Tilšarem. Kdo další ale dnes bude ještě bojovat o ligové body?
1: Náročné utkání má před sebou Sparta, která nastoupí na hřišti 4. Olomouce. Ve středu sice zvítězila v evropské lize v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1, ale v ligové tabulce má jen o 2 body více než zmiňovaná Plzeň. Olomouc má na Spartu 4-bodový náskok. Souboj obou týmů začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu nastoupí k utkání i poslední Zlín v Jablonci a od 13 hodin je na programu ještě duel mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Všechny zápasy budeme na Radiožurnálu Sport vysílat v přímých přenosech.
0: A nebo pokud si budete chtít pustit konkrétní zápas třeba ve chvíli, kdy od 15 hodin poběží 2:1, tak to také jde na našich webových stránkách, na stránkách iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas, ale na to už jste zvyklí třetí sezonu. To byla Anna Skalová, děkujeme.
1: Naslyšenou.

Švéd Andreas Almgren se stal v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund mistrem světa v půlmaratonu. 31-letý vytrvalec vylepšil v Kodani o 35 sekund svůj vlastní kontinentální rekord z loňského roku. No ale především se mu povedla věc, na kterou Evropané a vlastně celý svět čekal už 30 let tak dlouho, totiž na světovém šampionátu vítězili v řadě výhradně běžci z afrického kontinentu. Tak tomu je teď konec. Evropan po 30 letech, co se týče ženské kategorie, tak tam zůstává všechno při starém. O historický zápis se totiž postarala také Keňanka Agnes Netičová, ta časem hodina 5 minut a 15 sekund předčila o sekundu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.

Teď už je 12 hodin a 25 minut, nedělní dopoledne, ale často patří sportu, co se týče toho vrcholového a profesionálního, tak se například pod Žižkovskou věží tradičně hrává v neděli dopoledne fotbal, dnes tam hrála Viktoria Žižkov v rámci druhé ligy, hostila Třinec a zvítězila 3-0, no a také se hraje většinou i házenkářská extraliga, dnes to bylo utkání mezi Zlínem a Kopřivnicí, no a Zlín v tomhle zápase dvou týmů, které ve třetím kole stále čekali na výhru, dokázal zapsat první vítězství. 29-22, to je výsledek toho zápasu právě pro Zlín. Dnes od 5 hodin ještě bude hrát Frýdek Místek proti Plzni. Bude to třetí kolo a musíme připomenout, že Plzeň jako velký favorit celé soutěže vstoupila do utkání ztrátou bodů, když remizovala s Lovosicemi 29-29 a tak momentálně Plzni patří až čtvrté místo.

0: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. A zprávy má Martin Benda.
1: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN s národním projevem, tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do státní dumy. Volební místnost je do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie posílila hlídky. O jejich navýšení požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu, a to kvůli obavám z protestu. Irán přes prostředníky předložil Spojeným státům nové podmínky pro obnovení mírových jednání, uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezai. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených financí a zrušení námořní blokády. Cyklisté a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a sloužit bude také běžkařům. Sport. Mistrem světa v půlmaratonu je Švéd Andreas Almgren. Závod v Kodani vyhrál v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund a ukončil po 30 letech nadvládu afrických běžců. Mezi ženami zvítězila Keňanka Agnes Ngetičová, která časem 1 hodina 5 minut a 15 sekund předčila o vteřinu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A D1 plnější jak v Brně, tak za Ostrovačicemi. Na D1 z Prahy do Vyškova panuje silnější provoz před Brnem. Brzdí se kousek před výstavištěm na stém 90. kilometru a okolo 10 minut se popojíždí k nehodě na stém 94. a půltém. Hned za sjezdem na Mikulov stojí u středových svodidel dvě nabouraná osobní auta. Vozidlo policie ale zasahuje do levého pruhu, vybočuje se tak doprava. D1 ještě jednou, teď ovšem ve směru z Brna do Prahy. Za Ostrovačicemi se dojíždí do kolony na kilometru 177, ztratíte v ní okolo 20 minut. K Domašovu na kilometr 168 se v levém pruhu sune vozidlo silničářů, provádí úklid v okolí dálnice. Na D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte 10-minutové zdržení u Mladé Boleslavy, přesněji za sjezdem na Kosmonosy ze 45. kilometru. Přímo v omezení na 43. a půltém se v pravém zúženém pruhu srazila dvě osobní auta. A na D8 před Prahou směrem z Ústí u Zdib se silničáři přesunuli do levého pruhu, stále pracují na údržbě mostu, fronta ale není dlouhá, čekejte pouhých 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Na jihovýchodě bude zpočátku ještě místy polojasno, jinak čekáme oblačno až zataženo. Od severozápadu se na většině území Čech večer i na Moravě přidá déšť nebo přehánky. Později večer v Čechách pršet přestane a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů, na jihu a východě bude tepleji až 26. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Právě teď probíhá velká cena Rakouska silničních motocyklů, a to i ve třídě Moto 2, ve které závodí Filip Salač. Ten odstartoval z prvního místa ve Špilberku. Pokouší se momentálně ukončit takovou minikrizi, která ho postihla po velkém životním triumfu. To bylo v srpnu ve velké ceně Británie. Tenhle závod totiž dokázal zvítězit od té doby, ale potom nedokázal dojet ani jeden ze závodů. Ať už v tom byly technické potíže nebo špatná shoda okolností, 24-letý český jezdec vyhrál v sobotu v rekordu okruhu kvalifikaci třídy Moto 2, proto dnes startoval z prvního místa, po třetí v kariéře vybojoval v seriálu mistrovství světa pole position. Ve 12:15 byl start, zhruba za nějakou půl hodinku, možná hodinku, rozhodně budeme znát vítěze a budeme vědět, jak se Filip Salač v tomhle závodě vedl.

0: Dnes to na Radiožurnálu Sport bude plné fotbalu a hokeje. Šance liga, tip sport liga. Nezapomeňme, že od 18 hodin šlágr fotbalové ligy mezi Sláví a Plzní. No ale zítra budeme vysílat především volejbal. Zítra v 16 hodin totiž začne stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport osmi finále mistrovství Evropy volejbalistů. Česká reprezentace nastoupí proti Belgii. Největší hvězdou soupeře je smečař, měří 203 cm, ale je mu 34 let a jmenuje se Samderu.
1: The young guy Klimas is a very big talent in volleyball. Vasina of course has a lot of experience as well.
2: Samderu zná české volejbalisty velmi dobře. Mluvil o Vašinovi, o Klimešovi jako o velkém talentu světa.

0: Recept hledali čeští volejbalisté na tréninku i při nácviku servisu. Zajímavostí je, že i v přípravě trenér Novák má v puse píšťalku a hráče posílá na podání hvězdem. I Marka Šotolu, univerzál, který měří 207 cm po tréninku v zápasové hale, říkal.
1: Trénink byl super, byl to první trénink tady v zápasové hale. Je to hala na zimní hokej, takže taková velikánská, prostorná, ale trénink super.
2: Zima ale tady není.
1: Zima naštěstí není jako v celé Itálii.
2: A když budete dělat přípravu, tak to bude především na dva hráče?
1: Určitě je to Sam Deru a Ferrer Eggers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. A tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší. Sam Deru je obrovský zkušený, ten prostě hrál po celém světě a nebude to vůbec jednoduchý jako ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
0: Zápas o postup do čtvrtfinále začne v pondělí v 16 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Střetnutí Česká republika Belgie rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy. Sturína, Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Severní Americe už probíhají přípravy na hokejovou NHL, ta začne na konci září. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu v přípravě na novou sezónu k výhře nad Torontem 4-3 v prodloužení, zapsal totiž 9 úspěšných zákroků. Útočník Matyáš Šapovalov podpořil přihrávkou vítězství Vegas zase nad Los Angeles 4-2. Co se týče hokeje, ten bude pokračovat po 5. hodině, kdy se přidá Tip Sport Extraliga s mikrofonem za hokejem alespoň na hodinku, než začne šlágr fotbalové ligy mezi Slaví a Plzní. To vše uslyšíte na radiožurnálu Sport. Už za 10 minut začínáme, ale fotbalovou šanceligou, kdy se vydáme na první dnešní zápas, ale to bude až v Hradci Králové, ten hostí Teplice. Jak říkám, až za 10 minut, teď ještě trocha zajímavého sportu, respektive sportu z trochu zajímavějšího úhlu. 13-letý Šimon Král trpí lámavostí kostí přes svůj handicap, ale přesto nebrání vůbec žádnému sportu a má jedno velké přání někdy v budoucnu startovat na paralympiádě. Asi nejvíc ho oslovil parahokej. Ve všem, co dělá, ho podporuje rodina. Na nedávném turnaji v Olomouci ho například doprovázela maminka Dominika.
1: Šimon sportuje s trhlením lomivostí kostí nebo zvýšenou lomivostí kostí osteogenesis imperfecta. Je to onemocnění, které má spoustu tříd, ale Šimovi to umožňuje v rámci jeho handicapu sportovat. Láme si kosti nějakou nepravidelností, ale většinou jenom nohy, které má stabilizované systémem fascia duval, takže v podstatě drží zevnitř taková sádra, jak mu kdyby.
2: Popsala synův handicap Dominika Králová. Šimon se sportu věnuje od malička.
3: Nějakých 3 let dělám závodně plavání, to už jsem teďka nějak přestal dělat. Od 8 dělám para badminton a para hokej a teď jsem ve 12 jsem začal dělat vodní slalom, takže tak no. Tak asi nejtěžší je teďka ten vodní slalom, takový hodně na ruce a tak jako podobně no.
2: Ve vodním slalomu startuje mezi zdravými, handicap ho v tomto případě vlastně neomezuje.
3: Jo, to jsou právě zdraví, protože tam sedíš vlastně na lodi, takže tam asi nepotřebuji nějak nohy.
2: Už se může pochlubit úspěchy. Na prvním místě zmínil olomoucký turnaj v parahokeji.
3: Asi druhé místo je na Olomouc Cupu. V tom parabadmintonu jsem byl 3x první na Slovak Open. Jakože, když jsem hrál sám v singlu, v deblu a v mixu. V tom vodním slalomu to jsem teďka začal, takže to ještě ne.
2: Nejtvrdší z výčtu sportu je 100% parahokej. Navíc vyžaduje dokonale skloubit pohyb na ledě s ovládáním sledže a hokejek.
3: Je to jako samozřejmě tvrdší, ale docela se někdy budeme jako jít do těch soubojů proti těm jako větším. Jízda ta byla v pohodě, pak asi ten dribbling a ta střela. To mě moc nešlo, no, z začátku.
2: Ve 13 letech, jako každý mladý sportovec, má své sny. Rád by se v případě parahokeje dostal až na pomyslný vrchol.
3: Tak asi bych chtěl na paralympiádu, jsem parahokej a ten vodní slalom nějak se umístil teďka v těch žákách a pak dorostencích.
2: Má k tomu předpoklady. Sport se stal nedílnou součástí jeho života. Pokračuje maminka.
1: Přesně tak, on je prostě po tatínkovi, jak vidím míč nebo cokoliv, kde by v něm mohl bojovat s někým proti něčemu, tak jde do toho po hlavě a toho baví a to je on.
2: Právě podporu rodičů 13-letý Šimon potřebuje. Věnují mu prakticky veškerý čas.
1: Je to náročný, ale dcera taky sportuje. Tak já si myslím, že to patří k dětskému životu. Objevovat tady své limity, své maxima a zdolávat je. Takže je to dobrý základ do jeho dalšího budoucího života.
2: Doplnila Dominika Králová na adresu syna. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničemu mohl dosáhnout jakoby na výšek pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Antonína Panenko tady uslyšíte v Plzni, jak už jsme říkali, 5. října. Ten nebyl asi pravděpodobně včera na Bohemians, protože Klokani nehráli doma, hráli v Pardubicích v rámci nejvyšší soutěže a prohráli 1-2 na východě Čech. Kdo jim dal ten rozhodující gol? No, jejich bývalý hráč Roman Květ, ten rozhodl o tom vítězství. Dnes ale rozhodně uslyšíte Pavla Horváta, a to v přímém přenosu šlagru fotbalové šance ligy. V 18 hodin začíná zápas mezi Slávií a Viktorií Plzeň a právě náš fotbalový expert ho bude spolu komentovat společně s Pavlem Tilšarem. Dnes v 15 hodin začnou také dva zápasy, Jablonec Zlín, Sigma Sparta, uslyšíte to v přímém přenosu, a kdybyste si chtěli vybrat jeden ze zmíněných zápasů, také to jde na webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. No ale my začínáme dnešní program fotbalové šance ligy už teď od 13 hodin, to znamená za necelé dvě minuty má výkop. Utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Sleduje ho Tomáš Borovec.
6: Hezký poobědní čas z malšovické Finep arény, kde už jsou fotbalisté obou týmů na zeleném pažitu. A v tuto chvíli tedy minuta ticha, takže se na chvíli odmlčím.
5: Ticho, byť z úcty, není úplný přítel vysílání radiožurnálu Sport ani jakéhokoliv jiného rádia. Já proto ještě zmíním do tohoto klidného místa, že dnes budeme vysílat také hokej. Ten začíná v 17 hodin 5 zápasy. České Budějovice, Olomouc, Kometa, Hradec Králové, Liberec, Kladno, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice, Litvínov. Všech těch 5 stadionů budeme od 17. do 18. hodiny střídat v pořadu s mikrofonem za hokejem. V 18 hodin, jak už bylo řečeno, dostane trochu více prostoru přeci jenom fotbalový šlágr mezi Slávií a Plzní. Teď už se ale vracíme zpátky do malšovické arény za Tomášem Borovcem.
6: Ano, asi každý fotbalový fanoušek ví, že před pár dny zemřel legendární golman Luděk Mikloško, takže i tady vzpomínka před začátkem zápasu v malšovické Finep aréně, ale už je vše připraveno k zahájení utkání 9. kola mezi fotbalisty Hradce Králové a Teplic. Hlavní rozhodčí Antonín Bohata už si kontroluje hodinky pohledem, také se dívá směrem k jednomu a k druhému brankáři, takže v brance domácího týmu pochopitelně Adam Zadražil. Na straně Teplic nemůžu říct to slovo pochopitelně, protože tady se to vrací do normálu, jelikož gólman Matouš Trmál se uzdravil po drobných zdravotních komplikacích, kdy vynechal jeden ligový zápas a jedno pohárové utkání, tedy zpátky v sestavě v brance teplického týmu. No a Antonín Bohata, hlavní arbitr dnešního zápasu, právě v tuto chvíli si vkládá píšťalku do svých úst a zapíná stopky a dává pokyn k rozehrávce, kterou mají fotbalisté Teplic. Takže pojďme si na začátku říct, jak to vypadá se sestavou na obou stranách. Nejprve tedy hostující tým. Trenér Zdenko Frtěla udělal několik změn oproti minulému zápasu. Jak už jsem zmínil, do branky se vrací Trmal. Podíváme se tedy na to, jak vypadá ta zadní obrana řada, kde budou Ryznič, Večerka, Vintýs a Takáč. Takáč dnes s kapitánskou páskou. No a před nimi bude operovat dvojice Jukl Mareček, trojice útočníků Kozák, Čermák, Radosta a na hrotu Pulkrab. Tak uvidíme, jak si s tímto rozestavením fotbalisté Hradce Králové poradí. Ti mají, dá se říci, stabilní sestavu. V brance Adam Zadražil, stoperská trojice Čech, Čihák, Uhrinčáť, záložní řada Slončík, Dancák, Darida, Mílke. Mílke dnes teda nastupuje místo zraněného Horáka. A vepředu trojice Trubač, Van Buren a na hrotu Čvančara. Teď nám běží začátek druhé minuty. Tepličtí špatně po levé straně zakombinovali. Přihrávka příliš dlouhá od nohy Matěje Ryzniče, takže vhazování pro hradecký tým na polovině soupeře. Do té kombinace opět teď vsunul špičku kopačky Matyáš Kozák, kterému se povedlo utkání poháru v týdnu, takže dnes dostává tedy šanci ukázat se hned v základní sestavě. Hradeští zkoušeli nákop po pravé straně hledat Mika Van Burena, toho si ale výborně odstavil tělem a pohlídal Dalibor Večerka. Takže budeme sledovat rozehrávku od branky teplického týmu. Už se tak stalo. Nakrátko právě Večerkovi předal míč Matouš Trmal. Večerka zasekává před Tomem Slončíkem a vrací svému golmanovi. Teď už to vypadá, že Trmal provede dlouhý nákop. Stalo se tak a tam je vzdušný souboj. Hodně důrazně do toho šel Matěj Radosta. Nicméně Filip Čihák se nenechal zaskočit, pohlídal si odskok balónu, který tam spadl mezi nimi a potom už nechal hrát gólmana Adama Zadražila, který zase posílá hru na polovinu soupeře. Podobná situace teď, ale Tom Slončík vypadá, že by tenhle souboj mohl zvládnout. Nakonec se mu to nepovedlo, ale už byl v 16. a měl tam s ním tedy Vientýs plné ruce práce, aby ho dokázal ubránit a ten balón odkopnout. Alespoň na autové vhazování, nakonec ten míč vypadl do autu, ne na roh, takže u rohového praporku ne, tak nakonec ne, ukazuje rozhodčí, že to bude rohový kop, tak na to reaguje rovnou Daniel Trubač a dává si míč na to, aby zahrál, tedy standardní situace. Obě ruce nahoře, už se rozbíhá nákop směrem do pokutového území, tam se snažil vysoko vyskočit Tomáš Čvančara, ale ten míč proplatil takových 30 cm nad jeho hlavou, až propadl na opačnou stranu velkého vápna, kde byl připraven Jukl a ten se snaží rozehrávat po pravé straně. A teď už vstup pro Radiožurnál. Čtvrtá minuta tohoto utkání a zatím hraje Hradec Králové s Teplicemi 0-0. Teď se snaží Východočeši něco vymyslet před pokutovým územím, ale teplická obrana funguje do této chvíli velice dobře. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Máme trochu času ještě vám říct horkou aktualitu, ale ta se odehrála v Rakousku. Filip Saleč skončil druhý v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec nestačil v závodě Moto 2 jenom na suverénního Španěla Izána Guevaru. Co se týče MotoGP, té královské kubatury, tak ten závod, ten teprve diváky v Rakousku čeká. Vás ale čeká ještě celý zápas mezi Hradcem Králové a Teplicemi, proto se vracíme na východ Čech za Tomášem Borovcem.
6: Pátá minuta zápasu. Hradec Králové, Teplice 0-0. Teď rozhodčí viděl nedovolený zákrok hostujícího hráče, takže Východočeši budou rozehrávat, ale je to na jejich vlastní polovině, takže rozehrávka nakrátko na kapitána Daridu, který vrátil zpátky na Filipa Čiháka. Ten potom zkusil už vyšší pas po levé straně. Dancák teď v souboji s Marcelem Čermákem. Dancák raději si pohlídal situaci, rozehrál zpátky dozadu až k brankáři Zadražilovi, který zvolil rozehrávku zase po zemi, tentokrát je po pravé straně, ale Tepličtí se snaží velice rychle napadat tu rozehrávku a Hradec s tím má trochu problémy. Zatím zuby nechty drží míč na svých kopačkách, teď i díky velmi dobrému skluzu Vladimíra Daredy a díky tomu teď Trubač po levé straně postupuje dopředu, předává Van Birenovi, ten si dělá kličku doprava do osy hřiště, až posunul na Mielkeho. Filip Mielke zkusil vypálit, ale jeho rána byla zblokovaná. Dobře se proti němu postavil Daniel Mareček a přes jeho nohu balón udělal takový oblouček do rukavice brankáře Matouše Trmala, který rozehrává výhozem do pravé strany, tam je připraven stoper Takáč, kapitán v dnešním zápase, přibral pásku a diriguje teď obranu Mareček. Před Dancákem uhnul se do strany, poslal míč dopředu, ale dá se říct, nazdař Bůh, vůbec se nepodíval, jenom ho nakopl vpřed a navíc s falší. Balon tak vypadl do auta a je z toho vhazování pro domácí fotbalisty. Teď se moc nepovedla ekvilibristika Filipu Mielkemu, který držel dvěma panenkami balon ve vzduchu, potom tou třetí předával míč Daredovi, ale nebylo to úplně přesné, nicméně balon se k němu odrazil zpátky a potom už volil jednodušší řešení a rozehrál zpátky dozadu na stopera Filipa Čiháka. Teď má míč Slončí, který si seběhl zpátky a vrací z jedničky na Uhrinčatě. Mick van Biren už na polovině soupeře, Darida ale trefil záda Dalibora Večerky, balon se k němu vrátil a potom už rozehrál po zemi na Dancáka. Hradečtí to zkouší po levé straně. Filip Čihák se teď zapojuje do ofenzivy, z místa stopera se teď dostal až před pokutové území na levé straně, kde čeká na rozehrávku. Místo něj se vrátil dozadu Dancák a taky Uhrinčat trochu cuknul zpátky. Jinak dnes nastupuje Jakub Uhrinčat ze své tradiční pozice pravého winbacka na levé záloze, takže on je tím mužem, který nahradil v sestavě zraněného Horáka. No a na tom tradičním postu Uhrinčatě dnes operuje, jak už jsem také zmiňoval, 21-letý slovenský obránce Filip Mielke. Tepličtí teď na polovině soupeře. Je tam souboj u postraní čáry, na pravé straně Čermák se snažil proti Van Birenovi prostrčit si kolem něj balón, ale nizozemský útočník, který se teď poctivě vrátil, mu nedal žádný prostor, balón mu sebral a odkopl ho dopředu. Teď se nepovedla rozehrávka opět Teplickým. Tom Slončík z toho těží. Dancák nakrátko vysílá dopředu hned trojici vedle sebe. Van Biren, Slončík a Darida. Teď ale Van Birenovi se nepovedla přihrávka na Slončíka. Ten měl po pravé straně rozběhnutého Daridu. Mohla to být velice zajímavá situace, ale na kdyby se nehraje. Takže teď je Tepličtí v 8. minutě, kdy je skóre zápasu 0-0. Snaží se kombinovat středem. Na levé straně Daniel Mareček se nabídl náběhem do volného prostoru, má po levé ruce o něco víc vepředu Matěje Ryzniče, ten vrací ale Večerkovi, no a Večerka přenáší hru na pravou stranu. Je to takové postupné dobývání území na polovině Hradce Králové, teď ale Východočeši začali dobře napadat a vytlačili Teplické fotbalisty na jejich půlku, až hosté rozehráli k brankáři Trmalovi. Teď už má balón na levé straně Ryznič. Po něm se snažil Daniel Mareček něco vymyslet. Vymyslel přihrávku na Matyáše Kozáka, ten byl faulován Uhrinčatem, takže Tepličtí budou rozehrávat a rozhodčí Antonín Bohatá, který dnes píská svůj pátý zápas teprve v roli hlavního sudího, poslal Teplické o pár metrů dozadu, když už chtěli rozehrávat, takže teď už se tak stalo, po pravé straně se ale hosté nedostali moc dobře dopředu kvalitní rozehrávkou, která tomu rozhodně chyběla. Dostali balón do autu, takže vhazování pro Hradecké a to hned dvakrát za sebou. Akorát se teď Východočeši posunuli zhruba o 4 metry blíž k půlící čáře. Začátek 10. minuty. Hradec Králové hraje s Teplicemi 0-0. To je skóre, které svítilo jako konečný výsledek přesně před rokem, kdy na začátku té minulé sezony dokázali fotbalisté Teplic odvést z Malšovické arény jeden bod právě za bezgólovou remízu. Východočeši potom byli úspěšnější v sezóně na trávníku soupeře, kde brali výhru 1-0. František Čech po rozehrávce domácích fotbalistů vrací balón na Čiháka, Dancák se vrátil k němu do středu hřiště, ale byl zády k soupeřově brance, takže jenom rozehrál dozadu na Uhrinčatě, který si teď zase odskočil dozadu místo Filipa Čiháka a nabízí se Zadražilovi pro rozehrávku po zemi. Gólman Hradce Králové měl ale jiné vnuknutí a zkoušel dlouhý nákop na Solončíka, ten ovšem svůj souboj s Daliborem Večerkou prohrál, tak mohou tepličtí zase odehrát balón o něco víc dopředu, ale bylo to pouze do území, kde byli připraveni fotbalisté Hradce Králové, nicméně teď se Adam Zadražil možná trochu ukvapil s tou rozehrávkou, také se rukou omlouvá svým spoluhráčům, kdy míč jenom poslal do autu a tak tepličtí jsou na balónu. Teď vysoký míč, který letí před pokutové území Hradce Králové do vzdušného souboje mezi Mílkem a Rizničem. Matěj Riznič nakonec ten souboj zvládl, centr do pokutového území, ještě hlavička, prodloužení centru, nicméně tam už byl připraven brankář Adam Zadražil, lapil míč do rukavic a už se dívá, komu ho rozehrát, nakonec ho posílá po zemi na levou stranu, kde byl připraven František Čech, po něm hraje Dancák, Mick van Buren si zase už po několikáté se běhl zpátky, vrací Čechovi, ten ale udělal velkou chybu v rozehrávce, ne, to byl Dancák, který se provinil chybičkou, napravil to za něj Tom Slončí, který ten balon vybojoval zpátky a teď už Hradečtí hledají dlouhým nákopem až k levému rohovému praporku Čvan Čaru, který tam je sám proti třem, už mu ale Trubač přiběhl na pomoc. Teď dobrá kombinace mezi třemi hráči, Hradce Čvančara to zkusil svou pravačkou, sice z hodně ostrého úhlu, ale vypadalo to na technickou ránu ke vzdálenější tyči, tam balón ovšem nedoletěl, protože byl nakonec zablokován dobře postaveným Vientýsem. Oskar Svientýs, 23-letý Lotyš, teď tedy pozičně na jedničku, no ale Hradeští to zkouší na novo. Darida před pokutovým územím nakrátko na Mika van Birena, ten se tam snažil dostat se do zakončení, ale opět byl v cestě Vientýs, který mu nedal místečko na to, aby stačil Nizozemec napřáhnout a ještě vypustit balon ze své kopačky. Takže je z toho autové vazování pro Východočechy. Tom Slončík u pravého rového praporku snaží se tam nějakým způsobem vymíchat. Rizniče nakonec centruje, ale ten balon letěl svým pravým obloukem, až se dostal ve vzduchu za brankovou čáru, takže uvidíme pouze odkop od branky teplického týmu. 13. minuta toho zápasu. Hradec Králové hraje s Teplicemi stále 0-0 a gólman Matouš Trmal rozehrává teď na pár metrů před sebe na Večerku. Večerka mu vrací, Trmal se teď otáčí na tu pravou stranu, ale tam bylo vidět, že Čvančara s Daridou vykrývají prostor a tak nakonec teplický gólman zvolil dlouhý nákop směrem dopředu a udělal to velmi dobře a ještě lépe to provedl teď Riznič, který obehrál soupeře, jenom ta přihrávka nebyla přesná, už se dostával do pokutového území, chtěl vyzvat, kdo to tam byl vepředu, myslím si, že to byl Čermák, ale ten míč k němu nedoletěl, Uhrinčať se natáhl a dokázal ho zachytit svou nohou. Bude z toho autové vazování, protože potom odkopu Hradeckých se nepodařilo zpracovat míč Marečkovi.
5: Otroci tedy stále hrají s Teplicemi bez branek. My se znovu vrátíme na východ Čech na radiožurnálu Sport. Můžeme vás ale dál informovat. Třeba o motosportu už jste slyšeli, že Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Rakouska ve třídě Moto 2. Co se týče MX2, což je motokrosový šampionát, tak tam máme také jeden zajímavý výsledek z českého pohledu. Musíme začít ale tím, že Francouz Guillaume Faré se stal mistrem světa v té slabší motokrosové třídě MX2, ve které právě jezdí i český závodník. V závěrečné Grand Prix Austrálie stačilo francouzskému jezdci k zisku premiérového titulu i celkové čtvrté místo k udržení náskoku před jeho Afričanem Camdenem McLennanem. Co se týče zraněného Juliuse Mikuli, ten nemohl odstartovat, navzdory tomu ale přesto v konečné kvalifikaci mistrovství světa udržel první pozici, první desítku, respektive pozici v první desítce a nakonec skončil devátý, což je pro český motocross skvělý výsledek. Skvělý výsledek, o ten se pokoušejí dnes také fotbalisté Hradce Králové, doma hrají proti Teplicím v rámci fotbalové šance ligy. Je u toho Tomáš Borovec.
6: 15. minuta zápasu Hradec Králové Teplice 0-0. Za tuto dobu necelou čtvrt hodinku jsme zatím neviděli výraznější šanci na jedné nebo na druhé straně. Spíše je tam dost nepřesností, ale také poctivá hra směrem dozadu, kdy se oba týmy snaží především neudělat nějakou chybu. Jednu jsme už viděli při rozehrávce Dancáka, ale Tepliští to nedokázali potrestat. Co teď? Teď ponechaná výhoda pro domácí tým. Tom Slončík.
5: Chyba spojení, i to se stane v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Mezitím, než se nám podaří nahodit spojení mezi Vinohradským studiem a Malšovickou arénou, tak si můžeme také popovídat o tom velkém úspěchu, který zaznamenal český motocyklový jezdec Filip Salač. S konkrétními výsledky už je ve studiu Krištof Kousal. Dobrý den.
7: Hezký den.
5: Tak my už jsme zmínili, že Filip Salač obsadil ve velké ceně Rakouska druhé místo, ale přitom startoval z pole position, mohlo být ještě lépe?
7: Mohlo být lépe, ale po startu bylo vlastně hůře, protože on se propadl z prvního na třetí místo, na kterém kroužil několik okruhů za španělským soupeřem Gonzálezem. Nakonec se mu povedlo ho předjet a dojel se pro to druhé místo. Na prvním místě dojel další Španěl Guevarato s poměrně přesvědčivým náskokem, který se sice ke konci trošku zužoval, protože za prvé Filip Salač byl sem tam o desetinku dvě rychlejší na některá kola a taky Guevara pár kol před cílem udělal takovou větší chybu, která ho stála víc než půl sekundy a trošku se zdramatizoval průběh tohohle závodu, dal trošku čuchnout, jak se říká Filipu Salačovi, ale ten už ten náskok Guevary před cílem nedokázal zlikvidovat v závěrečných kolech. Přesto čtvrté umístění na pódiu pro Filipa Salače v této sezóně a první velmi, velmi solidní výsledek od jeho vítězství ve velké ceně Británie na začátku srpna, které bylo jeho prvním v mistrovství světa.
5: Skvělý úspěch pro Filipa Salače, my jsme si o tom povídali s Krištofem Kousalem, moc krát děkujeme.
7: Díky.
5: No a my se můžeme zase vydat na fotbal, konkrétně do Malšovické arény, do Hradce Králové, tam hrají v rámci fotbalové šance ligy Teplice a sleduje to Tomáš Borovec.
6: 17. minuta tohoto utkání právě končí a teď se pár desítek vteřin nehrálo, protože jsme viděli ošetření na straně hostujícího Matěje Rezniče, který po jednom ze soubojů zůstal ležet, teď je za postranní čárou, už po drobném ošetření od lékařů trochu vyklepává a protahuje svou pravou nohu, ale zároveň je jasné, že se za chvíli vrátí do hry, až dostane ten pokyn. Mezitím Hradečtí kombinují u půlící čáry. Je tam Uhrinčáť, který posouvá balón po své levé ruce na Filipa Čiháka. Ten zase mu tu nabídku vrátil, až balón přišel k Mílkemu. Mílke přes Marečka se neodhodlal rozehrát. Hledal, jestli se mu někdo nevybídne směrem dopředu nějakým náběhem, to se nestalo a tak Mílke volil rozehrávku zase zpátky. Teď už to Hradečtí zkouší po pravé straně. František Čech, jeho načechraný balon podél lajny velice přesný na Mika van Birena. Van Biren proti němu Vientýs, van Biren klička do pravé nohy před pokutové území, udržel balon, posílá ho na Mílkeho. Teď to Hradečtí zase otočili na tu pravou stranu. Krásný pas po zemi za obranu od Slončíka na rozběhnutého Mílkeho. Ale ten, když se snažil ten balón zastavit a otočit se k brance, tak mu míč proletěl pod kopačkou do autu, takže z toho bude jenom odkop od teplické branky v 19. minutě, kdy hraje Hradec Králové se Severočechy zatím stále 0-0. No a my čekáme stejně jako zhruba typuju takových 6,5 tisíc fanoušků v aréně na první vážnější příležitost na nějakou tu kombinaci, která povede do dobrého zakončení. Teď to zkusil z nějakých 25 metrů. Čvančara viděl, jak je Matouš Trmal o něco víc vepředu, někde u bodu pro penaltu. Snažil se ho přehodit, ale ten pokus v klidu gólman Teplic zachytil, jenom natáhl ruce trochu nahoru, ani nemusel nějakým způsobem vyskakovat nebo se strachovat, ale proč to neskusit, když si útočník hradeckého týmu uvědomil, že by při schodě brilantní techniky a i síly větru, kdyby to spočítal, tak ten balon by se rozhodně do branky vešel. Teď ale Hradeští zkouší další útok po levé straně, Tom Slončík šel přes tři hráče a to bylo příliš. Ten třetí v pořadí, konkrétně kapitán Ladislav Takáč, mu ho ukradl z kopačky a rozehrávají tak Tepličtí, stále jsou na vlastní polovině hřiště. Teď takový nízký, prudký centr na levou stranu, kde měl trochu problém Matěj Ryznič se zpracováním a že mu balon odskočil nějakých 10 metrů směrem k teplické brance, ale tam z Hradeckých nikdo nebyl. V klidu si tak pro balon došel, až potom zastavil, protože teď zase rozhodčí přerušuje hru kvůli ušetření hradeckého fotbalisty a je to kapitán Vladimír Dareda, který tam bouchl do trávníku. Vypadá to, že to nepůjde, protože Vladimír Dareda pokulhává, předává kapitánskou pásku Františku Čechovi a smutně odchází z trávníku, fanoušci mu tleskají, on také párkrát pleskl do dlaní do čtyř stran v Malšovické aréně, ale tady to bude pravděpodobně nějaké svalové zranění a nebo podle toho pohybu problém s tříslem. No, tak snad to nebude nic vážného, protože hnací motor dopředu i dozadu pro hradecký tým, pokud by chyběl, tak by to byla poměrně citelná ztráta. Chybět bude už tedy rozhodně v tom dnešním zápase. Takže pojďme se věnovat tomu, co se děje na hřišti. Už se rozehrálo a pokračují tedy v aktivitě fotbalisté Teplic. Ještě zmíním, že kapitána domácího týmu vystřídal na hřišti Matěj Valenta, 26-letý záložník, který přišel z Plzně před sezónou a Tepličtí teď ztratili patička Toma Slončíka. No, to by byla nádhera, kdyby ten míč propadl až za obranu Teplic, kde byl rozběhnutý Filip Mílke, ale proti byl hostující Dalibor Večerka, který ten balon zachytil nohou a tak mohou Tepličtí teď rozehrávat od svého golmana, protože Večerka právě míč předal Matouši Trmalovi a ten ho posouvá nakrátko na kapitána Takáče. Takáč teď měl prostor mezi dvojicí Čvančara Slončík, tak ho využil, pár rychlými kroky se dostal mezi ně, potom si vybral Matyáše Kozáka, který mu vrátil, další přihrávka, ale už tak v podání Teplic přesná nebyla. Filip Čihák se teď dostal přes tři, přes čtyři hráče, až tím pátým byl podražen. To byla solo jízda, ke které se odhodlal stoper domácího týmu, až tam byl připraven dokonce půlkrap, jestli se nepletu. Vypadá to, ano, na útočníka Teplic, který se v ten správný moment tedy zatáhl do prostoru, kudy postupoval Filip Čihák. Pravděpodobně se s ním vracel, takže byl včas na tom místě, aby ho jako pátý v řadě konečně zastavil. Byl z toho nedovolený zákrok, takže standardní situace, kterou budou rozehrávat fotbalisté Hradce Králové ve 23. minutě, kdy východočeši stále hrají s Teplicemi 0-0. Je to daleko zatím od pokutového území, na přímé ohrožení branky to rozhodně nebude, ale na centr do vápna to vypadá. V tuhletu chvíli Dancák zvedá pravou ruku a pošle svou levou nohou zakroucený míč do vápna, mezi tím ještě rozhodčí domlouval fotbalistům. Ano, je to centr na pravou stranu, kde byl Uhrinčáť, ten prodloužil, ještě tam je Čihák, ale jeho pokus pravou nohou byl zablokovaný, jinak by ten balón letěl mezi tři tyče, těžko říct, jestli by zapadl do branky, anebo ne. Východočeši pokračují v aktivitě, Valenta na pravé straně, Uhrinčáť, Tom Slončík před pokutovým územím přiťukává na osu na Dancáka, ten viděl, jak se mu tam nabízí Uhrinčáť a je tam ještě také s devítkou Matěj Valenta. Valenta teď postupuje dopředu, místo balonu trefil nohu soupeře a potom si tím myslím, že tam byl i takový drobný zákrok loktem ze strany teplického hráče. Také teď vidím, jak trenér Hradce Králové David Horejš vyskočil z lavičky a něco tam silně gestikuluje, ale bude z toho pouze tedy autové vhazování pro východočechy. Mílke nějakých 10 metrů od rohového praporku, aut takový přesně na hlavu Tomas Lunčíka, který předal na Dancáka, ale Tepličí teď vytlačili hru hodně daleko od vlastní branky, takže tohleto nebezpečí zažehnali. Hradeští to ale zkouší znova. Z levé strany Trubáč, Mick van Buren, Čvančara se zapojil do kombinace, Čvančara se otáčí podél levé postraní čáry, má před sebou Radostu, kterého se snaží nějakým způsobem vymíchat a částečně se mu to povedlo, protože odcentroval, sice to bylo do území, kde neměl žádného spoluhráče, ovšem tři tepličtí fotbalisté se nedomluvili a odkopli ten balón na roh, a že to se rýsuje další nebezpečí pro hostující branku ve 25. minutě tohoto utkání, kdy Hradec Králové hraje s Teplicemi 0-0, ale v posledních 10 minutách jsou Východočeši mnohem aktivnějším týmem a hraje se víceméně na polovině Teplic. Další centr do pokutového území přímo do rukavic Matouše Trmela, který vyskočil bez problému, stáhl balón a už ho teď vykopává dopředu. Nijak se nerozpakoval defenziva Východočechů, ale teď na výbornou, tohle byl nešetrný zákrok, ale prošlo to Pulkrabovi, který tak může jít dopředu spolu s Čermákem. Teď zase tam je pokus o výzvu do velkého vápna Východočechů, ale i tam defenziva Hradce Králové zapracovala velmi dobře a balón si nakonec našel brankář Adam Zadražil. Ten rozehrává výhozem na levou stranu, kde je nový kapitán tohoto zápasu, František Čech, který, jenom připomínám, přibral pásku po kapitánovi Hradce Daredovi, který nebyl s to pro nějaké zranění pokračovat v utkání. Nebyl tam žádný souboj, myslím si, že udělal nějaký pohyb, kde to už bylo trochu nadmíru. Ale to se pravděpodobně dozvíme až po skončení tohoto utkání. Tom Slončík mezi tím rozehrává na pravou stranu na Milkeho. Milke zasekává před bránícím Rizničem do volnějšího prostoru, ale dopředu už pokračovat nemohl. Teď se snaží tam rozehrát Uhrinčať. Ovšem měl proti sobě také dobře bránícího Jukla, který tam vložil nohu a je z toho autové vhazování pro domácí tým. Trubač na levé straně. Trubač posouvá podél postraní čáry na Valentu, který vrací až na obránce Františka Čecha. Ten viděl, jak Trubač se mezi tím posunul do volného prostoru, tak mu předal míč. Slončík teď o něj musí bojovat, protože proti němu vystartovali hned dva tepliští fotbalisté. Teď dobrá kombinace po levé straně. Taková šajtlička, kterou posílalo zleva na hranici malého vápna Čvančara směrem k Van Burenovi nakonec neprošla, ale zkoušel to velice lišácky. Ještě ale tam byl před nizozemským útočníkem jeden z teplických bránících hráčů. Myslím si, že se tam vrátil Riznič, který balon odkopl na další roh, takže to už je čtvrtý roh pro Hradec Králové. Opět je tam u toho Trubač. Takže dobrý centr, který proletěl, promáchl tam i golman Trmál, ale nikdo z hradeckých tam nebyl v tom prostoru v místě, kde by stačilo potom už jenom dočuknout do odkryté branky. Snažil se tam dosáhnout svou kopačkou Mick van Buren, ale byl tak 2 metry od toho balónu, to prostě nešlo, ale ten centr byl velmi povedený. No, jsou to vlastně teď trochu jiné standardky, protože běžně za Hradec kopou rohy buď to Dareda nebo Horák, a ti nejsou dnes na trávníku, takže se toho ujal Trubač. Bere to na sebe i z pravé strany. Tentokrát nižší míč, tak tohle byla jasná golová situace. Filip Čiák si tam naběhl ze 3 metrů, hlavičkoval, ale jenom do hráčů Teplic, kteří tam byli poskládáni na brankové čáře. Takže ten míč neproklouzl do sítě, ale tohle byla první obrovská příležitost utkání, kdyby Filip Čiák dokázal tu hlavičku dát směrem nahoru, aby míč poslal pod břevno, neměl by nikdo šanci, ale takhle to bylo do těla bránících teplických fotbalistů. Potom tam byl ještě souboj o ten balón před brankovou čárou, po kterém zůstal stoper Hradce Králové sedět na trávníku. Teď je ošetřován, takže uvidíme, jak to s Filipem Čihákem dopadne. No ale ve 29. minutě to tedy byla obrovská šance na to, aby...
5: Šance sice přicházejí v zápase Hradce Králové a Teplic, ale branky zatím ne. Budeme věřit, že všichni hráči budou pokračovat po téhle drobné zdravotní pauze. Odehráno máme 29 minut. To daleko víc už se odehrálo v zápase Fiorentiny a Neapole. Ano, míříme do italské série A. Tam Neapol vede zatím po prvním poločase nad týmem z Florencie 1-0. No a 1-0 je to také na druholigovém trávníku v Kladně. Po 14 minutách se domácí dostali do vedení nad Příbramí. Vydáváme se zpátky na utkání Otroků a Teplic za Tomášem Borovcem.
6: Pokulhává. 30. minuta už běží po necelé půl hodině hry, tedy stále zápas, co se týče skóre 0-0. Před pár desítkami vteřin mohli udeřit hradečtí Filip Čihák, ale nedokázal z bezprostřední blízkosti hlavičkou prorazit ten defenzivní val, ale důležité teď pro Východočechy je to, že je Filip Čihák v pořádku a za malou chvíli bude vpuštěn na trávník, aby pokračoval ve hře. Mezitím nám Tepličtí teď po delší době také na polovině soupeře něco snaží vymyslet na pravé straně, kam si k prohovému praporku přiběhl Marcel Čermák. Čermák vrací zpátky dozadu, teď Tepličtí přenášejí hru na levou stranu, kde měl prostor Dalibor Večerka, po něm Ryzny. Zase dobrý manévr, Ryznič je hodně vidět, na té levé straně se snaží tropit neplechu mezi obránci Hradce Králové a docela se mu to daří, protože technicky je velmi dobře vybaveným fotbalistou. Teď z toho byl zase centr do pokutového území, ale byl tam připraven právě v tom prostoru brankář Adam Zadražil. Hradečtí teď dlouhým nákupem se snažili najít někoho z útočníků, z hráčů vepředu, ale ten balón s jednou panenkou odskočil potom do rukavice Matouše Trmala. Tepličtí získávají prostor a posouvají hru směrem dopředu. Na levé straně opět připraven Matěj Ryznič, který vrátil Večerkovi a ten to samé provedl s balónem ještě směrem k Matouši Trmalovi. Ten si zase teď vybral na chvíli pravou stranu, ta se mu ale zavřela díky dobrému pohybu dvojice Van Biren Solončík a tak Trmal volí dlouhý nákop na pravou stranu, tam trochu zahnal své spoluhráče, ale dobře to zvládl Daniel Mareček, nicméně jeden z teplických fotbalistů si tam počínal nedovoleně, mám ten dojem, že to byl Matěj Půlkrab, který tam srazil jednoho z domácích fotbalistů, je to Daniel Trubač. A už je na nohou. Takže pokračujeme dál. 32. minuta zápasu Hradec Králové Teplice 0-0. Před zhruba dvěma minutami měl obrovskou šanci Filip Čihák, ale zblízka hlavičkou nedokázal překonat brankáře Trmala. Takže stav zápasu 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
5: My se zase vrátíme na Malšovický stadion. Za malou chvíli drobná aktualita, která je opravdu čerstvá. Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky získal po druhé v kariéře také celkový titul. Gratulujeme. Vracíme se zpátky na fotbal. Hradec Králové proti Teplicím a Tomáš Borovec.
6: Tam byl Matěj Ryznič. 33. minuta zápasu. Opět aktivní Ryznič přebral přihrávku ve velkém sprintu a hned s dalším dotykem posílal balon do pokutového území, tam ale na poslední chvíli dokázal ten prostor ubránit Filip Čihák a odkopnout míč na rohový kop. Takže tohle je první roh Teplic ve 33. minutě. Z levé strany Marcel Čermák si už staví balon, bude to tak tedy rotace směrem od gólmana, protože Marcel Čermák je levonohým fotbalistou, velice dobrý centr ke vzdálenější tyči, Zadražil se, vytáhl do vzduchu a balón rukavicí dokázal poslat před velké vápno, tam ho zase zpracovali Tepličtí, na levé straně zase Matěj Ryznič, teď je tam spolu s ním také Čermák, který zůstal v tomhle prostoru po rohovém kopu, který provedl, už ale naklusává na střed hřiště a teď ukazoval Matěji Radostovi. Tady jsem měl krásnou uličku pro přihrávku přesně do nohy, ale Radosta si ho nevšiml a potom další rozehrávka z pravé strany byla nepřesná, kdy Ladislav Takáč poslal příliš dlouhý pas, kdy balón vyletěl z hřiště a bude se tak rozehrávat od Královéhradecké branky. No a teď jsem viděl několikrát výrazné gesto hostujícího Marcela Čermáka, odchovanec pražské Slávie, teď ukazoval své emoce, kdy se mu nelíbilo řešení situace ze strany jeho spoluhráčů. Mick van Biren teď si seběhl hodně dozadu, předal míč Slončíkovi, ten sice na chvíli neuspěl, balon mu odskočil od kopačky, ale nastavil tam dobře tělo, až z toho byl nedovolený zákrok ze strany Dalibora Večerky, který mu ten balon chtěl sebrat, ale najednou lochtem srazil domácího fotbalistu, takže rozhodčí nemohl jinak, než odpískat nedovolený zákrok. Fotbalisté Hradce Králové teď na vlastní polovině, nicméně po té velké šanci Východočechů tepličtí trochu zaktivnili hru a dostávají se také už dopředu na polovinu soupeře, což se jim nějakých 10 minut nedařilo. Teď se ale Severočeši musí bránit. Uhrinčať tečel jako bulldog dopředu, až narazil do zdi se jménem Daniel Mareček, ten ho přibrzdil, ale jenom přibrzdil. Hradečtí teď z levé strany zkoušejí aktivitu Tomáše Čovančary, který je tady na hostování z německého Mönchengladbachu, když se přesunul na východ Čech v průběhu září. Jeho centr byl sražený a balón tak přesně doputoval do rukou gólmana Teplice Matouše Trmala. Ten už si stavěl míč na dlouhý odkop, nakonec si to rozmyslel a předal ho nakrátko Večerkovi. Večerka teď posouvá na pravou stranu, kde je Vientis. Vientis vyzval do souboje svého spoluhráče Matěje Radostu, ten tam škrtnul špičkou o trávník, zaškobrtl a balon se od něj odrazil do autu, takže v hazování pro Východočechy, 36. minuta tohoto zápasu, kdy Hradec Králové hraje s Teplicemi stále 0-0 a Robert Jukl po delší době na míči. Na té pravé straně ale hodně husto, tepličtí se tam snaží prokombinovat, ale zatím se jim to moc nedaří, teď je výborně zasáhl Van Biren spolu s Dancem. Dobře teď zvolil tedy rozehrávku Takáč na levou stranu dlouhým nákopem. Teď taková hlavička, která poslala míč do pokutového území s takovým nízkým odskokem, nicméně tepličtí fotbalisté nedokázali reagovat na tuhletu výzvu od Matyáše Kozáka, byl tam pouze Filip Čihák, který balón odkopl, ale tepličtí to zkoušejí na novo. Opět Ryznič a hodně aktivní je tam také Marcel Čermák, který se teď snaží operovat na velkém prostoru. Čermák dává k postraní čáře, tam se otočil kolem své osy Matěj Ryznič a uklidňuje rozehrávku do osy, kde byl Robert Jukl, za to sklidil potlesk od trenéra Teplic Zdenka Frťaly, který v minulosti také působil v Hradci Králové a to tak dobře, že tenhle tým dostal mezi elitu, to znamená do první ligy, až potom tedy se tady na východě Čech rozloučil, chtěl být blíže k domovu, no a teď už působí nějaký ten pátek, co by hlavní trenér Teplic. Ale jak sám říkal, do Hradce se vždycky velice rád vrací a samozřejmě rád odsud také vozí body, což se mu při tom posledním, při té poslední návštěvě podařilo, kdy tady Teplice hráli 0-0. No a 0-0 je to stále i v tuhletu chvíli, kdy nám končí 37. minuta zápasu. Teď pozor, Valenta na pravé straně před pokutovým územím, nakonec ale rozmyslel centr, ten teď zkusil Uhrinčát, bylo to ale příliš blízko brankáři Trmalovi, který Robinsonádou vyboxoval balón a poslal ho před velké vápno, ale pouze ke kopačkám domácích fotbalistů, opět Valenta, prostrčení kolem Ryzniče na Mílkeho a Mílke zkusil nákop směrem do pokutového území, prudký, těsně nad zemí, ale trefil nohu Daniela Marečka, který se tam postavil, teď další pokus, další centr, z kopačky Samuela Dancáka a další zákrok Matouše Trmala. Zatím tyhle ty akce a centry, ať už zleva nebo zprava, nejsou výraznou hrozbou pro obranu Teplic, až tou jednou jedinou výjimkou, kdy se dostal do té obří gólové šance Filip Čihák. Ale samozřejmě, když se zrodilo něco takového, tak to Východočeši zkoušejí podobným způsobem i nadále. Teď se ovšem musí bránit, protože jsou tepličtí nastěhováni do prostoru u rohového praporku. na polovině domácího týmu. Východočeši ale zvládli perfektní defenzivní variantu a rychlý obrat. Švančara teď má proti sobě dva hráče, Teplic je tam sám, Van Buren mu tam, ale Švančara to bere na sebe, ale výborný zákrok Ladislava Takáče. Švančara už se dostával kolem něj do zakončení Takáče, ale ještě dokázal natáhnout a čistým způsobem ten balón vyrazit spod nohou útočníka domácího týmu. Jinak už by měl před sebou Tomáš Čvančara pouze Matouše Trmala, byla by to obrovská šance. Nestalo se a tak hradečtí zkoušejí nový útok. Tentokrát zleva je tam František Čech, napravo se.
5: Na další útok si ve vysílání Radiožurnálu Sport chviličku počkáme, zkusíme věřit tomu, že se to zatím nepodaří ani Hradci Králové, ani Teplicím a nepřijdeme o gol v přímém přenosu. Máme pro vás totiž také aktuality z mistrovství světa v silničních bězích. To se odehrává v Dánsku. Ve studiu už je připravený Jakub Marek. Dobrý den, náš odborník na atletiku.
7: Hezké odpoledne a byla to opravdu velmi rychlá trať, protože na půl maratonu se děly velké věci. V ženském závodě se o historický zápis postarala Keňanka Agnes Ngetičová. Ta zaběhla půl maraton v čase hodina 5 minut a 15 sekund a vlastně vylepšila světový rekord v ryze ženském závodě, protože to byl samozřejmě závod bez mužských vodičů, jinak když vezmeme kompletně i s těmi mužskými vodiči historické tabulky, tak ten světový rekord je ještě o víc než 2 minuty rychlejší. Samotná Ngetičová je druhá v historických tabulkách a ten její čas 1.03.04 je také o víc než 2 minuty rychlejší než dnes v Kodani, ale to nic neubírá na tom, že to byl výjimečný závod a výjimečný zápis. Stejně tak jako v mužském závodě, ten ovládl trochu překvapivě Švéd Andreas Almgren. On sice je výjimečným vytrvalcem, ale přeci jen poprvé po 30 letech se stalo právě na tomto šampionátu v půlmaratonu světovém, že nevyhrál africký běžec. A navíc čas 58 minut a 6 sekund je novým evropským rekordem a Almgren tak navázal na své letošní výborné výkony, kdy se stal třeba evropským šampionem na dráze Birminghamu, tam vyhrál 10 kilometrů a dokázal i v závodech Diamantové ligy konkurovat nejlepším africkým vytrvalcům.
5: No tak to jsou zajímavé rozhodně zprávy z Kodaně. Přišel s nimi do studia Radiožurnálu Sport Jakub Marek. Moc krát děkujeme.
7: Díky, hezký den.
5: No a my se jdeme znovu věnovat fotbalu.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
5: A to konkrétně zápasu mezi Hradcem Králové a Teplicemi, který sleduje na východě Čech Tomáš Borovec.
6: No, to vypadalo nebezpečně, ale ve 41. minutě stále zůstává skóre zápasu 0-0. Teď šel do sprinterského souboje proti domácímu Valentovi. Teplický brankář Trmála byl asi o 20 cm rychlejší, takže balón, který už by potom mohl domácí fotbalista vést směrem na branku, odkopl do autu. Velice dobře teď četl situaci teplický golman, no, ale bylo to trošku na hraně. Nicméně podařilo se Češi teď ale v další akci. Krásný centr od Mílkého z pravé strany, na který si nabíhal Slončík. Hlavičku nasadil na míč, ale nebylo to nic, co by rozhodilo Trmala, ten stál za ním a byla to jen taková lehká teč, nic složitého, co se týče zákroku teplického golmana, který má opět balón pod svými kopačkami v končící 42. minutě. Teď se mu moc spoluhráči nenabízí a tak drží balón, dívá se doleva, doprava, nakonec předal po levé straně na Večerku. Večerka prodlužuje na Rizniček po straní čáře. Rizničovi teď vyšla kombinace s Marečkem, který mu patičkou poslal balón do běhu. Riznič je před pokutovým územím. Centr teče a je to gól! Teplice se ve 43. minutě ujímají vedení 1-0. No a troufám si tvrdit, že zaslouženě se pod tenhle ten gól podepíše velmi dobře, velmi aktivně hrající teplický záložník Matěj Riznič, 22-letý talentovaný slovenský fotbalista, parádně pronikl podél levé postraní čáry, utekl všem a potom poslal centr nízký, tak akorát nateč na Matěje Pulkraba. No a byla tam taková jemná patička, změna směru podél golmana Hradce Králové Adama

Nicméně není to tak dávno, co se jim něco podobného povedlo, když hráli zápas 8. kola ve Zlíně, tam také otáčeli z 0-1 na 2-1. Uvidíme, jak to bude teď. Ještě ale se dostává ke slovu VAR, tak nepředbíhejme. Ještě tady řeší rozhodčí Antonín Bohata celou situaci s videem a ještě tady počkáme na potvrzení, protože gól se přezkoumává. Celá situace se přezkoumává pro možné offsideové postavení. To si myslím, že by byla ta možná ten první dotyk s balonem, který letěl do vápna, když se míče dotkl podle mého názoru půlkrab, ale tady to vypadá, ano, že gól platit bude, protože jsme viděli, nebo lépe řečeno slyšeli, takovou drobnou radost v malšovické aréně, která přišla od zhruba 7 desítek teplických fanoušků v jejich sektoru. Takže gól platí, no a tepličtí fotbalisté se tedy ujali vedení 1-0. Tak jak odpoví Hradec v rámci toho prvního poločasu? Už tolik času východočeši nemají, protože v tuhle tu chvíli tedy 45 minut za námi a nastavovat se budou 4 minutky. Tak ještě je dostatek času na nějakou tu reakci, na to, abychom na trávníku něco zajímavého viděli. Bylo tam několikeré ošetřování, teď také se zkoumala situace u videa, tak proto se nastavují 4 minuty. Teď se proti domácímu fotbalistovi provinili tepličtí. Milkeho tam srazil Kozák nedovoleným způsobem. Východočeši tak rozehrávají. František Čech vrací na Čiháka. Čihák po zemi předává na pravé straně Uhrinčaťovi. Uhrinčaťa musel už rozehrávat vzduchem, protože proti němu výborně nasprintoval Matyáš Kozák. Teď má teď opět balón. Sice ho netrefil ideálně, ale nechtěně ten míč našel půlkraba. Matěj půlkrab souboji 2 desítek proti Miku van Birenovi. Obhodil si ho, postupuje dopředu. Půlkrab teď má před sebou docela velký prostor. Už je v pokutovém území jeho levačka, ale nebyla přesná. Balón poslal do zhruba 7. řady. Hlediště za brankou hradeckého týmu, kde sídlí tradičně kotel. A východočeši tak budou rozehrávat od vlastní branky. Činí tak rychle, protože pochopitelně by rádi chtěli ještě reagovat v závěru prvního poločasu. No a dívám se, že opravdu ten gól byl připsán půlkrabovi. Čvančara teď úplně sám. Míč mu poskakoval, ale zhruba 4 metry před brankou na pravé straně z toho rohu malého vápna měl proti sobě vyběhnutého golmana Trmala, ale to se dalo trefit velmi dobře, nicméně tím, jak balon letěl vzduchem a poskočil, tak ho trefil horní části nártu a ještě si myslím, že Trmal nedotkl se, protože odkopává se od branky, takže Trmal jenom si pro ten balon došel. Tomáš Čvančara měl vyrovnání na své kopačce, ale z těch velkých šancí, minimálně tedy 2, co hradečtí měli, tak východočeši nedokázali vydolovat nic. Naopak tepličtí do té doby, dá se říci, dopředu téměř nulový, předvedli jeden krásný rychlý protiútok, u kterého byl Matěj Ryznič, který centroval z levé strany nízký balón a půlkrab tečí poslal balón za záda Adama Zadražila. Pravděpodobně tam tedy byla i jemná teč Filipa Čiháka, ale teď už to je uvedeno jako gól půlkraba, ne vlastenec stopera Hradce Králové. Takže pokud se Filip Čihák dotkl balónu, tak před útočníkem Teplic. Ale to je jedno v tuhle tu chvíli. Nám běží 3. minuta nastaveného času. Hradec Králové hraje s Teplicemi 0-1. Tom Slončík sprintoval na dlouhý nákop, ale chyběl mu tak metr, aby byl úspěšný. Míč mu vypadl do autu. Tak.
Poslední minuta nastaveného času v rámci první půle. Půle, ve které byli Východočeši aktivnějším týmem. Dostali se také do dvou velkých šancí, ale ani Tomáš Čvančara, ani Filip Čihák z bezprostřední blízkosti nedokázali míč trefit tak přesně, aby skončil v síti. No a přišel trest, protože ve 43.

0: třetí minutě nádherně vysprintoval po levé straně Matej Ryznič, dokázal odcentrovat od rohového praporku tak přesně, že půlkrabové stačila jemná teč k tomu, aby změnil směr balónu a poslal ho do branky východočeského týmu. Takže v posledních sekundách prvního poločasu, který v tuto chvíli končí, vedou Teplice v Hradci Králové 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Moc krát děkujeme. Druhá půle začne na východě Čech za zhruba 15 minut. Vychází to přesně po zprávách ve 14 hodin. Uslyšíte všechno důležité na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Radiožurnálu Sport už posloucháte. Přímé přenosy z českých stadionů. Aktuálně je ale přestávka fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Votroci prohrávají doma 0-1. Co se týče druhého půle, tak ta začne za nějakých 11-12 minut, samozřejmě znovu v přímém přenosu. No a hradečtí to nebudou mít jednoduché, protože už po 20 minutách musel ze hřiště kvůli svalovému zranění Vladimír Darida. Ten tedy rozhodně do druhé půle nenastoupí. Co se týče druhé nejvyšší soutěže, Kladno hraje s Příbramí, 38. minuta a domácí vedou 2-0 nad příbramským týmem. Žižkov ten už dopoledne porazil Třinec pod Žižkovskou věží 3-0. No a ještě máme jeden aktuální výsledek z italské série A. Tam už je odehráno 60 minut ze zápasu Fiorentina Neapol a domácí Florencie srovnala. Zatím je to 1-1.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin. Martin Bedna má další zprávy.
4: Ukrajina provedla kombinovaný úder na Moskvu. Poprvé zřejmě použila vlastní balistickou střelu. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Oznámí je zítra. Fotbalisté Slávie v Šancelize přivítají Plzeň. Hradec Králové hostí Teplice. Na D10 z Turnova do Prahy u Mladé Boleslavy na kilometru 43,5 řeší nehodu. A bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajina zaútočila na Moskvu a moskevskou oblast drony i raketami. Zasáhly mimo jiné klíčovou ropnou rafinérii, logistický areál a tepelnou elektrárnu. Ukrajina zřejmě poprvé nasadila také balistickou střelu vlastní výroby.
5: Mohutný raketový a dronový úder natočili obyvatelé Moskvy a zveřejnili na sociálních sítích. Na záběrech je vidět několik přímých dopadů ukrajinských střel a nepilotovaných letounů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na Moskvu 450 ukrajinských dronů z celkového počtu 1600. Útok na ruskou metropoli potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který napsal, že k úderu byly použity i rakety FP-1, Flamingo, Pelikan a další. Zelenský dodal, že Moskva má ukončit krutou válku a zvolit si mír. Načasování kombinovaného ukrajinského útoku zřejmě nebylo náhodné. V Rusku dnes končí volby do státní dumy. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Radiožurnálu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím ale nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí. K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
6: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
4: V Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě Eurorando 2026. Organizátoři připravili 56 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 je přeshraničních. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury Krušnohoří se zatím prodalo přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
7: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
4: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin.
0: Sport.
8: Fotbalisté Slávie můžou navýšit vedení v čele tabulky Šanceligy. V 18 hodin přivítají na závěr 9. kola nejvyšší soutěže Plzeň. První utkání programu dne se hraje mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Podrobnosti má Tomáš Borovec.
9: Za pár vteřin začne druhý poločas tohoto utkání, ve kterém Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, kdy se ve 43. minutě trefil tečí Matěj Půlkrab. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
10: A toho využijeme, jak jsme slyšeli, za pár vteřin začíná druhá půle utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi a proto se vydáme na východ Čech, abychom ji poslouchali v přímém přenosu. Slovo má proto Tomáš Borovec.
9: Pár vteřin uplynulo jako voda a teď už před 3 vteřinkami hlavní rozhodčí zápasu Antonín Bohatá písknul, aby zahájil druhou půli, ve které se budou Východočeši snažit o to, aby reagovali na první gól Teplic, který přišel, dá se říci, do kabiny ve 43. minutě. Krásně tečoval míč Pulkrab za záda domácího golmana Adama Zadražila. Sice se ta situace ještě trochu prozkoumávala u videa, ale vše bylo v pořádku, takže Tepličtí vedou v Hradci Králové po první půli 1-0 a teď také budou rozehrávat akci od vlastní branky, kdy to zkoušejí tedy rozehrávkou po zemi postupně, teď už z pravé strany delší nákop na Radostu, který hlavičkou prodloužil za sebe, ale tam byl připraven František Čech už s kapitánskou páskou od 21. minuty, protože právě to byl čas, kdy vystřídal ten klasický hradecký kapitán Vladimír Derrida kvůli zranění a tak předal pásku zmiňovanému Čechovi. Teď se musí Hradeští bránit, krásně si zpracovával v plném trysku míč Marcel Čermák, ale nakonec ho dokázal Dancák ubránit a odkopnout balón na autové vhazování v prostoru zhruba 10 metrů od rohového praporku na pravé straně poloviny Hradce Králové. Balón si vzal Radosta a dává ho přesně do nohy Čermákovi. Tomu ale zase dokázal včas na ten balón reagovat Trubač, tentokrát Trubač ale musel odehrát na rohový kop, takže tady máme standardní situaci na startu druhého poločasu. Roh, který budou rozehrávat fotbalisté Teplic, konkrétně je to Daniel Mareček, který už se rozbíhá pravou nohou, nízký centr na přední tyč, tam byl postaven Mick van Buren, bez problémů odhlavičkoval před pokutové území k Radostovi, který rozehrává zpátky dozadu a přes Roberta Jukla šel balón až k brankáři Trmalovi, ten otočil hru na levou stranu. I tam operuje hodně aktivně Marcel Čermák, zpracoval si a nízkotěžiště, výbornou kopací techniku, toho umí dokonale využít. Po něm se vydal dopředu Matěj Ryznič, zase bude asi se snažit provětrávat defenzivu Hradce po té levé straně podél postranní čáry. Také on má obrovskou zásluhu na tom, že Teplice vedou v Hradci Králové 1-0, protože zapsal krásnou asistenci při prvním gólu utkání. Teď Oskar Vientýs na pravé straně stoperské trojice Teplic udržel míč. Radosta teď ale jenom odevzdal Čechovi, ten ale mu vrátil úplně stejnou mincí, takže si nechtěně oba fotbalisté vyměnili balón, tak Teplice teď pokračují v dobývání území směrem vepředu, už je míč v pokutovém území, tam se zřítil po... Joj, teď se nepovedl zákrok Zadražilovi, tady je trest, tohle je chyba Adama Zadražila, který balón, který letěl nějakých 20 metrů spoza velkého vápna, nějaký metr nad trávníkem, tak nevěděl, jestli ho chytit do koše nebo vyrazit, tak z toho byl takový zákrok, nezákrok, kdy se od jeho těla balón jenom odrazil před něj, no a přišla z toho dorážka Matyáš Kozák, myslím si, že tam byl. No a je to 2-0 pro Teplice. Ano, teď už je to potvrzeno, Matyáš Kozák a jeho první gól v téhleté sezóně na konci první půle, když dali Teplice úvodní branku Pulkrabem, tak pro Pulkraba je to už 4. gólová trefa v rámci aktuálního ročníku. No tak teď tedy tahleta situace hodně špatně vyřešená. Nejenom ze strany golmana Adama Zadražila, ale také celkově od fotbalistů Hradce Králové. Nicméně celá ta situace se opět zkoumala u videa a teď to vypadá, že ten gól platit nebude. Protože rozhodčí ještě komunikuje, ale ukazuje, že budou Východočeši rozehrávat z hranice pokutového území. Ano, teď už byl dát tedy pokyn. Dvojka se maže, zpátky jednička. Znamená to, že tedy tenhle gól, který dorážkou trefil Matyáš Kozák, kvůli offsideu platit nebude. Takže Kozák byl v offsideovém postavení v momentě, kdy pálil z velké dálky Robert Jukl. Hradečtí tak rozhodně povzbuzení tím, že branka neplatí. Pochopitelně to platí i pro fanoušky v hledišti, kteří kvitovali zrušení gólu aplauzem. No ale samozřejmě otroci mají před sebou úkol. Stále prohrávají 0-1. Budou si muset dát pozor na ty situace ve vlastním pokutovém území, aby je lépe řešili, protože i tady na chvilku přestali hrát, kdy pálil Jukl potom po té srážce a potom zákroku v pokutovém území, kdy se ale pokračovalo dál. No a snad si svou tedy špatnou chvilku už vybral Adam Zadražil. Myslím tím tedy snad si z pohledu hradeckých fanoušků. Jinak samozřejmě fanoušci Teplic by se asi nezlobili, kdyby něco podobného gólman Hradce Králové zopakoval. Je to tak kvalitní brankář, že se mu něco podobného opravdu nestává příliš často. 51. minuta, Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1. Teď Tom Slončík před pokutovým územím soupeře na pravé straně hrací plochy posunul zpátky za sebe na Mílkého. Teď už letí centr do vápna Teplic a je z toho jenom hlavička směrem ven. Tepliští se ubránili, ale jenom odkopli balón na kopačky domácích fotbalistů. Takže Filip Čihák, potom co byl ošetřován, je vidět, že je zdravotně v pořádku. Čvančara už je v pokutovém území, snaží se zbavit kapitána Teplic Ladislava Takáče. Nepovedlo se mu to. Takáč ještě na poslední chvíli s koluzem ten balón dokázal odkopnout spod nohou útočníka Hradce Králové, takže pouze autové vhazování. Ale východočeši teď tlačí, jsou aktivní, na to reagují také příznivci v Ochozech, kteří jsou teď zase o něco hlasitější. František Čech viděl, jak se mu nabídl pohybem zpátky Mick van Biren. Přiťukl si s Čihákem. Mick van Biren už je v pokutovém území, ale přes tři hráče neprojde. Nebo někdy se to samozřejmě podaří. Podařilo se mu to i v téhleté sezóně v pohárovém utkání proti norskému Tromsø, ale to jsou opravdu výjimečné situace. Většinou to dopadne tak jako před malou chvílí, kdy to Tepličtí ubránili, odkopli mu míč a zkusili rychlý protiútok. Ten nedošel až do zakončení. Východočeši teď v defenzivě zahráli velmi dobře. Tom Slončík si hledá volný prostor, vyváží ten balón na polovinu soupeře. Už dlouho má míč v držení, nakonec ho posouvá doleva. Tam je Trubač. Trubač v souboji jeden na jednoho předává Čvančarovi. Ten si hledá prostor, ale má proti sobě tři hráče ve žluto-modré kombinaci. To znamená teplické fotbalisty. Ještě Slončík nedosáhne včas na balón. A byl tam připravený Vientýs, který odkopl až k brankáři Hradce Adamu Zadražilovi. Zadražil rychle předál dopředu na Filipa Čiháka. Až nás Zadražila, všichni fotbalisté jsou teď na polovině Teplic, hradečtí mají ještě dostatek času na to, aby něco udělali s vývojem tohoto utkání, kdy na začátku 54. minuty prohrávají s Teplicemi 0-1, když se v závěru první půle trefil přes nohu Tečí půlkrab a díky tomu jsou tedy hosté ve vedení. Teď autové vazování pro Hradec. Filip Čihák už vidí.
10: Posloucháte jak druhou polovinu zápasu Hradec Králové Teplice. Otroci stále prohrávají. Jak jste slyšeli, za chvíli se vydáme do Malšovické arény. Znovu nepřerušeně tenhle zápas můžete poslouchat také na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. První den světového šampionátu v silniční cyklistice v kanadském Montrealu dnes otevírají časovky na cyklisty i cyklistky. Čeká stejná trať s délkou přes 30 kilometrů. Jako první odstartuje závod žen, který je naplánovaný na 15 hodin našeho času. Muži pak půjdou do akce později odpoledne v 18:45. Cyklistika se díky šampionátu stala znovu hodně probíraným tématem i na sociálních sítích. Co konkrétního se na nich píše zajímavého, to zjišťovala Anna Skalová. Dobrý den.
2: Hezký den. Fanoušci především spekulují o tom, kdo by mohl dnes závod vyhrát. Hlavním favoritem je podle mnohých Belgičan Remco Evenepoel. Pokud by uspěl, zapsal by se do historie jako třetí cyklista se čtyřmi tituly z časovky. Bude to souboj jen o druhé místo. Napsal pod příspěvek na oficiálním instagramovém účtu Mezinárodní cyklistické unie jeden z uživatelů. Vedle série tří triumfů má 26-letý Belgičan medailist časovky i z olympiády v Paříži 2024. Jeho dominanci připomínají kromě expertů právě fanoušci na sociálních sítích. Na mistrovství chybí zraněný Slovinec Tadej Pogačar, což podle cyklistických příznivců a nadšenců dělá šampionát, co se týče možných vítězů, zajímavější.
10: To rozhodně. Evenepoel trénoval před odletem do Kanady na velmi zajímavém místě, kde pak?
2: Účet Red Bull Bike na Instagramu sdílel video, kde Belgičan jede na kole na oválu, který využívají obvykle jezdci Formule 1. Přípravy na týden mistrů světa, tentokrát na trochu jiné trati. Tak zní popisek pod příspěvkem. Remco Evenepoel závodí za tým Red Bull Bora Hansgrohe letos první sezónu.
10: Teď se přesuneme od cyklistiky k hodně netradičnímu evropskému šampionátu. Je to šampionát řidičů tramvají.
2: Česká republika z výsledku může mít rozhodně radost, protože dvojice Vendula Tmejová a Zdeněk Richter z dopravního podniku hlavního města Prahy v sobotu na evropském šampionátu řidičů tramvají Tram IM ve Varšavě zvítězila. Právě dopravní podnik o úspěchu Čechů informoval na svém facebookovém účtu.
10: No jestli pak nám ještě můžeš přiblížit, co to vlastně je, jak takový evropský šampionát vypadá?
2: Podle Facebooku Pražské integrované dopravy se soutěžilo například v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Zajímavou a neobvyklou disciplínou je rozhodně i tramvajový bowling. Pro představu, tramvaj narazí do obřího míče, který následně schazuje kuželky. Pokud by vás tohle téma zajímalo, můžete si záznam celého závodního dne pustit v plné délce na YouTube.
10: Rozhodně. To zvážíme, to byla Anna Skalová, díky moc.
2: Naslyšenou.
10: Ale my už nebudeme zdržovat a vydáme se zpátky na fotbalovou šance ligu. Hradec Králové hostí Teplice a snaží se dohánět Manko, sleduje to Tomáš Borovec. Bohužel se nám znovu stala nepříjemnost a znovu nám vypadlo spojení s Hradcem Králové, takže nemáme teď aktuální informace od Tomáše Borovce, ale pokusíme se to znovu zlepšit. Hradec Králové zatím prohrává s Teplicemi, tady je důležité zmínit, že jednak branku za Teplice dal Matěj Půlkrab, který se trefil ve 43. minutě, to už ale hrál Hradec Králové bez Matěje bez Vladimíra Daredy. Naopak v 21. minutě místo zraněného kapitána přišel na hřiště Matěj Valenta. No a pak je tady ještě důležitá informace, že krátce po změně stran dali Teplice i druhý gól po obrovské chybě hradeckého brankáře. Ten ale naštěstí pro celý malšovický stadion nemohl být uznaný kvůli offsidu a tak je to zatím stále 1-0 pro Teplice. Ještě připomínám, že dnes se budou hrát další tři zápasy fotbalové šance ligy, ten nejzajímavější, ten se bude hrát v 18 hodin, kdy se na Radiožurnálu Sport vrhneme na přímý přenos z fotbalového Edenu. Slavia hostí totiž na svém domácím stadionu ve Šlágru kola Plzeň, to uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No a v 5 hodin přijde přímý přenos hned z 5 hokejových stadionů a budeme se věnovat také hokejové Tip Sport Extralize.
11: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští mají už teď vele úspěšnou.
12: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
11: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
12: Ty jsi mistr!
13: Nebreč, směj se! Jarka je nejlepší!
11: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na Radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
14: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu, to nás na Radiožurnálu Sport čeká, ale až za několik dní. Teď se vrháme zpátky na fotbal. Hradec Králové proti Teplicím, zápas, který sleduje Tomáš Borovec.
9: Končí 59. minuta utkání, Hradec Králové stále prohrává s Teplicemi 0-1, teď centr z pravé strany, který tam proletěl, ale nakonec se zmocnil míče kapitán Ladislav Takáč a na chvilku ubránil tuhletu situaci, říkám na chvilku, protože balon mají zase východočeši, teď ale Van Buren nedokázal zpracovat a hosté zkusili rychlý protiútok, nicméně Filip Čihák teď s Uhrinčatem dobře zařadili zpátečku včas a ubránili rozběhnutého Tomáše Zlatohlávka, 26-letého útočníka, který naskočil do hry před 4 minutami a bude se snažit tedy o něco ofenzivního, co by chtěl předvést. Zatím se v téhleté sezóně prosadil jednou, ale rozhodně má věcí ambice. Teď tady byla šance, Trubač pálil po zemi prudkou ránu, ale byl tam dobrý blok, který postavil na poslední chvíli Vientýs a od jeho nohy se míč odrazil zpátky před velké vápno. Hradeští jak útočí do plných, tak to mají hodně obtížné. Tepličtí teď velice dobře vykrývají prostory, zbíhají si zpátky dozadu se svými hráči, tak jak to má být, kdo koho hlídá, je to velmi pečlivé a Východočeši tedy to zkoušejí na novo a na novo. Teď Filip Čihák na ose, už je za půlícím kruhem a zkouší to teď rozehrávkou po pravé straně. Tam si řekl pohybem a náběhem do pokutového území opas Tom Solončík, ale pár centimetrů mu chybělo, aby míč zpracoval ještě před brankovou čárou, tak to balón vyletěl ven a bude se rozehrávat od teplické branky ve chvíli, kdy nám už probíhá 61. minuta utkání a Teplice stále vedou v Hradci Králové 1-0. Vedou tady od 43. minuty, kdy se trefil tedy půlkrab pěknou tyčí. Potom se na začátku druhého poločasu radovali hosté po druhé, ovšem tato branka už neprošla, nebyla uznána, jelikož tam byl v té situaci Kozák v offsideovém postavení. Teď nedovolený zákrok ze strany domácího hráče, takže Tepličtí budou rozehrávat už na polovině soupeře. Robert Jukl se tam zvedá z trávníku, už je na dvou a je v pořádku, takže bude pokračovat dál. A teď už se také Hradečtí zaobírají tím, jak pokrýt své protivníky před pokutovým územím. No, moc pečlivý být v tuhletu chvíli nemuseli, protože Jukl poslal druhý oblouček za tenhle mixovaný vál a balon jenom proletěl vysoko nad fotbalisty až do rukavic gólmana Adama Zadražila. Zadražil rozehrál, teď zkouší výzvu na Van Birena Čvančara, byla to krásná křížná rozehrávka vzduchem. Van Biren zpracoval u rohového praporku, další pas do pokutového území, tam byl droboučký Vlkanová, který se dostal k hlavičce, protože ten balón letěl až na tu vzdálenější tyč, kam si seběhl, hlavičkoval zpátky před branku, ale do cesty se mu tam postavil jeden z teplických fotbalistů, myslím si, že to byl Matěj Reznič, který se vrátil právě s Vlkanovou dozadu bránit a od něj balón skončil za brankovou čárou, je z toho rohový kop v 63. minutě, Trubáč jeho centr, tam byl Mick van Biren, ale nedokázal vyskočit tak vysoko, aby hlavičkoval tou přední části hlavy, takhle mu balón dosedl na temeno a odrazil se nějaké 3 metry nad břevno teplické branky, od které se teď tedy bude rozehrávat. Hradečtí fotbalisté jsou v tomto utkání, nebo byli podle odborníků favoritem, ale Teplice tady hrají velice dobře, velice účinně. Skvělá obrana, možná dochází k větší pečlivosti i proto, že Severočeši poměrně často inkasovali zatím v průběhu nové sezony. Jsou na druhou stranu ale také produktivní. No a co se týče postavení v tabulce, tak oba týmy dělí jeden jediný bod. Znamenalo by to tedy, že Teplice by se dostali před Hradec Králové, pokud by odvezli 3 body z východu Čech. Ale ještě je daleko, daleko k tomu, abychom predikovali, protože půl hodinka zhruba před hráči obou týmů. Teď takový na Čech hraný balón z kopačky Vlkanovi za obranu Teplic. Čvančara tam běžel, seč mohl, zkusil i sklus, aby na ten balón dosáhl, ale jak je dlouhý, tak tady byl docela krátký. Nepovedlo se mu to, Teplice rozehrávají, zatím kombinují na vlastní půlce Vientýs, ten už to mění, zkoušel dlouhý nákop dopředu doleva, ale bylo to jen k nohám Adama Vlkanovi, který rychle zpracoval Tom Slončík. Tom Slončík teď se vydal s míčem do osy, do středu hřiště. Dancák se mu tam nabídl, byl od něj pár metrů, tak udělal pohyb pro přihrávku, ale před Dancákem zase tam byl připravený Robert Jukl, aby ho bránil. A na levé straně tam je další souboj jeden na jednoho. Mick van Biren dokonce má proti sobě dva hráče Teplic a tak předává pod sebe. Trubačova rozehrávka byla stečovaná, ještě před velkým vápnem se snaží zpracovat Jakub Uhrinčatě, možná by i chtěl vypálit, ale tomu nedovolil auta, velmi dobře se s ním vrátil i z těch ofenzivnějších pozic dozadu a dobrá hra teplického drobného útočníka směrem dozadu. Hradečtí ale zkoušejí další aktivitu. Tentokrát středem, kde je Filip Čihák a Valenta. Valenta kolem auty a bránícího Marečka dokázal ten míč poslat a prostrčit na spoluhráče z pravé strany Vilkanova, ale centr se mu vůbec nepovedl. Byl hodně vysoký, hodně daleký, jenom vyplachtil ze hřiště do zhruba třetí řady v ochozech u rohového praporku. Z tohoto tedy žádné nebezpečí neplynulo pro teplickou defenzivu a už rozehrává nakrátko od branky Trmál. Teď to tepličtí vezmou po pravé straně, kde je připraven Jakub Jakubko, 22-letý slovenský reprezentant do 21 let. Loni v srpnu přestoupil z Košic na sever Čech. Hradeští ale rychle získali zase balón, má ho Dancák, ale teď se Van Birenovi to přiťuknutí z jedničky vůbec nepovedlo. Přihrál naopak soupeři, auta teď stíhá balón u postraní čáry, je tam úplně sám, má prostor, už proti němu vystoupil Čech a tam byl podél Čecha míč posunutý před branku, kde běžel ve velkém sprintu jeden z teplických fotbalistů. Byl to konkrétně Tomáš Zlatohlávek, ale spolu s ním také sprintoval po jeho boku František Čech a ten byl o chloupek u toho míče rychleji, aby ho nejenom odkopl od soupeřových kopaček, ale ještě ho trefil, takže se odkopává od hradecké branky v 67. minutě, kdy Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1. To stále platí od konce prvního poločasu, teď Dancák. Krásná jemná přihrávka vzduchem na Toma Slončíka. Tom Slončík soubu jeden na jednoho udržel balón, předává ho pod sebe na Valentu. Matěj Valenta zase ale volí rozehrávku dozadu, protože směrem dopředu je tam hodně plno, tak pravděpodobně dojde na nějaký ten centr z jedné nebo z druhé strany. Tom Slončík zatím neví, co s balónem. Navedl si ho trochu víc do středu, potom zase zatáhl zpátky a dal ho k postraní čáře Vlkanovovi. Trenér David Horejš, trenér Hradce, už je u postraní čáry a diriguje ze svého území své svěřence. Teď Mick van Biren, jeho uvolnění klasická. Klička doprava, ale když zkoušel tu druhou, tak tam už byla jemná teč, balon se mu rozskákal, už nebyl sto na to reagovat, aby třeba zakončil. Teď Skluz, tohle bude na žlutou, je to tak. Matěj Valenta, domácí fotbalista, vidí tedy žlutou kartu za zákrok, kdy ve Skluzu trefil Čermáka a nedovolil mu tak pokračovat směrem dopředu, bylo to ještě na vlastní polovině, takže žlutá karta zaslouženě, myslím si, že na červenou tohle to nebylo. Rozhodně, mezi tím se nám chystá další střídání a to na obou stranách, vidím tady Bílka v teplickém dresu, který půjde do hry a místo něj, nebo půjde místo Daniela Marečka. Ano, Daniel Mareček se tedy rozbíhá ven z hřiště, pro něj utkání končí, naopak si zahraje na pár desítek minut, konkrétně nějakých 25, tedy Bílek. No a ta také trenér domácího celku David Horejš dává pokyn, aby se střídalo. Utkání končí pro Micka van Birena a Samuela Dancáka. No a do hry jde Žolík, Hradce Králové, mladičký Umar. A spolu s ním také Fernandeš Netu.
8: Zatím se ale nehraje, toho můžeme využít k tomu, abychom zase přinesli aktuality z toho, co se děje momentálně v Bulharsku. Na mistrovství Evropy v boxu se totiž dnes v Sofii stala třetí českou čtvrtfinalistkou Lenka Bernardová, ta boxuje v kategorii do 54 kg. Měla za sebou vyrovnaný souboj a těsně 3-2 porazila bulharskou soupeřku Venelínu Poptolevovou. Bernardová je, musíme připomenout, stříbrnou medailistkou z předminulého šampionátu v Budvě. Tam v roce 2022 soutěžila, ale v té těžší váze do 60 kg. O postup do semifinále, který by znamenal už jistotu cenného kovu, se reprezentantka, která je teď 25 let, utká ve středu s Angličankou Lauren McKeeovou. Musíme také připomenout, že ano, že je třetí čtvrtfinalistkou. Také se do dalších bojů dostali Monika Langerová, ta boxuje v kategorii do 75 kg, Stella Blašková do 80, obě do svých druhých zápasů na šampionátu nastoupí v úterý a na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte. Zpátky na fotbal, jdeme do Hradce Králové, tam hrají Teplice a je u toho Tomáš Borovec.
9: 70. minuta zápasu. Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1. Teď posiluje ofenzivní řady, protože před pár desítkami vteřin vstoupil na hřiště Umar, který už několikrát předvedl i přes svůj mladý věk, jemu teprve 19, že umí být zabijákem. A co teď ale pozor, rychlý teplický protiútok je tady těsně před golmanem. Nakonec byl Marcel Čermák zablokovaný Trubačem, který na poslední chvíli mu tam vložil nohu. Ale po delší době teď tepličtí zahrozili. Hradečtí rozehrávají směrem dopředu. Čvančera padá po souboji s jedním z teplických hráčů, ale hlavní arbitr tohoto utkání Antonín Bohata ukazuje jednoznačně ukazováčkem do strany. Ne, tohle nebylo nic nedovoleného, tohle to pískat jako faul nebudu. Nicméně tepličtí fotbalisté mezi tím jenom odkopli míč na polovinu soupeře. Tak to jsou Východočeši, kteří půjdou dopředu. A na levé straně rozehrává František Čech Trubáč. Trubáč vrací Čechovi, stále ještě na polovině Hradce Králové. Na ose je tam Filip Čihák, proti němu auta a také je tam aktivní Tomáš Zlatohlávek. Oba dva čerství fotbalisté severočeského týmu, takže mají dostatek sil na to, aby napadali rozehrávku Hradce Králové. Ta teď jde přes Adama Vlkanovu v pokutovém území. Už je Umar, otáčí se, kde má balon. Ten mu odskočil od nohy a potom ho nekompromisně Vientis odpálil do autu, takže v hazování pro hradecký tým. 72. minuta zápasu. Hradec Králové Teplice 0-1, zase se probouzí fanoušci v hledišti, aby pod tleskem a skandováním ještě více umocnili tu aktivitu domácího týmu. František Čech už je před velkým vápnem. Má tam po levé ruce Slončíka, jeho zakroucený centr do vápna. Tam si nabíhal Valenta, ale byl tam také připraven jeden z hostujících fotbalistů, aby před ním odhlavičkoval míč na další autové vhazování. Tom Slončík přebírá přihrávku od Trubače. Slončík zasekává před Zlatohlávkem. Zatím neví, jak ho obelstí. A tak si míč posouvá z levé na pravou, potom ho dal nakonec pod sebe na Trubače, který předal Čihákovi. Vše se odehrává zatím poměrně daleko od velkého vápna teplického týmu. Hradečtí točí tu rozehrávku zleva doprava a zase zpátky. Tentokrát na pravé straně je tam připravený Netu. Netu přebral od Valenty. Valenta teď vybízí Vlkanovu, ten už je u rohového praporku. Vrací mu Valenta centr do pokutového území, ale zatím se z toho nic neděje. A další pokus zablokovaný. 73. minuta zápasu. Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, útočí do plných a zatím se marně snaží Východočeši alespoň o to vyrovnání. Takže z Malšovické arény, kde je to 0-0, Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu, takže 73. minuta. Teplice vedou v Hradci Králové 1-0 a teď se trochu severočeši sami zahnali na vlastní polovinu. Málem z toho těžil Umar, který tam sprintoval, ale ještě chviličku před ním dokázal Dalibor Večerka s kluzem ten balon odehrát do autu a tady bude tedy připraven na vlastní polovině vhazovat Uhrinčák. Je tam také Adam Vlkanová, ten přebírá balón, ale zatím nemá komu, ještě ani nedostal pokyn, takže čekal na chviličku, teď už hodil míč dozadu. Michal Bílek za předchozí zákrok dostal žlutou kartu, tak drobná tedy taková nepříliš příjemná odměna pro hráče teplického týmu, i když ta žlutá se k jejich dresu poměrně hodí. Teď se ale hodí to, že Východočeši mají trochu více prostoru na pravé straně. Valenta teď posouvá Adam Vlkanova, tam číhal v pokutovém území úplně sám, ale ten míč k němu neprošel. Výborně Matěj Ryznič, nejenom směrem dopředu, ale také jeho defenzivní práce je v dnešním utkání velmi povedená. Další důrazné souboje mezi Uhrinčatě a Ryzničem, úspěšnější pro hráče Teplic, ale severočeši jenom odkopávají na polovinu soupeře, takže Hradec se tlačí dopředu a zatím má stále dost času. 75. minuta. Čihák za podpory hlasivek a potlesku fanoušků z hlediště teď hledá své spoluhráče. Umar si do té spolupráce přiběhl zpátky dozadu, teď se do toho zapojil Valenta. Rozběhnutý byl Netu, který ale má proti sobě Čermáka, nedokázal Netu přesně rozehrát. Zase Tepličtí, jakmile se dostávají na balon, tak odkopávají směrem dopředu, ale teď tam sprintuje Auta. Auta je hodně rychlý. Filip Čihák si má plné ruce práce, nakonec Autovi, ale ten balon odskočil od kolena. Čihák mu ho ještě možná vypíchnul, ale no, tak tohle po delší době zase vypadalo trochu nebezpečně na straně východu Čechů, co se týče tedy vlastního pokutového území, kam se vřítil rychlonohý John Auta, 20-letý Nigeriec. Už to vypadalo, že se dostává před Filipa Čiháka, ale ten má dlouhé nohy a ještě špičkou dokázal ten míč posunout trochu dál od kopaček soupeře a potom ještě dát pryč na Autové vhazování. Jakubko už přebírá přihrávku, dává na Vientise, Vientise má vedle sebe ve středovém kruhu Večerku, Večerka teď dokázal balón vyvést mezi Umarem a Slončíkem. Večerka to zkusil sám z levé strany z rohu velkého vápna a rána byla prudká, ale byla také hodně nepřesná. Míč prosvištěl nějakých 5 metrů nad břevnem a Hradečtí už rychle berou balón, aby rozehrávali směrem dopředu. František Čech na levé straně. Zatím kombinuje s Filipem Čihákem po této stoperské ose ve středu hřiště, tam byl sražen Čvančara nedovoleným způsobem. Tohle to už Robertovi Juklovi neprošlo, takže je tady rozehrávka pro Hradecké. A Tom Slončík, tentokrát to zkouší zleva, zasekává si na pravou nohu, za ním byl připravený Auta. Auta a po něm Umar, ten si také teď šel pro balón přes předpokutové území. Valenta, je tam plno, je tam dobrá defenziva, dobrá obrana práce teplického celku, který teď velmi poctivě stráží ten prostor kolem svého velkého vápna. Z levé strany se tam snaží probít dvojice Trubač Slončík neúspěšně, protože se tam od radosti ten balon odrazil do Autu, takže v úzovkách pouze Autové vhazování pro východ Čechy. 77. minuta, Hradec Králové, Teplice 0-1, teď ztráta balonu a je tady sprint, rychlý protiútok Michal Bílek, ale nebyl tak rychlý jako Auta. Dosprintoval ho Filip Čihák, který dokázal na těch 20 metrech docvaknout soupeře, který měl tak 3-metrový náskok, a balón mu utkopnout. Sice potom ukopnutí a vzájemném kontaktu se Bílek položil na zem, možná byl i trochu sražen, ale rozhodčí, který byl hodně blízko, hned ukazoval, tohle to nebyl nedovolený zákrok, tohle byla naprosto čistá precizní defenziva. No ale samozřejmě, Tepličtí budou sázet na tuhletu kartu. Hrát co nejpečlivěji do obrany. Teď je tady Umar! Umar se dostal hlavičkou nad soupeře a už to vypadalo, že posílá tu hlavu do prázdné branky, ale ještě se tam, myslím si, Jukl vyšvihl nahoru, ne, možná to byl Vientise, který ještě protečoval a navíc se teď ukazuje, že byl Umar v offsideovém postavení, no ale teď zase trošku zahořelo v defenzivě Teplic, nebo byla tady nějaká ta naděje vyzrát na obranu soupeře z pohledu hradeckých, ale nakonec se nic nepovedlo vyčarovat. Čermák střídá v hostujícím dresu a do hry jde Josef Švanda.
10: Zatím stále marné je dobývání otroků teplických Hradeb. Hradec Králové stále prohrává 10 minut před koncem 0-1 s Teplicemi. Dnes se hrají také zápasy druhé nejvyšší soutěže. Žižkov už dopoledne porazil Třinec 3-0. Kladno míří za výhrou nad Příbramí, i když už to zdaleka není tak jednoznačné. V 660. minutě Kladno vedlo 2-0, teď už je to 2-1. No a před malou chvílí rozehrál své utkání také Baník Ostrava B proti Ústí nad Labem, 8. minuta, zatím bez branek. No a jeden konečný výsledek hlásíme také z italské série A. Fotbalisté vicemistrovské Neapole utrpěli v italské lize další ztrátu. V 5. kole neudrželi vedení na hřišti Fiorentiny, nechali si dát branku na 1-1 a přesně tímhle výsledkem zápas také skončil a proto patří Neapoli po 5 kolech až 9. místo. Vracíme se zpátky na fotbal.
15: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
10: Od 15 hodin začínají zápasy mezi Jabloncem a Zlínem a Olomoucí a Spartou. Budeme je střídat na Radiožurnálu Sport. Zatím ale naše vysílání patří jednomu jedinému utkání. Je to zápas Hradec Králové Teplice, který sleduje Tomáš Borovec.
9: 80. minuta utkání. Hradec Králové Teplice 0-1 a hradečtí zatím marně buší do dobře organizované obrany hostujícího týmu. Teď se na chvíli tepličtí dostali na opačnou stranu hřiště. Hradečtí už ale mají míč zase pod kontrolou a Adam Zadražil levou nohou vykopává směrem dopředu. Tam byl Čvančara zalehnutý ve vzdušném souboji, nebo lépe řečeno po něm od Jakuba Jakubka. Rozhodčí ale ukazoval, že tohle nebyl nedovolený zákrok. Čvančara si na chvilku pohověl na trávníku, teď už ale se zvedá. Samozřejmě je potřeba podpořit hru směrem dopředu a to se od Čvančary rozhodně očekává, pokud je tedy sto pokračovat. A vypadá to, že je Tom Slončík mezi tím přihrává na osu hřiště, kde je Uhrinčať. Uhrinčať si vyžaduje gestem nějaký pohyb od spoluhráčů do volného prostoru, kam předat přihrávku. Teď si vybral Neta. Neto má teď před sebou trochu prostoru, posouvá míč na levou stranu. Trubač mu vrací z první před velké vápno z té levé strany. 81. minuta, centr do pokutového území, přetažený tam je. Dobrá střela Adama Vlkanovi, ano, vypadá to, že on tam byl zase vzadu a teď ukazuje rozhodčímu, že tam byla teč, nicméně to vypadá, že protesty budou k ničemu, no, dá se říct ještě víc, protože Adam Vlkanová za tohleto svou vehementnost uviděl žlutou kartu, protože rozhodčímu se vůbec nelíbila jeho verbální aktivita směrem k němu, takže Vlčák, jak se přezdívá této dlouholeté opoře odchovanci hradeckého hokeje, se teď zase poslušně zatáhl zpátky na svou pozici a mezi tím Teplice rozehrávají od vlastní branky. Matouš Trmal dlouhý nákop na polovinu soupeře. Tam se balonu zmocnil Netu. Hned se snažil vyzvat Umara, který se rozběhl směrem dopředu, ale ten pas byl příliš prudký, příliš dlouhý a letěl až k brankáři Trmalovi. Ten už rozehrál. Tepličtí teď to zkoušejí z té pravé strany. Tam byl Radosta po souboji s Františkem Čechem na zemi, ale zase to bylo všechno v pořádku a že východočeši pokračují. Přenášejí hru na pravou stranu, kde je připravený Uhrinčať ve dvojici s Vlkanovou. Vlkanová vybíhá do středu hřiště a nakonec vrací Čihákovi, který má po levé straně Františka Čecha. Čihák a Netu si vrátili z první balón. Čihák teď zkouší vyzvat Čvančaru, ale zase to byl centr za obranu, který postrádal přesnost. Přece jenom byl o něco rychlejší. Čvančara umí zrychlit velmi dobře, má dlouhé nohy, ale na tenhle míč nedosáhl v 83. minutě, tak další odkop od teplické branky. A trenér domácího týmu David Horejš už tady výrazněji gestikuluje ze svého prostoru, jak si představuje, aby jeho svěřenci kombinovali, jakým způsobem přelstít tu kvalitní obranu Teplic. Teď to zkouší na pravé straně Umar. Byl sražen Večerkou. Východočeši budou rozehrávat. Večerka také zůstal ležet a drží se tam za nohu. Tak to vypadá na nějaké ošetření. Hlavní arbitr to šel zkontrolovat, jak to vypadá. Zatím nedává pokyn, aby přišli lékaři. Nicméně je tam stále teplický hráč v tom klubku dalších fotbalistů na zemi, leží na boku a tohle to zatím využívá i domácí trenér, aby rozdal nějaké pokyny. Především teď halasil na Daniela Trubače, který z té levé strany velice často rozehrává akce východu Čechů, a Trubače šel směrem k Čvančarovi a také mu tam předává asi nějaká ta slova od trenéra východu Čechů. Mezitím už to vypadá, že byl Marcel Čermák, ano, byl to on, který tam ležel delší dobu na hřišti, teď už je ale na nohou a východu Češi tedy pokračují. Umar dostal žlutou kartu, teď tedy v posledních minutách se hodně žlutí na hřišti. Trubáč si teď přiťukl s Čvančarou, Čvančara hlavičkou a ještě nohou se snažil zpracovat, ale od nohy se mu balón teď odrazil daleko od těla. Tepličtí odkopávají balón na polovinu soupeře a Adam Vlkanova se vrátil, přihrál Zadražilovi a brankář Hradce Králové viděl, že má před sebou osamoceného Filipa Čiháka, teď už na levé straně František Čech. Po pravé straně se mu nabídl do spolupráce Netu. Je to hodně postupné, je to hodně doplný, Hradečtí si s tímhle ne a ne poradit. Je to tým, který je velice

86. minuta, čas plyne a Hradečtí se snaží dobývat na levé straně. František Čech. Čech moc nemá komu a tak posouvá k postraní čáře na Trubače. Trubač také vrací dozadu na Čiháka. Tom Slončík zase mezi třemi hráči, tam tančí s balonem, až ho ztratil. No, Tepličtí opravdu ukazují, jak mají vysokou kvalitu z pohledu defenzivy, z pohledu taktiky. Tohle to zvládají velice dobře. František Čech už teď rozehrává zase do levé strany. Slončíka proti němu Matěj Radosta. Slončík tak zasekává, po něm má míč na kopačce Filip Čihák, ale tu jeho rozehrávku teď nedokázal přebrat Jakub Uhrinčať. Balon mu podklouzl pod nohou a Utá je tady na levé straně. Výborně se ale vrátil netu, sebral mu balón a vyzval tak východu Čechy do protiútoku, do trochu otevřenější obrany. No jo, ale Čvančara teď byl zatažen za ruku na půlící čáře, to nemůže skončit jinak než žlutou kartou, takže tady je takový taktický faul ze strany Dalibora Večerky. Udělal to velice dobře v momentě, kdy se, nechci říct, schylovalo do protiútoku, do otevřené obrany, ale přece jenom toho místa tam bylo o něco více, než když Hradec tlačí do plných za tu poslední půl hodinu, tak přišel tenhle ten taktický faul. Myslím si, za to rozhodně nebude teplický fotbalista pokárán. Uhrinčať u pravé postraní čáry centruje. Tyčka, no tak tohle to podcenil trochu golman Matouš Trmal. To vypadalo jako centr, ale ten míč se nesl nad teplickým golmanem za jeho záda. On couval, už nebyl v tom pohybu směrem zad schopen vyskočit a ten balon se odrazil od vzdálenější tyče. No tak to byla situace, která z ničeho nic mohla skončit vyrovnávacím gólem, ale nestalo se. Pouze branková konstrukce, teď tedy rohový kop, centr do pokutového území, na dvakrát zpracovává balon Matouš Trmal, má ho ve své moci a hned rozehrává dopředu na Autu. Auta se dívá, kde má podporu od svých spoluhráčů, nebyla tam moc výrazná, tak zasekává, čeká na své parťáky, předal Jakubkovi, Jakubko vrací Autovi a Auta nebude asi nikam pospíchat. Tepličtí teď ale přece jenom viděli, našli tady Jakubkem mezírku. Jakubko dává gol. V 88. minutě naběhl z pravé strany do pokutového území, naznačil centr doleva a chytil na špek Adama Zadražila, který už se hnul právě pro ten centrovaný míč, ale Jakubko nakonec ten balón poslal právě do toho volného prostoru k bližší tyči hradecké branky. No, není tohle úplně povedené utkání golmana Adama Zadražila. A Teplickým tedy v závěru tohoto utkání vyšel skvělým způsobem rychlý protiútok, kdy se Jakubko ukázal na tu uličku mezi obránce hradeckého týmu, přesně tam dostal míč a potom ošálil brankáře Zadražila svým manévrem a svou koncovkou. No tak to vypadá, že Teplice si odvezou z Hradce Králové všechny tři body, protože v tuto chvíli už nám probíhá 89. minuta zápasu. Teplice vedou v Hradci Králové 2-0. No a pokud se nepletu, tak Severočeši zvítězili na hradecké půdě naposledy v roce 2017, takže by to znamenalo výhru Teplic v Hradci po 9 letech. Ještě ale pojďme sledovat, co na to Hradečtí v závěrečných minutách tohoto utkání. Už běží ta 90. Auta se dokázal prodrat před pokutové území a Dam Vlkanova. Auta, je tady šance! To byl netu! Auta tam byl vedle něj, vypadalo to, že mu sebere balón, ale nakonec netu se tam dostal do pokutového území. Adam Vlkanová mu tam vrátil z první pod sebe balón, ale Fernandéš netu nedokázal zakončit tak pohotově, tak dobře, jako před malou chvílí na druhé straně Jakubko. Takže Hradečtí stále prohrávají doma s Teplicemi 0-2. Za pár vteřinek skončí 90. minuta, ale Hradečtí pílí kupředu. Trubač na levé straně, u něj hbitý Švanda, nenechal mu prostor, aby kolem něj přešel, takže Trubač rozehrál na Filipa Čiháka.

0: budou se nastavovat 4 minuty. Netu, Fernandes Netu, přesná přihrávka na levou stranu na Solončíka. Solončík souboj jeden na jednoho, dává si míč na pravačku, postupuje před pokutové území středem, tam je Netu, po něm Umar, Umar vrací na Uhrinčatě, ale ten byl zablokován Večerkou, který proti němu vystoupil, takže Adam Vlkanová, ke kterému se odrazil balón, teď ukazuje rukama, že moc nemá komu rozehrát, až je nakonec zasekl, měl tam Valentu po pravé straně, ale zase Valenta musel jenom dozadu, protože dopředu nebylo kudy vést útok Hradce Králové. 91. minuta tohoto zápasu, Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-2, když v 88. minutě trefil krásný gól Jakub Jakubko a ještě více tak zvýšil naděje teplických na tříbodový úspěch v tomto utkání. Pro 22-letého slovenského obránce je to první gól v teplickém dresu. Teď hradečtí ještě zkoušejí rychlý protiútok. Čvančara na levé straně. Čvančarovi se rozběhl podél postranní čáry Umar, kterého ale dokázal bravurně zakřižovat právě Jakubko, který přišel loni v srpnu do teplického týmu a dnes tedy se odměnil za to, že se dostal na hrací plochu v průběhu druhého poločasu tím nejlepším možným způsobem. Nejenom poctivou obranou, to se od něj samozřejmě předpokládá, ale dokázal tedy navýšit to jednogolové vedení Teplic v závěru tohoto utkání na rozdíl 2 branek. Teď jsme viděli faul ze strany teplického hráče, po kterém se sám zranil. Adam Vlkanová tam stojí vedle, kontroluje tu situaci. A je to dnes velmi aktivní Matěj Ryznič. Možná to je i křeč, protože se tam teď drží za lítko, protahuje nohu, nakonec rozhodčí ukazuje, ať jde s lékaři za postranní čáru. Čas samozřejmě stále plyne, Adam Vlkanova se rychle běží pro balón, ještě tam sprintuje pro míč Tom Slončík, ne, tak v jeho případě to nebylo pro míč, ale pro lahev s pitím, kterou tam předával brankáři Trmalovi, tak to je docela sympatické, férové gesto a férově teď hradečtí také vrací míč do držení teplických fotbalistů, protože ti měli balón ve chvíli, kdy došlo k ošetření teplického hráče. Tak ještě se bude hrát něco málo přes minutu a uvidíme tedy odkop od branky. Matouš Trmal, teplický golman, posílá míč na polovinu soupeře. Tepličtí teď drží balón a nepouštějí fotbalisty Hradce k míči. Naopak teď postupují směrem dopředu. Je tam takový dribbling přes 4, přes 5 hráčů hradeckého týmu, kterým to zkusil jeden z teplických hráčů, myslím si, že to byl Tomáš Zlatohlávek, ale nakonec ho dokázala obrana Hradce Králové spacifikovat. Tak ještě půl minuta z té porce nastaveného času nad rámec 90 minut. Opravdu Hradci se to už hodně zkrátilo, ta šance na to, aby alespoň bodovali na domácím stadionu. Vypadá to, že po 9 zápasech v řadě, co se týče ligy, Hradec Králové doma prohraje. V minulých 9 utkáních Východočeši nestratili 3 body, po každé bodovali, ať už vyhráli nebo remizovali. Dnes to tedy ale vypadá, že odejdou s prázdnou. Naopak s plným bakem odjedou z východu Čech fotbalisté Teplic. V tuto chvíli už je to jasné. Teplice vyhrávají v Hradci Králové 2-0, když orámovali koncovky obou poločasů, protože v závěru první půle se tedy trefil půlkrab jemnou tečí, no a potom v závěru utkání v 88. minutě předvedl při své koncovce parádu Jakub Jakubko. Teplice tedy odváží 3 body poté, co v Hradci Králové vítězí 2-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Děkujeme. První konečný výsledek dnešního dne v rámci šance ligy už si můžeme zapsat. Teplice, ty zvítězily, mají aktuálně 16 bodů a patří jim 5. příčka v tabulce šance ligy, ale jako jedny z mála na čele tabulky mají odehraný právě už ten dnešní 9. zápas. Stále ještě uvidíme, jak bude hrát Sigma, Mladá Boleslav, případně třeba také takový Jablonec. No ale co rozhodně už Teplicím teď nikdo vzít nemůže, to je, že mají dobrou ofenzivu, a to je, když vezmeme v úvahu minulé sezony u Teplických, opravdu co říct. Teplice dali totiž 17 gólů, dnes tedy 16. a 17. No to znamená, že jsou, co se týče ofenzivy, druzí nejlepší v lize. Aktuálně svoji vlastní ligu v tomhle ohledu hraje pražská Slavia, ta dala branek už 23. Právě Slavia, ta bude hrát v 18 hodin ve šlágru tohoto kola proti Viktorii Plzeň na vlastním stadionu. V 18 hodin začíná přímý přenos, a to v podání Pavla Tilšara i našeho fotbalového experta Pavla Horváta. No a za malou chvíli se Zlín pokusí uhrát první body na velmi horké půdě, totiž na Střelnici v Jablonci. No a pražská Sparta, ta vyrazila do Olomouce. Oba tyhle zápasy začínají v 15 hodin. No a za chvíli na Radiožurnálu Sport začne také pořad s mikrofonem za fotbalem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Španěl Pedro Acosta se dočkal premiérového triumfu v královské třídě MotoGP ve velké ceně Rakouska. Díky němu slavila i domácí značka KTM. Co se týče té nižší kategorie Moto2, tak tam se zase zaradoval Filip Salač. Ten totiž startoval z pole position a i když spadnul na třetí místo, nakonec obsadil druhou příčku ve velké ceně ve Špilbergu. Nestačil už jen na suverénního Španěla Izana Guevaru, za kterým zaostal o 1,72 sekundy.
2: S mikrofonem za fotbalem.
3: Přesně tak, na Radiožurnálu Sport ve 3 hodiny, což je 15, začíná pořád s mikrofonem za fotbalem. Známe už jeden konečný výsledek, co se týče fotbalové šance ligy. Teplice porazili na Hradec Králové na východě Čech 2-0. Jestli pak se něco podobného podaří také pražské Spartě, o tom se přesvědčíme právě teď. Začínají totiž dvě utkání, jednak Jablonec Zlín a právě potom také Sigma Olomouc Sparta Praha. Tenhle zápas sleduje Adam Kodet.
4: Půl minutka hry za námi, zatím se nic tady podstatného nestalo. Sparta rozehrává ze své poloviny. Rineš nakopává směrem na Singateha, který nahradil Alcocera, který do tohoto utkání nemůže nastoupit kvůli kartám. Možná se očekávalo, že místo něj bude v sestavě Matěj Jurásek, ale trenér Brian Piske se rozhodl takto, takže to je jedna ze dvou změn oproti tomu čtvrtečnímu utkání na hřišti Aradatu, ale teď pozor na Berana, který se po ose hřiště prosmíkl kolem dvou bránících hráčů, nabral rychlost, dostal se před ně, ale potom mu přece jenom balon utekl a dokutál se až k brankáři Jakubu Surovčíkovi, který trošku byl pod tlakem tím, že tam ještě dobíhal právě Beran, kterému předtím ten balon utekl, takže nakopl ten balon trošku nepřesně přímo do autu, který už Sila z pravé strany velmi rychle rozehrál. Minuta 15 za námi. Stav mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha 0-0. Leo Borges, jakožto levý wingback Sigmy, se teď ocitl na chvíli skoro na hrotu útoku. No a jak se k němu stáhli dva bránící hráči, tak se vytvořil prostor ve středu hřiště, takže tam dobře vyhrál souboj Sake. Posunul balon zpátky na Borgese, který už se zase přesunul na svůj post, tedy k levé čáře. A nakonec Sigma přece jenom přenáší hru až ke stoperské trojici. Lurving, Král i Sila si postupně zahráli. Přenesli balon až k pravé léně na Galiho, který teď kombinuje s Janoškem nakrátko, ale Sigma se zatím teď nemůže dostat na polovinu soupeře a možná se nedostane ani teď, protože Beran byl postrčený, ale zvládl ten souboj, posunul balon na Solda, ten rozběhl na levé straně Lurvinka. Lurving se naráží u levé postraní čáry s Borgesem, tomu balon utekl do zámezí, ale ještě předtím tam signalizoval Lurving a rozhodně teď ještě dál signalizuje, protože leží na zemi, že byl přišlápnutý hráčem, který se s ním vracel, kterým byl Pavel Kadeřábek. Ale rozhodčí, no nakonec ano, myslel jsem si, že to bude out, ale nakonec se k té situaci vrátili a odpískali Kadeřábkovi faul na Lurvinka, který už se přesouvá do pokutové území.
3: Nejenom zápas na Andrově stadionu mezi Olomoucí a Spartou budeme sledovat. Teď po 15. hodině hraje se také na Jablonecké Střelnici domácí hostí. Zatím Zlín, který nemá ani jeden bod, sleduje to Pavel Petr.
5: No ale teď se Zlíši k těm bodům přiblížili, třetí minuta a vedou na Jablonecké Střelnici 1-0. Centr z levé strany, ještě tam byla první akce, kterou měl Pišoja, ale poté už se k míči dostal k odraženému balonu Šmiga a z nějakých 5 metrů otevřel skóre celou do opuštěné části domácí branky. Tak to je pro Jablonecké tedy šok ve třetí minutě, je to tedy vedení 0-1. Pro hostující tým, prosadil se Šmiga, prosadil se zblízka. No a Jablonec tedy prohrává hned v zárodku tohoto utkání, v jeho začátku 0-1. Čtvrtá minuta utkání, no a potvrzen ten gól hlavním rozhodčím, kterým je Pavel Orel, potvrdil to. A tak hra pokračuje tedy za nepříznivou stavu a pro domácí jejich první šanci mohl mít Chramosta, jenže do toho útoku asi pomohl rukou a tak byl záhy ten jeho průnik potrestán. A my půjdeme na Radiožurnál.
3: Než se odbyde tenhle společný vstup pro Radiožurnál, máme čas, abychom vás zase informovali o tom, že se hrají také ostatní evropské soutěže, zejména v anglické lize, tam to bude docela zajímavé. Čtvrtá minuta je dohrána v utkání Bournemouth-Liverpool, zatím bez branek, ale to samé platí i o dalších dvou zápasech, které se teď hrají, Leeds a Crystal Palace a Manchester City Sunderland. Co se týče druhé nejvyšší české soutěže, Kladno stále ještě v nastavení vede těsným rozdílem nad Příbramí 2-1. No a rezerva Baníku Ostrava v 35. minutě vzdorovala až do posud Ústí nad Labem, to ale právě před malou chvílí dalo branku. My se vracíme zpátky na fotbalovou šanceligu do nejvyšší soutěže v Česku a jdeme do Olomouce, kde hraje pražská Sparta a kde je Adam Kodet.
4: Vyvarovat. Stav je 0-0, to je jasné. Není teď úplně jasné, jaký je čas, protože tady Andrův stadion je zahalený do takového modrobílého dýmu, protože fanoušci Sigmy Olomoucci docela užívají tenhle zápas. Už měli takové dvě velké prezentace, jednu plachtu přes celý svůj sektor. Před malou chvílí takové igelitové plachty v klubových barvách, které signalizovaly nebo znázorňovaly letopočet 1928 založení klubu a potom zapálili bílé a modré dýmovnice, takže rozhodčí Karel Rouček na chvíli přerušil tohle utkání, zhruba řekl bych někde teď v šesté minutě odhadem, protože opravdu není vidět ani na tu světelnou tabuli, ani na jednu, ani na druhou. Ta druhá už se teď trošku ukázala, tam svítí pětka, takže by to měla být šestá minuta. Za chvíli se ale doufejme, ten dým rozptýlí. A bude se dále hrát na Andrově stadionu za stavu 0-0 mezi Sigmou a Spartou.
3: 0-0 a přílišný smog na to, aby světelné podmínky dávaly prostor pro to, aby se hrálo. Snad je to jinačí na Jablonecké Střelnici. Tam hraje fotbalový Zlín a překvapivě ještě před chvílí vedl. Jak to s ním vypadá dál, komentuje Pavel Petr.
5: Nejen před chvíli, ale i v tuto chvíli Zlínští je vedení a trenérem Pavlem Hovtychem vedou 1-0, sedmá minuta tohoto utkání. No a Jablonečtí se zatím nedokázali zaměřit na to, že by přispěchali s nějakou odpovědí, možná je ten gol zaskočil. Každopádně byla to rána z čistého nebe pro domácí tým, no a velká radost také na hrací ploše, pochopitelně v případě zlínských fotbalistů, ne už tak v sektoru hostí, protože v něm je pouze jeden jediný fanoušek, který se tam odvážil přijít a přijel tedy povzbudit zlínské fotbalisty na Střelnici. Další šanci, do které se dostal Šmiga, ten pálil a našel připraveného Hanuše, ale Zlínští jsou tady znovu, je to tady připravený Štefan, ale dál než po kterým zemí se nedostal. Jablonečtí mají problémy s tím, aby se dostali na polovinu soupeře, a tak budou čelit dalšímu útoku ze strany hostujícího celku. Byl tam Černín, který posílá míč na prvou stranu. Jablonecká obrana si pro tuto chvíli poradila, ale stejně to bude nakonec autové vhazování pro hosty ze Zlína. Osmá minuta utkání, Jablonec Zlín 0-1. Další akce zlínských fotbalistů může pokračovat přes pravou stranu hřiště, kde byl Štefan připravený. No a poté se dopustil útočného faulu, to znamená, že z hloubě vlastní pole budou rozehrávat domácí přímý kop, je to Pavlovič, který přihrává na Hanuše. Bývalo zvykem v ligových zápasech, že na domácí straně bývá v brance Mihelak, ten je ale zraněný od zápasu s Baníkem Ostrava a tak znovu pochopitelně dostává příležitost jednička mezi tyčemi a tou je Hanuš. Domácí pak postrádají v sestavě také Tekiaškio, který je podle sdělení vedoucího týmu Jana Kroba zápolí s chřipkou. Rozehrávka od zlínské branky, dostává v tuto chvíli nemá důvod pospíchat, protože i na konci 8. minuty jeho tým vede na Jablonecké Střelnici 1-0.
3: My se samozřejmě zase vrátíme na Jablonecký stadion, ale v Olomouci už se znovu hraje. Hraje tam pražská Sparta, sleduje to Adam Kodet.
4: 8 minut teď přesně je odehráno, i když poslední nějaké 3 minuty se nehrálo. Teď už se hraje. Bylo to kvůli tomu, že tady byla zapálená pyrotechnika. Hraje teď Sparta a balón od Macka míří z autu přímo do vápna. Poskákal tam přes několik hlav, ale nakonec toho nebylo zakončení Pražanů. Takže brankář Jan Koutný nadále čeká na zákrok. Je to pořád 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha. Sparta si teď zopakuje autové vazování, ale za prvé z levé strany a za druhé z mnohem větší vzdálenosti, takže odsud rozhodně Rineš nemohl naházet aut přímo do pokutového území, také to neudělal. Sparta rychle přenesla hru přes šíř ježiště, znovu doprava na Mercáda. Mercado se bude snažit obejít Borgese, nakonec zvolil jenom přihrávku dozadu na Kadeřábka. Ten kombinuje s Mackem a Macek zase vrací Mercádovi, ten bude chtít jeden na jednoho přejít přes Borgese, ale ten mu to vůbec neumožnil. Navíc se do toho všeho ještě zapojil David Tkáč, který Mercádovi balon odebral, jenomže Beran ho nevyvezl a Macek se s ním otočil, předává Karabcovi. Karabec dává ještě doprava, už do vápna na Mercáda. Mercáda prodlužuje na Kadeřábka. Kadeřábek centruje a Singatech hlavičkuje. Nakonec ale hlavička zablokovaná Abdullahi Silou. No a nakonec Rineš, který už jenom tak znouze z dálky, tak vím, halfolejem trefil balón, tak ten se snesl zajímavým obloučkem a trefil horní tyčku. Vypadalo to, že Koutný nebude muset zasahovat, nakonec ani nemusel, ale zasáhla za něj branková konstrukce, protože ten balón letěl vysoko, ale také se velmi rychle snesl zpátky dolů. Zajímavá rána a taková opravdu znouze už od Rineše, už to vypadalo ztracené pro Spartu, ale klidně z toho mohla být branka, nakonec nebyla. Takže v polovině desáté minuty je to nadále 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Spartou. Koutný už si teď oddechl a rozehrával dlouhým balónem dopředu na Ahmara Galiho, který si vpravo nabíhal na tenhle míč, jenomže byl v postavení mimo hru, které bylo už odmávané, odpískané a Sparta může rozehrát. Tkáč teď, i když nestihl Kadeřábkovi odehrát balón, tak opravdu takovým hokejovým skoro bodičkem zase nenechal Kadeřábkovi nic zadarmo, ale zadarmo teď nenechává nic Silovi ani Singatech, který přešel a tečovaná rána nakonec skončí v zámezí. Koutný nemusel zasahovat, šel do zákroku, proletěl se, ale nakonec jeden z bránících hráčů, myslím, že to byl Lurving, zastavil tu Singatechovou ránu. Vypadá to, že Ebrima Singatech potom, co se vrátil do základní sestavy, je při chuti, když nahradil vykartovaného Kosera. No a je z toho teď rohový kop pro Spartu v polovině 11. minuty za stavu 0-0. Do zahrávky se ujme Karabec. Teď mu ale asistent rozhodčího říká, že si musí dát ten balón alespoň tak, aby se jemně dotýkal té kruhové výseče. No, takže Karabec se o pár centimetrů musel vrátit, ale teď už zdvihá pravou ruku a svou levačkou posílá balón někam do středu pokutového území, kam si naskakoval Gudal. Ale také tam byl připravený Matuš Malý, který s ním svedl souboj a poté také padl k zemi, takže se tam asi nějak bolestivě srazil s Gudálem a vypadá to, že bude třeba ošetření. Také to už signalizuje Karel Rouček a směrem k Matuši Malému vybíhají oba dva.
3: Chvíli se hrát nebude, 10 minut máme odehráno v utkání Olomouc Sparta zatím bez branek. Máme ale také aktuality z anglické druhé nejvyšší soutěže a bohužel pro českého fotbalového fanouška úplně příznivé nejsou. Obránce Ladislav Krejčí totiž nenastoupil v dnešním závěrečném utkání Wolverhamptonu před reprezentační pauzou druhé anglické ligy proti West Bromwichi a je to nejspíš kvůli zranění, aspoň podle neoficiálních informací ze sociálních sítí. By měl mít kapitán národního týmu týden před startem Ligy národů. Potíže s lýtkem ještě nebudeme říkat, že je to definitivní a potvrzená informace, ale vypadá to neslavně pro roli kapitána. Konec konců hned zítra se na reprezentačním srazu bude řešit to, kdo si navlékne v těch následujících čtyřech utkáních Ligy národů kapitánskou pásku na paži. Je velmi pravděpodobné tedy, že Ladislav Krejčí ten to tedy nebude. Ještě jedny zprávy z ostrovů, hraje se tam také nejvyšší soutěž Premier League, Manchester City vede ve 12. minutě nad Sunderlandem 1-0. Radiožurnál Sport. Co se týče šance národní ligy, druhé nejvyšší české soutěže, Kladno nakonec neudrželo vedení nad Příbramí, ta srovnala v poslední akci zápasu, takže konečný výsledek 2-2 a ostravské Bčko na konci prvního poločasu stále prohrává s Ústím nad Labem 0-1. Vracíme se na nejvyšší trávníky, tedy na trávníky nejvyšší soutěže, teďka jdeme do Jablonce, kde hraje Zlín a kde je Pavel Petr.
5: 13. minuta utkání končí 0-1, prohrávají jablonečtí a teď čelí dalšímu útoku. Šmiga, autor té první branky, je 100% při chuti, už je před pokutovým územím, nakonec ale neprobil přímo právě do něj, aby mohl znovu zakončit za potlesku za tribunu. Míč získali jablonečtí fotbalisté, kteří si ale zatím s tou obranou v případě Zlína nevědí rady a ještě prakticky neohrozili. Brankáři dostala dosavadním průběhu tohoto duelu a to už se hraje 14. minuta. Je tam další z hráčů hostujícího týmu, konkrétně Štefan, který zavezl míč na polovinu soupeře, tam ho ale odevzdal a tak dává příležitost také jabloneckým fotbalistům, aby se znovu nadechli k dobývání zlínské obrany. kromě Šmigy prakticky všichni hráči se věnují a tomu v případě zlínského týmu, aby dobře bránili. Pro další faul si teď chtěl dojít holý, ale rozhodčí to viděl jinak. Ale pokračuje se ve hře a pokračuje se tak, že míč má domácí Sedláček. Na levé straně hřiště už by to měl být Al, který převzal přihrávku, centruje do pokutového území, náběh domácích hráčů, ale nikdo z nich se k zakončení nedostal, tak až z poloviny hřiště musí rozehrávat a znovu se pokusit toto adresovat přihrávku k pokutovému území. Teď to byl Čantorišvili, před ním Novák, no a nakonec to bude rohový kop, který budou zahrávat domácí fotbalisté. 15. minuta utkání, Jablonec Zlín 0-1.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Vracíme se zpátky do Olomouce, tam hraje pražská Sparta a všechno tam sleduje Adam Kodet.
4: V 15. minutě je to tedy nadále 0-0, no a i rozhodčí si myslí, že se ve Vápně nic nestalo, tedy ten souboj nebyl vyhodnocený jako faul a Spartě přiskli rozhodčí balon zpět v podobě autového vazování. Stejně tak byl teď přišlápnutý ve středu hřištěm Besoch Sejkem, takže rychlé přerušení hry a rychlá rozehrávka zase Spartanů, kteří už se teď postupně přesunuli na polovinu soupeře. Sochůrek na levé straně krásně obešel Solda, už je v pokutovém území, ale stopku mu zatím vystavil Abdullahi Silano a teď krásnou parádičkou předešlou svoji chybu Soldo napravil a takovou napůl zidanovkou skoro řekl bych obešel Sochůrka, potom ale byl faulovaný u pravé lajny, když se snažil vyvážet balón. Takže na začátku 16. minuty za stavu 0-0 bude rozehrávat Sigma. Rozehrál velmi rychle Dominik Janošek, který vrací jenom balon stoperům, Silovi a ten přesouvá na Matuše Malého, který je tedy po ošetření a potom tvrdém souboji s Gudalem v pořádku, nebo minimálně pro tuto chvíli. Sigma už se ale nějakou tu dobu nedostala vůbec na polovinu soupeře. Teď sice ano, ale ne s míčem, protože Sejkovi s tkáčem utekl balon. Nakonec až k brankáři Surovčíkovi, který má dost času na rozehrávku. Rozehrává po zemi na Gudala před sebou stojícího, až teď tam doběhli napadající Sejk s Janoškem, aby trošku znepříjemnili Spartanům rozehrávku. Zatím se to ani Janoškovi, ani Sejkovi nedaří. Sejk teď startuje na Surovčíka, protože jednou už to přineslo své ovoce a málem se dopustil Surovčík a také Roman Mace, který mu adresoval nebezpečnou malou domů fatální chyby v začátku utkání. Nakonec toho hráči Sigmy nepotrestali. Uvidíme, co teď udělá Janošek. Spadne k zemi po zásahu loktem od Romana Macka, ale ani tohle rozhodčí nereflektují a nechávají pokračovat ve hře. 17. minuta už začala a stav je 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Spartou, která jde teď dopředu. Karabec se snažil jenom prodloužit na naběhnutého Merkáda doprava, jenomže skvěle se k němu vrátil David Tkáč a tělem ho odstavil od balónu. Karabec sice přihrál, ale už to bylo právě přes ten blok hodně nepřesné a poslal balon přímo do autu, který už rozehrál Leo Borges. Přes Lurvinka ještě se dostává míč až k brankáři Janu Koutnému, který čeká s rozehrávkou, čekal, jestli ho přiběhne někdo napadat, přiběhl Gudal, takže si musel pospíšit s rozehrávkou, respektive ne Gudal, ale Brunes samozřejmě na hrotu útoku. Gudal teď podstupoval souboj s Václavem Sejkem po tom dlouhém nákupu od Koutného. Sice ten souboj vyhrál, posunul si Sejk ten balón do běhu, ale bylo to až příliš daleko. A nakonec Surovčík na ten balón vyběhl a zachránil celou situaci a nepřipustil žádné nebezpečí pro svou branku. Sigma se zatím nedokázala propracovat ke střeleckému pokusu. Ale možná se to teď změní, protože Mercado nepřešel přes Borgese, který opravdu v těch prvních dvou, třech zápasech po svém příchodu z Polska se jeví jako velmi zajímavá posila na post levého wingbacka. I dnes už ukázal několikrát v soubojích jeden na jednoho, ať už v obraně, nebo i když chtěl přes někoho přejít, že to v nohách má. Teď se rozhodně bude chtít zapojit do kombinace a dostává na levé straně balón od Solda. Borges svojí levačkou centruje, tohle bude příliš dlouhé. A nakonec balón, no, chtěl jsem říct, že Gali zpracuje, ale jako by se nemohlo rozhodnout, jestli si na něj naskočí, zpracuje ho na prsa a sklepne si ho dolů ke kopačkám. Nakonec ten balón nechal odrazit od země a jak je nevysoký Ahmad Gali, tak ten balón přes něj přeskočil přímo do autu, takže neúplně dobře vyhodnocená situace a rozehrávat může Sparta, jenomže ještě na své polovině odevzdává balón pochybné rozehrávce zase Burgesovi. Stav je 0-0 nadále, odehráno přesně 18 minut utkání Sigmy Olomouc a Sparty Praha, ale nakonec teď dobře Spartané zatlačili na kombinující Hanáky a vytlačili je s balónem nakonec až k brankáři Janu Koutnému. Sparta to udělala teď zónově skvěle, nenechala Sigmu hrát na své polovině a Navíc teď po nákupu Jana Koutného zůstal zřejmě Borges v offsideu, takže může hrát v poklidu Sparta od své obrané čtveřice. Rineš posílá balon po zemi na rozběhnutého Singateha, toho bude u levé postranní čáry bránit Sila, ale Singateh přes něj přihrál na Sochůrka, který už je zase ve vápně, vletl tam jako velká voda a musel tam svádět souboj s Ahmadem Galim, který se tam vrátil. Oba dva padli k zemi, balon mezi tím skončil v zámezí a bude z toho co? Bude z toho rohový kop. Nakonec pro Spartu, i když Gali máchá rukama a rozhodně tu situaci neviděl tak, že by se balonu dotkl jako poslední předtím, než opustil hřiště, ale rozhodčí to viděli jinak a přeškli rohový kop Spartě. 19 minut odehráno, nějakých pár vteřin k tomu a Adam Karabec tentokrát z levé strany bude rozehrávat rohový kop, druhý pro Spartu. Ten první skončil nepříjemným střetem Gudala a Malého, oba dva se tam objímají teď znovu. Karabec už posílá balon do vápna, ale zase to jsou bránící hráči Sigmy, kteří vyhlavičkovali balon do bezpečí a Sparta znovu z rohového kopu nevytěžila ani zakončení. Stále se tam ale balon někde pohybuje kolem pokutové území, teď už to neplatí, protože Soldo s ním výjíždí a tak je to v polovině 20.
3: Sparta zatím nevytěžila branku na Andrově stadionu ve 20. minutě, je to mezi Sigmou a letenským týmem bez branek. To na Jablonecké střelnici, tam už nám branka padla v úvodu, hned se tam trefil Zlín, jak zápas vypadá teď, to řekne přímo z místa Pavel Petr.
5: Vypadá tak, že se hraje 21. minuta a domácí stále prohrávají 0-1. No a abych zmínil, nebo abych odpověděl na tu otázku, jak zápas vypadá teď, vypadá tak, že se neustále hraje na polovině Zlína, ale aktivita domácích fotbalistů končí prakticky před pokutovým územím. Jablonečtí už zahrávali také rohový kop, ale ani z něj se neprosadili. Zlínská defenziva zatím tady v tomto zápase pracuje na jedničku a tak trenér Hoftich může být rozhodně spokojený. Nakonec spokojený může být i zatím s tím stavem 1-0 pro hostující Zlín. Out pro hosty, kteří se teď snažili dostat alespoň na pár okamžiků na polovinu soupeře. A to se jim možná podaří, protože mají k dispozici autové vhazování. Konkrétně si pro míč jde Fukala. Je to na polovině hřiště, odkud bude za pár okamžiků rozehrávat. No, trošku přešel dál, než byl ten okamžik, kde míč přešel čáru, ale to nevadí, hraje se dál, pokračuje se. Alium v souboji s protihráči ze Zlína, konkrétně Fukalou, a ten byl úspěšnější a tak může pokračovat přes levou stranu hřiště. Průnik fotbalistů hostujícího celku, ale teď chyběla přesnost k tomu, aby Machelík přesně rozehrál a Fukala se třeba dostal do šance. Mezitím jablonečtí fotbalisté už rozehráli, to už se hraje 22. minuta a Jablonec prohrává stále se Zlínem 0-1. Ve třetí minutě se prosadil zblízka hostující Šmiga. Jablonec znovu tlačí, Jablonec se znovu dostává na polovinu soupeře. Alium, nabíhá mu tam Cedidla, který z pozice obránce se vydal dopředu. Alium si narazil s Chramostou, ale zpátky už ten míč netrefil. Ještě ho poslal vzadu zahrazení. A tak ani z této šance nebo z této možnosti jablonečtí fotbalisté nevytěžili střelu na branku, která by zaměstnala golmana dostála. Pomalu jistě začíná 23. minuta, Jablonec Zlín 0-1.
3: 0-1 je to na Jablonecké střelnici, my se tam samozřejmě zase za chvíli vrátíme, posloucháte pořad s mikrofonem za fotbalem, v 17 hodin se k fotbalu přidá také hokej a to hned na pěti stadionech, hokejové typ Sport Extraligy. Teď se ale pojďme věnovat tomu, co se děje v Šancelize, v Olomouci hraje Sparta za dohledu Adama Kodeta.
4: Polovina 23. minuty, svítí na časomíře, svítí tam také stav 0-0 nadále a platí také to, že ani jeden z týmů ještě nevystřelil na branku, i když nějaké zajímavé možnosti nebo spíše skrumáže před jednou nebo druhou brankou už k vidění byly. Paulovaný Karel Řábek a rozhodčí Karel Rouček nechává výhodu, balon se skutálel až k Singatehovi na levou stranu, ale ten zase neprošel přes Galiho. Bránící hráči Sigmy opravdu hrají velmi tvrdě, velmi rychle přistupují k hráčům Sparty s balónem a opravdu jdou do nich tvrdě tělem, ale dělají to podle rozhodčího čistě, takže Spartě to rozhodně nechutná a nechutná jí ani to, když teď úspěšně dvakrát přihrál Janošek směrem dopředu. Když mu ale tkáč teď balón vrátil, tak se přece jenom Dominik Janošek s míčem zastavil někde u středové čáry a teď vymýšlí, co s ním udělá. Posílá ho na Solda do středového kruhu, který se tam zběhl pro kombinaci, stejně jako Beran, kterému Soldo také balon předal, jenomže pod tlakem napadajícího Mercáda s Brunesem Nakonec museli hráči Sigmy rozehrát balon až na brankáře Koutného. Ten rychle rozehrál na Janoška a ten dobře viděl na ose hřiště nabíhajícího si Václava Sejka. Kdyby tam teď kopačkou nezasáhl Gudal, tak už Sejk uhání sám s míčem na bránu, takže skvělý obraný zákrok Tobiase Gudala, který teď bude rozehrávat někde od středového kruhu. Přenáší hru na pravou stranu na Karabce, který si musel trošku seběhnout zpátky pro ten balon, který nebyl úplně přesný, ale zastavil ho ještě ve hřišti. Narazil si s Merkádem, ale nakonec se vrací za sebe Kadeřábkovi. Kadeřábek dává na Gudala, ten se tentokrát rozhodl přenést hru na levou stranu. Rineš posílá po léně na Singateha, ten zase zřejmě bude chtít přejít jeden na jedno přes Galiho, několikrát už se o to pokusil, několikrát mu to také vyšlo, párkrát ne, akorát teď ale volí nejprve zpětnou přihrávku na Rineše a potom si oba dva vůbec nerozuměli při další kombinaci a balon se odkutálel pryč z dosahu Spartanů, pryč ze hřiště. V 25. minutě je to 0-0 a rozehrávat bude od své vlastní branky Jan Koutný, kterému teď v tom pomůže i stoper Matuš Malý. Což také teď udělal, přiťukl jenom balon zpátky Koutnému, Soldo si tam ještě zběhl pro rozehrávku, ale Spartané se toho snaží využít, dobře tam napadali Sochůrek s Brunesem, ale nakonec Sigma v rozehrávku.
3: Posloucháte pořád s mikrofonem za fotbalem, hraje se také v Anglii, Bournemouth Liverpool stále v 25. minutě bez branek, stejně jako Leeds Crystal Palace 0-0, no ale branky nám padají na hřišti Manchesteru City, tam je to 1-1 proti Sunderlandu ve 24. minutě. Druhá nejvyšší soutěž Žižkov Třinec 3-0, Kladno Příbram 2-2 a Baník Ostrava bez Ústím nad Labem stále prohrává po poločase 0-1. Pojďme se ale věnovat především české nejvyšší fotbalové soutěži. Na Andrově stadionu se hraje zápas mezi Sigmou a Spartou, sleduje ho Adam Kodet.
4: V 26. minutě se poprvé mění skóre. John Mercado na pravé straně obstřelil bránícího Luel Urvinka. Možná poprvé se tito dva dostali do vzájemného souboje, protože jinak tam Mercada vždycky bránil spíše Borges. Ale jak se tam vyskytl Urvink, Mercado ho dokázal obstřelit a nevím, jestli to myslel takhle přímo jako zakončení na bránu, nebo jestli to byl spíše trošku nepovedený přetažený centr, ale každopádně ten oblouček nádherně zapadl do vzdálenějšího horního růžku branky Jana Koutného. I on možná reagoval trošku později, ale ta rána nakonec byla umístěná tak přesně, že ani tak by tam asi Koutný nedosáhl. Takže v 26. minutě Sparta po gólu Johna Mercada vede 1-0 a Olomouc bude muset reagovat, pokud samozřejmě chce z tohoto zápasu vydolovat nějaké body nebo alespoň jeden, a já věřím a i zaplněný Andrův stadion určitě také, že Sigma chce ještě zdramatizovat tohle utkání, ale bude to mít teď těžší. Jenomže Spartané teď neodehráli ten balon úplně dobře a Sejk to chtěl, když míč získal, vyřešit co nejrychleji, co to šlo, ale jako by si nemohl rozmyslet, jestli bude přihrávat střílený pas na tkáče, nebo jestli vypálí. Bylo to takové polovičaté řešení nakonec.
3: Sparta tedy vede v Olomouci 1-0. Ještě něco udělat se zápasem určitě budou chtít také fotbalisté Jablonce, kteří od úvodu prohrávají na střelnici se Zlínem. Zápas sleduje Pavel Petr.
5: 27. minuta, stále platí Jablonec Zlín 0-1, ve třetí minutě se prosadil Šmiga. Jablonci teď ale centrují do pokutého území, konkrétně to byl Alium, ale kapitána Chramostu nenašel a tak to bude znovu dobývání domácích fotbalistů, kteří se zatím marně snaží najít recept na překonání zlínské obrany a už vůbec se nedostali k tomu, aby ohrozili gólmana Dostála. Přestože si vybojovali tři rohové kopy a dvě standardní situace, tak zatím na golovou příležitost čekají já. Zlínští se ubránili také v tuto chvíli, kdy Jablonečtí musí další akci zakládat ještě z vlastní poloviny hřiště. Konkrétně do cedidla, po něm Holí, no a také Alium, který si naběhl, přihrává před pokutové území. Tam opere Čantorišvili, snažil se přihrát, Alium spálí. První velká příležitost domácích, ale připravený je hostující golman Dostál. Levačkou Alium pálil k tyči, ale našel tam připraveného, tedy Dostála. Na konci 28. minuty tak stále platí Jablonec Zlín 0-1.
2: S mikrofonem za fotbalem.
3: Přesně tak se jmenuje pořad, který teď posloucháte v 18 hodin. Musíme to připomenout, se vrhneme také na pořad s mikrofonem za sportem, protože do hokejové typ Sport Extraligy vstoupí od 18 hodin. Velký šlágr na Slavii se totiž bude hrát zápas mezi domácími a Viktorií Plzeň. I náš fotbalový expert Pavel Horvát bude na místě komentovat tohle utkání. Pojďme se vrátit ale na Hanou. Olomouc proti Spartě, to je zápas, který vidí Adam Kodet.
4: V 29. minutě Pražané vedou na hřišti Olomouci 1-0. Postaral se o to John Mercado nádhernou zakroucenou ranou v 25. minutě. A Spartané teď rozehrávají od své stoperské čtveřice, respektive obrané čtveřice. Stoper Besoch posílá dlouhý balon na Brunese, ale tohle bude příliš dlouhé. Navíc tam Brunese zdvojili jak bránící Malý, tak také Lurving. Tohle nemělo pro Spartu naději na úspěch. Pro balonci došel brankář Jan Koutný, rozehrává o pozemi na Solda, který se obtočil teď kolem napadajícího Sochůrka. Nepřešel přes něj, ale balonci udržel na kopačkách, posouvá ho na Galiho, který se s ním vrací trošku hloub. Janošek chtěl hned z první přihrávat zase přímo na rozběhnutého Solda, ale to už Spartané vystihli a může hrát Rineš na levé straně. Teď Sparta trošku zpomalila hru, samozřejmě nutně se teď už za toho vedení 1-0 nemusí Pražané za každou cenu hnát dopředu, mohou spíše kontrolovat hru, což teď také dělají. Karabec se vyskytl teď až u levé postranní čáry, pomohl tam s kombinací a s udržením balónu na kopačkách Spartanů, kteří nepostupují nikam vpřed, kombinují zhruba někde ve středu hřiště a navíc teď svým pohybem vybojoval Pavel Kadeřábek faul, protože lehce na něj došlápl David Tkáč, takže Sparta zůstane u balónu v polovině 30. minuty, vedou Pražané na hřiště Olomouce 1-0. Rozehrávat bude Roman Macek, někde ale od středové čáry. Dlouhý balon míří doleva na Singateha, ale přes něj předskočil Ahmad Gali. Tentokrát se rozhodl jít do toho letícího balónu po výskoku a udělal dobře, protože balón získal pro svůj tým, jenomže poté ho nepřihrál přesně na pravé křídlo na rozeběhnutého Dominika Janoška. Tomu balón utekl do autu, který rozehráli rychle Spartané, konkrétně Rineš. Poslal balón ale zpátky k brankáři Curovčíkovi, takže Sparta hraje teď výrazně poklidněji a tohle bude asi obraz hry po další minuty. Spartané se za toho vedení 1-0 budou snažit co nejvíce kontrolovat hru a nepouštět si vůbec k balónu. Teď se tohle nepovede, protože dlouhý Surovčíkův nákop propadl.
3: Když už Adam Korec říká o tom, že jeden tým nepustí druhý vůbec k balónu, tak musíme říct, že se hraje také na Jablonecké Střelnici a Jablonečtí prohrávají se Zlínem 0-1 poté, co Zlín trefil první branku hned v úvodu. Co se týče držení míče, to je aktuálně 84% ve prospěch Jablonce. Jak zápas vypadá, podrobněji teď popisuje Pavel Petr.
5: Vypadá tak, že jablonečtí fotbalisté stále prohrávají 0-1 a to říkám v okamžiku, kdy začíná 32. minuta. A Zlínští tedy vedou už od 3. minuty, kdy se prosadil Šmiga a teď se nadechují k dalšímu útoku. Stále ale platí, že jablonečtí přeci jen drží daleko víc času míč na svých kopačkách, jenže jejich snaha končí zpravidla před pokutovým územím a teď se navíc sami musí bránit po centru, který přichází z pravé strany. Ještě si tam nabíhá Pišio, ale bylo to na něj příliš vysoké ten centr a tak balón skončil až v autu, kde už mohou rozehrávat domácí, konkrétně Čantorišvili, nakonec ale přenechal míč a tím mužem, který pošle míč do hry, je domácí Cedidla. Auto je hozování je provedeno, jenže tu rozehrávku tam napadali blesku rychle hosté, míč ale nedostali a tak se mohou nadechnout. Jablonečtí útok po levé straně nabíhá si tam, nebyla je tam vepředu připravený také Chramosta a my půjdeme na Radiožurnál také informovat. Začíná 33. minuta, domácí aktivnější, ale se Zlínem prohrávají 0-1, prosadil se Šmiga už ve 3. minutě. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
3: Tomu ještě přidejme, že Manchester City znovu vede nad Sunderlandem po půl hodině hry, teď přidal druhý gol, 2-1 je to aktuálně. Chceme ale také vědět, jak to vypadá na Hané. Sigma Olomouc, Sparta Praha a Adam Kodet.
4: 33. minutě tedy nadále platí stav 1-0 pro Spartu, nezměnila na tom ani ta velmi nebezpečná nakonec standardní situace, kterou rozehrával zajímavě Karabec, který si nedovolil nebo nechtěl rozehrát přímo, ale narazil si z 20 metrů na ose hřiště s Rinešem a až pak levačkou zakončil, chtěl tak možná zmást trošku tu bránící řadu Olomouce nebo zeď a najít tam nějakou skulinu, našel jí, ale zamířil jenom těsně vedle pravé koutného tyče. Sigma teď hraje ve středu hřiště, Lurving bude chtít rozhodně napravit tu svoji lehkou chybu při bránění Mercada při té gólové situaci. Dobře teď vybojoval balón, poslal ho na Sejka. Gali už je ve vápně, zasekl si ten balón, jenomže nenašel svoji přihrávku u Sejka. Ne, že by mu v tom někdo z bránících Spartanů zabránil, ale sám se dopustil chyby. Spartané ale velmi rychle balón odevzdávají. Beran ho získává od Borgese, Beran přenáší přes Matuše Malého a Silu až doprava na Dominika Janoška. Zase jsou stopeři Sigmy velmi vysoko vytažení, někdy se to může zdát jako riskantní řešení, ale Sigma to takhle hraje velmi často. Potvrzuje to teď Lurvin, který je daleko za středovým kruhem, ale narazil si se Janoškem a dostal od něj balon zpátky. Lurvin se teď rozlíží, komu by ho předal, předává ho do středového kruhu stoperovi Matuši Malému, ten ukazuje rukama, že bude chtít uklidnit hru, takže si jenom přikopl míč s Beranem, který mu ho vrací zpátky, teď už hraje Lurvink. Lurvink posílá na Sejka, který krásně sklepl ten balón nad káče. Ten ještě posílal střílený pas na zadní tyč na Berana, který se tam zbíhal, ale ještě se do toho vložil jeden z bránících Spartanů ve skluzu. Bude z toho tedy první rohový kop pro Sigmu. V 35. minutě za stavu 1-0 pro Spartu, ale málem, nevím, jestli to byl Gudal nebo někdo jiný, si ten bránící hráč ve skluzu srazil míč na zadní tyči do vlastní branky. Surovčík už by tam v tu chvíli nebyl, ale míč se nakonec skutával mimo levou Surovčíkovou tyč. Takže teď levý wingback Sigmy Leo Borges z Brazílie může ukázat, jak přesná je jeho levačka. Vysoký balón na zadní tyč, kde je připravený Matuš Malý, který namířil i balón hlavičkou na branku. Ještě Lurvink může zakončovat, ale nakonec ten přehuštěný prostor bránícími Spartany vyřešil tu situaci tak, že případné Lurvinkovo zakončení zablokoval a odkopl balón pryč z pokutového území. Ale už ta první hlavička Matuše Malého klidně mohla skončit gólem. Nádherně teď Sejk sklepl balón pro Malého, který si ho ještě musel posunout na pravačku. Teď možná pro Sigmu škoda, že tam nebyl někdo ofenzivnější místo Matuše Malého, ale Sejk nádherně zase vyhrál souboj s bránícím Besohem, který se do něj vlastně ani nedostal a sklepl balón pro Malého. Kdyby tam byl někdo, kdo umí lépe vystřelit, a ne opravdu defenzivní stoper Matuš Malý, možná to už mohlo být 1-1, ale to se už nikdy nikdo nedozví. Je to nadále tedy 1-0 pro Spartu. 36. minutě, ale co na ní může být? Gali je sám před brankou a dává gól! Jestli to tedy nebyl offside, a byl to offside. Asistent zvedl praporek nad hlavu, Gali se vlastně ani neradoval, možná chvíli, ale jen co spatřil asistenta rozhodčího, který měl zdvižený praporek, tak věděl, že je zle a že tenhle gól platit nebude. Ale možná tenhle recept bude platit v dalším průběhu na Spartu, protože nádherně se tam Gali na pravé straně uvolnil. Jestli se to teď ještě bude zkoumat na videu nebo nebude, to se dozvíme, ale vypadá to, že nebude, protože sudí Karel Rouček dává Surovčíkovi, tedy brankář Sparty, signál, aby rozehrával. Surovčík ukazuje v 37. teď už minutě za stavu 1-0 pro Spartu.
3: Bylo to vzrušení a bylo zbytečné. Sparta stále vede nad Olomoucí 1-0 v 37. minutě. Nejspíš také zbytečné vzrušení prožívají teď fanoušci na stadionu Manchester City v anglické Premier League. Sunderland tam totiž srovnal na 2-2, ale právě tahle branka se také ještě prověřuje a je velmi pravděpodobné, že uznána nebude. Co se týče Zlína, tak to je fotbalový klub, který zatím v téhle sezóně vůbec nehraje dobře. Má na kontě z 8 kol 8 porážek, vůbec o první body. Hraje teď na severu Čech na hřišti Jablonce. Sleduje to Pavel Petr.
5: 37. minuta, závar před brankou hostujícího celku. Alium tam byl, který pálil a trefil pouze před ním stojícího protihráče, který se okamžitě zkrácel k zemi, ale abych se podíval také na světelnou tabuli, teď už začíná 38. minuta a stále platí, že Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. Poprvé v zápase teď vidíme ošetřování přímo na hrací ploše, protože ta trefa do obličeje od Aliuma byla opravdu nepříjemná, bylo to možná ze 2-3 metrů a to je okamžik, který by nechtěl opravdu schytat nikdo. Věřme, že jeden ze stoperů zlínského týmu bude každopádně v pořádku, ale ošetření je v tomto případě nezbytné, byl tam zásah do obličeje.
3: Je nezbytné, ale na Radiožurnálu Sport tím pádem není nezbytné, abychom čekali, jak ošetření dopadne, můžeme se vrátit zpátky na Hanu. Olomouc hostí pražskou Spartu před zraky Adama Kodeta.
4: 38. minutě za stavu 1-0 pro Spartu. Singatech míří do vápna a namířil také balon do malého pokutového území na Brunese, který skákavý balon zasáhl, ale nakonec toho bude jen odkop od branky, když se Spartané dožadovali rohu a dožadoval se hlavně Matěj Rydeš tak vehementně, že za své protesty okamžitě od Karla Roučka vyfasoval žlutou kartu. Pokud se nemýlím, a ano, nemýlím se, je to první žlutá karta vůbec tohoto zápasu. Sudí tam ještě teď kapitánovi Adamu Karabcovi vysvětluje, že takovéto jednání od hráčů na jedné nebo na druhé straně tolerovat nebude a možná mu vysvětlu i jak viděl celou tu situaci. Každopádně míč bude rozehrávat Sigma od své branky, postará se o to stoper Matuš Malý, který zřejmě znovu přiklepne jenom ten balon nakrátko brankáři Koutnému nebo možná ho sám rozehraje směrem dopředu. První varianta platí, takže u míče teď už Koutný.
3: Během tohoto krátkého vstupu tedy nahané branka nepadla, no a hraje se nám už také na Jablonecké střelnici, kde hrají fotbalisté Zlína a sleduje to Pavel Petr.
5: Ano, hraje se 39. minuta, 0-1 domácí prohrávají a teď mají k dispozici další rohový kop, po něm hlavička holého, ale ta míří mimo a tak z toho bude pouze odkop od branky. Dostála tím mužem, který dostal zásah do obličeje, předtím byl Křapka, byl ještě ošetřovaný, teď čeká na svou příležitost u pomezní čáry, aby ho za pár okamžiků rozhodčí pustili do hry a tak krátkodobé oslabení jazlínského celku skončilo. Už 40. minuta, dostal bude rozehrávat do vlastní branky. Zatím jeho tým, tady hostující Zlín, je spokojený, protože vede 1-0. Navíc výtečně pracuje také hostující obrana, která zatím má domácí stále nepouští do nějaké slibné gólové příležitosti. Jablonci si poradili s nákupem hostujícího celku. Teď to budou zkoušet průnikem po levé straně, ale získali pouze autové vazování a znovu to bude v jejich podání útok doplných. Po pravé straně to bude Alium, který se dostal k míči, velice aktivní, ještě si nabíhá na spolupráci, kterou chtěl provést Čanturišvilim. Hosté se do toho vložili a bude z toho auta pro domácí. Čanturišvili, po něm Cedidla v okamžiku, kdy začíná 41. minuta a Jablonec prohrává se Zlínem 0-1.
6: S mikrofonem za fotbalem.
3: Budeme také sledovat to, co se děje na druhém trávníku, kde se aktuálně hraje, což je Andrův stadion, Sigma hostí Spartu. Znovu dáváme slovo Adamu Kodetovi.
4: 41. minuta už začala na Andrově stadionu a začala za stavu 1-0 pro Spartu i nadále jediným střelcem John Mercado z 25. minuty. Možná ho za chvíli někdo napodobí, protože Sparta je na polovině soupeře, jenomže i když byl hluboko opravdu na útočné půli Kadeřábek, tak stejně autové vazování hodil zpátky stoperovým Besohovi a Sparta začíná až od své obrané řady. Rineš teď vrací balon Gudalovi, který je ve středovém kruhu, posouvá na krátko doprava na Besoha. Besoh na Karabce po ose hřiště, ten dává na Macka. Macek průnikovou přihrávkou chtěl rozběhnout Sochurka, ten ale stál a potom podklouzl, ale balon udržel. Když kostrbatě, tak nakonec si přes Macka Spartané dostali míč na Rineša a teď už ho má zase u levé postranní čáry Singatech. Další ze série soubojů mezi ním a Galim. Singatech přes něj odcentroval a krásně dokázal zakončit také Karabec ze vzduchu, který jenom tak sklepával, tečoval nebo nastavil placírku ve vzduchu a namířil ten balón na Koutného, který byl ale na blížší tyči připravený, ale velmi pohledná fotbalová situace. Jednoduchý nízkoletící centr od Singateha přes Galiho a šikovné zakončení ze vzduchu od Karabce, jenomže gól to nepřineslo, takže v 42. minutě vede Sparta na hřišti Olomouce stále v úvozovkách, tedy jen 1-0 po gólu Johna Mercada. Spartané teď na vlastní půli.
3: Pojďme zpátky na Jabloneckou střelnici, tam se chystá přímý kop, sleduje ho Pavel Petr.
5: No a ten přímý kop zahráli domácí zle nedobře, protože po něm prakticky nevytvořili si žádnou dobrou příležitost, i když Novák na dvakrát to zkoušel, ale neuspěl. Taky na začátku 43. minuty domácí Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. Znovu to bude postupný útok jabloneckých fotbalistů. Po pravé straně Alium, zpětná přihrávka na Cedidlu, Chramosta se zapoje do hry a už se nabíhá před pokutové území, ale zlínská obrana zdá se si s jeho průnikem poradila a nakonec Černín míč odkopává na tribunu. Nic neřešil, pouze dlouhý odkop, aby tak zabránil možnému rychlému ataku jabloneckých fotbalistů. Černín je mužem, který před pár okamžiky jako první v tomto zápase viděl žlutou kartu. No a teď sleduje akci, kterou mají domácí, je tam Alium, jenže ve finále si pomohl faulem. Srazil tam k zemi jednoho ze zlínských hráčů a tak z toho bude pro změnu přímý kop pro hostující tým, ale to pouze od vlastního pokutového území. 43. minuta končí, Jablonec Zlín 0-1.
3: Musíme k tomu ještě dodat, že Jablonec prohrává od třetí minuty, od té doby dobývá doslova defenzivu Zlína. Co se týče statistik, tak Jablonec drží míč 82% času, což je opravdu neuvěřitelně vysoké číslo. Navíc vystřelil 9krát na branku Zlína, oproti tomu hosté pouze 4krát. Tedy já jsem řekl, že vystřelili na branku, ale to právě není pravda. Jablonec vystřelil 9krát, ale jenom 2 z těch střel mířili mezi 3 tyče. I to je důvod, proč Jablonec na konci prvního poločasu stále se Zlínem prohrává 0-1. No a jak to vypadá s Olomoucí, která hostí Spartu, to zase řekne Adam Kodet.
4: Nedošel. 44. minuta je v polovině. Je to stále 1-0 pro Spartu po gólu Mercada. Spartané u balónu, ale u své vlastní branky, odkud teď rozehrávám Besoch. Právě Mercado se zběhl pro ten nízkoletící balón, pak ho ale Kadeřábek, který ho dostal od Mercada, odevzdal a tak může hrát Beran. Beran viděl nabíhajícího si Solda vpravo, jenomže před něj se dostal Sochůrek a zneutralizoval tu přihrávku. Získal balón tedy pro Spartu, Macek ze středu pole bude rozehrávat. Chtěl dostat balón zase na Hugo Sochůrka na levou stranu, jenomže před ním stál Gali a nenechal Sochůrka hrát. Balón se ale odrazil zpátky na spartianské kopačky, další centro Romana Macka. Nabíhá si pro něj Brunes, ale ten jakoby teď nevěděl, jestli byl nebo nebyl v offsideu, podle všeho nebyl, ale zastavil svůj pohyb a nechal propadnout nakonec ten

0: pronikajícího Davida Tkáče k zemi, bez jakéhokoliv úmyslu hrát balón. Janošek teď rozazuje rukama, jak může, směrem k rozhodčímu Karlu Roučkovi, ale za tohle žlutá karta nebude. Rozhodně to namíchlo i olomoucké fanoušky, kterých tady je opravdu velká spousta. Nebývá zvykem, že i ta velká severní tribuna ve tvaru mušle by byla zaplněná domácími fanoušky a vlastně se ani neotvírá na takové ty regulární zápasy, když se zbytek stadionu nevyprodá, ale teď tam je plno fanoušků, kteří teď něco
1: skrývají. Na Hanou se zase vrátíme na závěr nastaveného času. Víme ale, že na Jablonecké Střelnici se bude nastavovat jen jedna jediná minuta a proto závěr poločasu přenecháme Pavlu Petrovi.
2: Ano, je to tak. Poslední sekundy zbývají do vypršení času poločasu, který určil rozhodčí Orel. Ještě souboj na polovině jabloneckých fotbalistů. Elium rozehrál, jenže nepřesně, a tak z toho může být ještě příležitost pro zlínské fotbalisty. Bude z toho šance, nebo rozhodčí Orel ukončí první poločas? Platí a druhá verze. Rozhodčí Orel tedy zapískal naposledy v prvním poločase do píšťalky. Domácí Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. Už ve třetí minutě se prosadil hostující Šmiga.
1: Druhá půle začne na Jablonecké Střelnici za 15 minut a Radiožurnál Sport bude u toho.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Připomeňme také, že se hraje i v Anglii. Manchester City opravdu nakonec obdržel gól na 2-2 od Sunderlandu, ale na konci nastaveného času v prvním poločasu znovu vede 3-2. Pojďme se ale teď vydat zpátky na Hanou. Olomouc, Sparta a Adam Kodet.
0: Nastavené minuty 1-0, je to nadále v polovině druhé nastavené minuty, tedy 1-0 pro Spartu na hřišti Olomouce. Branka Sparty byla před malou chvílí v ohrožení po střele Dominika Janoška, protože Sigma rozehrála rohový kop nakrátko a nakonec po rychlé kombinaci se právě Janošek dostal do střelecké pozice, ale bránu přestřelil, a tak může teď rozehrávat Sparta. Druhý pokus k tomu bude mít Surovčík, ten první nedopadl úplně slavně, protože Karabec nevyhrál souboj s Borgesem a Spartané pak museli vrátit odražený balon zpátky ke svému brankáři a to samé teď udělají asi stopeři Gudal Ambesoch, no a nakonec si vyměnili balón jenom mezi sebou, už do toho Surovčíka nezapojili a přesunuli ho pak na Kadeřábka. Kadeřábek odkopává dopředu, Mercado vypadá, že se vymaní z toho souboje s Borgesem, potom padl k zemi po lehkém při držení od Borgese, které tam sice bylo, ale tentokrát to rozhodčí jako faul nevyhodnotili, takže nechávají Sigmu hrát. Dobrá průniková přihrávka od Janoška na Galiho, který stihne balón ještě ve hřišti těsně, ale stihl, i když rozhodně součástí už byl balón v autu, tak ne celým objemem, takže Sigma může pokračovat ve hře. Silu v centru do vápna ještě sražený jedním z bránících hráčů. Teď Surovčík vyboxoval ten balón, ale ne, kdo ví, jak přesvědčivě, a nakonec se míč dostal k Borgesovi, který zvoluje levačkou ho Martin trefil, zakroutil ho směrem na bránu, ale tu netrefil. A my budeme informovat i posluchače Radiožurnálu o průběhu zápasu. Za malou chviličku. Ve čtvrté minutě nastavení z celkových 4, tedy zhruba nějakou minutku před koncem první půle, vede Sparta v Olomouci 1-0. V 25. minutě se prosadil křídelník John Mercado, který využil toho, že bránící Louis Lurvink nestál úplně natěsno u něho, takže ho dokázal levačkou obstřelit a nádherným obloučkem našel prázdné místečko branky v horním růžku brány Jana Koutného. Od té doby, tedy od 25. minuty, je to 1-0. Sparta tam měla ještě jedno zajímavé zakončení po kombinaci mezi Singatehem a Karabcem zleva, ale jinak příliš nic moc nebezpečného. Ještě jednou potom z takové rány z dálky, spíše z nouze, z otočky Matěj Rineš trefil horní tyč. Sigma měla zatím spíše takové náznaky nebo nepřesné střely, ale stav 1-0 pro Spartu platí i teď, když vypršel nastavený čas přesně ve chvíli, kdy rozhodčí Karel Rouček ukončil první půli. No a hraje nebo hrálo se také v Jablonci, který hostí Zlín, a to všechno vidí Pavel Petr.
1: Jak se hrálo v Jablonci, to my už víme. Víme, že tam po prvním poločasu Zlín vede 1-0. Sparta také na hřišti Olomouce zatím dala ten jediný rozdílový gól, tedy 1-0. Druhé poločasy samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport. No a musíme připomenout, že se hraje také druhá nejvyšší soutěž. Ústí nad Labem se snaží dostat zpátky na čelo tabulky šance Národní ligy a zatím to vypadá, že minimálně bodově se Ústí dotáhne na vedoucí Karvinou, protože v 64. minutě vede Ústí na hřišti Baníku Ostrava B 2-0. Ještě bychom měli, aby to bylo kompletní, zmínit také

0: že dnes už se hrálo jedno utkání nejvyšší fotbalové soutěže. Hradec Králové doma podlehl Teplicím 2-0, ty se trefili pokaždé na konci poločasu prvního i druhého a tak to nakonec dopadlo 2-0 pro Severočechy, kteří dali už 17 branek a mají druhou nejlepší ofenzivu v lize. Co se týče fotbalu, tam budeme pokračovat, jak bylo řečeno, za nějakých 10 minut, no ale nebojte se, dnes v 17 hodin se vydáme také na hokej.
1: Pustíte si dnes hokej v rádiu.
2: Třetí kolo Tipsport Extraligy nabídne i zápas HC Kometa Brno Mountfield Hradec Králové. Kometa před sezónou posílila obranu. Jak se ale poradí s ofenzivou Hradce, která na úvod soutěže dokázala přestřílet favorizované HC Dynamo Pardubice? Extraligové zápasy vysíláme živě na radiožurnálu Sport a v reportážních vstupech na radiožurnálu.
1: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
3: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.

0: Nejprve si to pojďme shrnout na radiožurnálu Sport. Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, řeče o fotbalové šancelize. Aktuálně se ještě hrají dva zápasy, Jablonec Zlín 0-1, stejně jako Sigma Olomouc, Sparta Praha, ale v obou případech je to poločasový výsledek. Druhé půle začínají na radiožurnálu Sport živě za 6 minut. V 18 hodin potom šlágr tohoto kola Slavia proti Viktorii Plzeň v přímém přenosu. A teď ještě máme dvě zprávy, které se teoreticky týkají české fotbalové reprezentace. Za prvé, Ryan Nadery rozhodl ve skotské fotbalové lize glasgowské derby. Je to ten Nadery, o jehož reprezentační příslušnosti právě Česká fotbalová asociace vede administrativní bitvu, přičemž sám 23-letý německý rodák by za Česko hrát chtěl. No a Rangers díky němu dnes vyhráli nad Celticem 1-0, domácí lídr soutěže v 7. kole poprvé vůbec ztratil v téhle sezóně a vede tabulku před Rangers už jenom o 2 body. A teď ještě jedna zpráva, která se týká reprezentace, ale už je horší. Kapitán, aspoň dosavadní kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí, nemohl nastoupit k zápasu druholigového Wolverhamptonu v Anglii a podle sociálních sítí to vypadá na zdravotní potíže s lýtkem. A tak to také vypadá i na to, že pro zítřejší vybírání nového kapitána je tenhle obránce alespoň dočasně ze hry.
1: Fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
2: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
1: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
3: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
2: Cíl ve fotbalové Lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
1: Všechny zápasy fotbalové Slavie v Lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
1: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
2: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
1: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
2: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
1: Fanděte Slavii ve fotbalové Lize mistrů na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Zábranská, Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Libor Zábranský, hlavní trenér Komety Brno. Poslouchejte Extraligu na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Extraligový hokej dnes přijde, ale bude to až za hodinu. To startuje hned pětice zápasů. Budeme je sledovat v pořadu s mikrofonem za hokejem, včetně tedy té zmíněné Komety. Ta bude doma hostit hradecký Mountfield. Ale teď už se budeme znovu věnovat fotbalu. V Jablonci se totiž rozehrál druhý poločas zápasu proti Zlínu. Sleduje to Pavel Petr.
4: Ano, je to tak, 35 sekund uběhlo z druhé půle, stav zůstává Jablonec-Zlín 0-1, hostující trenér Hovtych připravil dvě změny do hry, poslal Helebranta a Grigeru, každopádně pokračuje to, co bylo k vidění v první půli, to znamená míč na kopačkách domácích fotbalistů, připomnu 80% držení míče na straně domácích v první půli, ale teď obrovská chyba v rozehrávce domácích, ale právě střídající Helebrant to nedokázal využít, už se před ním otvíral prostor a mohl by postupovat sám k brance hostujícího domácího týmu Jablonce, to se ale nepodařilo. V případě Zlínských tedy to by bylo parádní střídání, pokud by Helebrant dokázal skórovat na začátku druhé půle. Pokračuje zase aktivita na domácích kopačkách, ale už ne tak výrazná. Je to znovu ale Novák, který bude rozehrávat. 47. minuta, Jablonec Zlín 0-1. Čantorišvili na levé straně hřiště. Jeho dlouhý nákop hledá na domácí straně Holého. Proti němu vystupoval Černín a také vystupil dobře. Nakonec si vypomohl zlínský obránce ve spolupráci s golmanem Dostálem. No a teď odpískaný faul zlínských fotbalistů. Poté, co byl bolestivě zasažen Čantorišvili, už na polovině soupeře budou tedy fotbalisté Jablonce zahrávat přímý kop. Míč si bere ke svým kopačkám. Novák vrací ho zpátky na sedláčka. Znovu je to Novák, po něm Čantorišvili. Přihrávka na kapitána Chramostu nebyla. Čantorišvili na krátkém prostoru si teď přihrávají domácí fotbalisté míč, ale ta zrušená obrana soupeře jim dělá problémy a teď se snaží Helebrant dokonce napadat tu rozehrávku, ale zatím se mu to nepodařilo a tak pokračují v držení míče domácí fotbalisté, ale bez možnosti zakončit. Třeba Alium se o to pokusí za pár okamžiků, už je na hranici pokutového území, vrací zpátky centr, který se tam snáší. Hlavička nebyly, ale nakonec hostující obrana si s touto příležitostí domácích poradila. Další šance na domácí straně a my půjdeme na Radiožurnál Chramosta. Aktuálně se hraje 48. minuta, domácí fotbalisté prohrávají 0-1, přestože mají více ze hry. Už ve třetí minutě se prosadil Šmiga z Jablonce, Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Samozřejmě, že do Jablonce se budeme ještě v následujících minutách, především těch 45, co bude trvat druhá půle, vracet. Jak to jen půjde, za malou chvíli by se mělo ale začít hrát také v Olomouci. Tam druhý poločas začne pražská Sparta. Všechno tam sleduje Adam Kodek.
5: Za malou chviličku už tedy začne druhá půle, no a trenér Sigmy Pavel Hapal připravil, vypadá to, jednu změnu. Do hry půjde Matěj Hadaš na úkor Davida Tkáče. Takže možná se tím i lehce bude měnit rozestavení, protože Hadaš samozřejmě je svým profilem spíše obránce, nebo řekněme krajní obránce nebo wingback.
3: Víme tedy, jaké budou změny do druhého poločasu, ale stále se na Hané nehraje. Vydáváme se proto zpátky na sever Čech na utkání Jablonec Zlín za Pavlem Petrem.
4: 50. minuta, domácí prohrávají se Zlínem 0-1. Byl to hostující Grigera, David Grigera, který se teď dostával do pokutového území, ale ne k tomu, aby dostal příležitost poslat nějakou tu vizitku brankáři Hanušovi. Jablonci se osvobodili, sami spěchají dopředu, no spěchají. Spěchají se nedá příliš říct, protože to je postupná akce, kterou nakonec zbrzdil Čantorišvili. Po něm už je to sedláček, který může kombinovat na polovině hřiště, přihrává na Holého, ale ten to měl na dlouhou nohu a tak to vystihl Křapka. Zakládá protiútok zlínských fotbalistů, kteří už se dostávají k pokutovému zemi. Helebrant je tam, čerstvý muž po přestávce, kličkovaná mezi dvěma hráči, nakonec zpátky na Grigeru. Grigerova levačka a ta donutila k zákroku brankáře domácí Hanuše. Vytáhl míč na rohový kop, Grigera pál z hranice pokutového zemí. Další slíbná příležitost na straně hostujícího celku. Začíná v tuto chvíli 51. minuta, Jablonec Zlín 0-1.
2: S mikrofonem za fotbalem.
3: Sledujeme pro vás dění nejenom na českých fotbalových trávnicích, ale také v zahraničí. Leverkusen, ten hostí dnes v rámci fotbalové Bundesligy Lipsko. Odehráno je zatím 630 minut. V základní sestavě Bayeru je také Patrik Schick na hroktu. Ten se zatím neprosadil, no a neprosadil se ani celek z Lipska. I když Nkunku dal před malou chvílí branku, ta nebyla uznána kvůli offsideu. Jak to vypadá v utkání Olomouc Sparta, to by nám mohl říct při už probíhajícím druhém poločase Adam Kodet.
5: V 47. minutě Sparta vede nadále 1-0 po gólu Mercada z 25. minuty. Zatím Brian Priske nesáhl do té sestavy, Pavel Hapal už ano a poslal na úkor Davida Tkáče do hry Matěje Hadaše, který už byl v akci nesnad více s balónem, ale dostal se do kontaktu s Matějem Rinešem, teď se dostal do kontaktu s Gudalem Dominik Janošek, vypadalo to, že si ho obhodí a kdyby trošku více zrychlil, tak bude uhánět sám do vápna, kde už byl jenom křižujícím Besoch a také brankář Surovčík, ale také tam byl Václav Sejk. Janoškovi ale nakonec ten balon utekl a on sám nepokračoval v pohybu, takže hrát může Sparta. Kadeřábek nakopává směrem dopředu někam, kde cítil buď to Mercada nebo Karabce. Blíže k tomu balonu měl nakonec Karabec, ale i tak byl od Kadeřábka ten centr příliš dlouhý, takže míč skončil až u brankáře Sigmiana Koutného, ten rychle rozehrál. Sigma přenesla hru na pravou stranu na Janoška. Janošek ale tentokrát vrací jenom pod sebe na Abdulaj Silu. A Sila vrací zase střednímu stoperovi Matuši Malému. Ten rozehrává po ose hřiště na Galiho. Ten se tedy po tom střídání a po lehkých přesunech posunul výše, spíše na křídelní pozici. Na wingbacku vlevo zůstává Borges. Na wingbacku vpravo tedy nově Hadaš, který si teď říkal o balónu od Janoška, ale ten ze vzduchu sebral Rineš, ale ani on ho nerozehrál směrem dopředu na Singateha, tak jak to myslel, stejně jako teď Gali, hned první přihrávku zmařil a trefil jí do blokujícího Romana Macka, takže tři přihrávky, první nebo takové střílené centry, okamžitě trefené přímo do prvního blokujícího hráče, ať už s obou stran. Hrát tedy může teď Sparta, Kadeřábek u pravé lajny, kombinuje jenom nakrátko s Karabcem, do všeho se chce vložit Sejk, ale doběhl tam pozdě, takže Spartanům nevypíchl ten balón. Ti přihráli zpátky Mackovi, který se tam hodně stáhl mezi stopery. Potom ale kombinace Sparty už po chybné rozehrávce skončila a hrát může Matuš Malý. Malý posouvá nakrátko na Solda, ten mu naráží balón zpátky. Malý teď ale trošku spozdil tu případnou rozehrávku. Lurvink se rozběhl a dostal balón na paty, zpracoval ho a tak může Sigma pokračovat už na polovině soupeře. Míč od Lurvinka si bere Michal Beran. Jenomže věnují se mu dva napadající hráči, jak Brunes, tak Karabec, takže Beran musel zacouvat. 50. minuta začala na Andrově stadionu, Sparta vede 1-0 na hřišti Olomouce. Dopředu jde po levé straně Gali a také ho tam podporuje Borges, který od něj přebírá balón, ale míří přihrávku jenom zpátky až na Lurvinka. Borges teď dostává míč znovu, dává ho na osu hřiště na Solda, který pálí. Chtěl si ten míč zpracovat ze vzduchu co nejrychleji a co nejrychleji také levačkou vypálit, ale přitom se k němu nestahoval dostatečně rychle žádný bránící hráč. Trošku to své zakončení uspěchal, ta rána byla hodně nepovedená, takže žádné větší vzrušení pro Jakuba Surovčíka v brance Sparty, která vede nadále v Olomouci i v polovině 50. minuty 1-0.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Sledujeme samozřejmě také utkání v Jablonci. Tam překvapivě bojuje Zlín o první body v téhle sezóně. Jak to vypadá ve druhé poločase, to řekne Pavel Petr.
4: Dál Zlín drží vedení 1-0 a to říkám v 55. minutě. Domácí Čantorišule ale může pálit z hranice pokud do území. Nakonec jeho pokus byl zblokovaný a nedostal se dál než zhruba 10 metrů před branku dostála, který také nemusel zasahovat. Jablonci dál v držení míče, teď ale až od poloviny hřiště, odkud Novák nabízí míč svým spoluhráčům, ukazoval, kam si mají naběhnout, nakonec si to nebyla. Přihrávka před pokutou zemí, Holý je tam také Alion, který pálí z otočky a zase našel připraveno dostála a dorážka Chramosty, ta mířila vysoko, vysoko nad branku, takže ani z tohoto okamžiku domácí fotbalisté gólovou tečku nevytěžili. 55. minuta, Jablonec Zlín tady stále 0-1. Rozehrávat bude gólman Dostál, který už si chystá míč v tom malém brankovém území, už si ho tam položil, rozhodčí Orel už mu dává pokyn, že je potřeba rychle rozehrát, jinak by rozjel případně rohový kop, ale dostal to, stihl včas. Poslal míč na Grigeru, tam už byl ale zase domácí Čanturišvili. No a je tam také Nováka, po něm Hanuš, který si zpracoval míč a zasyká mačka v jeho podání. A nakonec znovu spolupráce s Novákem, který může postupovat směrem dopředu, ale už ho tam napadá Šmiga, autor zatím jediné branky v tomto duelu. Branky, která padla už ve třetí minutě a od té doby tedy a Zlínští drží hubený náskok, ale především drží naději na případný bodový zisk tady z Jablonecké střelnice. Centr z pravé strany domácího kapitána Chramostu nenašel. Naopak Šmiga může zamířit směrem dopředu, jenže byl tam nedovoleně atakovaný a tak je ponechaná výhoda. Možná kdyby to byl faul, po kterém by Šmiga končil na hrací ploše, tak by to zadržení protihráče byla žlutá karta, ale to se nestalo. Končí v tuto chvíli 56. začíná 57. minuta a Jablonec prohrává se Zlínem 0-1.
0: Radiožurnál Sport.
3: No, musíme také připomenout, že Teplice zvítězili dnes na hřiště Hradce Králové 2-0 a že dnešní program a vlastně program celého víkendu fotbalové šance ligy uzavře od 18 hodin velký šláger Slavie proti Viktorii Plzeň, což bude komentovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport také náš fotbalový expert Pavel Horvát. Připomeňme, že čeští tenisté jsou po včerejším infraktovém souboji v O2 aréně ve finále Davis Cupu a tam se probojovali taky kanadští tenisté ve druhém kole kvalifikace. Doma v Quebecu porazili Francii 3-1. Na tom finálovém turnaji v Boloni nebude chybět ani Německo, pro které rozhodující třetí bod v souboji s Chorvatskem získal čerstvý šampion US Open Alexander Zverev. No a postoupila také Velká Británie, ta porazila Ekvádor už po čtyřhře hladce 3-0. Pohled do anglické fotbalové Premier League. Bournemouth, Liverpool, 57. minuta, stále bez branek. Leeds Crystal Palace, tam sice jedna branka padla, ale byla odvolána, také je to tedy bez branek. No ale všechno vynahrazuje utkání mezi Manchesterem City a Sunderlandem. Tam je to v 51. minutě 3-2 právě pro Citizens. A teď už jdeme na české trávníky. Znovu je tu utkání Sigma Olomouc, Sparta Praha a Adam Kodet.
5: 1-0 je stav, který nadále tedy platí i v 54. minutě a platí teď to, že Karabec bude rozehrávat další rohový kop, tentokrát z pravé strany, nízkoletící balón někam do středu, kde si naskakoval zase Gudal, který tam byl trstu hodně nebráněný a osamocený. Nakonec ten balón trefil Solda někam do těla nebo možná do ruky, což tam reklamovali Spartané, znovu se tam potom povaloval nebo spíš poskakoval ten balón, odrážel se od jedné, od druhé hlavy, ale nakonec už nikdo ze Spartanů ho nezasáhl tak, aby ho namířil na branku Koutného, který potom, když ho sebral ze vzduchu, tak rychle rozehrál. Sima chtěla co nejdříve zahájit proti akci, když tam ještě nebyli postaveni všichni bránící hráči Sparty zpátky na svých místech. Jenomže Borgesovi se Sejkem to nevyšlo a tak zase může zaútočit Sparta. Singatech se nádherně uvolnil a ještě kroutil po zemi ten balon na zadní tyč. Tady chybělo pár decimetrů k tomu, aby balon zapadl na zadní tyči. Místečko tam bylo, i když Koutný tím svým zákrokem ho tam mnoho nenechal, tak na jeden, dva míče, kdyby Singatech trošku více zakroutil ten balon, tak tam místo bylo, jenomže míč skončil mimo branku, ale těsně. Singatech opravdu jeden z nejaktivnějších hráčů Sparty směrem dopředu, hlavně nejviditelnějších při těch svých průnicích po levé straně. A myslím si, že dobře chytil svou šanci za pačesy, když hraje v sestavě místo vykartovaného Alcocera. Teď se ale i Singatech a další Pražané musí vracet, protože útočí Sigma. Lurving táhne akci po levé straně, nádherně si obhodil bránícího Macka a potom nakonec sám i vypálil pravačkou. I když se mu tam nabízel pro přidávku jak Janošek, tak Hadaš vpravo od něj. Nakonec to vyhodnotil Lurving tak, že co nejrychleji bude chtít střílet. Ránu po zemi ale lapil Jakub Surovčík a tak v 56. minutě nadále platí stav 1-0 pro Spartu. Teď už zase Singatech se vydal vpřed, po souboji se Silou padl na zem, v tu chvíli už ale bylo jasné, že na balon nedosáhne, takže potřeboval nějakým způsobem ten souboj zvládnout tak, aby z toho byl faul, což nakonec byl. Takže rozehrávat bude Sparta, bude to Rineš z levé strany, je to téměř u levé postranní čáry, dost daleko ještě od branky, takže to spíš bude rozehrávka podle všeho po zemi, na kterou se nabízí Macek nebo Singatech. Nakonec Rineš vzduchem přenáší hru na Karabce na pravou stranu. Karabec ze vzduchu nejprve sklepl sám pro sebe a potom posunul balon na Kadeřábka. Kadeřábek našel Merkáda, ten si dvakrát narazil s Karabcem. ale tam tudy zatím, tedy po pravé straně, cesta vpřed pro Spartu nevede, takže série zpětných přihrávek. Nakonec se těle přece jenom Karabec přihrává vpřed na Merkáda, ale zase nechce ho už nechat Louis Lurving, tak jako v první a v jediné gólové situaci v 25. minutě, ani vystřelit, ani odcentrovat, ani přes sebe přejít, což se teď povedlo. A navíc při další akci už se pak vyskytl Pavel Kadeřábek v offsideu. Takže Sigma v 57. minutě prohrává se Spartou 0-1, ale bude rozehrávat od vlastní branky.
3: My se zase vrátíme na Andrův stadion a to, co nevidět, pokud byste chtěli nerušeně poslouchat právě utkání mezi Olomoucí a pražskou Spartou. Jde to, když naladíte naše webové stránky nebo v aplikaci Můj rozhlas, takhle vás ale budeme informovat i o tom, že česká fotbalová reprezentace musí počítat ztráty, respektive to, že Ladislav Krejčí, tedy dosavadní kapitán, nemohl nastoupit dnes do druhé nejvyšší anglické soutěže a je to nejspíš, i když ty zprávy zatím nejsou potvrzené, kvůli zraněnému lýtku, a tím pádem se ho nejspíš nebude týkat ani celý reprezentační sraz. Rian Nadery, což je hráč, který teprve usiluje o to, aby se stal českým reprezentantem, tak ten rozhodl glasgowské derby. Rangers díky němu vyhráli nad Celticem 1-0 a poprvé sebrali právě lídrovi skotské soutěže body v téhle sezóně. No a máme také takovou zprávu, která je vlastně rozpočitá pro českého fanouška reprezentace, protože Patrik Šik se prosadil, Leverkusen vede v nastavení prvního poločasu v rámci Bundesligy nad Lipskem 1-0 právě díky brance českého útočníka, ale jak moc dobře víte, Patrik Šik ten už reprezentovat odmítl a tak jeho formu rozhodně česká reprezentace nevyužije. Pojďme se ale věnovat českému fotbalu, konkrétně zápasu Jablonec Zlín, který sleduje Pavel Petr.
4: 62. minuta, domácí fotbalisté stále prohrávají se Zlínem 0-1. Měli teď hosté dokonce další příležitost k tomu, aby navýšili své vedení. Před pokutovým územím si zpracoval míč David Grigera, jenže nakonec míč jeho kopačky byl tečovaný a skončil v zámezi a končil tak, že hosté budou zahrávat rohový kop. Konkrétně je to Pišuja, který pošle míč do hry, už je tam také Poznar, který přišel ve zlínské sestavě posílit ještě tu ofenzívu, centr z rohového kopu, ale ten domácí obrana odvrátila. Jenže hosté mají dál příležitost, mají míč na svých kopačkách. Znovu centr, který letí do ohně, ale tam si poradí od sedidla, dlouhý odkop, no ale pouze na kopačky zlínských fotbalistů, kteří se čím dál více osmělují tedy, no a teď se dokonce dostávají k pokutovému území. Poznar tam ale fauloval, Javo se ocitl na hrací ploše, útočný faul, přestože se hostující hráči diví, ale musí se pochopitelně s tím smířit. Končí 63. minuta, Jablonec Zlín 0-1. Čantorišvili, domácí rozehrávka, po něm už je to Kuol, který posílá míč na Java. Javo Klička jeho ve středu hřiště a přihrávka na Holeho, který ještě stačil míč na hrací ploše zpracovat. Znovu je to Javo, který byl poslán k zemi. No, řekl bych, že teď ochotně se poroučel na trávník, ale jak říká klasik, kontakt tam byl Jakub Černín faulujícím hráčem a tak se nabízí domácím fotbalistům příležitost zahrát přímý kop, je to prakticky od autové čáry, už ale poblíž pokutového území. No a tak nebyl asi postavil míč, má to na pravačku a to znamená, že bude ten míč se snášet směrem k brance, kterou tady zatím výtečně hájí hostující a golman dostal. Rozhodčí Orel píská, dává pokyn, nebyla se rozbíhá, krátký rozeběh a nakonec centr, s kterým si hostující obrana poradila. Nebyla bude mít další příležitost odcentrovat, což se stalo právě v tuto chvíli, ale opět nepřesně a taky na konci 64. minuty platí Jablonec Zlín 0-1.
2: S mikrofonem za fotbalem.
3: Počkali jsme ještě na tu standardní situaci, kterou ale Jablonec nevyužil. Buší na vrata Zlína, ale stále prohrává po hodině hry 0-1 už od třetí minuty. Co se týče Anglie, tedy Premier League, Liverpool ten vede nad Bournemouthem v 65. minutě už 1-0 a Citizens navýšili svůj náskok nad Sunderlandem po hodině hry. Je to už 4-2, pojďme ale zjistit, jak se vyvíjí zápas mezi Olomoucí a Spartou. Ten sleduje Adam Kodet.
5: V 61. minutě za stavu 1-0 pro Spartu se nakonec Hamad Gali ve vápně k zakončení nedostal. Sejk tam ještě, ale teď vyřešil centr, který tam letěl znovu tak, že sklepával ten balón zpátky na Galiho. ten k němu nedošel, potom se mohl Soldo ještě z dálky dostat ke střele, také se k ní dostal, ale bylo to už jenom takové krajní nouzové, co nejrychlejší řešení a nemoc povedené. Soldo ten balon vůbec netrefil čistě a hodně, hodně přestřelil, nebo netrefil branku Jakuba Surovčíka, který zatím tedy ještě neinkasoval, ani se moc nezachytal, když už se Sigma dostala do nějakých slušných střeleckých pozic, tak z toho byly nepřesné střely. Po tom dvojitém střídání Briana Priského se tedy Singatech přesunul spíše na hrot útoku do středu té útočné trojice. Jurásek je nalevo a Mercado zůstal napravo a ve středu hřiště Macka nahradil Santiago Eneme. Sigma teď rozehrává od vlastní branky v 62. minutě za stavu 1-0 pro Spartu. Potřebovala by nějak více zatlačit na Pražany. Zejména třeba nějakou agresivní hrou a nebo dobrým náběhem Václava Sejka, který míří sám na branku, ale Surovčík ho tváří v tvář vychytal. Možná klíčový zásah spartianského golmana v tomhle zápase. Hodně si vyběhnul, vypadalo to, že Sejk bude mířit nějakým obloučkem, místo toho hodně vyběhl a potom ještě z dálky pálil Borges. Toho také na bližší tyči Surovčík vychytal, pak se tam dostal do kontaktu s Galim. No a hráči Sigmy by chtěli penaltu. Nic takového se ale dít nebude. Uvidíme, jestli z toho bude pro Sigmu tedy alespoň rohový kop. Surovčík se zatím potom kontaktu s Galim nezvedá. Opravdu vypadalo, že jak tam šel pro ten vyražený balón Surovčík, který neudržel po té ráně Borgese, tak tam ještě hrábnul po Galim, který se natahoval po dorážce. Na videu se to zkoumat nebude. Lurving to zkusil směrem k rozhodčímu Karlu Roučkovi. Z té signalizace jsem to tak pochopil, ale Karel Rouček, řekl bych, že ukázal, že nic takového nepřipadá v úvahu. Ještě Adam Karabec a také Dominik Janošek, jakožto kapitáni, tam dostávají teď vysvětlení od hlavního sudího tohoto zápasu. Důležité tedy je, že Sparta nadále vede 1-0, i když tohle byla velmi dobrá sekvence šancí Sigmy. V končící 63. teď už minutě. No, zaprvé se řeší to, jestli Surovčík bude schopný pokračovat v zápase, podle všeho ano, ale je teď péči zdravotníků a řeší se pak také to, jestli bude Sigma alespoň kopat rohový kop, což vypadá, že bude, protože už si chystá balón Janošek, ale tak pozor, VAR se do toho nakonec vložil. Chvíli jsem si myslel, že z toho bude penalta, ale vložil se do toho jen proto, že se řešilo, jestli se bude kopat od branky, anebo jestli se bude kopat roh, a ani ten roh pro Sigmu z toho nebude. Takže v 64. minutě odkop od branky Jakuba Surovčíka, který vypadá to, že i když je otřesen po tom souboji s Galim, tak je připravený pokračovat ve hře. Do hry za chvíli půjde také Zelený, který už je připravený u čtvrtého rozhodčího Jakuba Vulkána.
3: Spousta vzruchu, ale branky žádné, co se týče Hané. Pojďme ještě aktualizovat to, co se děje v anglické Premier League. Bournemouth stále prohrává s Liverpoolem 0-1 v 68. minutě. No a hodně, hodně gólů padá v zápase mezi Manchesterem City a Sunderlandem. 62. minuta, Manchester City vede nad Sunderlandem 4-3 a ještě si nemůžeme odpustit jednu velmi kuriózní zprávu ze zahraničí. Bývalý anglický fotbalový reprezentant Andros Townsend bez vážnějšího zranění z bizarní nehody před zápasem thajské ligy, kde momentálně hraje, určitě znáte film Vesničko má středisková a přejete ho drápalíka, tak něco podobného se stalo právě Townsendovi. Tohoto křídelníka při rozcvičce srazil válec na trávník a jeho řidič zastavil až poté, co Townsendovi přejel nohy, a přesto je tenhle fotbalista v pořádku. Válec Townsenda srazil, začal přes něj přejíždět, řidič reagoval poměrně hbitě, okamžitě se skočil ze sedačky, stroj díky tomu odlehčil, snažil se ho ještě nadzvedávat, aby se 13-násobný anglický reprezentant mohl dostat spod něj. Jak jsme říkali, všechno se obešlo bez zranění a teď už se můžeme zase věnovat fotbalu. Pojďme se podívat na to, jak se vyvíjí zápas mezi Jabloncem a zatím bezbodovým Zlínem. Sleduje to Pavel Petr.
4: 70. minuta začala, domácí fotbalisté stále prohrávají 0-1 a Zlínští tedy drží krok a jsou velice blízko k tomu, aby si odvezli nějaký ten prémiový bodík z Jablonce. V této sezóně 8 kol nedokázali bodovat. Teď jsou tedy k tomu velice, velice blízko, ale za 20 minut a něco k tomu ještě samozřejmě se dá stihnout hodně věcí. Nicméně hostující defenzíva zatím pracuje velice dobře, stejně tak jako brankář Dostál, který minimálně ve dvou případech už dokázal svůj tým podržet. Jablonci střídají, přichází tam Zorvan a také Vecheta. To je tedy změna, ke které došlo teď na domácí straně. Nebyla jedním z mužů, kteří opustili hrací plochu. No a společně s ním také Holý. Hra může pokračovat autovým hazováním na domácí straně. To už se rozebíhá 71. minuta. Zlín vede v Jablonci tedy 1-0.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Vydáváme se zpátky na hřiště Sigmy Olomouc, kde hraje pražská Sparta. Tenhle zápas, ve kterém zatím Pražané vedou, sleduje Adam Kodet.
5: Vlastně 67. minuta. 1-0 pro Spartu je stav, který nadále platí. A platí také to, že po té předešlé velké šanci před zhruba 3 minut už se k žádnému dalšímu zakončení Sigma nedostala, i když střílet rozhodně z dobré pozice mohl před chvílí Ahmad Gali, ale trošku tu situaci vyčekal a překombinoval. Střílet teď může z dálky Soldo, ale nakonec se rozhodl přihrát Janoškovi, ten ale na jeho pas nedosáhl a už nemá rozcíl, aby se vracel s čerstvým Matějem Juráskem, který na levé straně míří do volného prostoru, už ho křižuje jenom Abdullah Isila. Jurásek se přes něj dostal, už je ve vápně, přihrává a je z toho bohužel pro Sigmu vlastní gól, který dává Marco Soldo a Sigma prohrává se Spartou v tuhle chvíli už 0-2 díky vlastnímu gólu, nebo kvůli vlastnímu gólu tohoto chorvatského středopolaře. Skvělou práci tam ale odvedl Matěj Jurásek, který vystartoval na ten volný balón po chybné přihrávce právě Solda na Janoška, který na ní nedosáhl, už bylo vidět, že nemá dostatek sil, aby se v rychlosti vracel s Juráskem. Ten pak překonal jenom takovým jedním dotekem i bránícího Abdullah Isilu. Přihrál ten balón někam do ohně, do chumlu hráčů před brankou a Marco Soldo si ho srazil do vlastní sítě. Takže Sparta vede 2-0 a teď už bude mít opravdu Sigma těžkou šichtu, aby z tohoto zápasu získala byť jen jeden bod nebo samozřejmě 3, to by už musela dát minimálně 3 branky a žádnou další nedostat. Teď už je na snadě, aby Pavel Hapal střídal a poslal na hřiště nějaké ofenzivní hráče.
3: Necháme Pavla Hapala, aby ještě zamíchal kartami tohoto utkání. Rázem je z té dvojice zápasů, které sledujeme, dramatičtější ten mezi Jabloncem a Zlínem a proto se vydáváme zpátky na Jabloneckou Střelnici za Pavlem Petrem.
4: 73. minuta, Jablonci stále si nevědí rady s tím, jak by překonali defenzívu zlínského protivníka, který zatím byl bez bodu, ale tady je velice blízko k tomu, aby uhájil vedení. Zatím tedy 1-0 vedou zlínští fotbalisté už do 3. minuty a znovu se musí bránit. Center, který přiletí do boku zemí, hledá domácí, Alium si tam nabíhá, ale přeci jen to i na něj bylo příliš dlouhé. Alium už tuší, že domácí potřebují hodně času a hlavně spěchat směrem k brance a tak přinesl míč do Stálovi. Jenže mezi tím také střídání na hostující straně, kdy odchází Machalíka, přichází princ Makuda posílit tedy na ty závěrečné okamžiky hostující tým. Střídání už je u konce a také můžeme sledovat rozehrávku brankáře do Stála, který už se chystá poslat míč do hry, stále zatím ještě váhá. Rozočí zatím neodpískal nějaké zdržování hry. Každopádně 74. minuta. Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. No a jsou to právě zlínští fotbalisté, kteří budou rozehrávat, mají k dispozici.
3: V pořadu s mikrofonem za fotbalem se znovu vrátím do Olomouce. Domácí trenér totiž určitě zareagoval na ten druhý gol Sparty, trochu prostřídal. Vracíme se na utkání Sigma Sparta, sleduje ho Adam Kodet.
5: V 70. minutě Sparta vede stále 2-0 na stadionu Olomouce, která si před několika minutami zásluhou Marka Solda dala vlastní gól, ale teď může jeden další přidat, protože Janošek rozehrává rohový kop, byl to nízký balon na bližší tyč, na který se jako první ale naskočil Mercado, nenechal k němu vůbec Lurvinka dostat a tak z toho žádné nebezpečí pro branku Jakuba Surovčíka nebylo. Soldo teď bude chtít napravit svoji chybu, byl postrčený vracejícím se Karabcem už na hranici pokutového území, možná těsně v něm, takže to zkusil, spadl na hřiště, ale tohle mu rozhodně u Karla Roučka neprojde. No, jak jsem avizoval, Jediné dva ofenzivní hráče, které má Pavel Hapal k dispozici, za chvíli použije, ale možná už to bude za stavu 0-3, protože Jurásek je ve vápně a trefil po zákroku Koutného tyč. Skvělá střela, zase zakroucená od Matěje Juráska z levé strany po zemi nebo těsně nad zemí. Pálil Jurásek, Koutný si na ten balon sáhl a vytáhl ho na tyč. Potom ten balon vyskočil z pokutového území a když se pak dostal do volného prostoru, tak na něj v obrovské rychlosti naběhl Gudal a napálil ho, řekl bych tak, do 18. řady na tribuně, možná ještě výš. Každopádně, teď už avizované střídání. Jak jsem odhadoval, Dominik Janošek už nemá dostatek sil na to, aby pokračoval v zápase, aby ještě udělal nějakou změnu v ofenzivě, takže místo něj jde do hry Mikaelson. No a dohrál také Václav Sejk, který z toho jeho výrazu, když odchází ze hřiště, z toho usuzuji, že on ještě nějaké síly měl a on ještě chtěl s tím zápasem něco udělat. Možná má i, jakožto bývalý hráč Sparty, i o nějakou zvýšenou motivaci postaráno. Každopádně ale tito dva hráči už pokračovat nebudou a místo nich šli do hry jediný dva útočníci, které měl Pavel Hapal k dispozici, a sice Hilmir Mikaelson z Islandu a John Paul Dembe z Ugandy. Uvidíme, jestli tito dva útočníci udělají ještě nějakou změnu ve skóre nebo se postarají o nějaký rozruch před brankou Jakuba Surovčíka, o čemž budeme za chvíli informovat i posluchače Radiožurnálu v krátkém informačním vstupu. V 72. minutě Sparta vede 2-0, ve druhé polovině si dal vlastní gol Marco Soldo, v té první se trefil křídelník Sparty Mercado. Zápas Jablonec Zlín sleduje Pavel Petr.
4: 76. minuta, hosté sahají po prvních bodech, vedou v Jablonci 1-0, už a v minutě třetí se prosadil Šmiga. Z Jablonce Pavel Petr, Radiožurnál.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to
3: má podařit. Co se týče druhé nejvyšší fotbalové soutěže, Žižkov už dnes dopoledne porazil Třinec 3-0, Kladno remizovalo s Příbramí 2-2, dvakrát si nechali kladenští srovnat ten zápas, naposledy v nastaveném čase celého utkání v poslední akci inkasovali od Příbramy. Ústí nad Labem se vydalo směrem k čelu tabulky druhé nejvyšší soutěže, když ostravské Bčko porazili Ústečtí 2-0. No a teď se rozehrál zápas mezi Vlašimí a Táborskem. Už ve třetí minutě vede Vlašim 1-0. Co se týče nejvyšší soutěže v Česku, tak tam Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. A teď nás bude zajímat, jak hrají Jablonečtí se Zlínem. To sleduje Pavel Petr.
4: 78. minuta, stále platí Jablonec Zlín 0-1. Pochopitelně jsme velice zvědaví na to, co po zápase řekne nový trenér Zlína Pavel Hovtych. Jeden zápas už odkaučoval, teď má tady druhý a v Jablonci sahají on i jeho tým po třech bodech, ale 13 minut zbývá ještě do vypršení základní hrací doby. Centr, který se snáší do vnitřního pokutového území, ještě tam byla hlavička Vechety, ale nakonec je to zákrok brankáře Dostála, který drží hostující tým dál ve hře o tříbodový zisk, první bodový zisk v tomto soutěžním ročníku a šance ligy. Dlouhý nákop, dlouhý odkop, dlouhý výkop v podání Dostála, končí v zámezí a tak je z toho out pro fotbalisty Jablonce. Rozehrávka Čantorišviliho přes Nováka, no a také brankáře Januše. 79. minuta. Jablonec Zlín tedy stále 0-1. Zorban rozehrává, to znamená, že jablonečtí fotbalisté pokračují směrem dopředu, jenže to napadání zlínských domácímu týmu dělá problémy. Zajímavé, co s tím udělá Kujol, který má proti sobě Grigeru, nakonec přihrává do zadních řad, kde si se běhl pro míč Zorban. Po něm už je to Pavlovič a také Alium, který operuje na pravé straně hřiště, jeho spoluhráčce se Cedidlou. Cedidla odcentroval, dokázal odcentrovat, jenže pouze do míst, kde byl v pokutovém území hostující Grigera, a jeho hlavička posílá míč do zámezí. Další příležitost pro domácí bude po tom, co vymyslí Sedláček. Nakonec se střílí z hranice pokutového území, ale proti byl Nombil, který se vložil do jeho střely. A tak míč skončila v kobáčkách zlínských fotbalistů. Znovu tedy další šance po pár okamžicích pro Jablonecké. To už začíná 80. minuta a svěřenci domácího trenéra Luboše Kozla prohrávají se Zlínem 0-1. Promíči se běhl Vecheta před pokutovou zemí, ale nakonec to bude pouze out pro hostující Zlín. Vecheta se
3: Jablonec si vybírá za celý začátek sezóny obrovskou smůlu, když opravdu hodně tlačí, ale proti Zlínu stále tahá za kratší konec a stále prohrává s tímhle soupeřem 0-1, a to zhruba 10 minut před koncem utkání. My se podíváme ještě do Španělska, tam se totiž hraje madridské derby Atletico proti Realu ve 20. minutě, zatím bez branek. V Německu se prosadil Patrik Schick, Leverkusen díky tomu vede nad Lipskem 1-0. Před malou chvílí začal druhý poločas tohohle utkání. Co se týče Itálie, Fiorentina Neapol 1-1, Frosinone Como 2-0, 68. minuta, Parma Janov 1-1, tam už je odehráno minut 75. Vydáváme se teď do Olomouce, kde hraje pražská Sparta. Jdeme za Adamem Kodetem.
5: 77. minuta, Sparta nadále vede 2-0. Střelci John Mercado z první půle a Mercado už se teď řítí za dalším zakončení, už je v pokutovém území a bude z tohoto pokutový kop? Nebude. Karel Rouček ukazuje, že po souboji s Matušem Malým stoper Sigmy trefil balón, takže se hraje dál, i když Mercado padl k zemi. Dál ale hraje Sparta, Jurásek může pálit, zase to bylo takové technické zakončení směrem na zadní tyč. Už několikrát to takhle zkusil z levé strany, tentokrát byl Jurásek na ose hřiště, trefil ale blokujícího Matuše Malého ve skluzu a tak z toho bude v úvozovkách jen rohový kop pro Spartu, ale to je samozřejmě další ideální situace pro Pražany hrát co nejdále od vlastní branky, za toho vedení 2-0, takže Karabec nijak nespěchá s tou exekucí, vykračuje si velmi volným krokem k rohovému praporku a ještě hecuje spartianské fanoušky v jejich sektoru, protože právě přímo před nimi bude teď rozehrávat další ze série rohových kopů. Nikoho jiného Karabec dnes k exekuci standardek nepustil na straně Sparty a nepustí nikoho dalšího k tomu ani teď, protože sám zase svojí levou nohou posílá balón někam do malého vápna a koutne mu ten balón. Vypadl, ještě z toho je zakončení Gudala, které zablokoval bránící Lurving. Ale teď velké nebezpečí pro branku Sigmy a bylo to proto, že ten prvotní centr, který nakonec zamířil přímo na bránu, nebo velmi blízko brankové čáře, tak nezachytil Jan Koutný, propadl mu rukavicema za sebe a potom z toho byla skrumáž, ze které zakončil Gudal, ale trefil jenom blokujícího Lurvinka a potom už Sigma dostala balon pryč z nebezpečného území před vlastní brankou. 78. minuta pomalu končí, Sparta vede na hřišti Olomouce 2-0. Vypadá to, že dokráčí k dalšímu vítězství, protože zhruba v nějakých 7-8 posledních minutách Sigma nic nebezpečného směrem dopředu nevymyslela. Teď se to možná změní, protože dopředu míří Gali. Beran už to má na střelu, ale nechal si míč trošku více pod sebou a nemohl
3: se. Pokud Sparta nakonec opravdu dokráčí k tomu vítězství na Hané, tak jsou to pro ní rozhodně důležité body a přiblíží se čelu tabulky, ale stále bude mít v uvozovkách pouze 15 bodů. Musíme připomenout, že pražská Slavia ta má teď, a to má o zápas méně, o 5 bodů víc, to znamená 20, a ještě dnes bude hrát jeden zápas, a to velký šlágr. Od 18 hodin v Edenu bude hrát Viktoria Plzeň v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. O to samozřejmě nemůžete přijít. Vydáváme se do Jablonce, tam hraje Zlín a všechno tam sleduje Pavel Petr.
4: 83. minuta, Zlín stále drží vedení 1-0, teď ještě střídání na domácí straně, kdy přišel na hřiště Sláma. Hra ale pokračuje po nedovolném zákroku domácích fotbalistů a tak dlouhý nákop brankáře dostála, který končí před pokutovým územím domácích. Je tam teď a v tuto chvíli Jabo, dlouhý nákop, který hledá vepředu za obranou Vechetu. Vecheta si zpracoval míč, nakonec přihrává na Java, jenže tento měl složité s tou střelou, byť se do ní opřel. No ani Sláma se v zápětí po svém příchodu na hřiště nedostal k tomu, aby vystřelil. Míč naopak podržel hostující Helebrant, no a poslal ho směrem k brankáři domácího celku Hanušovi. 84. minuta, Jablonec Zlín tady 0-1. Hosté jsou hodně blízko k tomu, aby poprvé v letošní sezóně bodovali, a to dokonce hned tak, že by mohli slavit vítězství, ale nepředbíhejme. Minimálně 10 minut, pokud počítáme i nastavení, se ještě na jablonecké střelnici bude hrát. Pokračuje ale Zmar v domácím podání, protože si Jablonečí nevědí rady s překonáním hostující obrany a nepodařilo se jim jí zaskočit ani teď po centru z pravé strany. Nicméně Jablonečtí budou u míče, mají k dispozici autové vazování. Teď už je to Čanturišvili, který ale vrací zpátky na polovinu hřiště, kde je Novák odkud pochopitelně přímé nebezpečí pro Dostála nehrozí. 85. minuta, Zlín stále vede v Jablonci 1-0. No a Jablonečtí se nedostali zakončení ani po další akci, protože tady je dlouhý odkop fotbalistů hostujícího Zlína, konkrétně to byl Grigera, který tady vypomáhá i zadním řadám. A teď nepřesnost na rozehrávce domácích, po přihrávce Nováka míč končí v zámezí a tak bude pasovat hostující Kopečný. Pár metrů od své vlastní střídačky od trenéra Pavla Hofticha. Samozřejmě nespěchá s tou rozehrávkou, Grigera si seběhl zpátky, jenže poté už je to domácí Džavo a také Sedláček, který se vložil do té rozehrávky a spolu s nimi také Vechetá. Přihrávka na pravou stranu, jenže tam už opět byli zlínští fotbalisté a ti pochopitelně dál už jablonecké fotbalisty nepustili. 86. minuta, Zlín stále vede v Jablonci 1-0.
3: My k tomu můžeme ještě dodat, že co se týče statistik, tak je to opravdu hodně nevyrovnané utkání. Jablonec drží míč 80% času, co se týče doteků ve vápně soupeře, to znamená před zlínskou brankou těch Jablonec napočítal 40, zlínští fotbalisté pouze 5. Na střely vede Jablonec 22-6, na rohy 9-3, ale je vidět, že na žádnou z těchto statistik se ve skutečnosti fotbal nehraje. Zlín zkrátka od třetí minuty vede díky Šmigovi 1-0 a tenhle stav dál platí. Pojďme se vydat zase na Hanu, tam na Andrově stadionu hraje Sparta a sleduje to Adam Kodet.
5: 82. minuta, za pár vteřin skončí a začne 83. samozřejmě za stavu 2-0 pro Spartu, ale za situace, kdy teď po druhé v rychlém sledu rozhodčí Karel Rouček otočil out, protože Spartanům to dlouho trvalo. A tak může hrát Galej, Galej už je ve vápně, ale zmařil celou situaci pro Sigmu velmi nepřesnou přihrávkou. Měl tam úplně volného Mikaelsona i Dembeho, zkusil přihrát na Dembeho pod sebe, ale vůbec se mu ten pas nepovedl. Spartané ho zablokovali a navíc Surovčík ještě zastavil ten balon ve hřišti, takže z toho nebude ani rohový kop pro Sigmu Olomouc. Potom Surovčík tentokrát dlouhou rozehrávku alespoň trefil hřiště, ale balon proskákal až k jeho protějšku brankáři Koutnému, který zase rychle otočil hru, ale zase svým nákupem pouze odevzdal balon na kopačky Spartanům, konkrétně Enemeho. Jurásek posílá balon z leva do prava, z levého křídla na pravé, kde je Mercado, a také si tam balon vzal, dává pod sebe na Karabce, Karabec centruje do vápna, kde je Vidra, těsně, ale přece nebyl v offsideu a měl spoustu času na to si ještě, anebo nakonec byl v offsideu, tak beru zpět, ten verdikt je takový, že Vidra byl v offsideu, přišlo mi to už z toho prvního pohledu, ale asistent rozhodčího to signalizoval až následně. 11 008 diváků sleduje tohle utkání, ve kterém Sigma Olomouc prohrává se Spartou 0-2. A opravdu v posledních minutách nebylo moc blízko tomu, ale aby ještě změnila Sigma skóre, nebo alespoň snížila. Před malou chvíli byl v dobré pozici Ahmad Gali ve vápně, ale zazděl celou situaci nepřesnou přihrávkou. Teď ve středu hřiště doběhne jako první balon u lajny Jurásek, který se tam stáhl hluboko a doběhl ten balon před Dembem, který jen tak vyklusává, nepřipadá mi, že by byl úplně v takové velké intenzitě, i když jako střídající hráč na hřiště teprve před chvílí. Přitom třeba Gali, který je na hřiště už od začátku.
3: Sparta nad Sigmou stále vede nějakých 10 minut i s nastavením před koncem zápasu 2-0. Co se týče Jablonce, ten zase stále prohrává se Zlínem a musíme si připomenout, že Zlín hraje momentálně 9. utkání sezony. V těch 8 předchozích nedokázal získat jeden jediný bod. Kolik minutek nějakých, možná 5 je tedy od prvních bodů a dokonce prvního vítězství. Utkání sleduje Pavel Petr.
4: Hodně blízko jsou zlínští fotbalisté, 89. minuta a po gólu Šmigy ze třetí minuty vedou 1-0. Musí se ale bránit, autový hod má k dispozici domácí Novák a ten je vyhlášený tím, že posílá dlouhé auty do pokutového území, což se také stalo, Cedila se ale k míči nedostal. Hostující obrana si poradila a poslala míč do středu hřiště, kde pochopitelně žádné nebezpečí pro jejich branku v tuto chvíli nehrozí. Čanturišvili rozehrává na pravou stranu, kde má k dispozici Sedláčka, ten už načechlá míč, který se snáší na hranici pokutového území. Tam byl ale nejvýše vyskočil Kopečný, no a ten si celou situaci zopakoval teď ve spolupráci s Poznarem a také Grigerou. Vyřešili celou situaci, a čas kvapí, zejména pro domácí fotbalisty, kteří se znovu nadechují, ale po pravé straně zatím mají k té brance hodně daleko, možná teď je po centru z pravé strany prodloužení míče, Jabo se tam snaží.

0: utkání z hranice pokutového území zapálil přesně přijdající muže v domácí sestavě a to byl Al, který se tam prosadil. Ne, tak nakonec za střelce označíme Kuola, který tedy v 90. minutě remizují stav zajistil střelou z hranice pokutového území, zamířil k tyči, branky dostála. No a je tady srovnáno 1-1. Ještě si ale počkáme na definitivní potvrzení té branky. Ještě tam hosté něco signalizují, ale vypadá to, že už to tak prostě bude, že bude vyrovnáno necelé 3 minuty do konce zápasu, tedy nastavení, protože rozhodčí Orel nastavuje 3 minuty. Bylo rozehráno, to znamená, že je srovnáno 1-1. A ten stav v tuto chvíli tedy...
1: Ještě dramatické 3 minuty nás čekají potom srovnání na Jablonecké Střelnici. Pojďme jenom rychle zkontrolovat, jak se vyvíjí zápas mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha. Informace má Adam Kodet.
2: Končící 87. minutě tedy nadále Sparta vede 2-0. Na hřišti Sigmy Olomouc před malou chvílí sice Gudal hlavičkou dostal balon do sítě, krásnou hlavičkou do protipohybu golmana Jana Koutného, jenomže byl v offsideu. Takže ten gol neplatil samozřejmě, před chvílí měl dobrou možnost standardní situace Borges, ale zahodil ji a teď už je na druhé straně ve vápně Singate, který dává gol. Na bližší tyči se natlačil před bránícího Spáčila, který se tam s ním vracel, který jako čerstvý hráč před malou chvílí vystřídal, no a tohle už bude platit a gol bude připsaný Singatehovi, který si myslím za svůj výkon si ho zasloužil. Ukázal, že i v 88. minutě měl dost...
1: V tomhle utkání už je tedy rozhodnuto, Sparta vede aktuálně 3-0, pojďme na poslední minutky zpátky do Jablonce. Jestli pak Zlín udrží ještě první bod v sezóně, to nám řekne Pavel Petr.
0: Vypadá to, že neudrží, protože v nastaveném čase se prosazuje také Džavo, ke kterému se dostal odražený míč. No a Džavo ho poslal do sítě v 92. minutě, minutu před koncem tedy toho času, který určil rozhodčí Orel. Hosté pochopitelně velice zklamáni. Domácí naopak mohou slavit, protože až řekněme v nastaveném čase se dostali k tomu, že dvakrát skórovali. Nicméně rozhodčí Orel ještě bude celou situaci zkoumat u videa a tak si s definitivním potvrzením toho, že se v samém závěru podařil jabloneckým fotbalistům dokonalý obrat, musíme pochopitelně počkat. Něco málo přes 2000 diváků přišlo na tento duel. Džavo se prosadil z bezprostřední blízkosti. No a vypadá to, že si rozhodčí Orel teď volá ještě oba kapitány. A je možné, že nakonec ten gól bude odvolaný. Probíhá kontrola u videa. Rozhodčí Orel diskutuje s oběma kapitány. To znamená hostujícím Poznarem. No a také domácím Novákem, který po vystřídání Chramosty převzal tedy tu kapitánskou pásku. No a tak napětí tady na stadionu Střelnice trvá. V tuto chvíli už uplynul čas, který byl určený pro to nastavení. A jak je to? Je tam ještě karta, kterou dostane za protesty hostující Poznar. Žlutá karta. Zřejmě nějaké nelichotivé výroky směrem k rozhodčímu. Ale dál tedy probíhá kontrola u videa. No a v tuto chvíli stále není jasné, jakže to na Jablonecké Střelnici dopadne. Buď 1-1, nebo 2-1 pro domácí tým. Rozhodčí Orel si přikládá ruku k uchu. No a nakonec odpískaný offside. Takže bereme zpět dokonalý obrat. Je to 1-1. Branka Džava neplatí. No a příliš času už do konce tohoto duelu určitě nebude zbývat. Radost tedy na Jablonecké Střelnici byla předčasná, každopádně Kuol vyrovnával v 90. minutě a v 92. minutě branka, kterou střelil Džavo, neplatila. Offsideové postavení domácích nakonec. Rozhodčí Orel ukazuje, že ještě bude přidávat. Avizoval 3 minuty, samozřejmě se zkoumalo videa. Teď už se hraje 5. nastavená minuta. Platí, že Jablonec hraje se Zlínem 1-1. Jablonečtí fotbalisté si pomohli teď faulem. Mužem, který byl faulovaný, byl Poznar. No a tak se v samém závěru ještě nabízí možnost také pro hosty, aby zahrozili. No aby si případně to vedení, které drželi od 3. minuty do té minuty 90. vzali zpátky. Rozehrávka přímého kopu.

0: Je to tak, že platí nerozhodný stav 1-1 v páté nastavené minutě. Domácím se podařilo na trefu Šmigy ze třetí minuty reagovat až v minutě 90., kdy se prosadil Kujol. No a o chvíli později dokonce skóroval Javo, ale ta jeho branka nakonec neplatila kvůli offsideovému postavení. 1-1 tady v samém závěru tohoto duelu. No a teď už je na jablonecké střelnici dobojováno. Utkání Jablonec Zlín končí tedy nerozhodně 1-1. Z Jablonce nad Nisou Pavel Betr, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Nádherný závěr zápasu, jako na houpačce, i když zlínští fotbalisté rozhodně mohli vytěžit víc, ale to samé platí i o těch jabloneckých nakonec dělba bodů. Pojďme se vrátit ještě rychle na Hanou, tam se dohrává zápas mezi Sigmou a Spartou, sleduje to Adam Kodet.
4: V druhé minutě nastavení ze tří, Sparta nadále tedy vede 3-0. A navíc teď dostává možnost takového zkráceného rohového kopu, protože někde u levého rohového praporku před malou chvílí fauloval Vidru Abdullahi Sila, viděl za to žlutou kartu a rozehrávat svoji levačkou bude z tohoto místa, tedy z místa přestupku, Matěj Jurásek, který potom, co vběhl do hry, předvedl několik velmi slušných i zakončení, i náběhů směrem dopředu a ten svůj pobyt na hřišti, když omezený, když nehrál v základní sestavě, rozhodně představil dobrou šanci, kterou dostal od Briana Priského. Teď rozehrával snad přímo z toho ostrého úhlu střelou na branku, nebo nevím, jestli se mu ten centr nepovedlo, ale zkrátka trefil málem přímo tyč bližší branky Jana Koutného, který sám byl překvapený možná tímhle řešením a opravdu asi přímým zakončením Matěje Juráska. Bylo to z velmi ostrého úhlu, ale Jurásek to zkusil zakroutit a musel se tam natáhnout Jan Koutný, protože jinak by ten balon opravdu šel do brány. Tam nikdo z hráčů Sigmy nebyl a nikdo z hráčů Sigmy nepočítal s tímhle zakončením. Potom přišel faul na Karabce o něco výše, ale stále ještě na levé straně. Takže v končící 93. minutě za stavu 3-0 pro Spartu ještě jedna standardka, kterou bude rozehrávat Karabec. A to bude asi úplně to poslední, co bude tady na Androvi stadionu v zápase 9. kola k vidění. Karabcu v centr se kroutí na hlavu Lea Borgese, který ho vyhlavičkoval pryč z vápna. Dembe ho pak ještě prodloužil, ale opravdu to už bylo všechno, co tenhle zápas nabídl. Nabídl 3 góly, prosadili se Mercado a Singatech a také jedním vlastním gólem přispěl do statistik Soldo a Sparta, tedy v 9. kole vítězí na hřišti Olomouce 3-0.
3: To byl Adam Kodet, mockrát děkujeme za tenhle výsledkový servis. Můžeme zapsat třetí konečný výsledek, pojďme si to shrnout. Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. Jablonec Zlín, i když to dlouho vypadalo na první výhru Zlína v sezóně, remizoval 1-1. Jablonec navíc v závěru dal i gol na 2-1. Ten byl ale odvolaný kvůli offsideu, hodně těsnému jen tak mimochodem. Přesto pro Zlín jsou to první body v téhle sezóně, konkrétně jeden bod, teda abychom byli přesní. No a nakonec Sigma Olomouc 0, Sparta Praha 3. Ještě se za hodinu a 6 minut bude hrát poslední zápas tohoto kola a to velký šláger mezi Pražskou Slávií a Viktorií Plzeň. Vy ho uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No ale teď nás čeká hodinka pořadu s mikrofonem za hokejem, protože právě od 17 hodin začíná pět duelů hokejové Ty Sport Extraligy, takže pro tuhle chvíli končí pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: S mikrofonem za fotbalem.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Ne, tenis teď nečekejte na Radiožurnálu Sport. Ještě se na chviličku pověnujeme fotbalovým výsledkům a pak půjdeme na hokej. Co se týče anglické Premier League, Bournemouth, Liverpool nakonec 0-1, Leeds, Crystal Palace bezbranková remíza, no ale za to hodně gólů padlo. Na hřišti City, Manchester porazil Sunderland 5-3. Co se týče německé Bundesligy, tam právě teď hraje Leverkusen proti Lipsku. Jednu branku dal v prvním poločase Patrik Schick, druhou přidal Gutierrez v 70. minutě. Je to tím pádem pro Bayer už 2-0.
0: S mikrofonem za hokejem.
5: Přesně tak, teď nás ale čeká výlet po českých extraligových stadionech. Budeme se věnovat hned 5 zápasům. Liberec Kladno, České Budějovice Olomouc, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov. Ale jako první si vezmeme na paškál v 17 hodin zápas mezi Brněnskou Kometou a Hradcem Králové. Komentuje David Nekvinda.
6: Zápas začne za pár sekund, oba týmy už jsou připravené na ledové ploše v Brně. Premiéra v tomto extraligovém ročníku, Kometa má za sebou 2 prohry na hřištích soupeřů a právě teď začalo utkání, ve kterém zažívá premiéru v české extralize brankář Komety Eugen Rapšan dostal tentokrát přednost před Alešem Steskou. Rapšan teď musí být pozorný, protože puk je v jeho obraném pásmu, ale má ho na hokejce jeden z domácích hráčů Filip Král. Kometa rozehrává, Flex se snaží probojovat do útočného pásma, ale narazil na obránce Kalinu, jenomže Kometa ještě drží puk v útočné třetině, ovšem už ho nemá pod kontrolou a hradecký Nenonen vyhazuje do středního pásma, kde Hradec jenom prodlouží nahozením za brněnskou branku a po půl minutě půjdou hosté z východu Čech střídat. Brňané se snažili po levé straně znovu Kuncem zaútočit, ovšem Kunc byl přitlačený na mantinel a ve středním pásmu o puk přišel. Stále první minuta zápasu, stav tedy 0-0, puk má Svozil, který chyběl v prvních dvou zápasech Komety. Tento obránce, který se vrátil po letech v zámoří, kdy se nedokázal naplno prosadit do NHL, se tedy v úvodních dvou duelech nevešel do sestavy, dnes už hraje, teď ale po jeho rozehrávce Kometa nedokázala přejít střední pásmo.
5: O všech dnešních zápasech platí, že je můžete nerušeně poslouchat třeba na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas jednotlivě. My budeme jednotlivé stadiony střídat. Hraje se už také v Pardubicích, kam přijeli Karlovy Vary. Tam to sleduje Ota Gutwirth.
7: 2 minuty utkání, zatím je to mezi Pardubicemi a Karlovými Vary 0-0, ale Pardubice si zahrají přesilovou hru. Mají v ní solidní úspěšnost, 50%, dokázali dát 4 góly z 8 přesilových her. Kapitán karlovarské energie Černoch už usedá na trestnou lavici. A je tam připravena ta první přesilovková pardubická formace ve složení 4 útočníci, 1 obránce, tím jediným bekem je Košťálek. Společně s ním tam je Sedlák, Tomášek, Červenka. Stránský. Sedlák bojuje na boli, aby získal kotouč, nakonec se dostává pro Tomáška. Tomášek dával na Červenku, Červenka střílel z první, ale ta rána nebyla tak překvapivá pro Krále, aby se proti ní nestačil přesunout, pokus o vyhození Karlových Varů. Neúspěšné, ještě Pardubice drží pásmo, ale teď už ne a musí do střední části kluziště. Stránský přejímá kotouč, dává pod sebe na Košťálka, který bude zakládat další pardubický útok v této přesilové hře. Druhá minuta utkání, zatím bezbrankový stav 0-0 mezi Pardubicemi a Karlovými Vary. Suben se teď po dlouhé době zblízka podívá na puk, nesnad, že by musel zasahovat, ale alespoň si ho prohlédne, protože Karlovy Vary se do útočné třetiny dostali vůbec poprvé teď v končící druhé minutě. Pardubice ale zatím tu přesilovku nezvládají, co se týká kombinace, tak snad teď přechod do útočného pásma v pořádku. Červenka připravený na své pozici na pravé straně. Tomášek drží ten kotouč, Červenka už si mění místo, přejíždí, přihrávka na Košťálka. Košťálek napřáhl, že bude střílet, ale nestřílel. Ještě jednou Červenka na kotouči, střela, tam byl zásah golmana Krále a Karlovarští, nechtěl jsem říct, že je vyhodil, ale Stranský zastavil tady vyhození. Červenka ještě pálí, ještě to tam zkoušel backendem Sedlák. Pardubice ve velkém tlaku, další rána, Krále likviduje, ale ještě se neosvobodili Karlovarští. Stresu.
5: Fotbalisté Sparty vyhráli v 9. kole šance ligy v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 zhruba za hodinu, ještě začne utkání vedoucí Slávie proti Plzni. Hraje se ale třetí kolo hokejové Tipsport Extraligy, zápas Liberce s Kladnem sleduje František Kuna.
8: V první minutě zatím 0-0, teď utkání České Budějovice Olomouc a Martin Charvát.
9: Minuta třetí, ale skóre stále bezgólové 0-0 České Budějovice Olomouc. Na utkání mezi Pardubicemi a Karlovými Vary je Ota Gutvir.
7: Tady se hraje čtvrtá minuta a platí Pardubice Karlovy Vary 0-0. Teď Brno Hradec a David Nekvinda.
6: Ve třetí minutě utkání Kometa Brno Hradec Králové 0-1. Vítkovice hostí Litvínov, to sleduje Lukáš Kaleta.
10: Ve třetí minutě je to 0-0. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: S mikrofonem za hokejem.
5: Slyšeli jsme v tomhle rychlém zpravodajském kolečku, které občas v našem pořadu s mikrofonem za hokejem zkrátka uslyšíte, že nám padl také první gol v dnešním programu a proto se vydáváme do Brna na utkání Kometa Brno Hradec Králové. Více podrobností má pro nás David Nekvinda.
6: Už se hraje čtvrtá minuta zápasu a Hradec Králové vede v Brně 1-0, platí to od druhé minuty, trefil se Aleš Jergl, ale klíčový podíl na tom gólu měl Kevin Klima, který dlouho držel puk v útočném pásmu, kroužil s ním, zajel za branku, vypadalo to, že ji obkrouží, ale místo toho zvolil zadovku právě na Jergla, který byl v tu chvíli úplně sám z pohledu gólmana Rabčana napravo od branky, z voleje vystřelil do odkrytého místa, Rabčan se nestihl přemístit, čekal, že Klima bude pokračovat v tom pohybu na druhou stranu. No a Jergl tak tedy otevřel skóre zápasu, který je teď přerušený ve čtvrté minutě, protože hradecká branka nejenže opustila své místo, když Kometa byla v útočném pásmu, ale přímo zavalila golmana Škorvánka. Naštěstí ten si z toho...
5: Nevadí, pokud se nehraje, můžeme toho na Radiožurnálu Sport využít. To nejdůležitější. Víme, že Hradec Králové vede na hřišti Komety Brno 1-0. Ještě jsme nepobili příliš mnoho času v Liberci, kam přijelo Kladno a také František Kuna.
8: Polovina druhé minuty, zatím 0-0, v akci dva reprezentační gólmani, kteří se účastnili nedávného toho posledního světového šampionátu ve Švýcarsku v domácí brance, Petr Kváča, v té hostující Dominik Pavlát. Oba už si připsali zákroky, ale jsou zatím 100%. Kotouč vyhozený za kladenskou obranu, nebude zakázané uvolnění. Pavlát rozehrává za brankou, posílá kotouč do levého rohu z jeho pohledu, kde bojují jeho spoluhráči a Ryšavý vyvezl kotouč a vyváží kotouč do středního pásma, posílá ho backendem a naho nahazuje za branku soupeře. Tam je Šimek a s ním také Kachlíř, mladičký obránce s Mřížkou, teď vyváží kotouč k červené čáře, začíná třetí minuta, stav 0-0, domácí jdou dopředu. Rána od Rychlovského, přes beky stečovaná do rohu a Kladno může zaútočit, ale netrvá to dlouho, Rychlovský je včas zpět a získává kotouč pro své beky. Liberečtí už znovu částečně vystřídali a hraje hostující Rulík. Jeho pas není přesný, ale zakázané uvolnění to nebude, protože někteří hokejisté z Liberce mohli hrát, tak to posoudili rozhodčí. Stav 0-0 platí dál. Teď zakázané uvolnění se znovu pískat nebude, tentokrát libereckým. Rulík ale chybuje a přihrávka před branku znamená velkou šanci Liberce, která ale gólem nekončí. Pavlát si připisuje těžký zákrok před Rychlovským, který si počíhal u levé tyčky. Rulík to udělal špatně, chtěl za brankou přihrát svému parťákovi z obrany, ale ten kotouč neměl úplnou...
5: Branka nám zatím nepadla v tomhle utkání. Liberec Kladno tedy 0-0. Stále platí, že všech pět zápasů, které dnes vysíláme v pořadu s mikrofonem za hokejem, si můžete naladit také jednotlivě, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách iRozhlas.cz. Vydáváme se na jih Čech do Českých Budějovic, kam přijela Olomouc, sleduje tam Martin Charvát.
9: Pátá minuta zápasu, Olomouc hraje v Českých Budějovicích zatím 0-0, na obou stranách jedna možnost, teď další v podání Stely. Snažil se tento olomoucký obránce střílit těsně nad betonem, ale kotouč nakonec spadl ještě před betonem Kloučka. Teď dobrá střela od toho Kose, který zkoušel to pro změnu z pravé strany a tentokrát Klouček musel předvést velmi těžký zákrok, protože před ní byli dva clonící hráči a nakonec kotouč vyrazil až do rohu svou vyrážičkou. Druhá minuta pátá minuta zápasu, šestá začíná zatím 0-0, Olomoučí ve více šancí.
5: Zatím je to bezbranek a bezbranek je to také ve fotbalovém madridském derby dnes v rámci španělské La Ligy Atletico Real o poločase 0-0, ale my se vydáváme do Vítkovic, kde hraje Litvínov, tam už ke změně skóre došlo, řekne nám víc Lukáš Kaleta.
10: Ano, skóre se v Ostravě měnilo, je aktuálně šestá minuta a Litvínov vede 1-0, protože z první střely na branku se prosadil Janis Jaks. Byl to opravdu úvodní premiérový pokus Litvínova v tomhle utkání, protože dlouho hosté neměli žádný tlak, navíc čelili oslabení, to přečkali, no a pak z první střely mezi tři tyče skórovali. Teď ale Kňažko trefuje tyč od modré čáry, byla to střela zápěstím, hodně prudká jedovka, která skončila na branku. Konstrukci mohlo být rázem vyrovnáno a to ještě Vítkovičtí neproměnili právě v té zmiňované přesilovce velkou šanci, kdy byl Nelis sám před Čajanem, ale ten ho dokázal vychyt a takže Litvínov zatím využil svou jedinou šanci, když střelou ze střední vzdálenosti z mezikruží skóroval Lotyš Janis Jaks a tak je to šesté minutě 1-0 pro hosty, kteří se teď brání v obraném pásmu.
5: Musíme připomenout, že tabulku hokejové Tipsport Extraligy vede po třetím kole Třinec, ten má také jako jediný dohrané všechny tři zápasy. V tom včerejším předehrávaném Třinečtí oceláři porazili Plzeň nakonec 3-2. My se teď vydáme do Pardovic na východ Čech, tam přijeli Karlovy Vary a zápas sleduje Ota Gutwirth.
7: Osmá minuta utkání a platí vyrovnaný stav. Pardubice Karlovy Vary 0-0, první komerční přestávka. Pardubice výrazně aktivnějším týmem, mají 8 střel na branku, pomohla jim k tomu i jedna přesilová hra poté, co byl vyloučený hostující kapitán Černoch, ale využít ji nedokázali. Žádná kombinace pardubická, zejména které tam byly dobré v té druhé polovině přesilové hry, tak se nedokázala ujmout. Takže zatím bezbrankový zápas mezi těmito dvěma soupeři.
5: Bezbranek a bez pohybu na ledě, protože probíhá komerční pauza, za to se omlouváme a vyrážíme místo toho do Liberce, tam hraje Kladno a určitě se hrát bude, slovo má František Kuna.
8: V páté minutě platí stav 0-0 mezi Libercem a Kladnem, hosté jdou do útoku, Rychlovský nahodil kotouč za soupeřovou branku, první je u něj, ale Pietro Nero na chvíli, ale Rychlovský dělá potíže, soupeři i Faško Rudáš vybojoval kotouč, jenže Kladenští už se snaží dostat backendovým vyhozením do středního pásma, což se povedlo, ale puk nemají. Rychlovský středem kluziště míří dopředu, byl tam tvrdě sražen, ale Faško Rudáš může pálit hodně vysoko nad kotouč obloukem mantinelu, projíždí až k modré čáře, ale dostává se nakonec na hokejku Pietro Nera, který posouvá zase do středního pásma. Končí pátá minuta, stav 0-0 platí dál, ve středním pásmu boj o kotouč, získává ho Filipy, dává do leva na Lence, Lenz z úhlu pálí, Pavlát vyráží, rána k modré, Zile napřahuje, pálí a trefuje do vyrážečky Pavláta, ten nemá hokejku, ale Kladno je s pukem, Marcel nevyhodil a tak může bojovat ještě Rulík proti Sandbergovi. Pavlát už si vzal hokejku a odet vyváží kotouč do středního pásma, dává na Ojamakeho, ten posouvá zase doprava na Marcela, který dostal ten kotouč hodně dlouhý, možná se rozmýšlel, jestli za ním vůbec půjde nebo půjde vystřídat. To už ale se hraje znovu v obraném pásmu Bílých tygrů. Filipy posunul do středního pásma, tam je ale kladenský Klíma. V šesté minutě platí stav zápasu Liberec Kladno 0-0 a hosté s pukem za vlastní brankou Zile dává do rohu, jenže dobře tam napadá kladenská parta. Přihrávka na modrou, na Janduse, ten napřahuje, trefil ale jen do brusle prvního hráče před ním. Tím byl Petrovský, Kladno stále s pukem. Kubík pálí z pravého kruhu, kotouč se dostává do rohu, kam míří Liberecký Musil do souboje jeden na jednoho. Přerazil soupeři hokejku, ale pískat se nebude, ale Kladno i tak s pukem. Už to ale neplatí. Respektive platí, ale v jiných místech. Kempný v obraném pásmu, sedmá minuta začala, stav 0-0 platí
5: stále
8: dál.
5: Platí právě bezbrankový stav, to potvrdil také František Kuna, reportér tohoto zápasu. Co se týče Komety, ta je zatím v téhle sezóně bez bodu. Hrála dvě venkovní utkání, teď je poprvé doma a hostí Hradec Králové. Jak se jí daří, vidí David Nekvinda.
7: V desáté minutě zápasu Kometa stále prohrává s Hradcem Králové 0-1, když už ve druhé minutě se trefil Aleš Jergl, teď hra přerušená kvůli vysoké hokejce jednoho z brněnských hráčů, nebo hře vysokou holí jednoho z brněnských hráčů, po dlouhé době hra přerušená a v desáté minutě to teď znamená taky komerční přestávku, takže v Brně se nějakou chvíli hrát nebude. Na ledě
5: nevadí, my se můžeme vydat například do Českých Budějovic, kam přijeli hokejisté Olomouce, sleduje to Martin Charvát.
9: Osmá minuta zápasu 0-0. Olomouc hraje první přeslovou hru tohoto zápasu. Rozestavena v útočném pásmu. Navrátil má Kotouč, už na mezi kruží přihrávka na teč na Berglunda, který Kotouč opravdu tečoval, ale mimo branku. Znovu Olomoučí získávají na zadním kotou, na zadním mantinelu Kotouč, přihrávka na teč tentokrát pro Pláška, který zvedl Kotouč až nad horní tyčku. Freiberg to myslel velmi dobře. Po druhé přihrával na teč, po druhé tečující hráč měl volnou hokejku, což je dost podstatné pro českobudějovické bránící hráče, ale co je ještě podstatnější, není z toho žádný gól. Přisná se dostat se do útočného pásma, teď olomoučtí nejsou úplně úspěšní, nakonec Kotouč získávají, ale sami se hostečovávají do pásma středního, kdy z vyloučení Krastenberg se už zbývá pouhých 20 sekund. 0-0 v 9. minutě zápasu, teď už se dostává také Herčík do útočného pásma, zpětná přihrávka, Klouček vyrazil Kotouč mimo svou svatyní, mimo svou branku, ještě přihrávka na modrou čáru, kde ale nechtěl Kotouč Gevíze. Gevíze se tam znovu nabízí, tentokrát na střelu přejíždí Herčíkovi, snaha najít Matýse, Matýs má Kotouč, ale znovu si tam hledá spíše pozici, když už vypršela ta přesilová hra. Krásná přihrávka na Spodňaka, který nedokázal u vzdálenější tyčky dostat Kotouč do branky, znovu přihrávka na Gevízeho, ten už ale pálí proti pěti budějovickým, kteří stále honí Kotouč ve vlastním obraném pásme, stále ho nemají v začínající 10. minutě. No a vyústilo to celé v olomoucký faul, takže tím pádem se ta situace změní. První přeslovou hru si zahrají také České Budějovice v 9. minutě zápasu za stavu 0-0.
5: Nula ta zatím svítí u Vítkovic, a to v kolonce bodů po dvou zápasech. Vítkovice hrají třetí utkání téhle sezóny. Doma na domácím ledě hostí Litvínov a sleduje to Lukáš Kaleta.
10: V 9. minutě je to stále 1-0 pro hosty, ale teď je to 2-1 pro Vítkovice, jenže Jetman nedokázal vystřelit, ale přihrává ještě Pavelkovi. Ovšem Gut skvěle zablokoval jeho střelu od modré. Každopádně Vítkovice stupňují ten svůj tlak a snaží se srovnat skóre. Zatím jediným střelcem branky Janis Jaks, obránce Litvínova, střelou ze střední vzdálenosti propasíroval puk skrz Rakovinu. Na druhé straně, na rozdíl od Rakoviny, Čajan chytá velmi dobře, už zneškodnil prostřední blízkosti Nelise. Teď další skvělý zákrok Čajana, protože Pavelka v telemarku pálil z levého kruhu a znovu pohotový Pavel Čajan. Moc se mi zatím líbí jeho výkon, přestože nechvalme dne před večerem, je 10. minuta. Každopádně zatím pokryl i velkou šanci z pravého kruhu před chvilinkou, když pálil obránce Lejhy. Pravda, ta střela, ta byla prachbídná, nebyla moc prudká, mířila sice nahoru, ale byla slaboučká. Nicméně i tak Čajan nepouští puky, a přestože například Jaksovi ta střela, která byla Kolová, také úplně nesedla, nebyla to zrovna jedovka, tak si s ní Hrakovina neporadil. Takže zatím jedna střela mezi tři tyče stačila Litvínovu na to, aby vedl v 10. minutě 1-0. Zatím hosté se nemají k tomu, že by nějak stupňovali tlak, pravda, ten jejich kádr není.
5: I takový je hokej, že stačí jedna jediná střela. Dnes jsme to viděli v jiném sportu, to znamená ve fotbale, kdy zlínští fotbalisté dlouho vedli v Jablonci, a to díky brance ze třetí minuty, a byla to na dlouhou dobu jejich poslední vystřelený pokus mezi tři tyče. Jablonec ale nakonec v závěru srovnal na konečných 1-1. Sparta ta si poradila na hřišti Sigmy Olomouc 3-0 a Hradec Králové doma prohrál s Teplicemi 0-2. Musím ještě připomenout, že od 18 hodin na Radiožurnálu Sport budeme vysílat velký šláger Slavia hostí Viktorii Plzeň. V tu chvíli trochu ustoupí hokej na Radiožurnálu Sport právě tomuto přímému přenosu. Ještě krátká notická z fotbalu. Leverkusen stále vede 3 minuty před koncem nad Lipskem 2-0. Jednu branku dal Patrik Šik, ale pojďme se už věnovat zase hokeji. Když jsme byli naposledy na hřišti v Pardubicích, byla komerční přestávka. Doufejme, že tentokrát se bude hrát. Pardubice, Karlovy Vary a Ota Gutwirt.
6: Ta komerční přestávka tady je, ale skončí za 15 sekund, takže za malou chvíli už se tady Pardubicí hrát skutečně bude. 11. minuta utkání 0-0, je to mezi Pardubicemi a Karlovými Vary. Celkem 12 střel na branku už vyslali Pardubice na golmana Krále, což je velmi vysoký počet, protože se odehrálo nějakých 10 minut a 20 sekund. Naproti tomu na druhé straně neregistrujeme ještě ani jednu střelu směrem na branku Malcolma Subena, proti které by domácí golman musel zasahovat. Třeba se to změní teď, Karlovarští, ale kdo musel ten útok založit ze své obrané třetiny. Zatím přechází červenou čáru a daří se jim to. Jíždí si tam po pravé straně Lukošík, ale nakonec spadl po souboji, přihrávka na Mamčice dalšího rána, ale ta taky mířila mimo tři tyče a Suben tak zasahovat nemusel.
7: Karlovy Vary jsou v útočné třetině, ale teď už bez kontroly Kotouče a jsou to znovu borci v červeném, to znamená domácí tým, který přejímá ten Kotouč a přejíždí přes červenou čáru. Kondelík se tam pustil teď do tří karlovarských hráčů, ale Keleme nemůže pokračovat, protože se píská offside. Takže 9 minut a 4 sekundy před koncem první třetiny, Pardubice, Karlovy Vary zatím bez branek 0-0.
5: Děkujeme, vydáváme se teď do Liberce, kam přijelo Kladno. František Kuna to sleduje.
8: Stav 0-0 platí dál v 10. minutě zápasu, kdy tady je na programu začínající pauza na čištění ledu. Už nějaké šance jsme viděli, Kváče před malou chvílí musel řešit poskakující Kotouč před jeho brankou. Dobrou práci odvedli také liberečtí za tou kladenskou, kdy Sandberg pochopil záměr kladenského beka Rulíka, který nepřihrál zas až tak prudce, jak by asi chtěl a plánoval. A tak Sandberg vzal Kotouč, přihrál ho před branku, kde byl Rychlovský, ale poměrně blízko Pavlátovi, který už klečel v kladenském brankovišti a zblízka nebyla moc šancí na to překonat kladenského golmana. Dobrou šanci měl také mladičký obránce Kachlíř, který dvakrát pálil v tom předchozím střídání z pravé strany modré čáry, to je jeho pozice v hokeji tady v Liberci. Trenéři ho dali s tím nejzkušenějším borcem se zkušenostmi z NHL a s mnoha zápasy v AHL s Radimem Šimkem. Tahle dvojka teď ale na ledě není, protože tam jsou jiní obránci z Liberce, a to Ivan Azile. Vhazovat se bude po levé ruce golmana Kváči, který před malou chvílí skryl poskakující Kotouč.
5: To nejdůležitější jsme se dozvěděli, byť v přestávce Liberec Kladno stále bez branek. Vydáváme se na jih Čech, Motor hostí Olomouc a sleduje to Martin Charvát.
9: 13. minuta zápasu zatím 0-0 mezi Budějovicemi a Olomoucí, ale při první přesilové hře českých Budějovic už trefil Bell tyčku. Samotná přesilová hra byla velmi dobře sehraná a opravdu jenom gól tomu scházel. Teď hrají Budějovice druhou přesilovou hru, už jsou znovu v útočném pásmu, ještě 54 sekund z vyloučení G. Vízeho střela u Lesena, dobře schovaná za hráče, ale brankář Machovský dobře viděl, dobře vyrazil, následně se snaží do útočného pásma dostat také Štohanzl, který tam přišel na oslabení. Dobře napadá po té, co ztratil Kotouč, a dá se očekávat, že následně také velice rychle odchází střídat. Ve chvíli, kdy budějovičtí už se znovu dostávají do útočného pásma, je tam velmi dobře s Kotoučem Krastenbergs. Krastenbergs přihrává křížně na Bulíře. Bulíř nablíží tyč, trefuje vyrážečku Machovského, který ale stále drží čisté konto, byť mu tedy jednou už pomohla tyčka. 13 sekund z vyloučení Vízeho, a protože Stella znovu vyhazuje přes všechny čáry, tak ani tentokrát to Budějovice nevyužijí. Druhá přeslová hra domácích sehraná výrazně hůře než ta první. 14. minuta zápasu České Budějovice a Olomouc 0-0. Budějovičtí zahajují svůj útok středem hřiště přes útočníka Zachara. Zachar protečoval za branku, kde ale Hejduk nebyl rychle u Kotouče, stejně tak i Toman se velice rychle potřeboval vrátit do středního pásma, a tak je tady pro změnu na levé straně obránce Andersen, který se snažil z českobudějovické strany střílet, ale výrazně z úhlu, a tak Budějovice znovu začínají z vlastního obraného pásma. Teď Olomouc i kvůli těm dvěma vyloučením přenechala aktivitu domácím, přestože olomoučtí v úvodu zápasu byli výrazně lepší, výrazně aktivnější, nesmírně dobře napadali, o což se snaží také tentokrát v budějovickém obraném pásmu, jenomže od přibližně nějaké páté minuty to k ničemu nevedlo. Teď už Olomouc získává Kotouč v útočném pásmu, jenomže na modré čáře to velmi špatně udělal Ondrušek, který ztratil Kotouč, a tak je tady pro změnu šance pro Ordoše, který se dostává do útočného pásma. Křížná přihrávka směrem.
5: Co se týče přesilových her, tak jedna taková by se stále ještě měla hrát také v Pardubicích, kde hrají Karlovy Vary, takže dáme slovo o to Gotwertovi.
7: Pardubice stále hrají přesilovou hru, protože Tomek je na trestné lavici, zatím z trestu si odseděl 40 sekund, Stránský Michal s Kotoučem nahazoval na Tomáška, ten ale nezakončil a teď bude pálit Koštálek, jenže jeho hůl to nevydržela. Praskla při té prudké ráně a tak pardubičtí přišli o to pásmo po té prudké střele, která ale nedoletěla k brance a karlovarští dokázali vyhodit. Takže znovu založený útok pardubického celku, Tomášek, červenka, Stránský vypálil, no a teď jen tak, že zůstal puk před brankovou čarou, protože proti Stránského ráně král zasáhl, ale puk mu propadl, ale on si to dobře uvědomil a ještě se dokázal natáhnout dozadu a těsně před čarou ho zvali do své lapačky. Ale bylo to opravdu o centimetry. Bleskurychlý zákrok a bleskurychlá reakce hostujícího golmana znamená, že stále Karlovy Vary tady hrají bezbrankový zápas. Pardubice Vary 0-0. Znovu rozehráno a pardubická přesilová hra ještě pokračuje. Tomek by měl být na trestné lavici ještě 40 sekund. Teď už tam je ta druhá přesilovková formace Turíny. Tam teď dával přihrávku na Noskaň, že tam už tam na špici brusle. A už je to konečně gol. Pardubice se dokázali prosadit, a já říkám konečně, protože pardubičtí měli velkou převahu a ve 14. minutě využívají přesilovou hru. Myslím si, že to byl Jiří Smejkal, který zakončoval a otevírá skóre tohoto zápasu. Pardon. Proti jeho rychlé ráně už byl Král bezmocný. Takže Pardubice jdou do vedení a po využití přesilové hry vedou nad Karlovými Vary 1-0.
5: Pardubice, Karlovy Vary, to je tedy utkání, které se teď zařazuje do kolonky utkání, ve kterých už padla branka. Jedno takové se hraje také na hřišti Komety, tam přijel Hradec Králové a všechno tam sleduje David Nekvinda.
6: 17. minuta zápasu, který se tedy hraje velmi svižně, zatím jsme viděli jediný gól, už ve druhé minutě ho vstřelil Aleš Jergl, to je hráč Hradce Králové a tak platí stav 0-1, teď v Brně byla trošku delší pauza, protože po střele Nenonena spadla maska golmanu Rabčanovi, ten si pak musel upravit řemínky, ale už je vše v pořádku, takže v hazování v útočném pásmu Hradce Králové. Čárový sudí Rampír si tam rovná Tamášiho a Tomáše Zohornu, to jsou tedy centři, kteří teď budou bojovat o puk, když bývají 3 minuty a 5 sekund do konce první třetiny a Brňané doma.
5: Nejvíce času je zatím odehráno právě v utkání Komety a Mountfieldu. Tam se zase vrátíme, co nevidět, můžete poslouchat nerušeně třeba na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas, ale my se teď musíme věnovat také utkání Vítkovice Litvínov, které komentuje Lukáš Kaleta.
10: Když nedáte gól, tak ať ho za vás dá soupeř. Tímhle se řídili Vítkovičtí, srovnali na 1-1. Josh Wesley sice pálil ve 14. minutě, která aktuálně běží hodně vedle, jenže trefil litvínovského beka a od něho se puk odrazil za záda bezmocného Pavla Čajana. Teď ale na druhé straně Polášek vypálil od modré, hodně dobrá dělovka, ale byla přízemní a teď pozor, rozhodčí na zemi. Tohle je nepříjemné. Hlavní sudí zaškobrtnul, podle mého se zachytil obranku. Konstrukci, nebo on možná někdo z hráčů nechtěně podrazil a teď zůstává ležet. Je u něj jeho čáro.
5: Doufejme, že to s ním dopadne dobře a musíme jenom dodat, že Vítkovice Litvínov je teď 5 minut před koncem první třetiny zrovnané na 1-1. No a branka ta nám asi nejspíš padla také v Liberci, kde hrají Kladenští Rytíři a kde je František Kuna.
8: V 15. minutě vede Kladno v Liberci 1-0 po takové velmi přímočaré, jednoduché akci. Odet dostal kotouč na levý mantinel k modré čáře, to je útočné. Jel po mantinelu poměrně dlouho až na úroveň bodu pro vhazování. Tam odsud vypálil po ledě a tak Kváčovi nezbylo asi nic jiného, než vykopnout kotouč betonem před sebe mezi kruhy, kde byl dojíždějící obránce Jandus a skóroval v podstatě do poloodkryté branky. Janduse si Liberečtí nepohlídali, Kváča už s tím mohl jen těžko něco dělat a tak Kladno vede poté, co ubránilo oslabení a Liberec nebyl moc úspěšný, vede v Liberci 1-0. Vhozeno, Westerlund u červené posouvá před sebe, Procházka nahodil kotouč za libereckou branku, Kváče ho stlumil pro obránce a může tak hrát liberecký Zeman.
5: Jediný zápas, který z dnešního programu zatím zůstává bezbrankový, je tak ten, který se hraje v Českých Budějovicích, hraje tam Olomouc a je u toho Martin Charvát.
9: Olomoučtí stejně jako českobudějovičtí už přichází do olomouckého obraného pásma ve chvíli, kdy končí třetí, tedy poslední komerční přestávka, jak je to od této sezóny. 2:57 zbývá do konce první třetiny za stále bezgólového stavu. 0-0 mezi Budějovicemi a Olomoucí. V posledních minutách více šancí mají rozhodně domácí, byť úvod zápasu vyšel olomouckým. Lantošiho křížná přihrávka na modrou čáru na Vráblíka, ten pálil před chvílí, trefil hokejku Michala Vitoucha, úplně ji přelomil, teď ta jeho střela by nemohla přelomit vůbec nic, protože to Vráblík trefil velmi špatně, kotouč zamířil přímo obloučkem do výstroje Matěje Machovského, ten to viděl navíc velmi dobře, takže s touhletou ranou neměl žádnou potíž. Potíží měl v tomto zápase už řadu, protože budějovičtí v útočném pásmu jsou velmi aktivní, Bell trefil tyčku a jinak Machovský chytá opravdu velmi dobře. Proti té tyčce tam nemohl dělat téměř nic, protože se k němu Bell hnal zprávě. pravé strany úplně osamocený.
5: Během naší návštěvy v Českých Budějovicích branka nepadla, stále je to tedy bez branek a my se musíme vydat do Brna. Kometa hraje s Hradcem Králové a pomalu bude končit první třetina, kterou komentuje David Nekvinda.
6: Minuta a 10 sekund, to je čas, který zbývá do konce první třetiny tohoto zápasu. Padl jeden gól, ve druhé minutě ho dal hradecký Aleš Jergl, takže stav 0-1 z pohledu Komety. Teď už začíná poslední minuta úvodní třetiny. Hradec Králové dostává puk do útočného pásma, je z toho boj o kotouč za brankou, který zatím nemá tak úplně vítěze. Nakonec s tím vítězem hradecký tým, který dostává kotouč na modrou čáru, kde je McCormack, krouží útočným pásmem od modré čáry, zajíždí až za branku tento zadák Hradce Králové. Teď už kotouč odevzdává spoluhráčům v útoku a Miškář, ne, Kohout to byl, který teď hrál u pravého mantinelu. Poslední půl minuta, střela od modré čáry, proletěla od Kaliny těsně vedle brněnské branky, ale ještě se odráží puk na hokejky právě hokejistu Hradce Králové. Kousal v útočném pásmu u levého mantinelu, střílí do Rabčanovy lapačky a domácí golman tak přerušuje hru. 17 sekund a 5 desetin před tím, než zazní první siréna. Hradec Králové dál vede.
5: Máme ještě tedy 17 vteřin předtím, než budeme říkat první konečný stav po 20 minutách. Vydáváme se do Pardubic. Karlovy Vary tam hrají a Ota Gutwirth to sleduje.
7: Třetí komerční přestávka tady na programu, ale co je důležité, je vyrovnáno. Karlovy Vary dokázali vyrovnat na 1-1 poté, co se před brankovém prostoru dokázal prosadit Jan Bambula, který ukázal svou důraz před brankovištěm a došťoukal teď to už za golmana Subena, který zatím má jenom 4 zákroky, nebo byly na něj vyslané 4 střely, z toho 3krát zasahoval. Pardubičtí mají střeleckou převahu, ale na goli to vyrovnané 1-1. Dobrý karlovarský důraz v tom předbrankovém prostoru.
5: Zrovnáno na 1-1, vracíme se zpátky do Brna na konec první třetiny. Kometa, Hradec Králové a David Nekvinda.
6: První třetina před pár sekundami skončila, platí, že Hradec Králové po ní vede v Brně 1-0, když už ve druhé minutě se trefil Aleš Jergl.
5: Děkujeme za tenhle krátký, ale úderný výsledkový servis. První třetina bude končit také v Českých Budějovicích a proto se vydáváme právě tam. Motor hostí Olomouc a je u toho Martin Charvát.
9: Michal Vitouch naražený na mantinel a bude z toho druhé vyloučení na českobudějovické straně minuta a 15 sekund do konce první třetiny a Budějovice by měly hrát druhé oslabení po tom, co už dvakrát hráli také přesilovou hru. V tomto zápase ještě Spodňák si tam něco vysvětluje s Píchou, který míří na českobudějovickou lavičku. Podstatné je, kdo zamíří na českobudějovickou trestnou lavici, což je nakonec obránce Kachyňa, který tam nejde za vražení na hrazení Michala Vitoucha od této sezóny už olomouckého hráče, stejně tak i jeho bratr David. Olomouc znovu připravena se svou speciální přeslovkovou formací. Berglund se v podstatě moc nedostával ke kotoučím, protože olomoučtí naprosto rezignovali v posledních 15 minutách na kloudnou rozehrávku, což tento malý útočník rozhodně potřebuje. Teď si Berglund získal kotouč po buli, přihrávána pláška na modrou čáru, ten na Freibergse. Freibergs vrací na Navrátila. Freibergs na pravou stranu navrátilo varána, pouze do boční sítě, minuta zbývá z konce první třetiny. Za brankou kos, ale nezískal kotouč Navrátil, dobře zpracoval možné vyhození a dává na Freibergse. Ten na Navrátila je na pravém mantinelu, sjíždí si do pravého kruhu, do mezikruží, následně pálí, ale zblokoval to první hráč, ať už domácí anebo hostující, bylo jich tam opravdu hodně. Znovu na Freibergse, Navrátil, má kotouč, dává tentokrát na Pláška, Plášek, ale opravdu špatně to myslel a tak se mu tam nabízí Freibergs, je to vymyslí líp. Plášek nakonec si sjel do středu, přihrávka na Navrátila, ten udělal první kličku, ale stečovaný kotouč na dvakrát nedokázal vyhodit českobudějovičtí z vlastního obraného pásma. 20 sekund zbývá z přesilové hry. Freibergs pálí znovu Plášek, jeho rána, ale míří pouze na zadní mantinel. 17 sekund z první třetiny, kotouč na zadní mantinelu, kam ho tiskne obránce Vála, stejně tak i Norcetr tam pomáhá s tím, aby kotouč v podstatě už získal posledních 10 sekund na zadní mantinelu a nakonec ho Budějovičtí ještě získali na svou stranu, vyhazují přes všechny čáry na Bakovského a to je vše. První třetina končí, šancí mnoho, dvě přesilové hry na obou stranách, ale skóre 0-0 mezi Českými Budějovicemi a Olomoucí.
5: Díky za Martinem Charvátem, se znovu vydáme na druhou třetinu, to znamená za zhruba nějakých 18 minut. V Pardubicích bude končit první 20-minutovka, vydáváme se za Otou Gutwirtem.
7: 35 sekund do konce první třetiny, vyrovnaný stav mezi Pardubicemi a Karlovými Vary. 1-1 Karlovarští na Kotouči u své branky a předpokládám, že tento stav berou jako poměrně dobrý a že tak budou chtít minimálně dohrát tuhle třetinu. Když tam ještě může být pokus ze strany Pardubic, Michael se tam rozjíždí po levé straně, dostává se do útočné třetiny, dává na Tomáška. Tomášek vystřelil, ale byl ten jeho kotouč zablokovaný a ty Královi tak tedy vůbec nedoletěl. Souboj ještě u mantinelu. V útočné třetině pardubického celku, tam, kde se odehrávala velká většina první třetiny, ještě jeden pokus, ale ten je taky zablokovaný a Král zasahovat nemusel. A teď už zní siréna, takže po prvních 20 minutách platí, že Pardubice hrají s Karlovými Vary vyrovnaně 1-1.
5: Děkujeme, teď je to vyloženě lov závěrečných sirén, tedy sirén po 20 minutách. Jedna taková by mohla zaznít v utkání Liberec Kladno, řekne nám o tom František Kuna.
8: Do konce první třetiny zbývá odehrát 1 minuta a 10 sekund. Kladno vede po gólu obránce Janduse 1-0 v Liberci. Chystá se vazování v útočném pásmu libereckých bílých tigrů z pohledu domácího týmu na pravé straně. Pukuš je na ledě, vypadl mezi oba centry a nakonec liberecký Sandberko posílá za kladenskou branku. Tam je první Kempný, Puk trochu skákal. Kempný o něj přichází, hraje Filipy u modré čáry na pravé straně. Už jede na střed, pálí. Teč ještě Pavlát vyráží volný kotouč pro Sandberga, ale ten už nestihl dorazit. Kempný u něj byl včas. A vyhození nakonec od kladenských, nebo spíš liberečtí se sami vyhnali z útočného pásma. Posledních 45 sekund první třetiny, stále 1-0 pro Kladno tady v Liberci, hrají domácí. Ejhek nahazuje k Pavlátovi, ten posunul kotouč do rohu na Janduse, který vrací za sebe pro Kempného. Ten se otočil s Pukem a riskantně přihrává teď. Jandus to za něj musí hasit v obrané třetině. Liberečtí vybojovali kotouč, ten míří k modré, ale Filip...
5: Dobrý podvečer posluchačům Radiožurnálu. V pořadu s mikrofonem za hokejem sledujeme třetí kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Liberec hostí Kladno. Stav a čas řekne František Kuna.
8: 20 sekund před koncem první třetiny vede Kladno v Liberci 1-0. Utkání České Budějovice Olomouc vidí Martin Charvát.
9: Tady v té první části gol nepadl, 0-0 mezi Budějovicemi a Olomoucí. Na utkání mezi Pardubicemi a Karlovými Vary vyrazil Ota Gutwirth.
7: Po první třetině platí vyrovnaný stav 1-1. Brno Hradec a David Nekvinda.
6: Po první třetině Kometa Brno Hradec Králové 0-1. Vítkovice hostí Litvínov, sleduje to Lukáš Kaleta.
10: 20. minuta, skóre 1-1. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
5: No a dění na všech pěti stadionech dál sledujeme na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Dojdeme si ještě pro výsledek po prvních 20 minutách na utkání Liberec Kladno za Františkem Kunou.
8: Ještě 14 sekund se bude hrát první třetina, 1-0 pro Kladno. Hosté vyhrávají boli v útočném pásmu. Procházka se dostává za branku, 10 sekund do konce třetiny. Procházka v pravém rohu stále s Pukem, ale zády k brance, ještě 6 sekund. Liberečtí získávají kotouč a Šimek může lobem poslat kotouč dopředu, ale tohle už domácí nestihnou. Byť jsou ve velké šanci, Petrovský ještě zakončoval, omlouvá se Pavlátovi, ale tohle už skončí smírem. Skončila první třetina, Kladno dalo jeden gól, dal ho Martin Jandus a Liberec tak prohrává s Kladnem po první třetině 0-1.
5: Děkujeme, no a zbývá nám už jenom jedno utkání, kde se stále ještě hraje první 20-minutovka Vítkovice Litvínov. To zase sleduje Lukáš Kaleta.
10: Litvínov tlačí a teď měl velkou šanci Koblasa v přesilové hře. V poslední sekundě střílel Koblasa z levého kruhu, ale skóre zůstává i po závěrečné siréně první třetiny nerozhodné. 1-1, Vítkovice nevyužili dvě přesilovky. Teď hraje svou první Litvínova a bude jí hrát i na začátku druhé třetiny, protože ji neproměnil. Takže ještě minutu a 13 sekund bude zbývat odsedět z trestu Čedu Jetmenovi. No a Litvínov může pomýšlet třeba i na další vedení v zápase, protože otevřeli hosté skóre gólem Janise Jakse a pak srovnal na 1-1 šťastným gólem Josh Wesley, který napálil puk do bránícího Maštalíského, který stál u své vlastní branky a nešťastně zády usměrnil kotouč za záda gólmana Pavla Čajana. Takže 1-1 po úvodní třetině.
5: Děkujeme, ta druhá začne za 18 minut. Nejdřív se v pořadu s mikrofonem za hokejem, ale vydáme na druhou třetinu do Brna. Kometa totiž skončila tu první 20-minutovku nejdřív a zatím nejsou spokojení brněnští diváci, protože Brno prohrává s Hradcem Králové 0-1. Po 20 minutách je to v Českých Budějovicích bez branek, hraje tam Olomouc, Liberec, Kladno, jak jsme slyšeli před malou chvílí 0-1. Pardubice, Karlovy Vary, tam je to nerozhodné, ale 1-1. No a Vítkovice, Litvínov 1-1. Pojďme si ještě jednou připomenout, jak to vypadalo dnes ve fotbale, co se týče nejvyšší fotbalové ligy v Česku. Hradec Králové, Teplice 0-2, Jablonec, Zlín v dramatickém vypjatém a dokonce řekl bych, nervydrásajícím zápase. Nerozhodně 1-1, Sigma Olomouc prohrála se Spartou 0-3 a v 18 hodin se na Radiožurnálu Sport budeme věnovat velkému šlágru tohoto kola, Slávy a hostí Viktorii Plzeň. Komentovat to pro vás bude také náš fotbalový expert Pavel Horvát. Dnes se hraje ale také jeden velký šlágr ve španělské Lalize, Atletico hostí Real Madrid. 58. minuta už se hraje, no a Atletico vede 1-0 a Real dohrává o 10 hráčích. A co se týče konečného výsledku z německé Bundesligy, Leverkusen porazil Lipsko 2-0. První branku tohoto zápasu dal český útočník Patrik Schick.

0: Posloucháte pořad s mikrofonem za hokejem. Na pěti extraligových stadionech je aktuálně přestávka mezi první a druhou třetinou. Rychle to shrnu, Liberec prohrává s Kladnem 0-1, Budějovice Olomouc bez branek, Pardubice Karlovy Vary 1-1, Kometa Hradec 0-1 a Vítkovice Litvínov 1-1, ale teď se budeme chvíli věnovat fotbalu. Začneme šlágrem španělské La Ligy. Atletico Madrid vede nad Realem Madrid po hodině hry už 2-0. Dejan Huijsen, španělský útočník, se vůbec nenaladil dobře na následující reprezentační sraz, protože obdržel červenou kartu v 50. minutě, byla nařízena penalta, tu proměnil Grimaldo, no a před malou chvílí Jonathan David, kanadský reprezentant, zvýšil už na 2-0 a nahrával mu Simeone mladší. Zatím Atletico předvádí ten pověstný balet, ne právě Real Madrid. Ale teď už se budeme věnovat šlágru české nejvyšší soutěže, protože od 18 hodin proti sobě změří síly Pražská Slávie a Viktoria Plzeň. Na místě už jsou Pavel Tilšar i Pavel Horvát a znají sestavy obou týmů.
1: Dobrý den.
2: Hezký nedělní podvečer, pojďme na ně. V brance Slávie je Markovič a před ním pak v poli Ajaosi Chaloupek, Chorý. Tomáš Holeš se vrací do sestavy s kapitánskou páskou. Dále v základní jedenáctce Slávie je taky Isife, Jurásek, Novak, Sadílek, Šturm a Vlček. Na straně Plzně v brance Vígele to není překvapení, ale jinak jsme to tady s Pavlem Horvátem počítali. 6 změn v základní sestavě oproti porážce 0-3 na úvod Evropské ligy proti Royalu Union San Gilloas. Červ dosky dveh Gabriel Hrošovský s kapitánskou páskou, Kabongo Mimič, Pališťák, Prepsl a Sojka, přičemž Prepsl dvech a taky Pališťák by měli hrát asi na pozicích stoperů a před nimi pak, jak to trenér Radoslav Kovač poskládá, Pavle?
1: No tak bavili jsme se o tom, že to oproti Slávii, kde je to jasně čitelný, tak tady jsme přemýšleli, ale už tady to cvičení, který teďka Plzeňáci při Rosice používají, nám rozkrylo, že ta stoperská trojice je jasná. Dosky vlevo, Gabriel vpravo, veprostřed bude Hrošovský s Červem, před nima Saša Sojka, no a nahoře Kabongo s Memičem.
2: Mluvili jsme taky o tom s Pavlem Horvátem, jak by mohla Plzeň na Slávii vyzrát, protože my jsme, pokud se nepletu, byli společně na tom posledním vzájemném utkání a docela se nám zamlouvala dvojka Sojka Hrošovský na straně Plzně, která byla toho času lepší než Mouzes, myslím, že ještě se za Fejrysem, ale dnes je situace taková, že Slávia je v čele o 10 bodů před Plzní. Jak by mohla Viktoria pomýšlet na body, případně na vítězství tady v Edenu?
1: No, tak musí být aktivní, a musí být dobrá na míči. Viděli jsme tady několik zápasů. To, co Slávy dělá problém, je, když je soupeř prostě dobrý na míči a Slávy nefunguje to, v čem je silná, a to je absolutní tlak na soupeře a vlastně co nejrychleji ho připravit o míč. A to, pokud se bude dneska dít, tak si myslím, že Plzeň je tak křehká, že by to nemusela zvládnout.
2: Na straně Slávie v základní jedenáctce opět Viktor Novak, pětigólový střelec z Polska, který, řekl bych, překvapuje na úvod ročníku šance ligy. Dostává znovu prostor vedle Michala Sadílka. Vybavili jsme se i o Davidu Mousesovi, který je opět na lavici náhradníků, přitom v minulém ročníku patřil možná k nejlepším středňákům na straně sešívaných, tak už za to, že je Novak v takové formě, že Mouzes nedostává tolik prostoru.
1: No, tak co vím já, tak Mouzes měl nějaký menší zdravotní problémy, které ho určitě limitovaly a i vlastně při těch pohárových zápasech to tak bylo, že prostě ty kluci dneska konec konců i Štěpán Chaloupek dopoledne, když jsem poslouchal Radiožurnál Sport, tak v jednom rozhovoru to tam vlastně říkal, že na začátku sezóny se cítil špatně a vlastně i podle toho, jak se ten hráč cítí, tak trenéři Slávie hráčům ten čas na tom hřišti prostě dávkujou a některý kluci prostě se necítili a to je případ i Mousese a myslím, že Slávie má hodně silnou lavičku.
2: No, poslední ligové utkání před reprezentační přestávkou začne zhruba za 4 hodiny a ještě k tomu, co zmínil Pavel Horvát, tak na lavičce Slávie kromě Mousese třeba už i Lukáš Provod, který se taky chystá s národním týmem na ty 4 zápasy Ligy národů. Ale oba dva trenéři počítají

0: Stockholmu, z Delray Beach,
1: z Herenfénu, Radiožurnál.
2: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
3: Který se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
2: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Na Radiožurnálu Sport pro vás sledujeme i házenkářskou extraligu. Zlín dnes porazil v dopoledním zápase Kopřivnici 29-22. Aktuálně se hraje zápas mezi Frýdkem Místkem a Plzní o poločase. Je to 12-12.
4: S mikrofonem za hokejem.
5: Ale pojďme si to ještě jednou připomenout, sledujeme totiž hlavně typ Sport Extraligu před druhými třetinami. České Budějovice Olomouc 0-0, Liberec Kladno 0-1, Pardubice Karlovy Vary i Vítkovice Litvínov, tam je to vyrovnané 1-1. První třetina, ta už je za námi ve všech případech, ale druhá 20-minutovka, ta by se měla rozehrát co nejdříve už v Brně. Kometa Brno, Hradec Králové a slovo má David Nekvinda.
6: Druhá třetina už začala, 20 sekund za námi, gól nepadl, takže platí ten stav 0-1 z pohledu Komety, který platil už po první třetině, ale teď to je velká šance Brňanů, kteří ovšem nevyrovnávají. Přečíslení 3-1, při kterém Flek přihrál zprava doleva Královi, ten pak chtěl ještě poslat puk znovu na druhou stranu, kde byl Kunc, ale to už bylo trochu navíc. Ona už ta přihrávka Fleka na Krále byla trošku zpomalená hradeckou obranou, ten poslední hradecký hráč Kalina to myslím byl se tam natáhl hokejkou a pomohl tak tomu, že Kometa tedy nakonec tu akci nezakončila pořádně a stav 0-1 z pohledu domácího týmu zůstává, i když teď začíná druhá minuta druhé třetiny. Brňané zpět v útočném pásmu. Ščotka po mantinelu posílá puk za branku, jenomže Hartl, který chtěl ten kotouč dojet, tak upadl, takže se jednoduše dostal k puku Vukojevič, jenomže pak tento hradecký bek nerozehrál tak, aby se hosté dostali přes střední pásmo. Takže se zase hra otáčí a v útočné třetině jsou znovu domácí brněnští hokejisté. Pospíšil má puk na ose, hřiště dává na levo Kučeříkovi, ten už možná mohl střílet, ještě to chtěl zase vyšperkovat přihrávkou na pravý kruh pro Vitkovského, ale ta přihrávka nebyla přesná, Vitkovský nemohl zpracovat nebo střílet volejem, jenom tak protečoval puk do rohu kluziště, Kometa se stále drží v útočném pásmu. Je tam teď Hinek Zohorná v souboji u mantinelu a na chvíli ještě dokázal udržet puk pro Brňany, ovšem už to neplatí u kotouče Jergl, tedy autor zatím jediného gólu zápasu. Nahazuje puk za brněnskou branku, sám ho chce dojet, což se mu sice nepodařilo, ale následně namáčkl svozila na mantinel a tím už dokázal ten kotouč pro hosty získat. Takže Hradec Králové v útočném pásmu a Čechovo nahození od modré čáry.
5: Dobrý večer, je tu další návštěva naší mateřské stanice v pořadu s mikrofonem za hokejem, takže vítáme, sledujeme třetí kolo hokejové typ Sport Extraligy, začínáme teďka naše kolečko v Liberci, to hostí Kladno, stav a čas zná František Kuna.
7: Po první třetině vede Kladno v Liberci 1-0, gól dal obránce Jandus, na zápase České Budějovice Olomouc je Martin Charvát.
8: Tady gól zatím nikdo nedal, právě teď začíná druhá třetina zápasu, v té první byl gólu nejblíže Bel, jenomže trefil pouze tyč branky olomouckého golmana Matěje Makovského. Tedy na začátku druhé třetiny České Budějovice Olomouc 0-0. Na zápase mezi Pardubicemi a Karlovými Vary je Uta Gottwier.
9: Druhá třetina začne za 3/4 minuty za vyrovnaného stavu Pardubice Karlovy Vary 1-1. Pardubice mají střeleckou převahu 15-5 v první třetině, ale stav je vyrovnaný. Teď je zápas mezi Brnem a Hradcem Králové, který sleduje David Nekvinda.
6: Ve 24. minutě Kometa Brno doma prohrává s Hradcem Králové 0-1, už ve druhé minutě zápasu dal ten zatím jediný gól Aleš Jergl. Vítkovice hostí Litvínov a to sleduje Lukáš Kaleta.
10: Po první třetině je to vyrovnané 1-1, góly dávali hostující Maštalířský a pak domácí Wesley. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
5: Hokej dál sledujeme na Radiožurnálu Sportno a s posluchači Radiožurnálu se uslyšíme ve zprávách. No a my, jak jsme slyšeli, se můžeme věnovat teď také dalšímu utkání, které začalo svoji druhou třetinu, konkrétně České Budějovice Olomouc. Jdeme proto za Martinem Charvátem.
8: 22. minuta zápasu a Klouček si teď připisuje podstatný zákrok, protože tím končí tlak Olomouce, když ještě pokračovala olomoucká přesilová hra z konce první třetiny, tak na

0: začátku té třetiny druhé. Olomouc se dostala pouze k jednomu zakončení z hokejky Matýse z pravého kruhu, který ale pálil pouze do oblouku branky. No a jinak si Klouček až právě tím chycením kotouče a přerušením celé té situace připsal jediný zákrok v té dohrávané přisilovce. 22. minuta stále bez gólu, Olomoučí ale zůstávají. V útočném pásmu je tam Navrátil, kterého ale Štencl tiskne na mantinel a má také kotouč, jenomže Navrátil mu pro změnu zablokoval hokejku a taky to teď nerozhodně, až musel přijet obránce Vráblík, který uklidňuje situaci a za brankou může rozehrát. Dává na Lantošiho, ten dělá kličku, přihrává následně ale pouze na hokejku Štenclovi, tedy pardon, na brusle Štenclovi. Hokejku to by bylo dobře, ale dostal to Štencl na brusle, no a tím pádem nemohl nějak kloudně rozehrát. Je z toho nahození za olomouckou branku, kde se snaží Orsava a také s ním Ordoš získat kotouč. Orsava, to je pro změnu hráč na druhé straně, tedy na té olomoucké. Puk nakonec má obránce Ondrušek, tedy olomoucký bek, který ho ale pouze vyhazuje téměř přes všechny čáry, a pro změnu zase nahození na českobudějovické straně. Za ním jde Freiberg.
1: Zatím stále bez branek v tomto utkání i ve druhé třetině. Druhá 20minutovka, ta už je rozehraná také na východě Čech, Pardubice, Karlovy Vary. Zápas sleduje Ota Gutwirth.
2: Karlovarští se teď dostali na kotouč, ale jenom na malou chvíli. Za vyrovnaného stavu 1-1 ve 22. minutě Sedlák přenechává rána od Červenky, kterou musel zlikvidovat Král, že hostující golman zůstává v permanenci stejně, jako to bylo po celou první třetinu. Na něj pardubičtí vyslali minimálně 3 střely za necelé odehrané 2 minuty ve druhém dějství. Teď souboj za mantinelem, Šmímen na malou chvíli úspěšný, ale ten kotouč nedokázali karlovarští dostat ze své obrané třetiny. Zkusí to teď Egle, který drží kotouč na své hokejce. Dlouhou přihrávkou hledal Tomka, ale nakonec toho bude zakázané uvolnění, protože Tomek nedokázal ten kotouč tečovat. Takže hra se postěhuje znovu do útočné třetiny pardubického celku, který tam posílá čerstvé síly v podobě druhé formace, zatímco karlovarští střídat nemohou na konci 22. minuty. Je to mezi Pardubicemi a Karlovými Vary 1-1.
1: Pojďme zase vystřídat stadiony. Kometa Brno hraje s Hradcem Králové, to zase sleduje David Nekvinda.
3: 26. minuta zápasu, stále 0-1 z pohledu domácí Komety Brno. Hradec Králové se dostal do vedení v druhé minutě díky Jarglovi. Teď v posledních desítkách sekund, nebo už i minutách se dá říct, má Kometa slušný tlak. Jednu vyloženou šanci měl taky Hartl, když dostal puk před branku do jízdy od Pospíšila, ale Škorvánek ramenem vyrazil nad branku, takže zatím Kometa bez vstřeleného gólu a teď si Hradec může trochu oddechnout, protože puk získal v obraném pásmu a Brňané odjeli na střídačku, takže oba týmy teď poslali na led čerstvé síly hradečtí a jejich nahození na brankáře Rabčana, který před dojíždějícím Kousalem vyklepal puk z lapačky, rozehrál, nechtěl vhazování v obraném pásmu a udělal to dobře, protože Kometa se dostala až do toho útočného. Kunc teď nespracoval přihrávku za brankou, hrát může McCormack, který obránce Hradce Králové, jeho rozehrávka špatná, nepřesná, bude to zakázané uvolnění ve 27. minutě a tak se zase hra vrátí před gólmana Stanislava Škopa.
1: Zakázané uvolnění, hra je přerušená, vydáváme se na začátek druhé třetiny do Vítkovic, kde hraje Litvínov, jak nám Lukáš Kaleta slíbil, tam se bude začínat přesilovou hrou.
4: Střela! A Hrachovina chytá! V první minutě druhé třetiny je skóre 1-1, Hrachovina chytil tvrdý projektil, golman Vítkovici poradil s ránou Janise Jakse, ale stále trvá ta přesilovka a tlak Litvínova v útočném pásmu. Koblasa má puk na levém křídle, přihrává pod sebe, Jax může pálit, ještě nabíjí Koblasovi, ten střílí dělovku golfákem, ale netrefuje branku a Bernovský vyhazuje 10 sekund do konce trestu domácího útočníka Jetmena, tohle už asi domácí zvládnou. Druhá třetina je ve své druhé minutě. Skóre mezi Vítkovicemi a Litvínovem je nerozhodné. 1-1 a teď už jsou domácí kompletní. Jetmenův trest vypršel, takže ani Litvínov dnes zatím neskóroval. Z početní výhody stejně jako Vítkovice. Góly padaly ve stavu 5-5. Teď Jetmen v útočném pásmu přihrává Hrivíkovi. Vítkovičtí mohou zahrozit. Vašle vypálil nepříjemnou ránu do prostřed branky a Čajaný vyrazil před sebe ještě dorážka. Ještě jeden zákrok Čajana proti backendovému pokusu Marka Hrivíka. I s tím si poradil hostující gólman. Druhá minuta druhé třetiny, 1-1.
1: Tak. Druhá minuta druhé třetiny, to by se mělo hrát také v posledním zápase, který jsme ve druhé třetině ještě neměli v pořadu s mikrofonem za hokejem Liberec Kladno. To sleduje František Kuna.
5: Druhá třetina začala a první přerušení přichází až po 1 minutě a 41 sekundách. Velmi dlouho se hrálo bez přerušení. Dál platí, že Kladno vede v Liberci 1-0. Prosadil se obránce Jandus dorážkou z mezikruží střely Odeta z levé strany. Vazování ve středním pásmu blíž kladenské brance. Konečný vyhrává boli pro vlastní beky. Tomek posouvá o mantinel, ale Ejhek dobře zasáhl u vlastní střídačky a Kotouč zamířil na střídačku právě. A tak ho Kustodi vrátí zpátky a budeme moci pokračovat vazováním ve středním pásmu, tentokrát blíž liberecké brance.
1: Jsme rádi, že známe aktuály z libereckého stadionu. Mezitím nám ale utekly dvě branky, musíme tedy dohnat informace. Nejprve jedeme na hřiště Komety Brno, tam hraje Hradec Králové. David Nekvinda má slovo.
3: Z pohledu domácí. 1-1, takový je stav ve 28. minutě zápasu. Znamená to tedy, jestli jste poslouchali, že Kometa srovnala skóre. Byl to americký obránce Luke Vitkovský, dlouhý pobyt Komety v útočném pásmu. Vitkovský dostal přihrávku na pravý kruh, vypálil prudkým příklepem a po asistenci Roberta Lejna propálil střelou k zadní tyči Stanislava Škorvánka. Brankář Hradce Králové předtím předvedl několik důležitých zákroků, kterými držel těsný náskok. Hosté vedli od druhé minuty 1-0, ale teď už to tady neplatí. Stav je 1-1 a Kometa...
1: Stav je srovnaný 1-1, děkujeme za výsledkový servis, jdeme ale také do Vítkovic, tam se měnilo skóre, více ví Lukáš Kaleta.
4: 2-1 vedou hosté, tak přestože byli hodně litvínovští pasivní na konci první třetiny, tu druhou začali mnohem lépe, měli dobrý tlak i poté, co jim skončila přesilovka. Přišla střela od modré, kterou Hrachovina vyrazil betonem pouze před sebe, a kde se vzal, tu se vzal obránce Adam Polášek a byl na brankovišti nejdůraznější, dorazil puk do odkryté sítě, takže vlastně tři góly padly a všechny tři dali obránci, Jaks, Wesley a teď Polášek. Vítkovice tak prohrávají 1-2 ve 24. minutě s Litvínovem.
1: Děkujeme, to byl pořad s mikrofonem za hokejem, který se touhle chvílí proměňuje v pořad s mikrofonem za sportem. My totiž aktuálně zamíříme na hřiště fotbalové Slavie do pražského Edenu, tam se totiž chystá fotbalový šlágr tohoto kola, Slavia proti Viktorii Plzeň. Musíme připomenout, že hokej pro vás nepřestaneme sledovat, budeme se vracet na jednotlivé stadiony, ale pokud byste přesto chtěli slyšet jednotlivé zápasy, můžete si je naladit třeba na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Teď už ale fotbalový zápas mezi Slavií a Viktorií Plzeň komentují Pavel Tilšar a Pavel Horvát.
6: Tady v Edenu za malý moment začne zápas 9. kola šance ligy, ale právě teď se drží minuta ticha za zesnulého bývalého brankáře Luďka Mikloška, tak ještě na chvíli vracíme slovo do studia.
1: To je samozřejmé a připojujeme se sice s pietou, ale musíme se ještě vydat na jeden hokejový stadion a mohli bychom zkontrolovat, jak se vyvíjí zápas v Českých Budějovicích, kde hraje Olomouc. Slovo má Martin Charvát.
0: 27. minuta, 0-0 stále, znovu přesilová hra to může změnit, tentokrát na budějovické straně. Štencl na modré čáře dává na Ulesena, Ulesenovi se nabízí Lantoši, jeho rána špatně trefená a Kotouš vyhozený olomouckými přes všechny čáry. Ještě 18 sekund z vyloučení Matýse, který to vyloučení v podstatě musel udělat, protože se tam Ordoš dostával před tou skoro dvouminutovkou do výborné šance, už byl sám před Machovským, no a Matýs ho zahákoval, Ulesen byl ten, kdo měl velkou iniciativu v té přesilové hře, ale gól žádný a Matýs už je zpátky na ledě ve chvíli, kdy českobudějovští už jsou zpátky.
1: Děkujeme Martinu Charvátovi. Hokej na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Teď už fotbal, Slavia, Viktoria Plzeň, Pavel Tilšar a Pavel Horvát.
7: Tilšar poreferuje.
4: Ano, Pavel Horvát právě i pro naše posluchače třeba na irozhlas.cz mluvil o tom, jaké očekává utkání. Samozřejmě se těšíme na šlágr 9. kola šance ligy. Slavia Plzeň právě rozehráno dlouhým nákopem západočechů. Míč od Vígeleho až na Kabonga. Kabongo sklepává pod sebe a hraje teď Plzeň na své polovině. Konkrétně je to Dvech, který přihrává Kabongovi. Kabongo sklepl Hrošovskému a pak šla přihrávka do pravé strany od Hrošovského a Jurásek hrál do zámezí. polovina první minuty. Slavia Plzeň 0-0 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Teď plzeňská rozehrávka autu zprava, jenže tam byl faul ještě předtím, možná než vhodil Gabriel míč na hrací plochu. Jurásek na zemi a tak se chvilku nehraje. A my můžeme i pro posluchače radiožurnálu Sport si říci s Palem Horvátem, co můžeme sledovat za zápas.
7: No, musím říct, že jsem čekal, jaký to rozestavení Viktorka opravdu zvolí. U Slávy je to celkem evidentní a i přemýšlím, čím může Viktorka Plzeň dneska Slávy potrápit. Myslím si, že to musí být velká kvalita na míči a spousta vyhraných soubojů, protože jinak asi úplně Plzeň nebude mít velkou šanci. Samozřejmě viděli jsme už spoustukrát to, že ty mužstva, který jako nemají aktuálně dobrou formu, tak prostě tady nemají co ztratit, nebo u těch dobrých soupeřů nemají co ztratit a většinou hrajou bez nervů, což by dneska Plzni mohlo v úvozovkách hrát do karet.
4: 90 sekund za námi ze šlágru 9. kola šance ligy, Slavia a Plzeň zatím 0-0, rozehrávka Pražanů přes kapitána Holeše, pak hraje i Sife, dlouhý nákop, který hledá Chorého, Chorý si dal tělo do souboje s Prepslem a bude u míče dřív než bývalý slávista, oba dva se rychle zvedli na nohy a teď bojují o bolon u rohového praporku a Chorý o Prepsla získává. První rohový kop pro Slávy v tomto zápase na konci druhé minuty za stavu 0-0 si tu rozehrávku vezme na starosti Michal Sadílek, který má na obličeji masku, měl zlomený nos po utkání Slánc, asi nepříjemná záležitost pro fotbalistu.
7: Nikdy jsem s tím nehrál, jenom jsem si to samozřejmě zkoušel a není to vůbec příjemný. Nedokážu popsat ten pocit, to samozřejmě periferní vidění musí být malinko omezený, ale uvidíme, jak to bude Sadílkovi vadit u rohu.
4: Sadílek rozehrává rohový kop zprava, míč na bližší tyč, Holeš nadrazil ten balón, ale přestřelil plzeňskou branku, takže skóre zůstává 0-0, čas se posunul do poloviny třetí minuty prvního poločasu. Slavia tedy nezahrozila z prvního rohového kopu, který rozehrál Sadílek a hlavičkoval Holeš. Plzeňský brankář Vígele bude rozehrávat teď tedy z úrovně malého vápna. Hlavní rozhodčí Stanislav Volek už mu naznačil, že by měl rozehrát, ještě 3 sekundy má Vígele na to vykopnout, anebo Prepsl, který to udělal místo Vígeleho. Dlouhý nákop, který prodlužuje na útočné polovině Sojka. Memič tam spěchá za balónem, respektive byl to Gabriel, který ten míč protáhnul pro Memiče, ale před ním hrál Chaloupek u brankové čáry, míč do zámezí, do autu a vhazuje Plzeň z pravé strany. Kabongo sklepává Memičovi, ten centruje balon do 16. Sadílek před Hrošovským, hlavičkuje do strany u rohového praporku. Tam nedokázal Chaloupek získat napadajícího Memiče autové vhazování, takže Plzeň bude pokračovat na začátku 4. minuty za stavu 0-0 rozehrávkou autového vhazování z pravé strany. Chystá se zřejmě dlouhý aut, ty dve hde do 16. A znovu, už naznačeno sudím Volkem, že by si měl Gabriel pospíšit dlouhý míč až na roh malého vápna. Chorý vypomohlo s bráněním. Balon stále v 16. Slávie a Jurásek ho upaluje až k půlící čáře. 0-0, polovina čtvrté minuty. Plzeňský brankář Vígele až u půlící čáry. Ten tam sebral ten balon, přiklepl ho Memičovi a posílá křížný pas doprava. Tam je Gabriel, přehlavičkoval Juráska míč před 16. Slávie. Kabongo, Chaloupek tam spěchají za míčem a taky Jurásek, který ho získal. Předal ho Novákovi, Novák z jedné Juráskovi. Jurásek po zemi, po lajeně Chorému, Chorý zády k brance. Vyháněný teď dvehem na polovině Slávy a taky faulovaný. 4 minuty za námi, stav 0-0. Zatím solidní úvod, řekl bych, s obou stran.
7: Určitě. Taktický prvek jednoznačně, kde bude Adam Gabriel vládnout nad Juráskem, je vzdušný souboj a už se to vlastně třikrát v tomhle zápase za ty necelých 5 minut ukázalo a Plzeň se tak jednoduše dostává vlastně spod toho tlaku a Adam Gabriel zatím všechny ty 3 souboje vyhrál vlastně úplně jednoduše.
4: Říká fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát v našem přímém přenosu. Slávy a Plzeň, polovina 5. minuty, zatím 0-0, Doskyho aut na Kabonga. Kabongo nespracoval, Červ pak se přetlačuje s Novakem na polovině Plzně o balón. Memič ho získává u středového kruhu, přiklepl Kabongovi, ten si dal ale špatný dotek a slávisté toho využili. Sadílek, Vlček a Novak odzbrojili právě plzeňského útočníka. Pražané kombinují z vlastní poloviny. Chaloupek dává doprava, Isife už na polovině Plzně, na pravé lajně hledá přihrávkou Chorého. Chorý z jedné sklepává Ayaosimu do svízelné situace, Dosky tam nakonec se ten míč nezahrál a tak z toho bude plzeňský aut u kousek od rohového praporku z levé strany. Na začátku 6. minuty za stavu 0-0 Dosky nadhodil ten balon Prepslovi, ten z jedné posílá až na Holeše k půlící čáře. Více znovu vrací na polovinu hřiště, hlavičku je tam Vlček před Kabongem. Chorý se pak zpracoval míč, respektive zpracoval ho pro Šturma, jenže slávisté o míč na chvilku přišli, pak ho zase získali. Teď ho konkrétně má Holeš v polovině 6. minuty za stavu 0-0 u půlící čáry. Zastavil se nad balónem, hraje doprava Isifemu. Isife se vyhnul do Skimu, padá k zemi faul hráče Plzně a možná jste slyšeli i v našem přímém přenosu hvist hlavního sudího Stanislava Volka. Standardní situace, mluvili jsme o tom s Pavlem Horvátem před zápasem, že v nich by asi měla mít převahu Slávia s Tomášem Chorým. Teď na konci 6. minuty rozehrávka obloučkem do 6.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie rozehráli proti Plzni poslední zápas 9. kola šance ligy. Sleduje ho reportér Pavel Telšar.
4: Začíná 7. minuta utkání Slávia Plzeň zatím 0-0. Sedenu Pavel Telšar, Radiožurnál.
1: V dalších utkáních Sparta zvítězila v Jablonci 3-0, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1. Pokračuje hokejová Tip Sport Extraliga. Liberec ve třetím kole hostí Kladno, stav a čas dodá František Kuna.
5: Odehráno přesně 28 minut zápasu, Kladno vede v Liberci 2-0. Zápas České Budějovice Olomouc a Martin Charvát.
0: 30. minuta, Budějovice Olomouc 0-0. Ota Gutwirt jede utkání Pardubice Karlovy Vary.
2: 30. minuta, platí Pardubice Karlovy Vary 1-1. Teď utkání Brno Hradec a David Nekvinda.
3: 34. minuta zápasu, Kometa Brno Hradec Králové 1-1. Vítkovice hrají s Litvínovem a u toho je Lukáš Kaleta.
4: 28. minuta, Vítkovice Litvínov 1-2. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
8: S mikrofonem za sportem.
1: 18 hodin a 7 minut pokračuje pořad s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport. Připomínám, že všechny zápasy hokejové Tip Sport Extraligy si můžete v přímém přenosu naladit na webech i rozhlas.cz, radiožurnalsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Další minuty našeho vysílání ale budou patřit fotbalové šance lize, a to především šlágru 9. kola nejvyšší soutěže. Vedoucí Slávia hostí v Edenu Plzeň. Utkání v přímém přenosu komentují pánové a Pavlové, Horvát s Telšarem.
4: Polovina 8. minuty, Slávia Plzeň zatím 0-0, teď první žlutá karta zápasu a dostal jí plzeňský memič za faul na kapitána Slávie Holeše. Pražané už rozehráli dlouhým křížným pasem až vedle 16. Plzně. Zleva centruje Jurásek, trefil před sebou stojícího Gabriela a Pražané tak budou vhazovat z levé strany. Míč si vezme sám David Jurásek, který se taky vrací do sestavy Slávie po zranění. Sudí Stanislav Holek už mu počítá, tak si musí Jurásek pospíšit s tou rozehrávku na začátku 9. minuty za stavu 0-0, dlouhý aut před 16. Plzně je Isife, pálí, trefil Hrošovského, míč skáče v 16. Plzně, upaluje ho Prepsl až do středového kruhu, tam hlavičkuje Ajaosi, zastavil tak možný plzeňský výpad dopředu a Vlček stihl, balon na hrací ploše, posílá ho k 16. Plzně, Chorý se tam k balonu nedostal a pak Isife znovu dobře napadá, Hrošovský fauluje, Slávisté mají výhodu, jak ukazuje hlavní rozhodčí Volek v polovině 9. minuty za stavu 0-0, balon na levé straně, Jurásek vrací zpátky k půlící čáře Chaloupkovi. Chaloupek se rozhlédl, vidí na pravém křídle volného Isifeho a to je parádní balon. Isife z jedné na Ajaosiho, který je na rohu 16. Ajaosi vrací zpátky Isifemu. Isifeho centr trochu přizvednutý, ale Chorý sklepl Ajaosi mu ten centruje, trefil Prepsla, míč vedle branky Vígelého bude z toho další rohový kop, ale teď řekl bych, že hlavně Chaloupek rozděl tu akci krásným křížným pasem.
7: Krásný 40-metrový kříž přesně na Isifeho. Ajaosi jednoduše zase vrátil a pokračoval v pohybu a na Tomáš, který sklepával Ajaosi mu, ale tam už Plzeň byla připravená a je z toho roh.
4: A ten znovu rozehraje Michal Sadílek na začátku 10. minuty za stavu 0-0, druhý roh pro Slávii v zápase. Má tam ještě šturma, ale Sadílek centruje tentokrát na bližší tyč. Dvech se tam dostal nejvýš a navíc tam byl útočný faul, ukazuje taky rozhodčí Volek, takže Plzeň přečkala druhý rohový kop Slávie v utkání. V polovině 10. minuty se skóre po standardce sešívaných nemění. Je to stále 0-0. Rozehrávat tak bude golman Plzně Vígele, už si míč položil ve svém pokutovém území, naznačil rozehrávku doleva na Doskyho, ale pak si to rozmyslel, protože tam číhal Ajaosi a tak Vígele trochu pozdržel tu rozehrávku, až teď se rozeběhne po hvizdu rozhodčího Volka. Sami můžete slyšet, že tady v Edenu
7: zajímavý pravidlo, že u výkopu od brány platí těch 5 vteřin, ale jakýkoliv zákrok ve hřišti už tak není.
4: To je pravda, zmiňuje Pavel Horvát v našem přímém přenosu. Balon se dostal po výkopu Vígeleho až do 16. Slávie. Tam hraje Markovič, dlouhým nákopem našel šturma Ajaosi a po něm Novák ve středu hřiště. Slávisté můžou jít do otevřenější defenzivy Plzně. Na pravé straně Novák, po něm Isife, ale ten centr netrefil dobře z jedné. Míč přiletěl Vígeleho branku Ale slávisté určitě mohli vytěžit víc z téhle situace.
7: No, určitě, jak jsi měl za sebou, dá se říct, 40-metrový sprint, kterýho potřebuješ samozřejmě v té plné rychlosti, prostě nacentrovat správně a stačí kousíček, řekl bych, půl centimetru na kopačce se rovná 5 metrů někde za bránu, takže to se teďka stalo a proto Slávie nemohla pokračovat.
4: Končí 11. minuta zápasu, Slávie a Plzeň zatím 0-0 na závěr 9. kola šance ligy, poslední zápas před dlouhou reprezentační přestávkou, zatím gól nenabídl Míč, teď mimo hřiště.
7: Ještě, že pro Plzeň byl mimo hřiště, protože plzeňští hráči to nepřečetli, na rozdíl od Šturma, který pokračoval a z toho by byla pohroma pro Plzeň, ale je z toho zatím jenom out pro Slávy.
4: Ano, z úrovně velkého vápna, Isife z pravé strany, ještě mu podavač balónu ten míč trochu osušil, aby se Isife mohl pořádně opřít do toho možná dlouhého autu, nakonec to je ale out nakrátko. Isife si vybral Ajosiho a znovu bude hrát Isife vedle 16. Před sebou má Doskyho, ten míč prohazuje na Šturma, kterého ale předskočil Kabongo. Kabongo vedle svého pokutového území věří si na přihrávku nakrátko, tam byl červ zbouraný napadají Novákem v polovině 12. minuty, ale Kabongo teď ukázal sebevědomí vedle svého pokutového území.
7: No, je to takový, oni ty útočníci viděli jsme tady vlastně skoro ve stejném prostoru, jak se chovají útočníci, úplně nezmatkujou. Tomáš Chorý před několika dny tady na tom hřišti vlastně proti Lenz v podstatě v podobné situaci to vyřešil hůř a byl z toho hned gól proti Slávii, takže tohle je samozřejmě je vyřešený hezky, ale já vždycky říkám, že když ten útočník je hodně blízko brány a začne vymýšlet, tak to většinou trošku zavání nějakým průšvihem.
4: Průšvih z toho tentokrát nebyl, je to 0-0, Slávia Plzeň, začátek 13. minuty, dlouhý nákop golmana Markoviče až na polovinu Plzně, kde Ajo si byl přehlavičkovaný plzeňským prepslem, takže kombinuje Viktoria, konkrétně teď Sojka si seběhl pro balon z pozice levého křídelníka, dává úplně do lejny Doskymu, Dosky vrací zpátky na polovinu Plzně Prepslovi, Prepsl zase dozadu na brankáře Vígeleho, který teď postává před svou 16. V polovině 13. minuty za stavu 0-0, Vígeleho rozehrávka do středu Sojkovi, ten až skoro od středového kruhu z jedné sklepl zpátky brankáře a znovu chce balón, vytáhl se s ním Sadílek, Viktoria se snaží otevřít si nějaký prostor, teď opravdu velké hřiště na obou stranách z taktického pohledu, konec 13. minuty 0-0 a dlouhý výkop Vígeleho, který směřoval na Memiče, ale propadl až za chaloupka pro golmana Markoviče.
7: No, tady o tom jsme se bavili, že pokud Plzeň nechá ten balón na zemi a bude se snažit hrát do nohy, tak tam nějaká šance, ale ty vzdušní souboje, ani Memič, ani Kabongo, ani Saša Sojka prostě nejsou v tom silní a myslím si, že jediný Adam Gabriel je schopný vyhrát ten první míč ve vzduchu.
4: 14. minuta 0-0 a slavistický útok, teď se Dvech přetahuje s Chorým vedle pokutového území Viktorie a bude z toho slavistický aut, jako poslední se míč dotkl tedy Samson Dvech, z levé strany si Jurásek vezme balón, který tam postává na jednom z kuželů, ještě si ho osuší ručníkem, ale sudí Stanislav Volek už to kontroluje a znovu ukazuje Juráskovi, že už je čas rozehrát. Na konci 14. minuty za stavu 0-0 dlouhý slavistický aut, který přiletěl Chorého a našel hlavu Gabriela, pak rána Ajosiho z jedné neměla šanci na úspěch, míč stále před 16. Viktorie, Chorý a Novák tam o něj bojují, ale taky Pališťák, který ho upaluje až téměř polovině hřiště a teď možnost rychlejšího breaku pro Viktorii, Memič Ajosi a Memič dokázal ten míč proštouchnout po léně, jenže před Gabrielem zahrál Sadílek a pak balón v zámezí. Teď byla naděje pro Viktorii na rychlý break.
7: Určitě, teď kdyby Adam Gabriel trefil ten balón správně, tak by, nevím, jestli to byl jestli Štěpán Chaloupek nebo Vlček, byli daleko od Memiče a ten je ukrutně rychlej.
4: Holeš teď v polovině 15. minuty za stavu 0-0 nachází dlouhou přihrávku Chorého, jenže on nesklepl správně spoluhráčům a pak Hrošovského dlouhý pas za obranu taky není přesný. Markovič to vyřešil dlouhým nákopem na polovinu Plzně, kde Prepsl zalepil balon pro Ajaosiho, což je slávista, takže Pražané můžou pokračovat v útoku. Ajao, respektive Isife na pravé straně Chorý propíchl ten balon na Šturma, který má v zádech Dveha, snaží se kolem něj obtočit. Šturm skončil na zemi, hraje se dál a Šturm ještě vybojoval ten balon, přilétl tam taky Chorý a získal na Dvehovi autové vhazování. Máme za sebou čtvrt hodinu zápasu. Slávia Plzeň 0-0 a chystá se další od Pražanů.
7: Spousta soubojů samozřejmě a teďka byla úspěšnější Slávie takovým zdvojením.
4: Isifeho dlouhý nához na malé vápno, Novak tam je ve vzduchu, odražený míč Sadílek pálí, ještě na zadní tyči Vlček číhá, ale dostal jen nafackováno. Poté, co balón odkopával Pališťák, úder z blízké do hlavy, ale od míče. Polovina 16. minuty, stav 0-0, nepříjemná situace pro Tomáše Vlčka, který si vyzkoušel, jaké to je být kapitánem Slávie, taky v zápase v Teplicích. Nicméně Pavel Horvát asi může potvrdit, že čím bude chladněji, tak takovéhle balóny míčem do obličeje budou čím dál víc bolet.
7: Jo, možná je lepší dostat do obličeje než někam jinam, ale samozřejmě to zlehčuje, je to nepříjemný z toho blízka takhle, když to vylítne, tak samozřejmě určitě nejsme hokejisti, ale není to prostě nic příjemného.
4: Konec 16. minuty, stav 0-0, teď slavistický zisk na polovině Plzně, Sadílek z jedné doprava Isifemu, Isife hledal přihrávkou mezi nohama Doskyho Chorého, jenže Dosky rychle sklapl tu cestu a tak teď Plzeň může rozehrát, ale Vlček to vyřešil výborně na polovině hřiště, z jedné sklepl Novákovi a nepustil Plzeň do rychlého útoku a Novák tak může znovu kombinovat už na polovině soupeře, Isife po něm znovu Novák na pravé straně i Holeš vedle 16. Holeš z jedné a Jaosimu, ten má prostor, může se otočit, prudký centr, Šturm netrefil, ještě Jurásek vrací zpátky, Vígle nemá ten míč, až teď ho má v malém vápně, gól z toho není, ale teď už slávisté málem slavili.
7: Pozor.
4: A pozor na druhou stranu, rozehrávka Vígleho Memičovi a Memič je hodně rychlý, Chaloupek se s ním ale chytil. Už Memič na polovině Slávie dává Kabongovi, slávisté už se rychle stačili vrátit za balón a tak znovu bude Viktoria útočit do plných na konci 17. minuty za stavu 0-0. Kombinace západočechů, Pališťák až pro Vígeleho, který znovu postává před svou 16. a znovu to bude zřejmě vyčkávaná, kdo se uvolní, kde se otevře prostor. Můžeme se tak ještě chvilku vrátit té předchozí situaci a nebezpečí před Vígelem?
7: No, skvělý uvolnění tady zase ve trojici slávisti společně s odskočeným Ajaosim. To by mohla být karta pro Doskyho, si myslím.
4: No, Dosky měl zimě ruce na hlavě Michala Sadílka.
7: Myslím, že bylo úplně zbytečný, ale vrátím se k té situaci a Ajaosi výborně si odskočil a dostal balón dobře do prostoru a skvělým centrem, myslím si, že tam byl Šturm, ten se k míči nedostal, ale byla to velká šance.
4: Tady na v pražských Vršovicích začalo pršet v zápase Slávy a Plzeň zatím gól nepadl, polovina 18. minuty, Sadílek už stává na nohy.
7: No, já se přidávám jako k Sadílku, protože teďka tady za to samozřejmě chycení za obličej od Doskyho s ohledem na to, jaký má Sadílek zranění, určitě to nebylo nic příjemného. Tady si myslím, že rozhodčí mohl klidně vytáhnout žlutou kartu.
4: Ano, Sadílek má za sebou zlomeninu nosu a tak má na sobě takovou tu typickou fotbalovou masku. Holeš rozehrává už na polovině Plzně do pravé strany. Isife má v křídle právě Sadílka. Sadílek vrací Isifemu. Slávisté se pomalu přibližují k 16. Viktorie kombinací přes pravé křídlo. Ajaosi teď kopl do země, ale přihrál Sadílkovi Isife. Holeš sklepává z jedné Ajaosimu, který bude později u míče než Dosky vedle pokutového území. Dosky pak o Ajaosiho získal ten balón a lepší pozici, dostal se před něj a pak skončil na zemi. Pavel Horvát kroutí hlavou.
7: No, nevím, teď samozřejmě, nevím, rozhodčí je nejblíž. Ode mě si myslím, že úplně to faulik nebyl, ale samozřejmě pomezní, zvedne ten praporek a hlavní píská, i když je dál.
4: Gól nicméně nepadl, konec 19. minuty, Slávy a Plzeň tedy 0-0 na závěr 9. kola šance ligy, pak bude následovat dlouhá reprezentační přestávka a 4 zápasy národního týmu v Lize národů. Teď dlouhý nákop Plzeňanů na polovinu Slávie, rychle se míč vrací zpátky k 16. týmu hostů, kde si míč bere Vígele, brankář Viktorie, z jedné sklepl zpátky Dvěhovi, taky Červ se nabízí před Novákem, posílá křížný balon do pravé strany. Gabriel přihlavičkoval Juráska znovu, ale Jurásek ten míč získá, protože spadl ten balon za tuto dvojičku a Jurásek k němu měl blíž. Další dlouhý balon, Chorý sklepává Novákovi a v úprku je Šturm už vedle pokutového území, Pališťák ho nestíhá a já ho si pustili, tam ještě Sadílek, ale před ním Dosky upálil v polovině 20. minuty, stále 0-0.
7: No, teď měl Plzeň štěstí, že to nikdo jiný ze slávistů do vápna, kromě Ajaosiho a pozdě přiběhnutýho Sadílka nestihnul, protože ten balon byl výborný a skvělá akce.
4: 20. minuta 0-0, míč má Slávia, konkrétně Holeš na polovině Plzně na pravé straně, Chorý v zádech Prepsla, ale ustál ten souboj, no ustál, nakonec skončil na kolenou, ale udržel míč pro Slávy a tak může hrát Vlček, křížný pas doleva na Juráska před ním, ale hlavičku je teď Gabriel, který sklepl Memičovi a ten je hodně rychlý, jenže si dal dlouhý balon do zámezí, ale tady možná bude.
7: Určitě na tohle Plzeň sázela, samozřejmě na Memičovu rychlost, Štěpán Chaloupek není žádný žádný šnek, to vůbec ne, ale Mémičova vlastně největší přednost je ta rychlost a kondice a myslím si, že je evidentní, že tady Plzeň to chtěla táhnout, určitě ne přes Sašu Sojku.
4: Začíná 21. minuta prvního poločasu, Slavia Plzeň 0-0, křížný pas z poloviny hřiště od Chaloupka na Isifeho tentokrát přesný není a tak je balon v zámezí v autu za brankovou část.
9: Hezký podvečer, teď přejeme i posluchačům Radiožurnálu. Fotbalisté Sparty v Šancelize po druhé v řadě vyhráli, v Olomouci zvítězili 3-0, v tabulce jsou ale i tak až sedmí. Zlín poprvé v této ligové sezóně bodoval, v Jablonci hráli 1-1 a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. Ve šlágru devátého kola hostí vedoucí Slavia Plzeň, podrobnosti má z Edenu Pavel Tilšar.
4: Končí 21. minuta, Slavia zatím hraje s Plzní 0-0, Pražané mají víc ze hry, víc drží balón, ale zatím nějakou 100% příležitost si nevytvořili. Zápas komentujeme s Pavlem Horvátem v přímém přenosu třeba na webu i rozhlas.cz s Edenu Pavel Tilšar Radiožurnál.
9: Hrají se i zápasy třetího kola hokejové Tipsport Extraligy. Liberec hostí Kladno, utkání sleduje František Kuna.
5: 3,5 minuty před koncem druhé třetiny, Kladno vede v Liberci 2-0 po využité přesilovce zásluhou Konečného. Jdeme dál, České Budějovice, Olomouc a Martin Charvát.
0: 38. minuta stále nerozhodně, ale už 1-1, góly v 18 sekundách. Nejprve Olomoucké poslal do vedení Plášek, ale hned v zápětí z přesilové hry vyrovnal Bell. Situaci úplně stejné teď před brankářem. Zápas mezi Pardubicemi a Karlovými Vary vidí Ota Gutwirth.
2: Půl minuty zbývá do konce druhé třetiny, Pardubice vedou 2-1, před malou chvíli ale inkasovali druhý gól, ovšem bude se přezkoumávat na videu, jestli tam nebylo úmyslné kopnutí bruslí, takže tady se bude rozhodovat o druhém případném karlovarském gólu ještě u videa. Teď je Brno Hradec Králové a David Nekvinda.
3: Po dvou třetinách skóre vyrovnané, Kometa Brno Mountfield Hradec Králové 1-1, hosté vedli od druhé minuty, to se trefil Jergl, ale ve 28. minutě srovnal u obránce Komety Vítkovsky. Vítkovice hrají s Litvínovem a u toho je Lukáš Kaleta.
4: 36. minuta, skóre 2-2 mezi Vítkovicemi a Litvínovem, góly dali jak z Polášek za hosty a za domácí zbořil s Veslim, takže samý obránci. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
9: Na Radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. S posluchači Radiožurnálu se pro tuto chvíli loučíme.
8: S mikrofonem za sportem.
9: 18 hodin 23 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že Patrik Schick ve čtvrtém kole německé fotbalové ligy vítězným gólem zařídil výhru Leverkusenu 2-0 nad Lipskem. Český útočník se v lize prosadil po čtvrté v tomto ročníku. Teď už ale opět míříme do Edenu na zápas devátého kola fotbalové šance ligy. Mezi vedoucí Slaví a Plzní komentují Pavel Tilšar a Pavel Horvát.
4: Začíná 24. minuta prvního poločasu, Slavia Plzeň zatím 0-0, před chvílí pálil Ajosi z pozapokutového území, přestřelil branku Vígeleho, který rozehrál dlouhým nákopem na polovině Slavie. Gabriel vyhrál další hlavičkový souboj s Juráskem, ale ani tentokrát ten prodloužený balon nenadělal slávistům problémy. Holeš teď před Sojkou vrací až na Markoviče, golman Slavie musí rychle hrát, protože Sojka pokračuje v pohybu. Rozehrál obloučkem Gabriel, znovu úspěšnější ve vzduchu, ale Sadílek dobral ten odražený balon a rozehrál přesně do levého křídla. Tam je Jurásek, sklepává zpátky Markovičovi v polovině 24. minuty za stavu 0-0 v zápase Slavie z Plzní, tedy rozehrávají Pražané ze své poloviny. Isife sklepl z jedné zpátky Holešovi, který teď pomalým pohybem jde vstříc půlící čáře, nakonec na ten míč si stoupnul a vrátil ho zpátky před pokutové území Slavie. Vlček z jedné srazil Sadílkovi, Plzeň se zatáhla na svou polovinu a brání teď v bloku. Slávisté přes levou stranu, Jurásku v nepřesný balon, který červ tečuje Sojkovi a Sojka chce rozeběhnout Kabonga. Ten balon byl tečovaný, ale Kabongo ho nakonec udrží v souboji s Novakem a Juráskem. Červ může pokračovat v akci. Na zádech má Šturma, vrací zpátky Palešťákovi. Hrošovský z jedné Sojkovi. Teď Plzeň dobře kombinuje, ale je to daleko od slávistické branky. Tak to zkouší Kabongo obloučkem na Hrošovského. Ten se k ničemu nedostal balon u brankáře Markoviče. Chci říct, že nákopy na Hrošovského úplně nedávají smysl.
7: Ta slavistická obrana je 1-1 a Patrik Hrošovský měl náskok před Sadílkem, ale Naštěstí Štěpán Chaloupek pro Slávy to dobře přečet, i když takovým neortodoxním padnutím na zem pustil balon až k Markovičovi, tak tohle byla malinká šance pro Plzeň.
4: Je to ale 0-0 na konci 25. minuty. Slávia rozehrává dlouhým nákopem míč u pokutového území Plzně a jeho si tam sklepává hlavou Novakovi. Novak má teď možnost míče zaseknout a vypálit a taky to udělal. Trefil Dveha někam do stehen, míč před 16. Viktorie a má ho teď Sojka, který protancoval kolem dvou slávistů a chce rozebíhat Memiče. Teď útok 3-2. Míč má Kabongo na pravé straně, spěchá Gabriel, který si tam může mít zpracovat, ale už to zpomalili Plzeňané a tak s balonem pokračuje Sojka a Viktoria útočí do plných. V polovině 26. minuty má míč Prepsl, na levém křídle je Dosky, Prepsl pokračuje v pohybu, ale Dosky hraje zatím sám, táhne míč na střed v souboji s Isifem, zatím je úspěšnější, ale Viktorie už se zavřela cesta a tam byl útok 3-2.
7: No, to je těžký, tam stačí jedna malá jako horší přihrávka, což se stalo, když dostával tu přihrávku Adam Gabriel a pak už samozřejmě to mužstvo Slávy se stihlo vrátit a už je to do těch plných, jak jsi to říkal ty.
4: Viktoria tedy stále bez zakončení na golmana Markoviče, Šturm teď je přetlačil Pališťáka v souboji u středového kruhu, vrátil se s plzeňským obráncem a Slávia může rozehrávat víc prostoru pro Ajosiho na pravém křídle, spěchá mu taky Sadílek, který dokázal centrovat, trefil Hrošovského, balon před 16. Ajosi chce najít Juráska nebo Šturma, nepodařilo se mu to, nenašel ani jednoho, ale balon před 16. Viktorie znovu sbírají slávisté, konkrétně Chaloupek dal doprava Holešovi, tam hraje taky Sadílek z jedné nebo ze druhého doteku na Isifeho, centra těsně nad zemí. Nadělal problémy Prepslovi, ale zvládli to Plzeňané až na Kabonga, který neodhadl úplně odraz a tak znovu Pražané dobývají teď přes levou stranu a Juráska, Jurásek si udělal kličku na střed a jeho si před 16. nespracoval si v souboji s Prepslem a Prepsl upaluluje ten balón až ke středovému kruhu. Vlček tam zakládá další akci, Holeš i Isife na pravé straně, spolupracuje s Ajosim, trochu si překážejí, ale Ajos se pak nachází přihrávkou k brankové čáře. Sadílka, který musí teď kroužit až k rohovému praporku, pak centruje přes zdvihnutý centr. Míč má Chorý, sklepává ho před 16. Holeš umí vypálet z větší dálky a taky to tak zkusí. Tečovaná rána. Bude z toho slavistický roh. I když sudí Stanislav Volek ukazuje na rozehrávku pro Viktorii, podle mě teď jednoznačně trefil ten balón leckého hráče. Nakonec možná jen sudí Stanislav Volek si šel zkontrolovat zdravotní stav, tuším, Amara Memiče, kterého ten balón trefil. A tak je z toho rohový kop, tedy pro Slávy. V polovině 28. minuty za stavu 0-0. Sadílek přenechá rozehrávku Šturmovi. Teď tam jsou dva hráči Slávy úplně sami. Jen Amar Memič číhá na...
7: No, tohle je zajímavý, protože Slávy tohle hledá ve hře. A teď nějaký signál uvidíme.
4: Šturmová rozehrávka za 16. To mělo být na střelu z jedné pro Juráska, ale bylo to nepřesné od Šturma. Jurásek nenacentroval ideálně a bude pálit ze druhého doteku. Vígele má problémy. Vytěsnil tu střelu do levé strany. Zprava centruje Šturm, přetažený míč. Novak netrefil ve vzduchu a před 16. znovu Jurásek. Trefil teď Hrošovského a sprinterský souboj, který vyhraje Isife. Na začátku 29. minuty za stavu 0-0 můžeme s Pavlem Horvátem se ještě chvilku vrátit těmi dvěma střelám Juráska.
7: Nejdřív řeknu, že ani Isife, ani Jurásek ještě dobře nenacentrovali dneska, ale Jurásková střela po odraženém balónu byla fantastická, ale skvělý zákrok Vígelho, musíme říct.
4: 29. minuta ve své polovině a jeho si na zemi, Slávia má výhodu, Pražané tak rozehrávají ze své poloviny. Vlček, po něm Holeš, na pravé straně je odskočený středopolař Sadílek, míč vrací zpátky na osu hřiště, řekněme, kde teď postává Tomáš Vlček, dává znovu doprava Holešovi, tomu odskakuje Šturm, ale dlouhý balón, který míří na Isifeho, Isife z jedné protečoval Ajaosimu, který je zády k brance a dělá si tam prostor, nabil Isifemu střílený centr, který proletěl přes celé velké vápno, Jurásek zpracoval až u rohového praporu, kud ten balón a trefil znovu Gabriela, další rohový kop pro Pražany na začátku 30. minuty za stavu 0-0.
7: No, ten tlak Slávie sílí, samozřejmě není to jednoduchý odolávat, ale Plzeň zatím kromě té střely Juráska a skvělým zákroku Vígeleho neměla žádný větší problém.
4: Začíná 30. minuta prvního poločasu, Slavia Plzeň 0-0 a další rohový kop pro Sešívané, pokud správně počítám, tak už to bude roh číslo 4. Centr zleva na blížší tyč, Chaloupek nezakončil, balon se vrací zpátky ke Šturmovi, Šturm ho z jedné zpracoval pro Sadílka a Sadílek ho trochu zahání až k rohovému praporku, přesto Šturm centruje levou nohou a Chorý hlavičku je, Vígele má balon ve svých rukavicích, střela hlavu z dálky, navíc Chorý byl v pohybu směrem dozadu a tak si Vígele připsal celkem jednoduchý zákrok.
7: Jo, dobrý centr Šturma, paradoxně lepší než od Jiráska tou levou nohou a Tomáš Chorý se dostal k zakončení, ale ze stoje není to moc velká šance prostřelit golmana z penalty hlavou.
4: Půl hodina šláglu 9. kola fotbalové šance ligy za námi na Radiožurnálu Sport. Zatím jsme s Pavlem Horvátem tady v Edenu gól neviděli. Slavia Plzeň 0-0. Rozehrávka Viktorie od půlící čáry z pravé strany. Sojka navedl míč na střed, Memičovi nepřihrál, respektive Memiče předskočil Chaloupek. A tak Pražané znovu kontrolují teď balón u svého pokutového území. Míč má golman Markovič, snaží se ho napadat Kabongo, ale Pražané zvládají tu rozehrávku proti jednomu napadajícímu soupeři, kterým byl teď Kabongo. Markovič rozehrává do levé strany Chaloupkovi, Chaloupek hraje znovu doprava na Vlčka. Vlčkův dlouhý balon, za kterým spěchá Ajaosi a Chorý, ale taky Prepsl, který hlavičkoval před sebe a ten odražený balon Novák zahrál z jedné jenom do zámezí. Takže na konci 31. minuty za stavu 0-0 mezi Slaví a Plzní aut pro Západočechy, konkrétně pro Doskyho, který už je připravený z levé strany kousek od slavistické střídečky, která je v prvním poločase naproti polovině Plzně. Dosky rozehrál Červovi, Červ z jedné nadrazil ten balón k půlící čáře, kde Holeš osamocený hlavičku je pro Chorého. Ten už samozřejmě zase hlídkuje u 16. Viktorie, ale míč nedokázal udržet, co teď Memič v souboji s Vlčkem je faulovaný slavistickým stoperem v polovině 32. minuty. Za stavu 0-0, tak Viktoria bude rozehrávat od poloviny hřiště. Balón má Memič, respektive přinechá ho Prepslovi, který si ještě upraví chrániče a rozehraje. V polovině 32. minuty za stavu 0-0. Nakrátko s Červem, Červ vrátil zpátky Prepslovi, Prepsl pak obloučkem je pouze pro Isifeho, který ale nesklepl Holešovi, jen Sojkovi, takže pokračuje v akci Viktoria, konkrétně Kabongo, který ale nepřekonal přihrávku Holeše, každopádně míč se mu odrazil zpátky, takže Plzeňané pokračují v kombinaci, Červ si srazil od VH a pak obloučkem hledá Memiče u pokutového území, Memiče přehlavičkoval Chaloupek, balón u středového kruhu má ho Červ, dává do levé strany do Skimu se nabízí Sojka má na zádech přilepeného Holeše, vrací zpátky, zdá se mi, že Západočeši dobře kombinují,
7: teď
4: finální fáze.
7: No tak teď se potřebuje dostat z toho tlaku, tohle jsou prostě chyby, teď znova, tak to byl Pališťák, myslím, zase čistý balón, ty jsi to zmínil, Plzeň super kombinuje, udržela balón a když se vlastně dostala spod toho tlaku, tak jednoduchou přihrávkou o ten balón prostě přijde, no.
4: 33. minuta, i proto je to 0-0 mezi Slaví a Plzní. Teď parádní balon Isifeho na Šturma do pokutového území. Šturm v 16. nedokázal přihrát zpátky Chorému. A tak z toho bude rohový kop číslo 5 pro Slávy. V zápase zatím má tým kouče Jindřicha Trpišovského územní převahu, gól ale nedal. Na druhé straně je...
9: Ve vysílání Radiožurnálu Sport znovu vítáme i posluchače Radiožurnálu. Lídr fotbalové šance ligy Slavia hostí ve šlágru 9. kola nejvyšší soutěže Plzeň. Stav a čas z nápasu zná Pavel Tilšar.
4: 34. minuta v Edenu právě začala, Slavia Plzeň 0-0. Z Edenu Pavel Tilšar, Radiožurnál.
9: Ve zbylých dnešních duelech Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Kladna ve třetím kole Tipsport Extraligy hrají v Liberci. Stav a čas utkání přidá František Kuna.
5: Po dvou třetinách prohrává Liberec s Kladnem 0-2. Utkání České Budějovice Olomouc a reportér Martin Charvát.
10: Po dvou třetinách České Budějovice prohrávají s Olomoucí 1-2. Ota Gutwirt je na zápase Pardubic s Karlovými Vary.
11: Po dvou třetinách vyrovnaný stav Pardubice Karlovy Vary 2-2. Teď Brno, Hradec Králové a David Nekvinda.
3: Před startem třetí třetiny Kometa Brno, Hradec Králové 1-1. Vítkovice hrají s Litvínovem a sleduje to Lukáš Kaleta.
12: A je odehráno 40 minut, Litvínov vede 3-2 z Vítkovic, Lukáš Kalet, Radiožurnál.
9: Radiožurnál Sport Ideál vysílá pořad s mikrofonem za sportem. S posluchači Radiožurnálu se znovu uslyšíme zhruba za čtvrt hodiny.
8: S mikrofonem za sportem.
9: 18 hodin a 35 minut. Připomínám, že kterýkoliv zápas hokejové Tipsport Extraligy si můžete pustit v nepřerušovaném přímém přenosu na webech i rozhlas.cz, radiožurnalsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My už ale opět spěcháme do Edenu, kde vedoucí Slavia v 9. kole šance ligy hostí Plzeň. Zápas komentují v přímém přenosu náš fotbalový expert a záložník obou klubů Pavel Horvát, bývalý záložník tedy, a reportér Pavel Tilšer.
13: Končí 35. minuta utkání, Slavia Plzeň zatím 0-0. Viktoria rozehrává od středového kruhu Sojka Dvech po faulu Holeše právě na Sojku. Rozehrál faulovaný, ale pak se míč vrátil až k brankáři Vígelemu, který tradičně v tomto zápase hlídkuje před svým pokutovým územím a snaží se rozehrávat dlouhými nákopy. Gabriel teď přetlačil Juráska, ale Juráskovi se ten míč příhodně odrazil, jenže Červ dobře zakročil s kluzem a Gabriel má teď možnost zatáhnout míč po laně, centruje Kabongo. 16. Před ním Vlček balon před pokutovým územím Slávie. Má ho ještě dosky, takže Viktoria pokračuje v akci. Sojka bude pálit z větší dálky a trochu vystrašil Markoviče rána nad slávistickou branku.
7: No, tohle bylo hodně daleko. Myslím si, že Saša Sojka umí vystřelit líp, ale tohle bylo opravdu něco kolem 28 metrů. To musí být fantasticky trefená střela, aby měla šanci na úspěch. Ale Plzeň se tak nějak jako vymaňuje z toho tlaku, který kolem té 25. minuty Slávie měla a samozřejmě pozor.
13: Teď ale pozor, Chorý dává míč Šturmovi, který je před 16. Šturmová klička tam a zpátky a rána zblokovaná. Ajo si nedosáhne, bude z toho roh.
7: No, kdyby Ajo si dosáhl, tak by byl offside, ale Šturm se skvěle uvolnil a zakončil tečovanou střelou. To se může stát vždycky cokoliv.
13: 37. minuta utkání začíná, Slavia Plzeň 0-0, Sadílek bude centrovat znovu od rohového praporku, už asi šestý roh.
7: No už přemýšlím, co by měla Slavia vymyslet, promiň, že ti do toho skáču, ale ty rohy úplně nejsou teď první rozehrávka na krátko.
13: Sadílek se Šturmem a Sadílek centruje z prvního doteku, ale trefil znovu jen plzeňské hráče, tentokrát vypomohl zbráněním Sojka, který odvrátil až k půlící čáře. Tam je Isife, rozehrává Markovič Sadílkovi, po Sadílkovi může hrát na pravé straně Vlček. Vlček vrací zpátky Sadílkovi půlící čáře, jeho oblouček za obranu, Kabongo hlavičkuje do zámezí a bude z toho další out Pražanů.
7: Řekl bych, že paradoxně Kabongo je dneska lepší dozadu než dopředu, samozřejmě to i tím, jaký styl té hry teďka tady funguje, ale je důležitý, aby ten útočník uměl pomoct tomu svým ústvu, a teď dostal Kabongo další ránu při defenzivě.
13: 37 minut za námi z prvního poločasu, Slavia Plzeň 0-0 po dlouhém autu Isifeho, jak zmiňoval Pavel Horvát v našem přímém přenosu, faulovaný tedy Christoph Kabongo, který tam dostal naloženo v souboji, tuším, že s Novakem. Plzeň tedy bude rozehrávat ze svého pokutového území po faulu soupeře. Vígele už si staví míč těsně před úrovní velkého vápna a sodí Stanislav Volek mu ukazuje, že už by znovu měl rozehrát. V době, kdy stále prší, možná víc a víc tady v Praze, v Vršovicích, v zápase Slavia Plzeň, to zatím ke gólu nepřispělo. 0-0, 38. minuta, Vígleho dlouhý nákop, který spadl na hlavu Gabrielovi na polovině Slavie. Gabriel znovu hlavičkoval sám, prodloužil Memičovi, respektive ten míč prodloužil jen ke slavistickým obráncům, kteří rychle otočili zleva doprava a na pravém křídle už hraje Ajaosi s Isifem, jenže byli zastavení dotěrnou trojicí Sojka, Prepsl, Hrošovský a pak hrál jeden ze slavistů rukou, zřejmě Sadílek, který tam přilétl z pozice středního záložníka vyrovnat síly, ale bylo to málo teď z pohledu Slávie, takže je to volný přímý kop pro Západočechy z poloviny hřiště. 39. minuta začala 0-0 mezi Sláví a Plzní, balon u Prepsla, rozehrávka na střed Sojkovi, se kterým vybíhá z pozice obránce až Tomáš Holeš a vytlačil ho vlastně až k přihrávce pro golmana Vígeleho. Vígle rozehrává dlouhým nákopem středem hřiště. Kabongo má na zádech znovu přilepeného Vlčka ve středovém kruhu, ale zvládl sklepnout Červovi a Gabriel se bude přetahovat s Juráskem. Zatím to má tak 50-50 tato dvojice, teď ale pozor na přihrávku zpátky a Markovič golman Slavie rozehrává do pravé strany. Isife z jedné Holešovi, Holeš má na zádech Sojku a tak se musí otočit, zatím ale nepanikaří a vrátil míč až pro brankáře Markoviče, který rozehrává na levý roh velkého vápna. Chaloupek dělá protisměrnou kličku Memičovi a na pravém křídle znovu vidí Isifeho, což bude dlouhý nákop.
7: No, trošku unáhlený, takový uchvátaný. Myslím si, že Štěpán Chaloupek umí líp rozehrát. Teď malinko pospíchal. Myslím si, že nemusel tenhle křižný balon hrát. Myslím, že to je celkem velká vzdálenost. Myslím si, že překop nějakých 45-50 metrů a dal to až do autu, takže myslím si, že takovýhle kop, když se ti povede, tak je to výjimečný, ale kdyby to přenes správně, samozřejmě, tak Isif byl v nějaký výhodě a občas do té plné obrany tyhle dlouhý míče fungujou.
13: Ve šlágru 9. kola šance ligy zatím gól nepadl, Slavia Plzeň toto utkání už je na konci 40. minuty. Balon má Markovič, golman Slavie rozehrává po zemi do pravé strany Holešovi, ten si musí teď dávat pozor na napadající dvojici Sojka Kabongo, Slavisté to ale zvládli i se přispěním Sadílka, který dlouhým nákopem našel Ajaosiho na polovině Plzně, jenže Ajaosi sklepl balon jenom do zámezí, takže vhazuje Plzeň. Přes půlící čáru už přišel s míčem Dosky a zleva posílá balon Memičovi, ten dostal těžký
7: Memič, míč. Memič není prostě silnej v tom, že hraje zády k bráně. Jo, Memič je silnej, když má náběh, když má před sebou prostor, tady to není úplně jeho nejsilnější pozice, myslím si, že z toho kraje nebo z té hloubky ty náběhy od něj jsou daleko, daleko lepší než tahle pozice takového druhého útočníka.
13: Plzeň rozehrála středem hřiště nepřesně a tak má míč Vlček, 41. minuta 0-0 a prudký centr Juráska zleva trefuje. Znovu jenom plzeňské hráče. Novák ale před 16. zatím nezakončil, předal Šturmovi, Šturm znovu doleva Juráskovi, tak co teď? Už to bude lepší centr, zatím Jurásek necentruje. Vrací zpátky Sadílkovi, Sadílek si připravil balón, míč do 16. Chorý, přehlavičkovaný Prepslem a rychle by mohla Viktoria do brejku. Memič je rozeběhnutý na levé straně, peláší od Holeše, proti sobě má Chaloupka. Teď útok nějakých 3-3, Memič už je v 16. proti sobě, Chaloupka, Klička na levou nohu, střela a Markovič, fantastický zákrok.
7: Největší šance zatím tohohle zápasu. Memič teď měl tu pozici, kterou jsem před chvilkou zmiňoval, prostě polovinu hřiště před sebou volnou a Štěpán Chaloupek ho nechal jít na tu levou slabší nohu, ale ta střela byla gólová, Markovič předved fantastický zákrok.
13: 42. minuta, stále 0-0 po největší šanci utkání, kterou měl Amar Memič, jenže jeho střela levou zůstala jen na levé ruce brankáře Slávie Markoviče. Plzeň trochu otálí s rozehrávkou rohového kopu, zhruba 3,5 minuty před koncem základní hrací doby prvního poločasu. Rozehrávat bude z pravé strany Hrošovský ten rohový kop. Kapitán Plzně už je připravený a rozebíhá se centr na bližší tyč, tam je dvech, prodloužil a Markovič znovu u své levé tyče, rok se bude opakovat.
7: Zajímavý, že tam vyplavali tři plzeňáci úplně sami, určitě tam byl nějaký blok někde v prostoru penalty a dvech úplně sám hlavičkoval, tohle Slávy úplně do defenzivy nevyšlo.
13: 43. minuta 0-0 a další Hrošovského roh, centr znovu na bližší tyč, opět volný dvech, ale nezakončil dobře, 0-0.
7: No, ale vlastně totožní situace dvě a dva střelecký pokusy.
13: 0-0 po dvou rohových kopech Plzně a taky po velké šanci Memiče. Závěročeši se poprvé ozvali do ofenzivy a hodně vystrašili Markoviče dvakrát u jeho levé tyče. Stále ale 0-0, 43. minuta, teď Viktoria má míč u svých kopaček, konkrétně Sojka vrací zpátky brankáři Vígelemu, ten oblouček dává, obloučkem dává do pravé strany na Pališťáka. Pališťák zvedl hlavu kousek za půlící čárou a počkal si na pohyb Gabriela, který teď utíká od Juráska. Gabriel se přetlačuje s Juráskem kousek od brankové čáry už v 16. Slávě. Gabriel nabíjí Sojkovi, Sojka pálí z otočky, ale možná to byl spíš centr, řekl bych pravou nohou.
7: Měl to na pravou. No já si myslím, že střílel, neměl důvod úplně otálet, byl pod tlakem a samozřejmě tou druhou nohou. Nevím, jestli si je Saša Sojka tak jistý, ale bylo to spíš o tom, že to bude náhoda.
13: Jsme už ve 44. minutě prvního poločasu, Slavia Plzeň 0-0, v posledních minutkách nebezpečnější tým Radoslava Kováče, dlouhý nákop brankáře Markoviče na polovinu Plzně, kde slávisté míč neudrželi a Sojka získal teď o Holeše autové vhazování před plzeňskou střídečkou, trenér Kováč podal míč do Skimu a do Sky vhazuje na Kabonga, který je faulovaný Vlčkem. Někde na polovině cesty mezi půlící čárou a velkým vápnem. Západočeši si tak budou moct chystat v poslední minutě základní hrací doby prvního poločasu volný přímý kop z větší dálky, ne tedy na přímé ohrožení Markovičovy branky. Nicméně dvech už cupitá směrem k pokutovému území Pražanů. a Sojka s Hrošovským se radí, kdo rozehraje tuhle standardní situaci. Poslali dál do Skyho, tomu to nenechají a Hrošovský může z pozice praváka kloutit míč do branky, Sojka zase jako levák trochu od branky, víc z levé strany. Hrošovský ale rozehrál nakrátko na střed Memičovi. Memič obloučkem doleva na 2H2 odskočil soupeři, centruje, ale netrefil vůbec dobře. Každopádně zajímavě rozehraná standardka.
7: Určitě tady zbaštil, řekl bych, a já si pohyb 2H vůbec na to nereagoval. Přijde mi to trošku lehkovážný, aspoň od něj i ten přístup dneska. Samozřejmě je to mladý hráč, ale občas je vidět, že to tam malinko lehko vážnější je.
13: Pomalu budeme čekat na to, až čtvrtý rozhodčí Vokoun na světelné tabuli ukáže, kolik tým rozhodčích přidal nad rámec prvního poločasu. Je to 0-0 v posledních sekundách základní hrací doby první půle. Slávisté teď po delší době získali balón na polovině Plzně. Má ho konkrétně Šturm, jedna nastavená minuta. Šturm je vedle 16. Klička kolem Paleščáka. Ještě to stihne odcentrovat balón, který je hodně vysoký do 16. Chorý se natlačil nad Prepsla, ale hlavičkoval do země a to nebyla práce žádná pro Vígeleho.
7: No, to je nepříjemný míč teď.
13: Který dlouhým nákopem hledá Memiče na polovině Slávy, ale Chaloupek s vypětím všech sil, řekl bych, přeskočil Memiče a hlavičkoval do zámezí.
7: Tohle je pro ty obránce nepříjemný, když ví, že ten hráč proti tobě je rychlej a umí se dostat do souboje, tak Štěpán Chaloupek musel atakovat ten balon od Vígeleho vlastně někde na polovině. Situace jde na jedno, fakt to není jednoduchý.
13: Poslední a jediná tedy minuta nastavená nad rámec základní hrací doby prvního poločasu je téměř za námi. Slavia Plzeň 0-0, spěje to k přestávkovému stavu bezgólovému. Tento šlágr 9. kola Šance ligy, dlouhý nákop Polišťáka končí v zámezí. Memič nespracoval, sudí vole.

0: sáhnul. Slávie si zatím takovouhle šanci nevytvořila, byl tam samozřejmě tlak, byly tam hodně standardních situací, které nebyly využitý a nejdou centry Juráskovi ani Isifemu, ani z jedné strany tam nelítají ty centry správně, ani vejškou, ani důrazem, ani do těch prostorů a zatím se Slávie nedokáže prosadit.
1: Po prvním poločase Slávie a Plzeň tedy 0-0.
2: Děkujeme Pavlu Tilšarovi s Horvátem, samozřejmě do Edenu se opět vrátíme se začátkem druhého poločasu. Připomenu zbylé výsledky dnešních zápasů 9. kola fotbalové šance ligy. Hradec Králové Teplice 0-2, Jablonec Zlín 1-1, Sigma Olomouc Sparta 0-3. Hrají se ale také duely třetího kola hokejové Tipsport Extraligy a my teď míříme na led brněnské Komety. Domácí hostí Hradec Králové a třetí třetinu sleduje David Nekvinda.
3: 12,5 minuty před koncem třetí třetiny se Kometa dostává do vedení 2-1 a postaral se o to Adam Zbořil a to hned na dvakrát. On nejdřív jel z pravé strany sám na golmana Škurvánka, když ho zezadu podrazil Kalina a rozhodčí neváhali, nařídili trestné střílení, byla to celkem jasná situace, ani se hosté nějak nehádali. No a Adam Zbořil pak kličkou do backendu i s trochou štěstí, protože golman Škurvánek si na puk sáhnul, tak dokázal protlačit puk do sítě a Kometa tady otáčí skóre, protože od druhé minuty vedli hosté z Hradce Králové, ale ve druhé třetině srovnal Vitkovsky, obránce Komety, a teď tedy Zbořil otáčí stav. Ale ještě 12 minut zbývá hokejistům Hradce, kteří byli zatím ve třetí třetině lepším týmem, byli blíž tomu, aby se dostali do toho vedení, ale jeden break Komety, který tedy skončil faulem a trestným střílením, skončil taky tím, že domácí jsou teď ve vedení. A to se hraje aktuálně ve středním pásmu. Hradec Králové po levé straně dostane puk do útočné třetiny, ale jenom do hloubky několika metrů a Kuncovi se daří zase vrátit puk do středního pásma. Ale Hradec má další možnost a je znovu za útočnou modrou čárou. Kouselovo nahození, které končí v Rabčanově výstroji, ale nebyl to úplně jistý zákrok domácího golmana, tak se tam Myškář k němu ještě snažil dorážet a to teď vyvolává emoce na ledě i na tribunách. Každopádně na ledě už je situace uklidněná a hráči se rozjíždějí na střídačky, protože v Brně 11,5 minuty před třetí sirénou za stavu 2-1 pro Kometu v utkání s Hradcem Králové následuje komerční pauza, takže teď se emoce uklidňují, zajímavý odchod z ledu teď zvolil obránce Vitkovsky, tedy hráč, který dal první gól Komety v tomto zápase, nejel na střídačku přímo, ale nejdřív jakoby si to namířil do kabiny a teď sice odešel na střídačku, ale sundává si dres, tak buď má nějaký problém s dresem nebo s výstrojí pod tímto kusem oblečení, každopádně pro něj teď tedy vhodná ta komerční pauza, 11 minut a 31 sekund před koncem třetí třetiny. Rozhodně neříkejme zápasu, protože je to v Brně těsné, Kometa vede 2-1.
2: Dobrý podvečer, Radiožurnál Sport teď znovu spojuje síly s Radiožurnálem, kolečko po stadionech, začínáme fotbalem. Vedoucí Slávia hostí v 9. kole šance ligy Plzeň. Aktuální informace má Pavel Tilšar.
1: Po prvním poločase hraje Slávia z Plzní ve šlágru 9. kola šance ligy 0-0. Největší šanci měl v závěru první půle plzeňský Memič, ale střelou zblízka nepřekonal slavistického golmana Markoviče. Druhý poločas budete moct poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Edenu Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Ve zbylých zápasech tedy dnešního programu Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Zlín remizoval v Jablonci 1-1 a Teplice porazili v Hradci Králové domácí 2-0. Hraje se i 5 zápasů třetího kola hokejové Tipsport Extraligy, ten mezi Libercem a Kladnem vidí František Kuna.
4: Ve 45. minutě dál platí, že Liberec prohrává s Kladnem 0-2. Na utkání České Budějovice Olomouc je Martin Charvát.
5: 43. minuta, Olomouc vede tady v Českých Budějovicích 2-1, všechny góly padly v prostřední části v jejím závěru a ten vůbec poslední je ten rozdílový z hokejky Navrátila, přihrával mu Plášek, Navrátil se krásně trefem z mezikruží ke vzdálenější tyči, takže ve 44. minutě Olomouc vede v Českých Budějovicích 2-1. Na zápase mezi Pardubicemi a Karlovými Vary je Ota Gutvir.
6: Tady se hraje 43. minuta zápasu a platí vyrovnaný stav mezi Pardubicemi a Karlovými Vary 2-2 a ještě 10 sekund se Pardubice budou muset bránit v početní nevýhodě, protože vyloučený je Petr Čerešňák, ale zdá se, že i toto oslabení by Pardubičtí měli ustát, pokud Vít Jiskra teď tou střelou nakonec nedá gól. Gól to není, Brickley pálil mimo, Čerešňák zpátky na ledě, takže platí 2-2 mezi Pardubicemi a Karlovými Vary. Teď Brno Hradec a David Nekvinda.
3: Necelých 11 minut před koncem základní hrací doby vede Kometa Brno nad Hradcem Králové 2-1. Hosté se sice dostali ve druhé minutě do vedení, ale Kometa tedy dokázala otočit ten zatím

0: Rozdílový gaul dal před několika minutami Adam Zbořil, který jel trestné střílení, byl předtím sám faulovaný a backendovou kličkou tedy dokázal překonat Škorvánka. Hraje se taky ve Vítkovicích, tam přijel Litvínov a sleduje to Lukáš Kaleta.
1: 45. minuta, Vítkovice, Litvínov 2-3, rozdílovou branku dal v přesilové hře ještě ve druhé třetině Petr Koblasa. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
2: Na Radiožurnálu Sport můžete dál poslouchat pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme klidnou neděli.
3: S mikrofonem za sportem.
2: 18 hodin a 53 minut posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme za to pochopitelně moc rádi. Než začne druhý poločas v Edenu ve šlágru 9. kola fotbalové šance ligy mezi Pražskou Sláví a Plzeňskou Viktorií, tak se budeme na jediné čistě sportovní rozhlasové stanici v Česku věnovat zápasům třetího kola hokejové Tipsport Extraligy. A začínáme v Liberci, kam přijelo Kladno a tento duel sleduje reportér František Kuna.
4: Kladno dělí góly do každé z třetin a v každé dalo jeden a tak aktuálně v té třetí vede 3-0. Trefil se obránce Westerlund po krátkém pobytu Kladna v útočném pásmu. Přišla přihrávka od Mendla po modré čáře zprava na střed modré čáry. Westerlund napřáhl, vypálil golfákem. Kváča se přesouval a zdá se, že ten kotouč se mu skryl. Ta přihrávka tedy a tak nedokázal přesně zareagovat na tu střelu, která skončila v levém horním rohu z pohledu švédského střelce v kladenském dresu. 3-0 pro Kladno tedy v Liberci, do konce zápasu ještě hodně času, hraje se 46. minuta a teď liberečtí s pukem ve vlastním pásmu, Kachlíř o něj ale přišel v souboji s Přikrylem, Přikryl dává za branku pro Klímu, toho brání Kachlíř, ještě ale Kladno, Kubík dává na modrou, Kempný si poradil ze situací a udržel pásmo Kubíka, brání Šimek, přihrávka mezi kruhy, ale tam nebyl nikdo a liberečtí se osvobozují. Puk ve středním pásmu, teď už v obraném kladenském, má ho Jandus uprostřed, dává křižný pas doleva na Kubíka, ten špatně zpracoval, toto už mu utekle.
2: Kladno tedy míří za vítězstvím na libereckém ledě, přesouváme se ze severu Čech na jih na utkání českých Budějovic Olomoucí, které vidí reportér Martin Charvá.
5: 46. minuta, Olomouští vedou tady v Českých Budějovicích 2-1 a protože teď České Budějovice zahráli, tuším, že až na zakázané uvolnění, tak se bude hra znovu stěhovat před jejich branku. Celý ten důvod nebo celá ta situace je daná tím, že České Budějovice pochopitelně touží po vyrovnání v tomto zápase, ale krom toho, že výrazně zvýšili svou snahu střílet, tak se jejich hra nezvedla a vzhledem k tomu, že bylo opravdu moc co napravovat, ať na jedné či druhé straně, tak to znamená, že tento zápas je stále poměrně dost nevalné úrovně. 46. minuta, Olomouc tedy vede tady v Českých Budějovicích 2-1. Další snaha Českých Budějovic dostat se dopředu neúspěšná. Pourto tentokrát zkouší středem hřiště, objel si to celé na pravou stranu, nabízí se mu tam Hoch, přejel, ale nahrávka na modrou čáru, která následuje střelou, ale Vráblík nedokázal překonat svého protějška v brance, tedy Machovského, a následná Orsovová přihrávka znovu dostala puk z olomouckých hokejek na ty českobudějovické. České Budějovice v další snaze dostat se do útočného pásma, Lantoš sám si nahodil, sám si dojíždí, tam už je znovu Pour.
2: Připomínám, že všechny zápasy hokejové Tipsport Extraligy nebo fotbalové šance ligy můžete poslouchat v nepřerušovaném přímém přenosu na webech i rozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Jdeme na další hokejový stadion, kde se aktuálně hraje Pardubice Karlovy Vary a reportér Ota Gutwirt.
6: 45. minuta zápasu, gól ve třetí třetině nepadla, to znamená, že tady je tedy vyrovnaný stav 2-2. Dva góly v první třetině, dva góly ve druhé třetině. Teď sledujeme souboj karlovarských v útočné třetině u mantinelu. Černok se tam do toho ještě zapojuje, společně s ním tam je i Jiskra, taky Koštálek. Karlovarští to využívají pro střídání, Sedlák nakonec vydoloval ten kotouč. Červenka tam má trochu volného prostoru, rozjíždí se Stránský, který to bere na sebe, vrhl se mezi dva karlovarské hráče, dostal se do útočného pásma, ale pak opuk přišel a karlovarští ten kotouč jenom vyhodili, takže zase zadáci Pardubic se teď musí zapojit. Tomášek nabírá rychlost, jenže se k němu Kondelíka nedostal, hra ve středním pásmu, teď trochu plná nepřesností, jak na jedné, tak na druhé straně. Jeden z týmů se není schopný víc než jednou přesně přihrát. Nahozený kotouč do útočné třetiny, kde ho ale zpracovávají karlovarští, šikovně ho nechali projet přes mantinel do středního pásma a Kondelík tak musel vyklidit pásmo. 46. minuta, 2-2 je to mezi Pardubicemi a Karlovými Vary ve třetím kole Tip Sport Extraligy.
2: To říká reportér Ota Gutwirth v pořadu s mikrofonem Za sportem na Radiožurnálu Sport, ve kterém teď sledujeme tedy především zápasy třetího kola hokejové Tip Sport Extraligy a máme dobrý důvod se opět vrátit na jihočeský led do českých Budějovic, České Budějovice Olomouc. Aktuální informace má Martin Charvát.
5: Jan Štencl střelcem vyrovnávající branky, 47. minuta, České Budějovice po druhé srovnávají a tedy na 2-2 v zápase s Olomoucí. Štencl dostal dobrou přihrávku na modrou čáru, odtamtud on střílí velmi rád, najel se ale více do středu na vrchol kruhu a i díky výborné cloně před golmanem Machovským ho prostřel na vzdálenější tyč. Nejdelší rána od modré čáry, tentokrát podání píchy ještě tečoval Bell, ale tečoval až na zadní mantinel a Budějovice pokračují ve svém tlaku. Kotouč za brankou, snaží se Al odtamtud vybruslit. Přihrávka znovu na píchu. Píchová rána hodně tvrdá, trefila Klukotil před brankářem, kde stále poskakuje Kotouč. Snaží se k němu dostat právě Al a taky Bell. Dva hráči, kteří jsou příjemní na vyslovování se svým velice krátkým jménem. Přihrávka Alena Ulesena. Ulesen také s Kotoučem za brankou. Následná sehrávka na Ala, Al a znovu Ulesen.
2: Ve vysílání Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout také to, že Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v dnešním závodě kategorie Moto2 jen na suverénního Španěla Guevaru, za kterým zaostal o necelé 2 sekundy. Salač na Red Bull Ringu vybojoval 8. pódiové umístění v kariéře a 4. v sezóně. Jediný triumf dosud slavil v srpnu v Silverstoneu. Bude 19 hodin, pokračuje pořad s mikrofonem Za sportem na Radiožurnálu Sport a my se dál věnujeme hokejové Tip Sport Extralize a vydáváme se na sever Čech na utkání Liberec Kladno za Františkem Kunou.
4: Ve 48. minutě je tu změna stavu skóre. Liberec dává gól a prohrává s Kladnem už jen 1-3. Trefil se Jakub Rychlovský, první gól Liberce v nové sezóně před domácím publikem a po návratu Rychlovského ze Spojených států, kde hrál v AHL. Kotouč z rohu vybojovali liberečtí po Najmanovi a po takovém kladenském mazlení se s pukem od Odeta a Westerlunda puk se dostal před brankoviště. Rychlovský udělal dlouhou backendovou kličku, zasunul za Pavlátu v beton a ve 48. minutě tak platí nový stav skóre. Liberec prohrává s Kladnem, ale už jen 1-3. Liberecký Pavlík má kotouč, pitlík, pardon, dostává ho za branku k Zilemu, který bruslí si přikopl kotouč u hrazení a liberečtí mohou dopředu.
2: To byl tedy František Kuna z utkání Liberec Kladno. Góly ale padají také na dalších stadionech, třeba v Pardubicích, domácí hostí Karlovy Vary a je u toho Ota Gutwirth.
6: Tady se momentálně nehraje, protože se zase sleduje video. Ve 47. minutě se tady jak pardubičtí hráči, tak i jejich fanoušci radovali z třetího gólu, kterého docílil Jan Mandát, ale hostující střídačka si vzala coach challenge, neboli trenérskou výzvu na přezkoumání, jestli všechno bylo v pořádku. Takže teď sudí Ondráček a Pilný jsou skloněni u videa a přezkoumávají to.
2: Za Otou Gutwirthem se pochopitelně brzy vydáme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Nějaký čas jsme nebyli ve Vítkovicích na utkání Vítkovice-Litvínov. Dorazil reportér Lukáš Kaleta.
1: 10 minut zbývá odehrát z konce třetí třetiny. Vítkovice prohrávají s Litvínovem 2-3. Hosté poslal do vedení už po třetí v tomhle zápase Petr Koblasa, který se prosadil v přesilové hře, když golfákem bombou napálil puk nechytatelně k tyči. Jinak ale předtím skórovali před útočníkem Koblasou pouze obránci, to je zajímavé, protože čtyřikrát se trefili Beci a až pak Koblasa se stal prvním útočníkem, který skóroval. No a Litvínov pokaždé vedl 1-0, 2-1 a teď 3-2. A tohle skóre platí i v 51. minutě, když Vítkovice přestáli přesilovku, přečkali oslabení. Přesilovku soupeře zvládli, nicméně budou muset více útočit, protože domácí nechtějí zapsat druhou porážku v sezóně. Připomenu, že odehráli pouze jeden zápas, ale velká šance. Ostu, prázdná brána tam zívala na zakončujícího litvínovského útočníka a myslím si, že tohle mohl být hřebíček, ale nebyla ta rána zakončujícího Urbana přesná. Buď se ještě stihl Hrachovina zvednout a přesunout do té prázdné skulinky, nebo tam tam došlo k nějaké teči. Každopádně z levého kruhu zakončoval zcela sám Urban. Tohle může Litvínov mrzet, mohlo být už to podstatně veselější. Teď navíc přišel jeden z hostujících beků o helmu a je to 5-4 a Nelis je sám před golmanem, ale Čajan chytá. Výborný zákrok golmana Litvínova, který osamoceného Nelise totálně rozhodil, protože proti němu vyjel, vybruslil a zalehl kotouč. Takže Nelis neměl kudy manévrovat, nemohl udělat kličku do backendu ani třeba vystřelit, pouze jen tak plácl do puku a Čajan ho poté skrotil. Je tady komerční přestávka, Litvínov vede na Vítkovickém ledě.
2: Komerční přestávky v našem vysílání využijeme k tomu, abychom změnili stadiony a půjdeme do Brna, kde brněnská Kometa hostí Hradec Králové. David Nekvinda je u toho.
0: Necelých 5 minut před koncem třetí třetiny se Kometa dostává do dvougólového vedení, vede 3-1, když se trefil Jakub Flek. Bylo to přitom ze šance Hradce Králové, protože Kevin Klíma držel puk na pravém kruhu, rovnal si ho na střelu, jenomže jak už se díval, kam zakončí, tak zapomněl na ten puk, zapomněl ho za sebou. Bylo z toho přečíslení 2-1. Jakub Flek tam sice měl možnost přihrávat křížem přes osu hřiště, ale rozhodl se sám zakončit z levé strany zblízka na blížší tyč a překonal tak golmana Škorvánka. Takže teď už to vypadá, že brněnský tým míří za prvními body v této sezóně, i když samozřejmě...
2: Fotbalisté Slávie hrají v 9. kole šance ligy proti Plzni. Podrobnosti přidá z Edenu Pavel Tilšar.
7: Na konci 46. minuty Slávia Plzeň 0-0. Z Edenu Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: V dalších utkáních Sparta zvítězila v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hraje se třetí kolo hokejové Tipsport Extraligy. Duel Liberce proti Kladnu sleduje František Kuna.
4: V 50. minutě zápasu Liberec prohrává s Kladnem 1-3. Duel České Budějovice Olomouc a Martin Charvát.
5: 51. minuta, Olomouc hraje v Českých Budějovicích nerozhodně 2-2. Utkání mezi Karlovými Vary a Pardubicemi, hráno v Pardubicích, sleduje Ota Gutwirth.
6: 47. minuta, Pardubice vedou nad Karlovými Vary 3-2, hrají přesilovku. Teď se podíváme na zápas Brno, Hradec, a to je David Nekvinda.
0: 56. minuta zápasu, Kometa Brno vede nad Hradcem Králové 3-1, Vítkovice hostí Litvínov, u toho je Lukáš Kaleta.
1: 52. minuta, Vítkovice Litvínov 2-3. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
3: S mikrofonem za sportem.
2: 4 minuty po 19. hodině posloucháte nedělní vysílání Radiožurnálu Sport. Už začal druhý poločas utkání 9. kola fotbalové šance ligy mezi Sláví a Plzní a ten komentují v přímém přenosu náš expert Pavel Horvát a reportér Pavel Tilšar.
7: 48. minuta začíná v utkání tady v Edenu Slavia Plzeň 0-0. Teď se tady zhruba tak minutku nehrálo, protože plzeňský hráč a bývalý slávista Filip Prepsl přepadl přes slávistického útočníka Tomáše Chorého a pořádně si natloukl o trávník tady v Edenu. Tak minutka za námi, když se nehrálo, už se bude pokračovat. Prepsl je snad v pořádku. Věřme tomu, že ano a že bude pokračovat tady v tomto zápase, který je teď ve 48. minutě, stav 0-0. Pavel Horvát takhle nepříjemně někdy přepadl přes někoho vysokého?
8: Jo, určitě jo, ale samozřejmě záleží na tom, jak dopadneš, jestli stihneš tam dát ruce. Tady to vypadalo, že Prepsl spadnul rovnou na hlavu, což samozřejmě není vůbec příjemný.
7: 48. minuta končí, Prepsl tady musí počkat na to, až ho hlavní rozhodčí Volek pustí zpátky na trávník. Mezitím slávisté chvilku hrají přesilovku, stav 0-0, 49. minuta začíná. U balónu je Chaloupek na levé straně, dlouhý nákop na polovinu Plzně. Pališťák před šturmem odehrál k půlící čáře, kde Jurásek zahrál, ale nepřesně na Ajaosiho, takže Pališťák může pokračovat v akci společně s Hrošovským, Dvehem a taky Doským. Prepsl stále čeká na to, až uplyne zhruba minutka, kdy se bude moct vrátit zpátky na trávník. Teď Dosky zatáhl míč na polovinu Slávy, ale pak narazil do Holeše a fauloval právě slavistického kapitána ve 49. minutě. Za stavu 0-0 slavisté rychle rozehráli volný přímý kop, ale...
8: No, bylo to hodně, no, já tohle mám taky rád, když hráči hned po tom faulu zkouší rozehrát rychle, teď to byl Novák, ale rozhodčí byl neústupný a vrací slávisty s tou rozehrávkou o 5 metrů zpátky.
7: A Filip Prepsl až teď dostal tedy při přerušené hře samozřejmě pokyn, že se může vrátit zpátky na hrací plochu. Začíná 50. minuta, Slávia Plzeň 0-0 rozehrávka Pražanů přes chaloupka do levé strany. Jurásek vrací zpátky slavistickému stoperovi, který křížným pasem nachází Isifeho. Tentokrát to tady chaloupkovi vyšlo. Isife na pravém křídle kombinuje s Ayaosim. Ayaosi vrací zpátky Isifemu, do té přihrávky natáhl nohu dosky a míč v zámezí. Slavisté rychle vhazují za stavu 0-0 v 50. minutě. Isife rozebíhá Ayaosiho u brankové čáry. Ayaosi naznačil centry, udělal kličku, centruje. Ne, tak už se dostal do dosky. Nebo kdo s tím mu hodně blízko, a tak ten centr skončil jen odraženým balónem v čáře a Viktoria poslala míč až na slavistickou polovinu. Tam rozehrává golman Markovič dlouhým nákopem na polovinu Plzně. Dvech předskočil Korého a zpracoval Hrošovskému. Pak Chorý dohrál Gabriela na konci 50. minuty.
8: Dohrál, ale těhle soubojů je desítky, tohle samozřejmě. Adam Gabriel věděl, že tu ránu dostane a myslím si, že to je v pohodě. Ale co mě zaráží víc je, že vlastně ty balóny, které hrajou slávisti dlouhý, nedoletou až do těch prostorů, kam potřebujou. A ani netrefou Tomáše Chorýho, aby ty souboje mohl podstoupit a ty míče prodloužit. No.
7: 51. minuta ve své polovině. Slávia Plzeň 0-0 rozehrává Pališťák. Kousek od půlící čáry Vlček a Kabongo svedli souboj ve vzduchu. Balón se odrazil k dvojici Jurásek Gabriela. Míč už zahrál Jurásek v zámezí. Jako poslední se míče dotkl Vlček, takže vhazuje Plzeň na útočné polovině, konkrétně Gabriel. Čeká, až se mu uvolní Sojka, případně Memič nebo Kabongo. Poslední jmenovaný dostává ten balon a otočil se kolem Juráska. Kabongova klička kolem chaloupka, ale pak už se pro míč vrhnul brankář Markovič. Na konci 51. minuty může Slávia rozehrávat za stavu 0-0. Míč má na pravé straně Isife, vrací ho zpátky Markovičovi, který rychle otočí z úrovně malého vápna doleva chaloupkovi. Chaloupek taky ze druhého dotyku hraje rychle do křídla Juráskovi. Juráskovi se nabízí ze středu hřiště Sadílek. Plzeň se rychle zatahuje za balón a Pražané tak znovu útočí doplný.
8: No, malinko Slávy to drhne v té rozehrávce rychlý, je to takový pomalejší. Vypadá to, že kluci mají nějakou myšlenku, ale Plzeň to dobře přečetla. A teď zase break další Plzně. Adam Gabriel v souboji s Juráskem.
7: Adam Gabriel si dal tělo před Juráska, ale oba dva hráči odpadli na trávník. Hraje se dál, ukazuje rozhodčí Volek. U půlící čáry je Chorý v souboji s Pališťákem. Pališťák teď obral Chorého o balón a Viktoria může dopředu. Pališťák hraje do strany. Gabriel z jedné na střed Červovi, který má teď hodně prostoru. A v náběhu Sojku. Sojka na rohu 16. Proti sobě má Sadílka. Sojka vypálil, trefil jenom Sadílka. Ještě se ale k míči vrátí. Souboje reprezentantů plzeňský Sojka, který je přihrál Memičovi. Sojka znovu zády k brance, táhne ten balón spíš doprava vedle 16. Přihrává Gabrielovi centr Markovič. Vytěsňuje před velké vápno a Hrošovský si teď dával přednost, respektive překážel mu tam sudí Volek a podle tohoto zakončení taky dopadlo.
8: To ještě dopadlo dobře, myslím si, že Patrik Hrošovský by si to možná zpracoval, ale takhle stačil jen tak halvolem do toho kopnout a teď se mu rozhodčí samozřejmě omlouvá, ale v těch emocích je těžký přijmout tuhle omluvu.
7: Míč skončil tedy nad slávistickou brankou, je to 0-0 v 53. minuty, rozehrává golman domácích Markovič do levé strany, Jurásek vrací zpátky Chaloupkovi. Postupný útok Slávie za stavu 0-0 na konci 53. minuty, balon táhne teď Sadílek zleva doprava, pak se zastavil, zase se vrhnul doleva, kde přihrává Chaloupkovi, po něm bude hrát Jurásek na levém křídle, ale Jurásek nepřihrál přesně Šturmovi, Hrošovský toho využil a dopředu půjde pádit Memi. Ten má v nabídce Kabonga. Kabongo zády k brance, snaží se obkroužit kolem Vlčka, ale pak nepřihrál přesně Hrošovskému.
8: Nechci být kritický, ale Juráskovi prostě to nejde od začátku zápasu. Bavili jsme se o těch centrech, ty nepřišli ani zatím teďka, už je to vlastně 9 minut druhý půle a naopak tam byly dvě takové ztráty velký. Myslím si, že není ve svý kůži, možná, že není 100% fit, ale samozřejmě od hráče kvalitu Ráska čeká Slávie 100% víc.
7: 54. minuta, Slávie a Plzeň 0-0 v 9. kole šance ligy. Míč má právě Jurásek už na polovině soupeře, vrací ho z jedné chaloupkovi k půlící čáře. Po chaloupkovi je ve středovém kruhu Vlček s míčem, otáčí doprava Holešovi, po Holešovi bude hrát úplně v křídle Isife, ten vrací zpátky na střed hřiště Ayaosimu, který sklepl Holešovi, Holeš z jedné do těžké pozice Sadílkovi, který se srazil s Memičem. Sadílek zřejmě faulovaný, Slávia má výhodu, Chaloupek na levé levé straně v křídle je Jurásek, centr z jedné, vrací zpátky Chaloupkovi, Chaloupek zády k brance, ještě nabíjí Isifemu, Isife nesklepl Holešovi, pokračuje kombinace kolem 16 Plzně a Jausi už je uvnitř na Bludovakovi a ten netrefil dobře.
8: No, konečně taková, řekl bych, dobrá kombinace. Slávě,
2: do Edenu se za malou chvíli vrátíme, za malou chvíli bychom ale mohli znát první konečný výsledek dnešního programu třetího kola Tipsport Extraligy v hokeji. Brno Hradec Králové, podrobnosti má David Nekvinda.
0: Už to vypadá, že Kometa si připíše první vítězství v sezóně, vede 3-1 nad Hradcem Králové, 13 sekund před koncem základní hrací doby, teď ještě jedno přerušení po zakázaném uvolnění domácího týmu. Kometa už teď samozřejmě hraje hodně jednoduše, prohrávala od druhé minuty, kdy se trefil Aleš Jergl, ale dokázala tedy otočit skóre, jako ten rozdílový a asi i rozhodující gól se ukazuje trestné střílení Adama Zbořila ve třetí třetině, pak ještě na těch 3-1 upravil při přečíslení 2-1 Jakub Flek. Hradec Králové v závěru zkouší hru bez brankáře, vytvořil si tam dva takové závory před závary před golmanem Rabčanem, ale gol tedy jak jasné nepadl. Teď sice vyhrané v hazování v podání domácích, jenomže Ilomeky uspěl v rozporu s pravidly, takže Buli se bude opakovat 10 sekund před koncem třetí třetiny v útočném pásmu Hradce Králové, ale to už si myslím, že hosté nemůžou stihnout dát dva góly, protože to potřebují, prohrávají v Brně 1-3, takže ani jedna trefa by teď nestačila. Úspěšné v hazování, Hradec Králové dostává puk na modrou čáru, Vukojevič si ale netroufá na střelu, ta letí až teď je zblokovaná, končí v rohu a tím už taky skončí zápas, ještě závar, ale Kometa vyhazuje a už to nebude zakázané uvolnění, protože halou rondo zní siréna, Brňané slaví po dvou prohrách na ledech soupeřů, si připisují první výhru v této sezóně, doma porážejí Hradec Králové 3-1.
2: To říká reportér David Nekvinda, brzy budeme sbírat také další konečné výsledky aktuálně hraných hokejových zápasů, které můžete v přímých přenosech poslouchat třeba na webu irozhlas.cz. Teď se ale vracíme do pražského Edenu na utkání fotbalové šance ligy mezi Sláví a Plzní za Pavlem Horvátem a Pavlem Tilšarem.
7: 57. minuta, žlutou kartu za stavu 0-0 dostal teď plzeňský obránce Dvech a slávisté budou mít výhodu volného přímého kopu vedle pokutového území z levé strany, víc si chystají Sadílek a Šturm, takže jeden pravák, jeden levák a pokusí se samozřejmě najít některého vysokého hráče v sešívaném dresu. Nabízí se Tomáš Chorý pokutovému území, ale jsou tam i další, Novák, Vlček, taky Holeš, který umí zakončit hlavou. 57. minuta, stav 0-0 a teď standardka pro domácí Slávy. Z levé strany tedy dvojice Šturm a Sadílek u balónu. Bíle si postavil dva hráče do zdi, konkrétně Hrošovského a Memiče. Šturm už se rozebíhá, centruje sám, ale balón pouze do rukavic golmana Vígeleho.
8: No, dobře to viděl, tady je důležitý, aby ten golman toho tolik neviděl a Vígele viděl od začátku, kdy Šturm uved ten balón do pohybu, kam letí a to je potom jednoduchý.
7: Říká Pavel Horvát v přímém přenosu radiožurnálu Sport z posledního utkání před reprezentační přestávkou v nejvyšší domácí soutěži. Slávia Plzeň zatím 0-0, 58. minuta a po výkopu Vígeleho se stráží Jurásek se Sojkou. Jurásek ještě chytře o ležícího Sojku slal balón do zámezí, takže slávisté vhazují zleva, Jurásek rychle na Markoviče, brankář Slávie otáčí z osy trávníku doprava Vlčkovi, na ose hřiště si znovu bere míč Holeš, rozehrává do levé strany, kde je Chaloupek, rychle je u něj Sojka, Chaloupek si hodil míč na střed a pokračuje v pohybu a ten míč dostává těžce od Juráska, prudká přihrávka, která se odráží Chaloupkovi od chráničů do zámezí, vazovat tady bude Plzeň naproti své polovině z pravé strany. 58. minutě, respektive na jejím konci. Je to 0-0, Viktoria tady u míče, konkrétně obránce Gabriel, který má ještě 2 sekundy na to vhodit, stihl to. Na středu hřiště hraje ale slávista Novák z jedné, hledá Chorého. Chorého obral o míč Hrošovský, plzeňský záložník poslal dlouhý nákop na Kabonga, který se ale nacházel v offsideové pozici. 59. minuta, Slávia Plzeň 0-0, rozehrávka sešívaných z místa z obrané poloviny. Chaloupek našel Vlčka, Vlček vrátil zpátky Chaloupkovi, po Chaloupkovi hraje Sadílek a jeho oblouček za obranu, Šturm se přetahuje s Pališťákem, Pališťák podkouzl, stejně tak i Chorý, ale ještě v pádu předal Šturmovi, Šturm se teď dostává před pokutové území, padá po souboji s Dvehem, zřejmě nebyl faulovaný, alespoň takový názor má rozhodčí Stanislav Volek a Kabongo, pak znovu pracuje s míčem, na zádech má přilepeného Novaka a Kabongo to zvládl, zatím si hodně věří v tomto zápase, ale dopředu nebezpečný není, to byl jen Memič na konci prvního poločasu, ale po změně stran zatím čekáme na velkou příležitost.
8: No, teď výborně Plzeň chvilku udržela balón, ale znova teď Slávě.
7: Šturm se Sadílkem si dávali přednost a před pokutovým územím Holeš, po něm Novák nějakých 8 metrů před velkým vápněm ještě rozděluje doprava. Isife ale zahání a já osi ho.
8: No, je tam trošku nekvalita, trošku nervozity na straně slávistů. Koukáme tady, pod námi se rozsvičují samozřejmě oba ty tábory těch náhradníků. Ta slávistická pětka, bavili jsme se o tom o poločase, úplně tam není klasický útočník, je tam samozřejmě Ivan Čranc, který zvládne.
2: Radiožurnálu Sport teď opět odbočíme k hokejové typ Sport Extralize. Připomínám, že brněnská Kometa porazila Hradec Králové 3-1 a do svého závěru, minimálně tedy třetí třetiny, dospělo také utkání Vítkovice-Litvínov, které vidí reportér Lukáš Kaleta.
1: 6 sekund do konce třetí třetiny, Vítkovice prohrávají s Litvínovem 2-3. Už to vypadalo, že se Litvínov to vítězství pohlídá, ale jeden z nejzkušenějších beků Moravčík teď fauloval Nelise v rohu v souboji, kde vlastně ho moc nešlo. Bylo to takové trochu smolné. Moravčík padal do střely a nechal položenou hůl a podrazil nohy domácímu útočníkovi, takže poslední kapka naděje pro domácí. 6 sekund do konce, vhazování v útočném pásmu Vítkovic, Vítkovičtí v 6 bez gólmana. Hosté pouze ve čtyřech s vyloučeným Moravčíkem na trestné lavici. Tak se nechme překvapit. Vůli pro domácí, bude to na střelu, Zbořil pálí a Čajan vyráží. Teď ještě jedno nahození z úhlu, ale už je hotovo. Čas vypršel, Vítkovice prohrávají i druhý domácí zápas v sezóně. Litvínov vítězí 3-2.
2: Děkujeme Lukáši Kaletovi a obratem se opět vracíme do pražského Edenu na šlágr 9. kola. Fotbalové šance ligy mezi Sláví a Plzní komentují Pavlové Horvát s Telšarem.
7: Končí 61. minuta, Slavia Plzeň stále 0-0, míč teď v zámezí a vhazovat bude Plzeň. Naproti své polovině z pravé strany, kousek od půlící čáry, míč má Gabriel, vhodil ho Pališťákovi a čeká znovu na přihrávku. Pališťák obloučkem hledá Kabonga, kterého ale ve vzduchu přetlačil Vlček a hlavičku je přesně Chorému, kterému se rozebíhá Jurásek, ale je to dlouhá přihrávka. Mluvili jsme o tom teď v době, kdy jsme na Radiožurnálu Sport byli na hokeji, že slávisté jsou trochu ukvapení v dnešním zápase.
8: No, spíš nepřesný bych řekl, no, samozřejmě u některých to může být nějaká, řekl bych, mladická věc, jako jsou hráči jako Isife, ale teďka samozřejmě Tomáš Korý a třeba i Šturm, prostě to jsou chyby, jako ztráty míčů, který prostě ty kluci většinou nedělají.
7: 62. minuta utkání, Slavia Plzeň 0-0, teď faul půlící čáry a rozehrávat bude Viktoria, konkrétně Pališťák, který už si ten balon zastavil přesně na půlící čáře.
8: Lukáš Provod je připraven do hry.
7: Ano, vrátí se těsně před začátkem reprezentační přestávky zpátky na trávníky nejvyšší domácí soutěže v sešívaném dresu. Za malý moment, teď ještě bez něj, Slavia získala balon ve středovém kruhu, Chorý přiklepl patou a Jaosimu a spěchá do pravé strany. Proti sobě má Prepsla. Stíhá Chorého, Chorý to není žádný sprinter, přesto se pokusilo centrovat, ale podklouzlo mu to a pak se míč ještě odrazil od Chorého do zámezí.
8: Tohle určitě není Tomáše Chorýho nejsilnější věc, kdy bude sprintovat do strany a není to jeho. No, odchází Isife, jsem zvědavý, jak to přeskupí. A já si na pravej kraj a Lukáš Prvot na svojí pozici. A já si musím říct, že hraje velmi dobře, že jsem se trošku bál, aby Jindra Trpišovský nestřídal jeho, protože si myslím, že on je zatím takový nejnebezpečnější hráč, co se týká nějaký předfinální fáze.
7: 63. minuta utkání pomalu končí. Slavia Plzeň 0-0 na trávníku, už tady místo Isifeho Provod a Viktoria rozehrává od svého brankáře Vígeleho. Provod se hned zapojil do napadání, Vígele tak vykopává. Dlouhým nákopem na středu hřiště našel jenom Chaloupkovu hlavu. Chaloupek z jedné sklepl Šturmovi do levého křídla. Namázal na něj Chorý, ale blízko u Chorého byl Dvech, který v pádu odstranil Chorého od míče, ale Chorý rychle vhodil, našel Provod a ten fotoč se nezakončil. Pališťák byl o něj blízko. Slavisté rychle napadají a získávají balon na Kabongovi, Vlček dozadu. Chaloupkovi. Polovina 64. minuty, Slavia Plzeň 0-0. Chaloupek se vydává středem hřiště, narazil do Hrošovského a teď může jít do rychlého breaku. Memič dostává balon kolem Vlčka, Holeše desám na branku a Mar Memič ve velké šanci dává gól. Plzeň vede v 64. minutě v Edenu 1-0.
8: No, Štěpán Chaloupek zariskoval na polovině hřiště. Patrik Hrošovský ho obral o míč a uvolnil Memiče. Bavili jsme se o tom, v čem jsou jeho přednosti a Memič teď bez zbytku už nešel z úhlu na tu levou nohu a teď levou nohou proměnil svoji šanci a Plzeň vede 1-0.
7: Přihrávka, která přišla přesně mezi Holeše a Vlčka, Memičovi ideálně do kroku, vyžel prakticky po ose trávníku. Markovič vyběhl proti, ale Memič zakončoval levou bezpečně k levé Markovičově tyči. 1-0 tedy pro Plzeň v 65. minutě šláku 9. kola šance ligy. Slavia, připomínáme, v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže ještě neprohrála a tak by se západočeši mohli postarat o překvapení, protože před tím utkáním byl rozdíl v tabulce 10 bodů.
8: Určitě a mezi tím, než se rozehraje, tak znovu zmíníme tu lavičku. Jo? Samozřejmě Kačor, Ivan Šránc, Moses, myslím si, že i Lukáš Provo do tohohle zápasu šel tak jako na, já nechci říct na půl uzdravený, ale úplně nemá za sebou žádný tréninkový dávky.
2: Hezký večer, znovu přejeme i posluchačům Radiožurnálu. Fotbalisté Sparty v 9. kole šance ligy vyhráli v Olomouci 3-0, Zlín remizoval v Jablonci 1-1 a Teplice porazili v Hradci Králové domácí 2-0. Teď se hraje sledovaný souboj vedoucí Slávie z Plzní. V Edenu je u toho Pavel Tilšar.
7: V 66. minutě Slavia prohrává z Plzní 0-1. Před malým momentem chyboval Chaloupek v rozehrávce a Plzeňané šli sami na branku, respektive Amar Memič, který po přihrávce Hrošovského zakončil ten samostatný únik střelou k levé tyči Markovičovi branky. Plzeň tak vede na Slavii 1-0. Pražané teď tlačí, ale zatím nezakončují. 66. minuta Slavia Plzeň 0-1. Z Edenu Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Hokejisté brněnské Komety ve třetím kole Tipsport extraligy porazili Hradec Králové 3-1. Vítkovice podlehli Litvínovu 2-3. Hráči Liberce hostí Kladno. Detaily přidá František Kuna.
4: Minutu a 5 sekund před koncem třetí třetiny vede Kladno 3-1, Liberec v 6, Kladno v oslabení. Z Liberce se přesouváme do Českých Budějovic, kde hraje Olomouc za Martinem Charvátem.
5: 6 sekund do konce třetí třetiny. České Budějovice vedou 3-2, mají Kotouč za vlastní brankou, olomoučtí. Teď se snaží honit Kotouč, aniž by věděli, že byli v offsideu, takže přerušená hra 4,2 desetiny sekundy před koncem třetí třetiny. České Budějovice vedou 3-2, Olomouc hraje powerplay bez brankáře, ale vhazovat se bude ve středním pásmu. Na utkání mezi Pardubicemi a Karlovými Vary vyrazil Ota Gutwir.
6: Přesně 3 minuty zbývají do konce třetí třetiny. Pardubice o 2 góly vepředu vedou nad Karlovými Vary poměrem 4-2. Ve třetí třetině se prosadili jenom domácí, a to Mandát a Kondelík, a proto je to teď aktuálně o 2 góly poměru 4-2. Z Pardubic Ota Gutwir, Radiožurnál.
2: Na Radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme dobrý večer.
3: S mikrofonem za sportem.
2: A obratem se vracíme na hokejový extraligový zápas mezi Českými Budějovicemi a Olomoucí za Martinem Charvátem.
5: Tady už se slaví, protože České Budějovice vítězí nad Olomoucí 3-2. Domácí v tom zápase dvakrát prohrávali, ale nakonec dali zásluhou Jakuba Poura ten gól naprosto rozhodující. Budějovice v tom zápase dvou jednookých, řekněme, co do výkonu, byli nakonec šťastnější, minimálně se více snažili a tím pádem tedy se Jakub Pour stává střelcem rozhodující branky v tomto utkání. Budějovice poráží Olomouc 3-2.
2: Děkujeme Martinu Charvátovi a spěcháme do Liberce na utkání Bílých tygrů s Kladnem. Konečný výsledek už by mohl znát František Kuna.
4: Kladno vyhrálo 3-1 v Liberci, liberečtí nedokázali využít závěrečnou přesilovku a ten tlak, byť byl velký ve třetí třetině, dokázal Liberec přetavit jen v gól Jakuba Rychlovského a tak Kladno vítězí i ve třetím zápase v sezóně, naopak Liberec na úvodní vítězství čeká. Takže konečný výsledek, Kladno vítězí v Liberci 3-1. Hezký večer ze severu Čech.
2: Dobrý večer přejeme i podještět, pojďme si to zrekapitulovat. Výsledky dnešních zápasů třetího kola Tipsport Extraligy. České Budějovice Olomouc 3-2, Kometa Brno Hradec Králové 3-1, Liberec Kladno 1-3, Vítkovice Litvínov 2-3. Na utkání Pardubic s Karlovými Vary se ještě vydáme, tedy na ten závěr. Pardubice aktuálně vedou v 18. minutě třetí třetiny 4-2. Teď už ale opět fotbal.
3: S mikrofonem za sportem.
2: Zajímá nás samozřejmě šlágr devátého kola fotbalové šance ligy, poslední ligový zápas před dlouhou reprezentační pauzou, vedoucí Slavia versus ambiciózní Plzeň a naši reportéři, respektive expert Pavel Horvát a reportér Pavel Tilšar.
7: 69. minuta, Slavia Plzeň 0-1, teďka Bongo dlouho seděl na trávníku, měl křeče, slávisté nezakopli míč do zámezí a tak se střídečka Viktorie hodně zlobila, nejen na hlavního rozhodčího Stanislava Volka, ale i na toho čtvrtého, který to má samozřejmě často hodně těžké.
8: To je nejhorší pozice.
7: Ano, pan Vokoun teď dostával do levého ucha spoustu pobídek, aby poslal tedy informaci hlavnímu sudímu Volkovi, že tam, kam Bongo zůstal, že to nešlo o zranění hlavy, takže Pražané pokračovali v akci, až když se teď dostal míč do zámezí, tak tedy je Kabongo ošetřený. 70. minuta, Slavia prohrává s Viktorií Plzeň 0-1, připomeňme zatím jediného střelce zápasu a tím je Amar Memič. V 64. minutě Chaloupek chyboval v rozehrávce a Hrošovský vystihl přihrávku, kterou pak poslal zase na druhou stranu hřiště. Ideálně do běhu Amaru Memičovi, ten zakončil samostatný break parádně, teď je střídá a na hřiště přijde dvojce Prince Adu, takže Amar Memič nebude sám, bude to samozřejmě Kabongo, který už zřejmě nemůže pokračovat v zápase a místo Kabonga Laval. Myslím si, že Memič Kabongo, toto dvojice dnes ofenzivních hráčů, řekněme útočníků Plzně, si splnila své.
8: 100%, tak bavili jsme se v první půli, že Kabongo byl víc vidět dozadu než dopředu, protože dobře bránil, vracel se, prostě pomáhal tomu mužstvu, to je důležitý v té situaci, v jaký Plzeň je, prostě vydat se ze všeho a uvolnit místo náhradníkům, který teďka úplně stoperům Slávy nezávidím.
7: Máme před sebou závěrečných 20 minut, necelých základní hrací doby. Prudký centr Juráska, který končí v rukavicích Vígeleho v 71. minutě, tak stále 0-1 z pohledu Slávy v souboji s Plzní. Západočeši rozehrávají od svého brankáře. Vígele našel Prepsla, pro míč si se běhl Laval. Teď unikat Holešovi, jak správně říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Laval čerstvý, Holeš už má v nohou skoro 71 minut, ale Laval si teď nevěřil na rychlý průnik kolem slavistického kapitána a pak chybuje Červ, přihrávka do pravé strany zachycená Juráskem a Jurásek rozebíhá šturma, jenže ani tahle přihrávka od reprezentačního beka není přesná na slovinského útočníka nebo ofenzivního hráče Slávie Daniela Šturma. Míč mají tedy Západočeši, 72. minuta, Plzeň vede na Slávii 1-0 po gólu Memiče, teď ale slavisté s míčem u svých kopaček, Novak sklepává z jedné Vlčkovi, Vlček z osy hřiště doprava, po Vlčkovi bude hrát Holeš, kapitán Slávie se narazil s provodem a hraje znovu na střed hřiště, Vlček na ose trávníku, Plzeň už s tím vedením 1-0 tak nenapadá. Rozehrávku Slávie stahuje se svý spíš do toho bloku na svou polovinu. Juráskův oblouček zleva na Chorého přesný není. Na více dvech končí na zemi. Hlavičkoval před Chorým. Slávisté znovu asi nebudou zakopávat míč do zámezí. Dvech se rychle zvednul a slávisté jdou po pravé straně. Provod po něm Ajaosi. Proti sobě má Doskyho. Ajaosi vrací zpátky provodovi, ale Hrošovský se tam poctivě vrátil s provodem, pak ale provod ještě zabral a bude z toho roh.
8: Teď si myslím, že Patrik Hrošovský trošku to přehnal, chtěl to uhrát fotbalově a nechtěl zahrát balon z jedný pryč a je z toho roh pro Slávy.
7: V 73. minutě konkrétně Slávia prohrává z Plzní 0-1. Sadílek bude rozehrávat z pravé strany. Míč má připravený u rohového praporku, jako levák může kroutit balon směrem do výhlého branky. Už se rozebíhá, míč posílá na bližší tyč, Dvech tam ale je nejvíc ve vzduchu. Před 16. Šturm hraje z jedné doprava Sadílkovi přesně. Sadílek má trochu problémy se zpracováním, ale stíhá míč na hrací ploše. Ještě si vybírá Holeše, Holeš se otočil a seknul tu přihrávku zpátky pro Šturma. Před 16. Vlček nevěří si na střelu, co Sadílek. Respektive Jurásek, ten bude centrovat, ale asi 15. pokus Juráska po 15. špatně v dnešním zápase. A v 73. minutě za stavu 0-1 z pohledu Slávie Plzeň chce rozehrát dlouhým nákupem Vígeleho. Za míčem spěchal Sojka, ale balon skončil v zámezí. Rychle tak vhazuje Jurásek. Balon před 16. Slávie. Tento zápas sleduje 18,5 tisíce diváků. V Edenu tedy není vyprodáno. Samozřejmě možná k tomu přispívá i to deštivé počasí, které je dnes v hlavním městě. Rozehrávka Slávie přes pravou stranu a jeho si našel Nováka, u kterého byl ale rychle dvech a slávisté tak budou vhazovat. Už v čase 73.20 Slávia Plzeň 0-1. Ajosiho rozehrávka na krátko, Ajosi si vybral Nováka, Ajosi z jedné zpátky na Šturma, Šturmu v centr, který letí na zadní tyč, tam je Chorý pod sebe, ještě tam je provod, přistavil Chaloupkovi, ten netrefil, ještě Chaloupek, zakončení a ten míč je v síti! 1-1 vyrovnáno v 74. minutě, tohle byl ale hodně šťastný gol Slávie.
8: Tak tohle byl klasický šmudla, musím popsat, taková tři zablokovaný střely a já nevím, jestli to byl Štěpán Chaloupek, se raduje nejvíc. Opravdu Vígele čekal jakoukoliv ránu, ale tuhle šmudlu k tyči, která opravdu jenom tam sotva dolezla a od tyče se dokoulela za brankovou čáru, tak na ní nedosáhl, jak byl, jak je veliký, tak vlastně opravdu čekal v takovém tom postoji a nedosáhl.
7: My to o tom řekneme taky posluchačům Radiožurnálu. Slávia právě vyrovnala na 1-1, hraje se 75. minuta utkání, zápas poslouchejte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Edeno Pavel Tilšar, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport, který můžeme pokračovat dál, střídá Daniel Šturm. Místo něj na trávník vstoupí zřejmě Kačor.
8: A Tomáš Holeš.
7: A taky Tomáš Holeš končí v 75. minutě, jak říká Pavel Horvát v našem vysílání. A místo něj David Moses. Čtvrt hodina do konce je vyrovnáno. Kdo bude šťastnější?
8: No, nevím, tak teď samozřejmě, jak se říká teďka moderně, to momentum je na straně Plzně a teď jde na hřiště ještě Tomáš Ladra, jestli se nepletu.
7: Ano, místo Saši Sojky.
8: Uvidíme, zbývá 15 minut plus nějaký nastavení.
2: 19 hodin a 30 minut, zajímá nás pochopitelně také výsledek posledního dnešního zápasu hokejové Tipsport Extraligy Pardubice Karlovy Vary. Ota Gutwirth poví víc.
9: Pardubice mají na svém kontě první domácí výhru v tomto ročníku a druhou výhru. V řadě Karlovy Vary dokázali porazit poměrem 5-2, rozhodli ve třetí třetině, kdy se postupně trefili Mandát, Kundelík a Červenka do prázdné branky a stanovili tak 3-gólový rozdíl. Karlovy Vary poráží 5-2.
2: Děkujeme Otu Gutwirthovi, ještě jednou si to zrekapitulujeme. Dnešní zápasy třetího kola Tipsport Extraligy: České Budějovice Olomouc 3-2, Kometa Brno Hradec Králové 3-1, Liberec Kladno 1-3, Pardubice Karlovy Vary 5-2 a Vítkovice Litvínov 2-3. Všechno nejpodstatnější tedy známe, ale samozřejmě nás zajímá také závěr velmi vyrovnaného zápasu devátého kola fotbalové šance ligy. Slávia Plzeň a Pavlové Tilšar s Horvátem.
7: Slavia Plzeň 1-1, 76. minuta utkání končí v Edenu. Mouzes má teď míč na pravé straně, jeden ze střídajících hráčů Slávie, který už je na hřišti, stejně jako Lukáš Provod, který za Holeše, který už je na střídačce, převzal kapitánskou pásku. 77. minuta v Edenu je vyrovnáno po trefě Chaloupka, který odpověděl po 10 minutách přesně na gól Amara Memiče. Rozehrávka Slávie od Chaloupka, dlouhý nákop Chodý prodloužil zabíhajícímu Kačorovi, ale před ním hraje dvech do zámezí a ještě Gabriel srazil Chorého.
8: Zbytečný faul. Myslím si, že Tomáš Chorý o tom dobře věděl, že tu ránu dostane a teď Adam Gabriel udělal zbytečný faul, protože ten balon byl už skoro mimo hřiště a teď se sice Plzeňáci zlobějí tady
7: střídačka
8: Matuškozáček s Markem Bakošem, ale myslím si, že zbytečně.
7: Slávia tak bude mít výhodu volného přímého kopu z levé strany. 1-1, začátek 78. minuty zápasu. Na hřišti už není Daniel Šturm, takže u míče zůstává jen Michal Sadílek. Ještě kolem něj taky postává i střídající Pavel Kačor, ale vypadá to, že Sadílek si vezme tu rozehrávku sám.
8: Ptali se trenéra Kerbra, kdo má zahrávat, a on říkal, ukazoval gestem, že to je na nich, samozřejmě.
7: Ano, uvidíme a uslyšíte o tom na Radiožurnálu Sport. Slávia Plzeň 1-1, 78. minuta. Kačor Sadílek tedy u balónu. Nakonec se rozebíhá Sadílek a centruje na bližší tyč. Vlček nedoskočil, Chorý taky nezakončil. Před ním hrál Červ, balon ale stále u slávistů. Sadílek po něm Jurásek, zasekl si teď Lavala, centruje pravou nohou. Chaloupek zakončil, ten míč je stražený vedle plzeňské branky a Slávia bude pokračovat druhém.
8: No, myslím si, že ten tlak bude se stupňovat. Samozřejmě Plzeň očekává od Lavala s Aduem, že jim pomůžou v tomto tom, ale není to vůbec jednoduchý. Ty hráči se samozřejmě k tomu míči moc nedostanou, budou spíš bránit a budou čekat na break, no.
7: Rohový kop Slávie v 79. minutě zastavuje 1-1, rozehrává Sadílek z levé strany, míč na bližší tyč, tam se nedostal Chaloupek za 16. Jurásek a trefil ten balon asi 20 metrů od levé výgelého tyče. Když není den, tak prostě není den.
8: Jo, já si myslím, že už toho má taky dost, už se několikrát protahoval. Vlastně je tady Ivan Čranc, který by, řekněme, tu pozici mohl hrát. Na Spartě hrál levýho beka Štěpán Chaloupek, nějak to naposouvat, nevím, jestli ten risk úplně znéfit Juráskem, prostě je to pravý, no, má toho plný zuby, z té řeči těla je to trošku vidět.
7: 79. minuta utkání Slavia Plzeň 1-1, Západočeši v Edenu vedli po trefě Memiče v 64. minutě, o 10 minut později vyrovnal šťastně Chaloupek. Teď tedy 1-1 akce Kačora, který si míč navedl zleva na střed, vrací ale zpátky až pro Mouzese, který zaujal místo Holeše tu pozici pravého stopera. Je tedy tříčlenná obrana Slavie, Mouzes, Vlček a Chaloupek, ten teď dostává balón od Sadílka a vybírá si Kačora na středu hřiště. Kačor z jedné do pravého křídla na Ajaosiho, který centruje, hledá v 16. Chorého,
8: krásu, míč, no,
7: který spadl mezi dveha a Chorého, Chorý zbouraný v pokutovém území, hraje se dál. 80. minuta, teď Laval vystihl kombinaci Ajaosiho a Mouzise, ale Mouzis to zvládl. Teď v pozici jednoho z posledních hráčů Slávie otočil se kolem Lavala a pádí po pravé straně dopředu. V nabídce má Ajaosiho taky provoda. Provod na pravém křídle je Ajaosi, provod pokračuje v pohybu, balon dostává Mouzis vedle 16. centr, zblokovaný Prepslem a pak Laval nabil do skimu, no, míč, který letí za obranu Slávie, je tam Aru, ale taky Markovič venku z branky a nakonec rozehrál přesně až na Juráska. Jurásek z jedné, 16. je Chorý, na zádech má přilepeného Pališťáka, Chorý vrací zpátky Juráskovi, Jurásek se ještě neodhodl k centru, vrací zpátky Chaloupkovi, Chaloupek si nemíc navedl, pálí, zblokovaná rána dvehem a Slávia bude pokračovat autem.
8: No, teď skvěle Markovič přečet tu přihrávku za obranu a myslím si, že Tomáš Vlček by měl velký starosti honit Adu a v této minutě na takovouhle vzdálenost.
7: 1-1, 81. minuta. Slávia hraje s Plzní na závěr 9. kola šance ligy. Poslední zápas před dlouhou reprezentační pauzou, o kterém posloucháte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Provod navedl míč zleva na střed. Předal Vlčkovi, po Vlčkovi bude hrát Mouzes, vrací zpátky Vlčkovi. Plzeň brání ve všech mužích i s Ladrou, novým mužem na trávníku. Ladra vyběhl proti Sadílkovi, Sadílek našel obloučkem Provoda, ten sklepl Novakovi, Novak otáčí z osy do pravé strany. Mouzes už centruje, hledá před 16. Kačora, ten pas ale nebyl dobrý. Odražený balon každopádně mají slávisté. Vlček sklepl Provodovi, provod bude pálit, sprutká rána. Možná takový nástřel na teč v pokutovém území, nevyšel Slávy, Sadílek z jedné vrací zpátky do pokutového území. Pališťák musí hrát, ale taky Kačor a bude z toho rozehrávka Plzně. V 82. minutě zastavuje 1-1.
8: No, teď Lukáš Provod si myslím, že prováhal dobrou příležitost na to, aby uvolnili Urázka po svý levý ruce, protože Adam Gabriel si myslím, že toho má plný zuby, že už nestíhá navazovat ty hráče a Jurásek měl velmi dobrou pozici. Lukáš Provod se rozhodl pro střelu a pro Slávii to nepřineslo v tu chvíli nic.
7: 82. minuta ve své polovině, Slávy a Plzeň tedy 1-1, rozehrávka Viktorie nákopem Bígeleho, brankář Západočechů poslal ten balon do zámezí. Naproti polovině Slávie rychle vhodil Jurásek, na konci 82. minuty zastavu 1-1, míč má Golman Markovič. Přihrál před sebe Vlčkovi, po Vlčkovi bude hrát Mouzis, jeho dlouhý nákop na polovinu Plzně, Chorý se znovu bude přetahovat o balon s Prepslem, který svádí zatím dobré souboje s Chorýma, Chorý pak zboural Doskyho a Dosky si plácne s Chorým, bývalý spoluhráči z Plzně, vlastně nevím, jestli se ještě zvládli potkat ve Viktorii, to ověříme, třeba do zítřejší desítky Pavla Horváta, kterou budete moct samozřejmě poslouchat na radiožurnálu Sport. Vraťme se zpátky na trávník, 83. minuta, Slavia Viktoria 1-1 na závěr 9. kola šance ligy. Rozehrávka prepsla obloučkem, který měl letět k Aduovi, od Adua nebo od Vlčka se míč odrazil Ladrovi, který ale patičku nezašlápl ten balón pro Hrošovského. Viktoria ale může hrát přes pravou stranu a Gabriela, který o Juráska získává autové vhazování. 7,5 minuty do konce základní hrací doby šláglu 9. kola šance ligy. Je to 1-1, Memič do první branku zápasu, na kterou odpověděl slávista Chaloupek o 10 minut později, tedy v minutě 74. Na polovině Slávie zpracoval míč Ladra, vrátil Červovičer z jedné Aduovi, Adu svádí souboj s Vlčkem a dá by ho má Laval jde sám, ale asi v offsideu Laval dává míč do sítě, ale sudí Volek okamžitě ukazuje
8: offside. Z našeho pohledu určitě, myslím si, že tam okrok byl, samozřejmě budeme čekat, ale myslím si, že z našeho pohledu byl malinko netrpělivý Laval a byl tam o krok dřív.
7: Ano, sudí Stanislav Volek teď komunikuje určitě s dvojicí Zelenka Kocourek na dálku a ještě tady čekáme ve vysílání radiožurnálu Sport. Každopádně si myslím, že to tedy offside bude, a to o hodně. Stanislav Volek tedy ještě chvilku komunikuje s dvojicí Zelenka Kocourek a čekáme tedy na radiožurnálu Sport, zdali branka Lavala platit bude, ještě abychom tu situaci popsali. Adu tedy míč propíchl mezi dvěma slávisty, Laval šel sám, míč vlastně poslal podobně jako Memič v té gólové situaci v 64. minutě.
8: Trvá to dlouho.
7: K levé tyči Markovičovi branky a na to, jak ta situace z pozice radiožurnálu Sport vypadala jasně,
8: jo.
7: Tak opravdu ta komunikace mezi Stanislavem Volkem a dvojicí u videa Zelenka Kocourek je celkem dlouhá. V 85. minutě tedy aktuální stav 1-1. Před chvílí Západočeši slavili pouze chvilku. Teď tedy bude ten verdikt jasný. A je to offside. Jak správně viděl hned Pavel Horvát první situaci?
8: Já nevím. Možná, že mě z toho vyvedou, až nám to ukážou, kolik to bylo centimetrů, ale myslím si, že to šlo vyřešit rychleji. No.
7: 5,5 minuty do konce základní hrací doby a teď pozor na chybu Chaloupka, Adu vystihl, ale zakončuje spoza pokutového území. Markovič vyškrábil tu situaci.
8: A teď se ještě rád podívám, jestli Markovič nebyl venku z vápna, protože to chyt rukama.
7: Protože tam získal balón Adu po přihrávce od Chaloupka, tak byl najednou sám před Markovičem. Markovič vůbec nepočítal s tím, že se něco takového stane. Byl hodně vysoko, skoro na úrovni velkého vápna. Ten offside byl 45 cm před té gólové, v úzovkách gólové situaci Lavala. Ale je z toho rohový kop pro Viktorii. Je celých 5 minut před koncem základní hrací doby. Slavia Plzeň 1-1, Ladrův rohový kop z pravé strany. Už je připravený u rohového praporku střední záložník Viktorie, centr na bližší tyč, Chaloupek hlavičkuje před pokutové území Slavie. Tam balon dobíhá dosky, z jedné hraje Aduovi do levého křídla. Adu má proti sobě Ajaosiho a je čerstvý. Aduova klička na pravačku, zasekávačka na levačku a centr Adua, který má hledat dvě hále. Chodí hlavičkoval do provoda a bude z toho další rohový kop Viktorie.
8: No, teď určitě Slávě vypadla z toho tempa a ty vteřiny teďka hrajou pro Plzeň. Viděli jsme vlastně tři rohy Slávě, tři byly nebezpeční. Teď si myslím, že přijde Karol Spáčil ještě na hřiště před tím rohem.
7: A taky Ivan Šranc možná, který tam postává ještě jako střídající hráč Slávy, čeká na svoji šanci v závěru utkání 9. kola. Adam Gabriel odbíhá, řekl bych,
8: má
7: už křečí.
8: Po jedné noze.
7: Místo něj tedy Karel Spáčil na závěr zápasu. A teď rohový kop pro Plzeň. V 86. minutě za stavu 1-1. Mezi Slaví a Plzní na závěr 9. kola šance ligy. Hrošovský dostal pokyn k rozehrávce, centr na bližší tyč, Novak před Spáčilem upaluje ten balón až kůlící čáře, kde míč dobíhá dosky. 3,5 minuty do konce základní hrací doby. Slavia Plzeň 1-1, doskyho dlouhý tohle pas chyba od kůlící čáry a slávisté můžou jít rychle dopředu. Provod táhne balón středem hřiště, ale proti němu vystoupil Hrošovský a vytlačil ho. Západočeši se tak rychle vrátili pod balón a Jurásek hraje dozadu, takže znovu budou slávisté útočit do plných. Chaloupek na pravé straně, Moses úplně v křídle, Ajo si dostává ten balón a bere si ho na střed v souboji s Ladrou. Udržel balón Ajo si, vrátil ale zpátky Vlčkovi.
8: Tohle jsou takový nedostatky, teď Vlček chtěl dát z jedné přihrávku na druhou stranu Lukáši Provodovi, ale vlastně ji pokazí a celý mužstvo Plzně se stihne přesunout na druhou stranu úplně pohodlně. Tohle rozhoduje o tom, jestli pak budeš mít chvilku času nějaký přečíslení na jedné straně.
7: 88. minuta, Slavia Plzeň 1-1, kombinace Juráska s provodem na levé straně. Juráskova přihrávka do 16 Novakovi, ten je zády k brance. Novak vrací zpátky Juráskovi, ten patičkou vrací do křídla, tam je Novak s provodem. A Novak přihrávkou poslal provoda do šance, provod centruje zleva, trefil Polešťáka.
8: Krásný, teď naštěstí pro Plzeň Lukáš Provod nedal zpětnou přihrávku, kde byl úplně volný, zase Štěpán Chaloupek na střelu, dobře si tam počkal. A teď odchází Jurásek a přichází Ivan Čranc na posledních, si troufnu říct, 5 minut.
7: Slavia bude pokračovat tedy rohovým kopem z levé strany v době, kdy už pomalu začíná 89. minuta zápasu Slavia Plzeň. Vyrovnáno 1-1, Sadílek centruje z levé strany, míč, který letí za malé vápno, tam je chorý hlavička, která těsně minula pravou tyč Vígeleho branky. Stále 1-1. A navíc faul, jak říká Pavel Horvát, na bránícího Samsona Dveha, který zůstal ležet na trávníku, takže i kdyby chorý skóroval, tak by branka zřejmě neplatila. Připomeňme, že Viktoria dala ještě jeden gól, ale 45 cm tedy dělilo Lavala od aktuálně možná rozdílové branky. Každopádně kvůli offsideu tedy Viktoria po druhé vedenu slavit nemohla. Proto je to 1-1, na úvodní gól Memiče odpověděl Chaloupek. Necelých 90 sekund do konce základní hrací doby. Rozehrávka Plzně dlouhým nákopem, míč vedle pokutového území Slávie, má ho Šranc, vrací zpátky do malého vápna, Adu napadá Markoviče. Markovič rychle rozehrává do křídla Mousesovi, kterého rychle napadá Laval, ale Slávisté to zvládají. Tu kombinaci na pravé straně Novak podržel balón a na levé straně vidí volného Šrance, jenže nepřihrál přesně, spáčil, přehlavičkoval Sadílka, Hrošovský trochu dezorientován ve středovém kruhu, zase vrátil Slávii. Poslední minuta, 1-1. Tedy poslední minuta alespoň základní hrací doby. Šranc má míč na levé straně, z jedné vrací zpátky do středu hřiště, Novak se tam srazil s Ladrou, ještě se trochu pošťuchují na levém křídle v době, kdy už je míč napravo. Mouzes po něm provod, před sebou má Prepsla, provod táhne ten balón do pravého křídla, zasekl si na levačku, centruje balón přetažený na zadní tyč, spáčil před Šrancem, hlavičku je vedle pokutového území Plzně a Ladra zakopne ten balón až do středového kruhu, kde Vlček přehlavičkoval Adu a Vlček pak zůstává klečet na trávníku, oba dva hráči odpadli. 20 sekund do konce základní hrací doby, Slavia Plzeň 1-1, přerušená hra.
8: Tak kolik budeme typovat? 5 minut.
7: 5 minut, říká Pavel Horvát.

0: ukážou teďka, když se nehraje vlastně, tak mohl třeba rozhodčí počkat a ukázat potom 6 minut, jo.
1: Tak a já bych nebyl zmatený.
0: No ne, ale jako my všichni, že jo, pak tam bude 5 minut, Plzeňáci budou chtít konec, ale je jasný, že tohle nastavení teďka, pozor, s Aduem to nevypadá vůbec dobře.
1: Stále leží na trávníku Prince Adu, potom souboji s Tomášem Vlčkem, z toho 5minutového nastavení tady už minutka pryč, v jednu se nehraje už takových 90 sekund a Adu v péči lékařů, sudí Stanislav Volek ukazuje nosítka, takže ten zápas se hodně protáhne. Ještě tady Fedenu, ten poslední zápas před reprezentační přestávkou. No, Tomáš Vlček měl tu situaci před sebou, Adu se otáčil, no, asi tam dostal.
0: Tak určitě se cvrnkli, no, ale je to nepříjemný samozřejmě. Vždycky někdo to, nebo ne vždycky, ale stane se, že někdo to samozřejmě odnese víc. Tady bych žádný úmysl neviděl. Tomáš Vlček, nechci říct, že neumí přitlačit, ale je to gentleman, který u něj úplně takový ty unfair zákroky nevídáme.
1: Pirgič čeká na balo, respektive na tu chvíli, kdy bude moct vstoupit na hrací plochu. Teď tedy čekáme na to, než se znovu začne hrát v Edenu. Prince Adu je ošetřovaný, my se spojíme na závěr zápasu taky s posluchači Radiožurnálu. Druhá z pěti nastavených minut, Slavia Plzeň 1-1, teď se tady v Edenu zhruba 2,5 minuty už nehraje, protože ošetřovaný plzeňský útočník Prince Adu, který se ve středovém kruhu srazil se slávistou Tomášem Vlčkem, ten rychle vstal sám, ale Prince Adu bude odnesený na nosítkách. Rychle k němu přispěchali lékaři z plzeňského realizačního týmu, teď jsou tam taky členové, řekl bych, záchranné služby, tak věříme, že Prince Adu bude v pořádku a že se ten zápas samozřejmě za malý moment znovu rozběhne. Už takové 3 minutky se tady v Edenu nehraje. V době, kdy je přerušeno, tak s Pavlem Horvátem taky pro posluchače Radiožurnálu můžeme připomenout to, že Plzeň vedla po trefě Amara Memiče ze 64. minuty. Slavia vyrovnala, řekl bych, šťastnou trefou Štěpána Chaloupka o 10 minut později. Skóre aktuální asi zatím zasloužené.
0: Jo, určitě. Myslím si, že těch šancí na obou stranách nebylo tolik. Samozřejmě Plzeň šla do vedení a ten gól, jak si řekl správně, nebyl úplně vypracovaný, bylo tam takový, jak se říká, slovenský trmavrma někde kolem mezi penaltou a malým vápnem a vyšel z toho nejlíp Štěpán Chaloupek a takovým šmudlou vyrovnal. Teď samozřejmě potlesk pro Prince Adua, který je odnášený na nosítkách, tohle určitě nevidíme rádi, je to smutný a jde rovnou do šatny, asi pojede rovnou do nemocnice, protože i doktor Ondra Zlámal s ním míří do útrop stadionu.
1: Měl takový ten krunýř, tak věřme, že Prince Adu, plzeňský útočník, bude brzy v pořádku. Čeká nás dlouhá reprezentační přestávka, 4 zápasy Ligy národů, o kterých taky uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu v přímých přenosech, samozřejmě zápasy české fotbalové reprezentace. Teď závěr 9. kola šance ligy a utkání Slavia Plzeň 1-1. Z těch 5 nastavených minut, tedy v době, kdy byl Prince Adu ošetřovaný, uplynulo zhruba 4 minuty, takže bych řekl, že těch 5 minut ještě se minimálně hrát bude. Slavia v útoku na pravé straně, Kačukin a jeho si padá v pokutovém území a tohle bude co? Sudí Stanislave Volku, rohový kop?
0: Budem čekat, to si myslím si, že budeme čekat, protože tady se bojím, že Dosky tam byl pozdě.
1: A jeho si ten míč naváděl na roh pokutového území a Merchas Dosky nechal v tom souboji nohu, sudí Stanislav Volek, ale stále ukazuje na nohový praporek, byť ještě si myslím, že tu situaci určitě bude diskutovat s dvojicí Zelenka Kocourek u videa. Jsme teď v polovině 5. nastavené minuty, stav 1-1 mezi Slaví a Plzní, ale připomenu, že se tak...
0: A teď jsem viděl opakovaný záběr a trošku se bojím, že to bude penalta, nebo bojím. Myslím si, že tam prostě kontakt byl teda.
1: 1-1, 95. minuta, ale zhruba 4 minuty z nastavení se nehrály kvůli ošetřování Prince Adua, takže na Radiožurnálu Sport ještě řekl bych tak minimálně 5 minut zůstaneme v Edenu, protože se stále řeší ta situace Dosky versus Ayosi u rohu pokutového území, kdy Ayosi skončil na zemi po souboji se soupeřem Merchasem Doskym a byť sudí Stanislav Volek ukázal na rohový kop pro Slávy, tak teď si to půjde sám prohlédnout v monitoru a většinou to znamená změnu toho původního verdiktu.
0: Myslím si, že Dosky tam sáhnul a já osimu a že že bohužel pro Plzeň trefil.

0: trefil nohy a já si ho.
1: Jsme v 6. minutě nastavení Slavia Plzeň 1-1, sudí Stanislav Volek kontroluje u monitoru mezi střídačkami souboj Doskyho, plzeňského obránce, s Ajaosim, slavistickým, řekněme, univerzálem, protože on začínal zápas na pozici takového podrotového hráče, pak se přesunul na pravého wingbacka. Míč drží v 16. Tomáš Vlček, ale asi pokud to bude penalta, není debat o tom, kdo si míč vezme.
0: No, Tomáš Kolí zatím teď mi píšou tady známí a kamarádi, jasná penalta, no, tak uvidíme.
1: No, Tomáš Chorý, zatím 100% po každé z pokutových kopů, a ten ohlas je jasný tady v Edenu, no, je to pokutový
0: ohlas, kop. Ohlas je jedna věc, není to sranda dvou a něco velkej výgele, který už teď dělá všechno pro to, aby znervoznil kopající hráče, ať to bude, kdo to bude, není to samozřejmě jednoduchý vzít si tu penaltu a proměnit, je to vlastně poslední šance v uvozovkách, toho času asi moc po tom provedení té penalty moc nebude a samozřejmě Tomáš Chorý už několikrát ukázal, že ty nervy má pevný i v dresu Plzně na tuhle bránu, si myslím, že zrovna kopal, že to ukázal taky ke konci, no tak uvidíme.
1: 97. minuta, Slavia Plzeň 1-1, Pražané budou kopat penaltu a mají tedy možnost 100% šanci v samotném závěru, možná v samotném závěru nastavení
0: otočickou. Já vždycky krotím tu euforii po nařízení penalty, samozřejmě. Jsem zvědavý, kam to Tomáš kopne, protože Vígele je opravdu obrovský, vidíš sám, že
1: Chorý se ještě nemýlil z pokutového kopu v české nejvyšší soutěži, co teď rozebíhá se a trefil tyčku! Ten míč znovu trefil tyčku! Poté, co se tam poodráželo od dvou plzeňských hráčů, Tomáš Chorý přišel o 100% bilanci z pokutových kopů, je to dál 1-1.
0: Byla otázka, kdy nepromění, samozřejmě můžeme ještě rozhodčí kontroluje postavení Vígeleho.
1: No, to by tedy byla smůla pro Plzeň.
0: No.
1: Pokud by se odrazil plzeňský golman dřív, nebo před brankovou čárou respektive, on si musí tu jednu nohu nechat na brankové čáře. Teď tedy znovu pozastavená hra, balon zámezí, v rukách ho drží Ajaosi a sodí Stanislav Volek znovu, tedy diskutuje na dálku s dvojicí u videa Zelenka Kocourek a řeší to, jestli se náhodou...
0: Ještě, pardon, popíšeme tu situaci potom, vlastně Tomáš Chorý z pohledu střelce do levý tyče neproměnil a odrazilo se to na druhou stranu křížem a jeden z plzeňáků odkopával a trefil vlastního spoluhráče a odrazilo se to do druhý tyče, takže no. Tam to by bylo opravdu hodně kuriózní, kdyby takovýhle gol padnul.
1: Obrovské štěstí pro Plzeň, velká smůla pro Slávy.
0: No,
1: skoro 1-1.
0: Zase teď vidím ten záběr a úplně čistý to nebylo od Vígeleho. Uvidíme samozřejmě názor rozhodčích.
1: Tak se nám tedy protahuje zápas 9. kola šance ligy a poslední před reprezentační přestávkou. Nastavovalo se původně 5 minut, jsme na konci 9. zhruba 4 minutky penalta. Se nehráli a je to opakovaná penalta. Plzeňští hráči jsou na kolenou a Lukáš Červ tam je hodně aktivní v 16. Začal tam rozdupávat to místo, odkud se kope penalta. No, tak tohle je tedy závěr 9. kola šance ligy.
0: Červenou Matuš Kozáčik.
1: Ano, červená karta letí směrem k plzeňské střídačce od sudího Stanislava Volka. Další žlutou kartu, tuším, že Pirgič, možná Lukáš Červ za to, jak tam dupal do toho puntíku, odkud se kope penalta.
0: Tak kdo? Lukáš Provod, Novák, Tomáš Chorý určitě už ne. Myslím si, že ne.
1: No, Lukáš Provod si drží ten balón, ale já nevím, nemusí jít Tomáš Chorý znova?
0: Nemusí ten samej, myslím si, že ne.
1: 10. minuta nastavení.
0: Takhle, já to říkám jako odborník, ale já si myslím, že může zmínit toho exekutora, že to není jako v nájezdech.
1: Slavia Plzeň 1-1 a penalta se bude opakovat. Tu první trefil Tomáš Chorý do tyče, poté při odkopu plzeňských hráčů znovu zvonila tyč na druhé straně.
0: Tady jenom odlehčím situaci, tady vedle nás jsou manželky hráčů Slávie i s dětma, který už pravděpodobně měli dávno spát, ale vzhledem k tomu, že se už asi 20 minut přetahuje, tak ještě jsou tady s náma.
1: Čas večerníčku už skončil, je skoro 20 hodin, posloucháte Radio Žurnál Sport.
0: Tomáš, tak to
1: a já si myslím, že Tomáš Chorý si to musel vzít.
0: Já nevím, já si myslím, že ne, ale Uvidíme.
1: 11. minuta nastavení. 1-1 Slavia Plzeň. První penaltu trefil Tomáš Chorý ze svého pohledu do levé tyče. Teď tedy má druhou možnost po té, co Vígele přešlápl brankovou čáru. Chorý a dává gól. Tentokrát se trefil přesně. Omlouvá se Plzni, ale teď jako slávista otáčí skóre na 2-1.
0: No tak tohle je samozřejmě zmar, to je smůla. Myslím si, že Slávě silou vůle dotlačila ten zápas do tohohle průběhu. Samozřejmě tam asi budou rozhodovat centimetry o Vígeleho postavení. Já nechci dát závěry, protože už tady u offsideu jsem si byl 100% jistý, nakonec to bylo o 40 cm. Teďka si myslím, že tam ta noha nebyla, možná, že tam o kousíček nebyla. Nevím, jaký mají rozhodčí možnosti na té televizi to vidět, ale prostě druhou penaltu Tomáš Chorý proměnil a Slávie vede 2-1.
1: Zajímavé, že zvolil vlastně úplně stejnou stranu, podobnou výšku a teď to bylo o 10-15 cm ve prospěch Chorého. Na rozdíl toho prvního pokusu, kdy trefil tyč, penalta se ale opakovala a tak ve 12. minutě nastavení svítí tady v Edenu skóre 2-1 pro domácí, kteří od 64. minuty a trefy Nemiče prohrávali 0-1. Pak o 10 minut později vyrovnal Chaloupek a nakonec tedy hodně protahované nastavení. Nejdřív ošetřování Aduva, skoro 4 minuty se nehrály, pak se řešila penalta, souboj Ayaosiho s Doskym. Penalta se dvakrát opakovala, teď už tedy nejsem vůbec moudrý, kolik minut ještě budeme hrát. Chorý sklepává Kačorovi, který táhne balon po pravém křídle, narazil do Prepsla. Prepsl ještě rozebíhá Lavala, který bude umíčet dříve než Moses. Moses hrál nohou do zámezí, bude z toho plzeňský out. 13. minuta nastavení, Slavia otočila skóre a nad plzeňskou Viktorií vede 2-1. Rozehrávka zleva, Ladra, Dosky už je před pokutovým územím. Červ dává Pirgičovi, Pirgič vrací zpátky a už letí centr do pokutového území, ale ten nebyl přesný, aktuálně v podání Pališčáka, který ten balon poslal těsně nad zemí. 13. minuta nastavení, Slavia vede nad Plzní 2-1 po opakované penaltě, kterou proměnil Tomáš Chorý v nastavení. Prepsl, po něm Hrošovský, centr z pravé strany, hlavičku je Chaloupek z úrovně velkého vápna, z pohledu Slávie do pravé strany Chorý umíče dříve než Ladra. Ayaosiho oblouček, za kterým bude spěchat Kačor, ale taky Prepsl a ten je umíče dřív, hlavičkou posílá míč zpátky Dvehovi. Dveha napadá ještě Kačor, Dveh musí zrychlit, míč dává do středového kruhu Červovi. Červ už je v středovém kruhu, posílá křížní pas doleva. Ale Ayaosi hlavičkuje před Ladrou. Už ve 14. minutě nastavení na trávník si lehnul.
0: To je
1: jeden z hráčů Slávie a je to Tomáš Chorý?
0: To nevím.
1: Myslím, že si sednul na trávník a
0: rozhodčí ho vykáže ven. Jo, bohužel správně. Protože si lehnul a jakmile přijdou maséři nebo rozhodčí, už teďka ho vyhání, i kdyby nepřišli maséři.
1: No, Michal Sadík si toho byl moc dobře vědomý, okamžitě zasprintoval Chorému.
0: No, já si myslím, že ho vystřídají. To je vlastně jediná šance, jak se vyhnout tomu oslabení, no.
1: Konečný už tady čeká mezi střídačkami na to, aby se dostal na trávník. Za chvíli začne 15. minuta nastavení, jestli počítám správně, tak to je skoro jako prodloužení, by se hrálo na závěr 9. kola šance ligy. Začalo to samozřejmě nešťastnou událostí, to nastavení, které mělo původně trvat 5 minut, zraněním asi těžkým prince Adua, který byl odnesený na nosítkách a měl krk srovnaný v takovém tom krunýři. Pak tedy opakovaná penalta, souboj Ayaosi versus Dosky, který se taky dlouho řešil. Řešil ho samozřejmě sudí Volek stojící u videa, ukázal na pokutový kop. Ten nejprve Chorý trefil do tyče, ale penalta se opakovala, protože Vígele byl asi o chvíli, skočil zkrátka před brankovou čárou a to golmani nesmí. Teď tady znovu přerušení a Chorý odpadl, pozor, tak Chorý se skácel zpátky k zemi a sudí Stanislav Volek ukazuje nosítka znovu.
0: No, tak to se omlouvám, protože samozřejmě jsem netušil, že Tomášovi bude takhle zlé. Tohle by vypadalo nepříjemně, samozřejmě s tou jeho výškou jsme viděli, že se chtěl postavit a odejít za postraní čáru, ale tak jako bezvládně upad. Jsou tam nosítka znova, to je nepříjemný konec samozřejmě tohoto zápasu.
1: Naprosté vyčerpání zdá se u Tomáše Chorého, tak jemu přejme na Radiožurnálu Sport samozřejmě pevné zdraví, protože i on je v nominaci národního týmu.
0: No, tak tohle samozřejmě nepřejeme žádnému hráči, ani Prince Aduovi, to prostě tohle vidíme to podruhý během 10 minut, kdy hráč je odnášený na nosítkách, je to nepříjemné.
1: Budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Stá 6. minuta zápasu, 16. minuta nad rámec základní hrací doby, Slavia vede nad Plzní 2-1, divoký závěr, Tomáš Chorý, autor gólu z penalty, teď odnášený na nosítkách. Úplný závěr zápasu poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Sedenu Pavel Tilšar, Radiožurnál. Plzeň bude vhazovat po té, co konečný přispěchnul na trávník místo Chorého, kterého tedy odnesli do útrop slavistického stadionu. Dlouhý aut Samsona Dveha, konečný už na trávníku, Laval prodloužil za sebe. Míč v 16. Slávie, snaží se ho tam vyškrábnout hráči v sešívaném a Hrošovský to zkusil z velké dálky. Červ tam ještě zůstává ležet na hrací ploše, nevím, co teď zkoušel na slavistické hráče, ještě postrkování Hrošovského a Novaka. Tak divoký, opravdu divoký závěr utkání 9. kola šance ligy mezi Slaví a Plzní, skóre 2-1 pro domácí, už 17. minuta nastavení, no. Lukáš Červ.
0: Lukáš Červ byl přistrčený sadílkem, tak spadnul samozřejmě, nevím, o někoho se tam kopnul, myslím si, že tak jak se říká, na penaltu asi to bylo málo, nevím, uvidíme.
1: Zkusil to na pokutový kop, Stanislav Volek ještě kontroluje samozřejmě to, co se dělo v pokutovém území, alespoň tedy na dálku, ale vypadá to, že už ukazuje Markovičovi, že má rozehrávat úrovně malého vápna. Stá 8. minuta utkání, 18. minuta nastavení nad rámec základní hrací doby, Slavia vede nad Plzní 2-1, Chorý dal gol z penalty, z opakované penalty, tu první trefil do tyče, z té druhé dal gol a pak musel být odnesený na nosítkách, protože bezvládně upadl na trávník. Míč má teď Plzeň po výkopu Slávie, spáčil na pravé straně, Pirgič se srazil s Kačorem a pak centruje z pravé strany, Laval v 16. nedostal se k míči přes chaloupka, Laval se pak srazil ještě s Červem, který dostal úder rukou do obličeje od Lukáše Provoda, ale Pavel Horvát ukazuje, že to bylo taky málo na faul.
0: No tak tohle třeba Lukáši Červovi škodí, protože všichni ví, jak se chová za normálních okolností a teď samozřejmě možná, že tam nějaký ten, jak se říká, kontakt byl.
1: Rychle rozehraný aut, Dvech na Hrošovského, Dvech už centruje z pravé strany, míč, který odráží, Ivan Šranc už v 19. minutě nastavení za stavu 2-1 pro Slávy. Teď je konec. Divokého utkání, dlouho to nevypadalo, do 64. minuty jsme čekali na úvodní branku, kterou dal plzeňský Memič. Slávisté vyrovnali díky chaloupkovi v 74. minutě. Skóre pro Slávy a to výhru 2-1 zařídil Tomáš Chorý, tedy z opakované penalty v nastavení. Nejprve se Vígele zřejmě odrazil před brankovou čarou v době, kdy Chorý kopal. Nejdřív trefil Chorý tyč, pak dal gól. No divoký závěr, zranění Adu a zranění Chorého, tohle jsme asi nečekali.
0: Spousta věcí, které jsou teď jako k pozorování, samozřejmě radost slávistů, naštvání Plzně, tam hlouček kolem rozhodčích. Samozřejmě chápu to, že ty emoce tam jsou obrovský. Takhle myslím si, že určitě tam nemají co dělat. Tam vidím fyzioterapeuty a kondičáky Plzně, tam nemají vůbec co dělat v nějaký debatě s rozhodčíma. Pro Plzeň smolný zápas, myslím si, že to měli výborně rozjetý. Tady chybělo 40 cm na to, aby šli do vedení. Bohužel pro Plzeň šmudlanej gol, který prostě platí a penalta, asi budeme zítra mít o čem debatovat znova v 10 dopoledne, ale rád se podívám na opakovaný záběry v televizi a určitě by mě zajímal verdikt rozhodčích u videa.
1: No určitě poslouchejte desítku Pavla Horváta zítra po 10. hodině na Radiožurnálu Sport, myslím, že bude výživná, rozhodně je co probírat, minimálně jenom tady to 18.
2: Panové, já vám do toho skočím,
1: protože 9. kola šance ligy. Povídej, Lukáši.
2: Omlouvám se, protože po takovém zápase vás samozřejmě nemůžu propustit hned. Pojďme se vrátit k té opakované penaltě. Nevím to ze 100% jistotou, ale z největší pravděpodobností nešlo o to, že by Florian Wiegele tedy dříve skočil po té střele, ale nejspíš šlo o to, že Merchas Doski opravdu viditelně dřív vběhl do pokutového území. Takže skutečně šílený závěr zápasu. Máš, Pavle, pochopení pro takovou nedisciplinovanost, protože zkrátka na videu je to vidět?
0: No tak samozřejmě ten hráč si to třeba neuvědomí v tu chvíli. Oni většinou vbíhají do toho vápna jako většina těch hráčů, nebo většina. Z každého toho musela třeba dva a dva. Jestli tady, my jsme samozřejmě koukali na Wiegeleho, jestli vběhnul Doski o hodně dřív, no tak prostě ten verdikt je zasloužený. Ty pravidla takhle jsou, ale je to prostě krutý pro Plzeň, protože první penaltu, nevím, jestli Wiegele si sáhnul, ale prostě takhle to je a ty pravidla se takhle využívají. No, viděli jsme několikrát opakování různých penalt a dneska to bylo takhle. No.
2: Další věc, za kterou tedy nedám hlavu na špalek, ale myslím si, že to tak je. Tomáš Chorý první penaltu neproměnil, pak si druhou vzal. Já mám tedy za to, že ten exekutor se mohl změnit. Tak o čem to svědčí, že Tomáš Chorý v takovém zápase proti svému bývalému klubu v nastavení nedá penaltu a hned si vezme další?
0: Tak já teda taky si myslím, že se může ten exekutor změnit. Musím říct, že já bych, nevím, hledal bych to v sobě, samozřejmě nevíš, jak se cítíš, jo, jestli víš, že jsi něco udělal špatně u té penalty, tak samozřejmě se s tím dá nějak naložit, ale věřil si, proměnil, já nevím, kolik jich má, 22, jednu nedal, jo, takže, nebo tak nějak to bude.
2: Pokud počítáme i tu opakovanou, tak je to 21 penalt a 20 proměněných.
0: No, tak to je celkem solidní bilance na to, aby si věřil a on si věřil a proměnil. No. Tady jako máš určitě určený další hráče, nebo kopou to na tréninku i další hráči, ale prostě on si věřil a nedal nikomu ani šanci a proměnil.
2: Stále hodnotíme tedy šlágr 9. kola fotbalové šance ligy mezi Slaví a Plzní s Pavlem Horvátem. Slávia nakonec zvítězila 2-1. Byla by remíza z tvého pohledu, Pavle, zasloužená? Měla Plzeň na bod?
0: No, tak ten průběh byl takovej, jako to musíme přiznat Plzni. Plzni, jak se říká zase teďka moderně, kredit za to, jak ten zápas odehrála, dobře zvolená taktika, hráči to plnili, Plzeň šla do vedení, evidentně z toho, na co se spoléhala, že Mehmič uteče a promění svůj break v první půli, to nevyšlo, ve druhý, jo, ale ten tlak té Slávě, ono to takhle jako není vidět, a ten tlak Slávě je veliký, sílil, říkám, ten gól byl šmudla, to je prostě bez debat, ale i takovýhle góly platí, no a penalta, tam je to chyba prostě Doskyho, že se nechal unést tím, že Ajao si mu ten balón vypíchne a bohužel pro Plzeň to penalta byla jasná, to dvojí promění, o tom se můžeme bavit.
2: Pavel Horvát zmínil Amara Mehmiče, který dnes netradičně nastoupil na hrotu útoku a byl jediným střelcem Plzně v utkání v Edenu. Co stoperská trojice, Viktorie? Dnes Pališťák, Dvech a Prepsl. Leckdo se možná těšil, včetně mě tedy, na souboje Tomáše Chorého s Denisem Vavrem, ten ale zůstal jen na lavičce náhradníků. Tak jak se ti líbila defenzivní práce stoperů, Viktorie?
0: Tak já si myslím, že to bylo o tom celém mužstvu. Oni, když bych to řekl takhle na rovinu, tak úplně tolik práce neměli, protože to mužstvo před nima velmi dobře pracovalo a těch soubojů vlastně Tomáš Chorý úplně tolik neměl s nikým. Jo? Takže já si myslím, že to bylo jako dílo celého toho mužstva, že ta stoperská trojice vlastně, nechci říct, že měla pohodový večer, to určitě ne, ale že neměla tolik práce, jak se čekalo.
2: V pondělí zhruba v poledne se reprezentace sejde v Praze před nejbližšími zápasy elitní skupiny Ligy národů. Když si to vezmeme tak nějak po pořadě, David Jurásek měl v závěru zdravotní problémy, Tomáš Chorý byl odnášený na nosítkách, Michal Sadílek také dostal nepříjemný úder do obličeje, připomínám, že měl zlomený nos. Tak čekáš nějaké omluvenky, Pavle?
0: To nevím, teď koukám na hřiště, myslím si, že Tomáš Chorý se na hřiště vrací s dcerou, nevím určitě, jestli to je on, protože má přes sebe bundu, ale je to velký chlap, takže předpokládám, že bude v pohodě. Může se to stát samozřejmě, ale ten sraz je dlouhý. Myslím si, že kluci, i kdyby se doléčovali, tak prostě na ten nároďák pojedou a budou chtít v reprezentaci být.
2: Ještě poslední otázka na Pavla Horváta. Slavia tedy aktuálně vede ligovou tabulku před dlouhou reprezentační pauzou o 4 body před Libercem. Když se v rychlosti ještě na tu tabulku podívám, tak Plzeň na tom bude samozřejmě viditelně hůře. 10. místo, 10 bodů, skóre 17-17. Opět dnes 2 inkasované góly, ale naznačil ten dnešní výkon v Edenu, že by to přeci jen na západě Čech mohlo jít trochu nahoru. Viděl jsi tam ten potenciál?
0: Určitě, tak Plzeň dneska víceméně bořila. Určitě tam byly pasáže, kdy si zahráli fotbal, ale nebylo jich moc. Jak se říká, lehčí je bořit, než dobývat, a to dneska Plzni vyhovovalo. Uvidíme to v zápasech, řekl bych, s papírově slabšíma nebo s vyrovnanýma soupeřema, jak se Plzeň posune. Teď si myslím, že přivítají tu pauzu, byť dneska odehráli dobrý zápas, tak samozřejmě ty body nepřišly a to je velmi nepříjemné.
2: To říká náš fotbalový expert, bývalý záložník jak Slávie, tak Plzně, pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát, se kterým se uslyšíme také zítra ráno po 9. hodině. Předpokládám, že Pavel, byť bude muset zdolat nepříjemnou pondělní pražskou dopravu, tak bude opět ve studiu.
0: Tak já jsem, Lukáši, čekal z toho, jak si mě teďka vytěžoval, že vlastně půjdu rovnou do rádia, ale evidentně už další otázky nemáš, takže si půjdu odfrknout a zítra samozřejmě vyjedu dřív, abych byl v Radiožurnálu včas.
2: Pavle, omlouvám se, budeme se na tebe těšit také v zítřejší desítce, opět po 10. hodině bude o čem mluvit a samozřejmě tímto přímým přenosem vás provedl nejen Pavel Horvát, ale skvělým komentářem také Pavel Telšar. Pavle, moc díky, budeme se těšit na ohlasy z Edenu.
3: Taky díky, mějte se krásně.
0: A já děkuji ještě jednou za to, že jsi mě nechal v pražské zácpě i teď večer. Děkuji, hezký večer.
2: Moc se omlouvám, hezkou cestu domů. 20 hodin a 14 minut posloucháte nedělní vysílání Radiožurnálu Sport. Mám toho teď dost, co bych vám chtěl říci. Samozřejmě se nehrála jen fotbalová šanceliga, hrála se také hokejová typ sport extraliga, ale u fotbalu pochopitelně můžeme zůstat, ještě jednou to zopakujeme. Vedoucí tým šanceligy Slavia zvítězila nad Plzní 2-1, když rozhodující gól dal po opakované penaltě v nastaveném čase Tomáš Chorý. Dařilo se také pražské Spartě, která vyhrála v Olomouci 3-0. Zlín poprvé v tomto ligovém ročníku uhrál alespoň bod, remizoval v Jablonci 1-1, byť tedy na severu Čech dlouho vedl, i tak zůstává v ligové tabulce poslední. No a 3 body slaví také Teplice, které zvítězily 2-0 na půdě Hradce Králové. Ještě tedy tabulka, Slávia a první o 3 body před Libercem, o další 3 body zpět je třetí Mladá Boleslav, která má ale ještě jeden zápas k dobru. Na 4. místě Olomouc, ta má 16 bodů, stejně jako 5. Teplice a 6. brněnská Zbrojovka. Na opačném polu tabulky 16. Zlín s jediným bodem o 3 body víc má 15. Slovácko. A teď se samozřejmě také zrekapitulujeme dnešní výsledky 3. kola hokejové typ sport extraligy. Kladno i dál drží neporazitelnost v úvodu nové sezóny, zvítězilo v Liberci 3-1 a v tabulce je druhé o bod za vedoucím Třincem. České Budějovice zdolali Olomouc 3-2, Kometa Brno si poradila s Hradcem Králové poměrem 3-1, Pardubice zvítězily nad Karlovými Vary 5-2 a Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3. Ve 20 hodin a 16 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport po dlouhém čase opět dostane prostor hudba. Díky moc a poslouchejte nás i dál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin a 21 minut stále posloucháte nedělní vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisté Manchesteru City jsou i po pátém kole nové sezony anglické ligy 100%. Sunderland zdolali 5-3 a vedou tabulku anglické nejvyšší soutěže od 3 body před Arsenalem. V dalších dnešních zápasech Bournemouth prohrál s Liverpoolem 0-1, Leeds remizoval s Crystal Palace 0-0 a remízou skončilo i utkání mezi Fulhamem a Manchesterem United. Tento zápas skončil 1-1. Ještě se můžeme podívat na zápasy německé Bundesligy. Hrály se 3 duely čtvrtého kola této soutěže. Leverkusen zvítězil nad Lipskem 2-0. Po čtvrté v řadě se v Bundeslize trefil dnes už bývalý reprezentační útočník Patrik Schick, který tedy přispěl k vítězství. Schalke remizovalo s nováčkem z Elversbergu 0-0, byl to tedy souboj dvou nováčků a Paderborn po prvním poločase vede nad Hoffenheimem 2-0. V hostující základní sestavě jsou dva čeští reprezentanti, obránce Vladimír Coufal a útočník Adam Hložek. Třetí do party stoper Robin Hranáč je připravený mezi náhradníky. Teď další příspěvek, 22 sezon a 953 zápasů. To je konečně a rekordní extraligová bilance hokejového rozhodčího Reného Hradila. Padesátník odpískal v sobotu poslední extraligové utkání mezi Třincem a Plzní.
1: Já si myslím, že už byl nejvyšší čas, možná i dříve. No.
2: Usmíval se po utkání René Hradil. Nečasto se v den zápasu rozhodčí můžou vyjadřovat. Tentokrát to byla výjimka. Hradil před 3 roky při prořezávání stromu spadl z 5 metrů, ale vrátil se na led.
1: Už roky přišly a nebýt toho zranění předtím, tak možná bych končil i dřív, protože jak jsem spadl 3 roky zpátky, poranil jsem si páteř, tak jsem měl pořád motivaci se vrátit a pískat co nejdýl. No, ale samozřejmě i tam byl takový zlomový bod, když jsem si říkal, jestli opravdu toho jít, ale díky tomu hokeji jsem se vrátil a už si myslím, že by byl nejvyšší čas už chvíli zpět.
2: Říká René Hradil, který začínal s hokejem v rodné Kopřivnici vedle hokejových legend a vrstevníků Varadi, Bonka či Kubiny. O konci uvažoval už dříve.
1: Asi 2 roky, rok zpět, už jsem si říkal, jestli to má smysl, když jsem udělal nějakou chybku, tak jsem říkal, nechci skončit s nějakým černým puntíkem, tak jsem ještě říkal, tak přidám ještě sezonu a chci skončit prostě fakt, aby mohli říct dobrý, super, skončil a už tady na zavletbám, že už tady není.
2: Teď už bylo jasno, že další sezonu nepřidá. Komise rozhodčích mu přidělila zápas poblíž bydliště ve Valašském Meziříčí.
1: Tak chtěl jsem samozřejmě začátku sezóny, nechtěl jsem další sezonu, byla domluva s tím, že to bude hned z kraje sezóny, takže jsem tady na Moravě, takže jeden z těch celků prostě mi vyšel, abych byl na ten závěrečný zápas.
2: V posledním utkání neměl složité situace na posouzení. Jen na konci první třetiny zkoumali u videa s kolegou Robinem Šírem, zda gól plzeňského McPhersona padl před sirénou a vzpomněl se i na první odpískaný zápas před 22 lety.
1: No, tak to si pamatuju, to bylo v Pardubicích, Pardubice Jihlava, pískalo se ve třech, bylo to opravdu rozdílné.
2: Po utkání Hradilovi poděkovali oba týmy, za Třinec se vyjádřil Andrej Nestrašil.
3: 22 sezon, 950 zápasů, jestli si pamatuju dobře, to je prostě nádherný číslo a to jsme mu všichni poděkovali a doufám, že i po té kariéře rozhodčího se mu bude dařit.
1: To, že mi diváci zatleskali celý zimák, přijeli oba dva týmy, tak to klobouk dolů, to smekám, to jsem byl hodně dojatý.
2: Nestrašil patří ke komunikativním hráčům a podobně na tom byl podle něho i rozhodčí Hradil.
3: Jo, s ním musím říct, že dobrá, jako já jsem rád, když ten rozhodčí komunikuje a zrovna René měl komunikaci rád, takže to je za mě fajn.
1: Ano, já jsem takový trošku, ano, takový introvert ukecaný, takže jsem takový, ano, rád si popovídám a radši to vyřeším dvakrát ústně, no.
2: Souhlasí Hradil, škoda, že končí zrovna na začátku sezóny, kdy mají rozhodčí možnost vysvětlit svá rozhodnutí nahlas divákům na stadionech.
1: No, možná je dobře, někdy jsem až moc ukecaný, takže možná bych byl někdy až moc impulzivní na to hlášení, takže možná i dobře, že jsem to úplně nezažil.
2: Na ledě už se Hradil neobjeví ani v nižších soutěžích, s pískáním je konec.
1: Udělal jsem si dneska tak pomyslný hřebík, že jsem si ho nastříkal a už jsou tam pověšené brusle na tom s píšťalkou.
2: A píšťalku nepředá ani doma manželce?
1: Ne, to asi ta to zvládne i bez píšťalky.
2: Každopádně s hokejem René Hradil úplně nekončí, bude se na stadionech pohybovat jako videorozhodčí. Střince David Procházka, Radiožurnál.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
2: Posloucháte nedělní vysílání Radiožurnálu Sport, bude 8:30 večer, jsou to aktuální zprávy.
3: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská. V Rusku skončily první volby do dolní komory parlamentu, které se konaly od ruského vpádu na Ukrajinu. Předpokládá se, že v hlasování opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Předběžné výsledky zveřejněné ústřední volební komisí ji podle agentury Reuters přisuzují 57,54% hlasů. Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhrůžných a poplašných e-mailů. Konkrétním lidem nebo skupinám vyhrožoval zabitím nebo vážným násilím. Jedna ze zpráv mířila i na žáky základní školy. Na konci srpna oznámil údajnou bombu na staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala 650 lidí. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až 3 roky vězení. A v jaderné elektrárně Dukovany znovu dodává elektřinu třetí blok. Odstavený byl podle plánu od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení. Sport. Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. Nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na druhý Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D11 u Chlumce a kolona na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě 2 aut. A poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na 30 minut. Sjet můžete i dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se ale nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. Najíždějte až za Dlouhopolskem. Na dálnici D11 čekáme uzavírky i ve směru do Hradce Králové. Na 7. kilometru pracuje těžká technika. Dálnici od 21 hodin uzavřou do rána několikrát až na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz, nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na kilometru 14,5 dvě auta v levém pruhu.
6: Policie je na místě, je tam zúžení do 2 pruhů a mnohakilometrová fronta.
5: Zpomaluje se už na 19. kilometru a je to na 30 minut. A na D4 z Prahy do Strakonic překážejí následky nehody za Jílovištěm. Na 11. kilometru havarovalo osobní auto a autobus. A projíždí se pouze levým pruhem, počítejte s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně beze srážek, ochladí se na 11 až 7, při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území taky s četnými přeháňkami a místy bude i větrno. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

To byl Ed Sheeran v nedělním vysílání Radiožurnálu Sport. Připomínám, že po 21. hodině odstartuje nedělní Sportžurnál. Fotbalisté Atletika Madrid ve španělské lize využili vyloučení obránce Huysena, porazili městské rivaly z Realu doma 2-1 a vystřídali je na druhém místě tabulky. Po třetí výhře v řadě ztrácejí svěřenci kouče Simeoneho na dosud 100% Barcelonu 5 bodů, Real už 6. V dalších zápasech 7. kola La Ligy Getafe s golmanem Jiřím Letáčkem na lavičce zdolalo Malagu 1-0, La Coruña remizovala s Betisem 1-1, Villarreal porazil Levante 3-1 a ještě se dnes bude hrát jeden zápas španělské La Ligy, a to ten mezi Valencií a Realem Sociedad, který začne v 21 hodin.

0: Fotbalisté Teplic vyhráli v Hradci Králové 2-0 a po 9 odehraných kolech figurují v prvoligové tabulce na průběžné 5. pozici. Co je možná ještě podstatnější, tak to, že fotbalisté Slávie po 9. kole šance ligy vedou tabulku už o 3 body. Doma v Edenu zdolali Slávii 2-1, když rozhodl v nastaveném čase po opakované penaltě útočník Tomáš Chorý. Dařilo se také pražské Spartě, která zvítězila v Olomouci 3-0 a v tabulce je 7. a poprvé v tomto ligovém ročníku bodoval Zlín, který hrál v Jablonci 1-1. Jak už jsem zmínil, Teplice vyhráli v Hradci Králové 2-0, Severočeši si odvážejí z Malšovické arény 3 body po dlouhých 9 letech.
1: Věděli jsme o tyhle naší negativní sérii, ale do Hradce se vždy vracím rád, protože zažil jsem tady spoustu krásného a ty vzpomínky zůstaly na celý život. Odvesí odsad 3 body, i když jsme nebyli nějak aktivní, to je pro nás nádherný, to nikdo od nás nečekal, to vítězství jsme ubránili všema možnýma silama.
2: Zhodnotil zápas teplický trenér Zdenko Frťala, který před 5 lety dovedl právě hradecké fotbalisty zpět do nejvyšší domácí soutěže. Severočeši téměř celý druhý poločas bránili svůj jednogolový náskok, do kterého se dostali díky nešťastné teči hradeckého stopera Čiháka. Pojistku pak v závěru přidal po breakové akci stoper Jakubko svým vůbec prvním ligovým gólem v české nejvyšší soutěži.
1: Kuba ukázal svou fotbalovou genialitu, protože jeho kopací technika je extrémná, jeho fotbalová inteligence je opravdu nadstandardní a to, že z pozice stopera, že byl schopen jít do ty otevřené obrany, tak tohle to je výsledek toho, že věří ve své schopnosti. A ten gól byl fantastický.
2: Hradečtí fotbalisté sice měli častěji míč pod kontrolou, ale proti dobře organizované obraně soupeře se prosazovali jen s obtížemi. Hodně patrné bylo i odstoupení kapitána Vladimíra Daridy, který střídal už ve 21. minutě kvůli zranění.
3: Všichni jsme to věděli, že to bylo citelný, že? Protože Vláďa je vlastně kluk, který je schopný ty branky pak dát. Ty soupeře přehráváme, ať to byl prostě Bežiktář, že to byl Panathinaikos, ať to byla Plzeň. A nejsme schopni prostě tu branku dát, někdo tu branku dá, tak je Vláďa Rida, takže prostě ten kluk chyběl.
2: Kromě trenéra Davida Horejše litoval porážky také stoper Hradce Králové Jakub Uhrinčať. Především proto, že si východočeši mohli v případě výhry užít reprezentační přestávku s úplně jinými pocity.
4: Ten poslední zápas před tou repre pauzou vám vlastně ovplyvňuje celou tu pauzu, takže v podstatě ty 2-3 týdny by byly úplně jiné psychicky, keby se vyhrá, ta práce, ta nálada v tom týme by byla určitě lepší.
2: Mnohem lepší nálada tak bude minimálně do dalšího ligového utkání na straně fotbalistů Teplic, kteří poskočili na průběžnou 5. příčku tabulky. Hradeckému týmu patří pozice 9. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
5: Je 8. duben, 63.

To byla kapela Tři sestry v nedělním vysílání radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 8 a 40 minut. Vám můžeme připomenout, že fotbalisté pražské Slávie zvítězili v 9. kole šance ligy po obratu nad Plzní 2-1. Hosty poslal ve 64. minutě do vedení Amar Memič, pak ale srovnal Štěpán Chaloupek a v 11. minutě nastavení rozhodl s

0: půli, tak proto jim to tam padlo. Ale zase my jsme to určitě mohli zlomit v druhé půli. Tam jsme měli dobré breaky, bohužel nezapadlo to. Tím si myslím, že by se ten zápas zlomil a ty tři body by byly jakože perfektní.
1: V dalších zápasech Sparta zvítězila na hřišti Olomouce 3-0 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2.
2: Fotbalista Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Český útočník pomohl Leverkusenu jedním gólem k vítězství 2-0 nad Lipskem. Madridské derby vyhrálo ve španělské lize Atletico nad Realem 2-1.
1: Hokejisté Litvínova ve třetím kole Tip Sport Extraligy vyhráli 3-2 na ledě Vítkovic, které jsou dál bez bodu. Vítězný gól dal v přesilovce Petr Koblasa. Litvínovský asistent trenéra Ivan Švarný ocenil, že si jeho tým poradil i bez zraněných opor Davida Kašeho a Matúše Sukela.
3: Herný štýl jsme nemenili, menili jsme len zostavu, ale máme tam mladých hráčov, ktorí sú slušne na tom korčuliarsky bojovnosťou. My potrebujeme, aby tí mladí hráči vytvárali tlak na tých starších. Takže ale samozrejme výpadok našich dvoch kľúčových hráčov bol citeľný, takže ešte viac si ceníme tú výhru.
1: V dalších utkáních České Budějovice porazili Olomouc 3-2, Kometa Brno poprvé bodovala, když vyhrála nad Hradcem Králové 3-1, Liberec prohrál s Kladnem 1-3 a Pardubice porazili Karlovy Vary 5-2.
2: Motocyklista Filip Salač skončil druhý po startu z pole position ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2, nestačil jen na vítězného Španěla Guevaru. V závodě mistrovství světa se tak po dvou nepovedených závodech vrátil na stupně vítězů, což před startem ve Spielbergu slíbil fanouškům, jak řekl v rozhovoru pro televizi Nova Sport.
4: Kdybych řekl, že jsem nebyl pod tlakem tím, co jsem řekl, tak bych kecal, ale to jsem slíbil, dodržel jsem to. Druhý místo. Je to trošičku kyselější, protože já jsem opravdu chtěl dneska vyhrát a měli jsme na to. Bohužel tu strategii, co jsem zvolil na začátku, Guevara mi ujel a pneumatiky mu neodešly. Já jsem myslel, že to bude přesný opak. Druhý místo je super, jsem spokojený, 20 bodů do šampionátu, odvedl jsem skvělou práci.
2: V celkovém hodnocení kategorie Moto 2 se Salač posunul na 7. místo.
1: Mistrem světa v půlmaratonu je Švéd Andreas Almgren. Závod v Kodani vyhrál v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund a ukončil po 30 letech nadvládu afrických běžců. Mezi ženami zvítězila Keňanka Agnes Ngetičová, která časem 1 hodina 5 minut a 15 sekund předčila o vteřinu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.
2: Švýcarská cyklistka Reusserová obhájila titul mistryně světa v časovce v silniční cyklistice. V úvodní disciplíně šampionátu v Montrealu zvítězila s velkým náskokem před Britkou Bechstetovou a Němkou Kochovou. Češky nestartovaly.
1: A basketbalisté Olomoucka podlehli v národní basketbalové lize Hradci Králové 81-93. Východočechy táhl s 21 body Američan Morgan. V posledním zápase prvního kola Písek zvítězil v Ústí nad Labem 80-78. 19 body a 13 doskoky k tomu přispěl Martin Svoboda.
2: To byl aktuální nedělní sportovní přehled, který připravila Veronika Šlajzová. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Potenciální český reprezentant Ryan Nadery rozhodl ve skotské fotbalové lize Glasgowské derby. Díky gólu 23-letého německého rodáka vyhráli Rangers nad Celticem 1-0. Nadery by se měl v dohledné době stát členem českého národního týmu. Podle generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda aktuálně fotbalová asociace vyřizuje poslední potřebné formality k tomu, aby syn české matky a bulharského otce mohl hrát za český národní tým. PSV Eindhoven s brankářem Matějem Kovářem přišel o neporazitelnost v nizozemské fotbalové lize. Český reprezentační golman dostal na hřišti Twente 3 góly a domácí tým otočil skóre na konečných 3-2.
1: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
2: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
3: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom ještě je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
4: Ahoj, ahoj.
5: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
6: Čau.
3: David Dvořák, bojovník MMA.
7: Ahoj.
2: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
1: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
3: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
3: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
3: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
3: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
3: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo nebo popadnout džber a prostě...
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
3: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem jen Pepička.
3: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
3: To jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
3: A musel zjít Pepička.
9: Musel.
2: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál 9 hodin večer. Ve studiu je Jana Utendorfská.
11: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Německý kancléř Merz chce i po dalších porážkách v zemských volbách zůstat v čele vlády. Fotbalisté Slavie porazili v lize Plzeň 2-1 díky gólu z opakované penalty. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přehánkami. Teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení ČESMAT Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
12: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
11: Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
13: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AFD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina, a to s více než 57% hlasů. Zatím je sečtených 14%. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou. Případů lymské boreliozy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojili i praktičtí lékaři. Roli ale hraje i delší sezóna klíšťat. Odborníci čekají jejich vyšší aktivitu i na podzim.
4: Sport. Fotbalisté Slávie udrželi neporazitelnost v této sezóně šance ligy. Vedoucí tým tabulky vyhrál v 9. kole nad Viktorií Plzeň 2-1. Rozhodl z penalty v nastaveném čase. Pokutový kop nejdřív Chorý neproměnil, kvůli předčasnému vběhnutí hostujícího hráče do pokutového území se ale penalta opakovala. Na podruhé Chorý skóroval. Premiérově v nové sezóně bodovali fotbalisté posledního Zlína. V Jablonci remizovali 1-1. Hosté vedli už od 3. minuty a Jablonec srovnal v samotném závěru. Pokračuje jablonecký záložník Richard Sedlák.
6: To bylo ten nejhorší scénář, co se nám mohlo stát, protože víme, že jak Zlín brání, a když pak nám dají takhle brzo gól, tak o to těžší to bylo. Ale za to prostě si můžeme sami, je to naše chyba a nedůslednost, je to velká škoda. Na druhou stranu je fajn, že jsme se z toho dokázali nějak zvednout, a bohužel to vyrovnání přišlo až takhle pozdě.
4: V dalších zápasech Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Sparta zvítězila na hřišti Olomouce 3-0.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D11 u Jirn a kolona na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je zavřená na 7. kilometru. U sjezdu na Jirny pracuje těžká technika, jde o plánované kratší uzavírky. Z dálnice nesjíždějte, nadjezd nad dálnicí na 7. kilometru je dlouhodobě uzavřený.
16: Je to tady strašně nepřehledný, ale když vyjedete mimo dálnici, tak je tady slepá, není tady vůbec nic, to znamená, ty auta stojí už nahoru dolů. Je to tady zablokovaný dvouma dodávkama blikajícíma.
15: A provoz má být zastavený přibližně na 20 minut. Naopak směrem z Hradce do Prahy je už D11 po nehodě u Chlumce průjezdná. Následky nehody na 62. kilometru odstranili, jede se plynule. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou za Mirošovicemi. Na 14. kilometru havarovala dvě auta v levém pruhu, kolona od 19. kilometru asi na 20 minut. Na D1 z Brna do Kroměříže provoz zpomaluje nehoda za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 251 havarovala tři osobní auta. Projíždí se jen levým pruhem a je to za zatáčkou. A na D4 z Prahy do Strakonic se uklízí po nehodě za Jílovištěm. Na 11. kilometru kolize auta s autobusem. Průjezdný je pouze levý pruh, s opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území taky četné přehánky a místy bude i větrno. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná Sportžurnál, u mikrofonu je Lukáš Michalík.
0: Hezký nedělní večer, jak už jste slyšeli ve zprávách, šlágr 9. kola šance ligy, posledního před dlouhou reprezentační pauzou, zvládla lépe fotbalová Slávia, která v Edenu porazila po obratu Plzeň 2-1 a tabulku před Libercem vede už o 3 body. Ostře sledovaný zápas rozhodl v nastavení po opakované penaltě Tomáš Chorý. Právě tomuto momentu se budeme věnovat už za pár minut. V následující hodině toho ale bude víc, dojde pochopitelně i na dnešní zápasy hokejové typ Sport Extraligy. Začíná Sportžurnál s datem 20. září. Přejeme příjemný poslech.
14: Radiožurnál Sport
2: a Lukáš Michalík.

0: Posloucháte nedělní Sportžurnál ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Velké drama a emoce přinesl poslední zápas 9. kola fotbalové šance ligy mezi vedoucí Slaví a Plzní. Hosté vedli, pražský tým ale srovnal a rozhodl v závěru z opakované penalty. Ve studiu je teď Mirko Vasič. Mirko, hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak popišme nejdřív, co se v prodloužení stalo.
1: No, bylo to 1-1 a pak v rohu pokutového území došlo k souboji mezi Doskym a Ajaosim. Ajaosi si předkopl balón, Dosky došlápl a pravděpodobně zavadil o nohu Ajaosiho, ten spadl na zem. Penalta se nejdřív nepískala, pak se šel ale rozhodčí podívat na video, rozhodlo, že se kopat bude. Ten pokutový kop si vzal Tomáš Chorý, trefil tyč, možná i s přispěním golmana Vígeleho, pak ještě akce pokračovala, málem si dali plzeňští vlastní gol, vlastně z toho, co následovalo po penaltě, jenže najednou rozhodčí ukazoval, že se znovu řeší VAR, no a nakonec kvůli předčasnému vběhnutí znovu Merchase Doskyho do pokutového území, než ještě Chorý zahrál tu penaltu, tak ta se opakovala a tentokrát se slavistický útočník nemýlil. No, bylo z toho hodně řevu, oba dva týmy tam poskakovali, každý ale z jiného důvodu, jeden radostí, druhý se divil. No, pojďme si poslechnout, co k tomu inkriminovanému momentu říkal náš expert Pavel Horvát, který spolu komentoval zápas.
2: Samozřejmě ten hráč si to třeba neuvědomí v tu chvíli. Oni většinou bíhají do toho vápna jako většina těch hráčů, nebo většina. Z každého toho musel třeba 2-2. Jestli vběhnul Dosky o hodně dřív, no tak prostě ten verdikt je zasloužený. Ty pravidla takhle jsou, ale to prostě krutý pro Plzeň. Ty pravidla se takhle využívají. No. Viděli jsme několikrát opakování různých penalt a dneska to bylo takhle. No.
0: Jak v našem vysílání komentátoři, tak i my tady vlastně v newsroomu jsme se dohadovali, co bylo za tím, že se ta penalta opakovala. Hodně dlouho jsme řešili možné včasné vyběhnutí Floriana Vígeleho, ale to zřejmě nebyl ten důvod, tedy včasné vběhnutí Merchase Doskyho do pokutového území. Tak máme už nějaké ohlasy z obou táborů na tuto situaci?
1: Zatím máme reakci z Plzně, konkrétně od trenéra Viktorie Radoslava Kováče, který, to dodejme, bezprostředně tu situaci před opakovanou penaltou neviděl, ale kouče plzeňského týmu mrzel hlavně předchozí Doskyho faul na slávistu Emanuela Ajaosiho.
3: Dosky dal šanci rozhodčím, dal mu šanci prostě, já si myslím, že to měl vykrokovat jednoznačně. Tam je to škoda, tam vlastně to ještě nic nehrozilo a z toho se musí poučit. Na druhou stranu už, pokud 98. opakujete takhle penaltu, tak je to samozřejmě jako složitý okamžik pro nás, ale bohužel no.
0: Slávisté tedy otočili zápas s Plzní a vedou prvoligovou tabulku o 3 body před Libercem. Naopak Plzeň je stále až 10. Má skóre 17-17. Nedaří se jí v úvodu sezony ani po změně trenéra. Na druhou stranu dnes slávisty trápila, dlouho sahala po bodu. Co si říkal na její výkon?
1: Plzeň tentokrát mohla zvítězit. Ona čekala na svoji šanci. Byl tam krásný ten gól Memiče, který šel sám na Markoviče, proměnil. Pak slávisté zmatkovali v obraně, byly tam dvě obrovské šance plzeňského týmu, jeden neuznaný gól kvůli, můžeme říct, i těsnému postavení mimo hru, ale to bylo. Každopádně plzeňský tým ukázal, že pokud bude hrát disciplinovaně, bude se mu dařit v defenzivě, vyvaruje se těch velkých chyb, které se děly v úvodu sezóny, tak opět může patřit v Česku k nejlepším a může se zvednout i z té, řekněme, herní a výsledkové krize, která ho potkala v začátku sezóny.
0: Fotbalové šance lize se dnes hrály ještě 3 zápasy 9. kola této sezony, tak jestli můžeš připomenout výsledky.
1: Teplice vyhrály v Hradci Králové a pokračují ve vynikajícím vstupu do tohoto ročníku. Oni se snaží hrát fotbalově, trenér Zdenko Frťala se rozhodl, že trochu pozmění styl. No a zatím se to vyplácí, Teplice tedy vyhrály v Hradci Králové 2-0 a jsou 5. v tabulce. Zlín se dočkal prvních bodů, on má smutný rekord, 8 kol bez bodů. To byl rekord české nejvyšší soutěže. Teď se tedy dočkal prvního, remizoval v Jablonci 1-1 a to o výhru přišel až v samotném závěru. No a taky další očekávané utkání Sigma Olomouc Sparta 0-3. Pražský tým byl jednoznačně lepší a zvítězil zaslouženě a také on se nějakým způsobem asi zvedá z té menší krize, která se asi objevila v tomhle ambiciozním klubu.
0: Ano, aktuálně jsou Letenští v prvoligové tabulce na 7. místě, pokud se nemýlím, a na vedoucí Slávii ztrácí ale tedy 8 bodů, což je samozřejmě dost. Mluvili jsme o dnešním programu 9. kola fotbalové šance ligy s Mirko Vasičem. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: A já ještě připomenu, že se budeme bavit o víkendovém programu nejvyšší soutěže také v zítřejší desítce Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport, tradičně po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: pondělí v 16 hodin začne stejně jako přímý přenos stanice Radiožurnál Sport osmifinále mistrovství Evropy volejbalistů. Česká reprezentace nastoupí proti Belgii. Největší hvězdou soupeře je smečař, měří 203 cm a je mu 34 let. Jmenuje se Sanderů.
1: The young guy Klimas is a very big talent in volleyball. Vasina of course has a lot of experience as well.
2: Sanderů zná české volejbalisty velmi dobře. Mluvil o Vašinovi, o Klimešovi jako o velkém talentu světového volejbalu. První nahrávač českého týmu Luboš Bartůněk si už 3 dny láme hlavu nad tím, jakou obranu proti belgickému smečaři by měl český tým zvolit.
3: Brání tak na síti, tak i vzadu v poli, ale my tomu musíme trošku víc obětovat, než jsme obětovali doteď.
2: Naznačuje Bartůněk, že od začátku turnaje se ve hře českého týmu objevují nedůslednosti, které nahrávají soupeřům. Belgii Bartůněk viděl několikrát, ne ale na tréninku v italské hale Palavela.
3: Trénink jsme neviděli, protože do hal nechodíme před tím, než máme. Zápasy jsme viděli, dokonce jsme proti ním i hráli, tak já věřím, že nějaký recept najdeme.
4: Platí to, že Belgičané mají v sestavě 2 největší hvězdy a přesně hrají 80% nahrávek?
3: Je tomu tak, my jsme se o tom přesvědčili v těch přípravných zápasech.
2: Recept hledali čeští volejbalisté na tréninku i při nácviku servisu. Zajímavostí je, že i v přípravě trenér Novák má v puse píšťalku a hráče posílá na podání hvězdem. I Marka Šotolu, univerzál, který měří 207 cm po tréninku v zápasové hale, říkal.
5: Trénink byl super, byl to první trénink tady v zápasové hale. Je to hala na zimní hokej, takže taková velikánská, prostorná, ale trénink super.
6: Zima ale tady není.
5: Zima naštěstí není jako v celé Itálii.
6: A když budete dělat přípravu, tak to bude především na 2 hráče?
5: Určitě je to Sanderů a Ferrer Eggers, to jsou 2 hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. A tyhle 2, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší. K Sanderů je obrovské zkušení. Ten prostě hrál po celém světě a nebude to vůbec jednoduchý jako ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
2: Zápas o postup do čtvrtfinále začne v pondělí v 16 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Střetnutí Česká republika Belgie rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy. Z Turína, Kamil Jáša, Radiožurnál.

Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport dál pokračuje nedělní Sportžurnál. Fotbalista Patrik Schick skóroval v Bundeslize po čtvrté v řadě. Český útočník pomohl Leverkusenu k výhře 2-0 nad Lipskem. V souboji nováčků Schalke remizovalo s Elversbergem 0-0 a Hoffenheim s reprezentanty Coufalem a Hloškem v sestavě a Hranáčem na lavičce ve čtvrtém kole nejvyšší německé soutěže prohrál na stadionu Paderbornu 1-3.

0: 21 hodina 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Po třech dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek. Včera ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě. Ministři mají zítra schvalovat nové statuty rad vlády. Pokud je přijmou, bude v nich nově uvedeno, že rady při své činnosti zohledňují programové prohlášení vlády. Změna navazuje na červencový přesun úředníků na jednotlivá ministerstva. Podle opoziční STAN to může jejich činnost dál oslabit. Zemské volby v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku vyhrála podle odhadů Alternativa pro Německo se ziskem 38% hlasů. Těsně na druhém místě skončila sociální demokracie. Vládní CDU na severu Německa zřejmě získá jen něco málo přes 5%. V souběžně konaných volbách v hlavním městě Berlíně skončila CDU druhá za levicí. Kancléř Friedrich Merz hodlá pokračovat ve funkci i v prosazování reform. A v Krušných horách začalo Eurorando, největší evropský festival pěší turistiky. Organizátoři očekávají, že během týdne přiláká na českou stranu hor až 5000 návštěvníků. Připravené jsou pro ně desítky tras.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 u Jiren a nehoda na D5 za mýtem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u Jiren na 7. kilometru opět průjezdná. Skončila tam první krátká uzavírka, projíždí se pouze pravým pruhem. Dvoukilometrová kolona se bude chvíli rozjíždět. Nosníky budou na 7. kilometru instalovat až do ranních hodin a provoz tak bude zastaven ještě několikrát. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je už po nehodě u Všechrom na 14. kilometru uklizeno. I tam byl tedy provoz mohl postupně zrychlovat. Zatím silný od 19. kilometru zdržení na čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna opatrně před Slatinou na kilometru 202 stojí vozidlo v nepřehledném místě.
4: Je tam odstavené osobní vozidlo, na aplikacích trojúhelník nemá, zvednutá haupna, ne je úplně dobře značený.
3: A na D5 z Plzně do Prahy za mýtem havarovalo osobní auto. Na kilometru 46,5 se to řeší v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně bez srážek, ochladí se na 11 až 7, při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území taky četné přehánky. Teploty vystoupí na 12 až 17, na jihu Moravy až na 18 stupňů. A místy bude taky větrno. Vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer částečně slábnout. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál, je s vámi Lukáš Michalík.
5: Filip Salač vybojoval druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v dnešním závodě kategorie Moto 2 jen na suverénního Španěla Guevaru, za kterým zaostal o necelé 2 sekundy. Salač na Red Bull Ringu vybojoval 8. pódiové umístění v kariéře a 4. v sezóně. Jediný triumf zatím slavil v srpnu v Silverstoneu. Už za chvíli se ve Sportžurnálu budeme věnovat hokejové typ Sport Extralize, tak nás poslouchejte i dál.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Hokejisté Vítkovic doma prohráli ve třetím kole s Litvínovem 2-3 a jsou na posledním místě Tipsport Extraligy. Zatím nezískali ani bod, ale mají o jeden odehraný zápas méně než většina týmů.
1: Bohužel dvě prohry, ale oba dva těsný zápasy a myslím si, že zatím jsme na dobré cestě, zatím jsme to zlepšovali, zlepšujeme to každým zápasem si myslím a je to jen otázka času, musíme to zlomit.
2: Ohlíží se za porážkami s Kladnem a Litvínovem kapitán vítkovických hokejistů Jakub Zbořil. Právě poslední prohra může Ostravany mrzet o něco víc. Litvínovští přijeli do Ostravy bez útočných opor Davida Kašeho a Sukela. Oba jsou zranění, jak potvrzuje hostující asistent trenéra Ivan Švarný.
3: Uvidíme na koľko, či sú to týždne alebo len dni. Herný štýl sme nemenili, menili sme len zostavu, ale máme tam mladých hráčov, ktorí sú slušne na tom korčuliarsky bojovnosťou. My potrebujeme, aby tí mladí hráči vytvárali tlak na tých starších. Takže ale samozrejme výpadok našich dvoch kľúčových hráčov bol citeľný, takže ešte viac si ceníme tú výhru.
1: Kto ví, jestli by niečo zmenili, to takhle si nemôžeme říct, byl proti nám soupeř. Sú úplne inačí od minulého roku a porazit určitě šli.
2: Doplňuje obránce Vítkovic Jakub Zbořil, který se v utkání gólově prosadil, když srovnával na 2-2. Pak ale dostali hosté 4-minutovou přesilovku a gólem Kobla si rozhodli o své výhře. Jednou brankou k ní pomohl také litvínovský bek Adam Polášek, který ocenil, jak si tým poradil i bez Davida Kašeho a Sukela.
4: Jsou to dva naše jako stavební kameny, jo. Určitě jde to cítit, ale zase tím nasazením, co jsme tam měli a tou ubytavostí, si myslím, že ty díry jsme vyplnili a hele, poslední třetina to bylo 22 chlapů, prostě, co byli na stejném listu a drželi jsme to fakt společně.
2: Dodává obránce Litvínova Adam Polášek, který v minulosti hrál například za Třinec nebo právě za Vítkovice. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: Poprvé bodovat se v nové extraligové sezóně podařilo hokejistům brněnské Komety, kteří porazili Hradec Králové 3-1. Dál vyhrává Kladno, tentokrát zvítězilo v Liberci 3-1 a v tabulce je druhé o bod za Třincem. České Budějovice zdolali Olomouc 3-2 a Pardubice porazili Karlovy Vary 5-2.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: V nedělním Sportžurnálu krátce před 9:45 večer si můžeme připomenout, že fotbalisté Slávie vedou tabulku šance ligy o 3 body před Libercem. Ve šlágru 9. kola po obratu porazili Plzeň 2-1. Sparta vyhrála v Olomouci 3-1, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a první bod vybojovali v této ligové sezóně hráči posledního Zlína. V Jablonci remizovali 1-1, když o vítězství přišli až v samotném závěru. Navíc další gól v jejich síti už v nastaveném čase neplatil kvůli offsajdu. Mimo hřiště sledoval dramatický závěr střelec úvodní zlínské branky útočník Daniel Šmiga.
1: Já jsem tam byl opřený o ty banery, já jsem neseděl na lavičce, už jak jsem hned vystřelil, tak jsem tam vlastně celou dobu stál. A já jsem nevěřil vlastním očím, jako jo, protože zaplať pán Bůh, že to byl offside. Už ten gól, že zase dostane v 90. plus, jo, nevím kolik to bylo. Já jsem říkal, kdybychom ho dostali v 70., tak prostě 85., tak dobrý, no, ale zase ho dostaneme v 90., je to prostě takové nepříjemné hrozně, no, a to už jsem nevěřil vlastním očím, jak říkám, když padl ten gól.
2: Popsal pocity z dramatického závěru Daniel Šmiga. Hosté dlouho sahali po třech bodech. První v sezóně. A také nevydařený závěr mohl hodně mrzet.
1: Tak je důležité, že jsme konečně ten bod získali. Určitě jsme ho měli získat už mnohem dřív, ale bohužel bylo to takové nepříjemné. Ta šňůna byla prostě špatná. Takže jsme samozřejmě moc rádi, že hlavně ten bod jsme nakonec urvali a teď bude důležité prostě od těch dalších zápasů se odpichnout do toho. A i určitě bych řekl i od Hradce, protože to byl velice dobrý výkon, ale tam bohužel to byla velká smůla, tam jsme měli 100% bodovat. Takže určitě od těch dvou zápasů se odpichnout a prostě pokračovat, pokud možno, tak pak nějaké zápasy určitě zvládnout za 3 body.
2: Jenže bod se může ze zlínského pohledu zdát málo, už jen s ohledem na brzké vedení v utkání.
1: No, tak to jsme si říkali víckrát, prostě nevím, co k tomu říct. To jsme si říkali na Zbrojovce, vlastně, kde jsme dostali v poslední minutě a těch kuriozních gólů bylo vlastně hodně, takže samozřejmě i dneska a asi si to Jablonec zasloužil možná za ten tlak v druhé půli, tak proto jim to tam padlo, ale zase my jsme to určitě mohli zlomit v druhé půli. Tam jsme měli dobré breaky, bohužel nezapadlo to, tím si myslím, že by se ten zápas zlomil a ty 3 body by byly jakože perfektní.
3: Zklamání to asi je, ale zase to řeknu emočně, takže když tam byl ten bod, tak tam je obrovský zklamání, když za chvilku dostaneš góla na 2-1, vrátí ti to na bod, tak jakoby zase propadneš naději, že prostě bude líp a my si to musíme vybojovat. Ztratili jsme hodně zápasů, kde jsme třeba i mohli bodovat a teď si to musíme vyžrat od spoda a pro mě zase zopakuju byl dneska základ jak proti Hradci, tak dneska to, že jsme vlastně jakoby táhli jako jeden tým.
2: Navázal trenér Pavel Hoftych. Tým vedl ve druhém utkání. Nechce se vracet k tomu, co zlínským výkonům předcházelo. Sám ale chválí zlepšenou defenzivu.
3: V tom, že je tam víc komunikace, víc organizace a jediné, co mi tam chybí, je nadstavba směrem dopředu. Třeba proti Hradci jsme byli výrazně nebezpečnější. Musím pochválit nebo říct, že Jablonec prostě skvěle funguje do defenzivy a moc nám to nedovolil. A my teď víme, že prostě jdeme step by step. Nachycení máme po reprepauze Slávy, takže máme teď takový trojblok, vlastně Hradec, Jablonec, Slávie. Velmi těžký z toho pohledu, kvituju to, že hráči se vydali ze všech sil a to, že to bylo dneska jenom za bod v úvozovkách, jenom za bod, tak musíme brát a na ty 3 body si prostě musíme počkat.
2: Uzavřel ohlednutí za utkáním na severu Čech a prvním získaným bodem kouč Pavel Hoftych. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Sportžurnálu se teď vrátíme k velké radosti českých tenistů. Po roce si totiž znovu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Opět v závěrečném kvalifikačním kole porazili Spojené státy 3-2 na zápasy. Tentokrát to ale dokázali v pátek a v sobotu v domácích podmínkách. Rozhodující bod zajistil Jiří Lehečka.
1: Krásný servis, ale ty jen vyškrábl, ale Lehečka to má nalité.
2: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Pochvaloval si bouřlivou atmosféru v hale v pražské Libni Jiří Lehečka, který Američana Tiena porazil 6-3, 7-5. O to, že mohl k rozhodujícímu zápasu vůbec nastoupit, se zas postaral Jakub Menšík. Světovou čtyřku a finalistu nedávného US Open Bena Sheltona zdolal v třísetové bitvě.
4: Ta atmosféra, celkově celý tým, tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšnej a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
3: Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych všechny tenisty velmi chválil. Na tiskové konferenci po celkovém vítězství také zadoufal, že příští rok už český výběr v kvalifikaci na Američany nenarazí.
5: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná o fous těžší, než byl loni do třetice. Já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
3: Řekl Tomáš Berdych. Finále Davis Cupu se bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. David Prouza, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Utendorovská.
1: Vláda by měla zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Prezidenti Trump a Zelenský se dohodli na jednání v New Yorku. Fotbalisté Slavie porazili Plzeň a dál vedou ligovou tabulku. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami. Teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco nižším než oznámených 389 miliard korun. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy Motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
3: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnil. Ve městě se ale příští týden koná valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce vůči Rusku. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. Anonymně v nich vyhrožoval bombovými útoky, zabitím nebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhrůžek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
4: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
1: Muži hrozí za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy až 3 roky vězení. V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opuncí hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci, říká vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
5: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
1: Sport. Fotbalisté vedoucí Slavie porazili na závěr 9. kola šance ligy Plzeň 2-1. V dalších zápasech Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2, Sparta zvítězila Olomouci 3-0 a poprvé bodoval Zlín, který remizoval v Jablonci 1-1. Hokejová Kometa Brno porazila ve 3. kole Tipsport Extraligy na domácím ledě Hradec Králové 3-1. Brňané si tak připsali premiérové vítězství v sezóně. Pomohlo k tomu i to, že v průběhu utkání trenér Libor Zábranský výrazně přeskládal složení útoku.
6: Když se nám ty utkání nevyvíjí tak, jak chceme, tak já si myslím, že to je povinnost všech kaučů hráčům pomoct a najít jim v ten daný moment to správné místo a někdy to trefíte, někdy ne, ale ten vývoj zápasu vždycky určí samotní hráči a ti, co si ten čas na ledě zaslouží, tak to prostě dohrají.
1: Vítkovice zůstávají po prohře 2-3 s Litvínovem bez bodu. V dalších duelech Pardubice porazili Karlovy Vary 5-2, Liberec podlehl Kladnu 1-3 a České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D11 u Jiren i Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jirn. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají vždy kolem 20 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem nová nehoda před sjezdem na Litoměřice. Na 45. kilometru havarovala dvě auta, kolona se netvoří. Na D1 z Kroměříže do Brna pozor za Kojetínem. Na kilometru 251 havarovala tři osobní auta. Místo je označené šipkou, už se nezdržíte, je to ale za zatáčkou, tak opatrně. Na D4 z Prahy do Strakonice se za Jílovištěm na 11. kilometru střetlo osobní auto s autobusem. Blokují pravý pruh, levým projedete bez výraznějšího zdržení. V Praze pozor na nehodu na jižní spojce směrem z Černého mostu na Brno. Před nájezdem na Lanový most osobní auto narazilo do svodidel. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby. Pracují tam na mostě. Až do 3 ráno počítejte s objížďkou přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Místy bude taky větrno. Teploty vystoupí na 12 až 17, na jihu Moravy bude až 18 stupňů. Tolik zprávy.
8: Hezký nedělní večer, za malou chvíli bude 22 hodin a 6 minut. Jsme moc rádi, že i takto v pozdní večer posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici, tedy Radiožurnál Sport, a přejeme vám pohodový závěr týdne, ať už nás posloucháte doma v práci nebo třeba při jízdě autem. Belgičan Remco Evenepoel vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii po čtvrté v řadě závod v časovce. Druhý byl Ital Gana, třetí Francouz Sixas. Jediný český reprezentant na startu Matias Vacek, který patřil mezi aspiranty na medaile, obsadil v Montrealu bohužel až 29. místo.
2: Radiožurnál Sport
0: a Lukáš Michalík.

0: Fotbalisté Slávie zvládli šlágr 9. kola šance ligy. Plzeň po obratu zdolali 2-1 a v čele tabulky mají 3bodový náskok. Poprvé v ligové sezóně bodoval Zlín, v Jablonci uhrál remízu 1-1. Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. Hráči Sparty potvrdili vzrůstající výkonnost a vyhráli v Olomouci přesvědčivě 3-0. Velký rozdíl byl vidět hlavně v aktivitě křídelních hráčů. Ti sparťanští létali po hřišti a oba dali gól. Ti olomoučtí byli mnohdy neviditelní a nahané si kvalitu soupeře dobře uvědomovali.
1: Jsme čelili týmu, který chce hrát podobný styl jako my, ale bohužel individuální kvalitu mají možná o level výš.
2: Jo, nejenom, že jsou individuálně kvalitní, co se týká ve hře jeden na jednoho, jsou i neskutečně rychlí, takže to je samozřejmě problém nejen pro nás, ale pro všechny mužstva.
3: Mluvili trenér Sigmy Pavel Hapal a útočník Václav Sejk zejména o křídelních hráčích Merkádovi a Singatehovi, kteří se oba gólově prosadili navíc po velmi pohledných akcích.
1: My jsme se jako snažili na to připravovat, že ty křídla chodí hodně do středu a chodí do střely. Tolik necentrujou a se bavili s trenérem Priskem, že vlastně změnil ten styl hry na holandský styl na 4-3-3 a na ty křídla dovnitř, kde vlastně nakoupili dobrý hráče a ještě k tomu chyběl vlastně Alcocer, který ho Singateh nahradil, si myslím, hodně podobně. No.
2: Jo, větrali nás oba dva na těch krajích, nebo větrali, tak jsou to rychlí hráči, kvalitní jeden na jednoho. Singateh samozřejmě taky je to hráč, který čekal na svoji šanci ve Spartě momentálně, nebo potvrdil, že můžou na něho mířit. No.
3: Výkon křídelních hráčů Sparty a zejména debitanta v základní sestavě Singateha ocenil i kapitán Pražanů Adam Karabec.
4: Podle mě odehrál jako fantastický zápas, hrozně nám pomohl, byl nebezpečný, chodil za obranu, dostával tam hodně balóny, natahoval tu obranu, takže fakt bych řekl, že hrál jako skvěle. Už když jsme se o tom bavili v přípravě, tak tohle byl jeden z aspektů, na který jsme to chtěli hodně stavět, protože mají obrovskou kvalitu, jsou hrozně rychlí a třeba co nám chybělo předtím, že jsme nehráli tolik za, když jsem tu byl třeba ty roky předtím, že to bylo spíš do nohy, tak tady to nám dává úplně jinou možnost ještě jakým stylem hrát a je to jako nebezpečný, když to správně zahrám.
3: Sám Karabec navíc připodobnil tento styl hry tomu, který zažil v zahraničních štacích, třeba v té poslední ve francouzském Lyonu.
4: Třeba konkrétně v té Francii, takhle to má v podstatě každý tým. Všichni jako jsou hrozně jednoduše tu hru od těch křídel, prostě všechno zajede na jednoho, centr střela, nic jiného se po těch křídlech vlastně nechce. Myslím si, že se to snažíme aplikovat i takhle přesně s klukama a je to přesně ten styl hry, co jim jako sedí a řekl bych, že přesně tohle jsou hráči pro Evropu.
3: Naopak Signě střídající ofenzivní hráči vůbec nepomohli. Za 20 minut na hřiště měli útočníci Dembe i Mikaelson maximálně jeden kontakt s míčem. I kvůli rozdílné efektivitě v ofenzivě Sparta v Olomouci jednoznačně vyhrála 3-0. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin a 16 minut stále posloucháte nedělní vysílání radiožurnálu Sport. Z nominace české fotbalové reprezentace na nadcházející program Ligy národů nejspíš vypadne obránce David Zima. Podle kouče Jindřicha Trpišovského je 25-letý stoper stále mimo hru kvůli zranění kotníku. Trpišovský to řekl po vítězství Slávie nad Plzní 2-1 na závěr 9. kola šance ligy.
1: To zkoušel na tréninku a sám prostě po tréninku říkal, že na tak těžký zápas jako s tak rychlýma hráčem a že nechce riskovat pro ten tým. Prostě ta noha mu to nedovolila, takže určitě nebude na repre.
0: V ohrožení je podle Trpišovského i účast dalších dvou slávistů, útočníka Tomáše Chorého a stopera Vlčka, kteří po utkání z Plzní odešli na vyšetření. Češi se sejdou v pondělí v Praze před 4 zápasy Ligy národů. V sobotu nastoupí na stadionu v Edenu proti Chorvatsku, o 3 dny později proti Anglii, pak budou hrát ještě 3. října ve Španělsku a 6. října v Londýně s Anglií. Pochopitelně na radiožurnálu Sport nabídneme všechny duely české reprezentace v Lize národů v přímém přenosu.

0: 13-letý Šimon Král trpí lámavostí kostí. Přes svůj handicap se ale nebrání žádnému sportu a má jedno velké přání někdy v budoucnu startovat na paralympiádě. Asi nejvíc ho oslovil parahokej. Ve všem, co dělá, ho podporuje rodina. Na nedávném turnaji v Olomouci ho doprovázela maminka Dominika.
1: Šimon sportuje s trvaným lomivostí kostí nebo zvýšenou lomivostí kostí osteogenesis imperfecta. Je to onemocnění, které má spoustu tříd, ale Šimovi to umožňuje v rámci jeho handicapu sportovat. Láme si kosti nějakou nepravidelností, ale většinou jenom nohy, které má stabilizované systémem fascia duval, takže v podstatě drží zevnitř taková sádra, jako kdyby.
2: Popsala synův handicap Dominika Králová. Šimon se sportu věnuje od malička.
3: Nějakých 3 let dělám závodně plavání, to už jsem teďka nějak přestal dělat. Od 8 dělám parabadminton a parahokej a teď jsem ve 12 jsem začal dělat vodní slalom, takže tak no. Tak asi nejtěžší je teďka ten vodní slalom, takový hodně na ruce a tak jako podobně no.
2: Ve vodním slalomu startuje mezi zdravými, handicap ho v tomto případě vlastně neomezuje.
3: Jo, to jsou právě zdraví, protože tam sedíš vlastně na lodi, takže tam asi nepotřebuji nějak nohy.
2: Už se může pochlubit úspěchy. Na prvním místě zmínil olomoucký turnaj v parahokeji.
3: Asi druhé místo je na Olomouc Cupu. V tom parabadmintonu jsem byl 3x první na Slovak Open. Jakože, když jsem hrál sám v singlu, v deblu a v mixu. V tom vodním slalomu to jsem teďka začal, takže to ještě ne.
2: Nejtvrdší z výčtu sportu je 100% parahokej. Navíc vyžaduje dokonale skloubit pohyb na ledě s ovládáním sledže a hokejek.
3: Je to jako samozřejmě tvrdší, ale docela se někdy budeme jako jít do těch soubojů proti těm jako větším. Jízda ta byla v pohodě, pak asi ten dribbling a ta střela. To mě moc nešlo, no, z začátku.
2: Ve 13 letech, jako každý mladý sportovec, má své sny. Rád by se v případě parahokeje dostal až na pomyslný vrchol.
3: Tak asi bych chtěl na paralympiádu, jsem parahokej a ten vodní slalom nějak se umístil teďka v těch žákách a pak dorostencích.
2: Má k tomu předpoklady. Sport se stal nedílnou součástí jeho života. Pokračuje maminka.
1: Přesně tak, on je prostě po tatínkovi, jak vidím míč nebo cokoliv, kde by v něm mohl bojovat s někým proti něčemu, tak jde do toho po hlavě a toho baví a to je on.
2: Právě podporu rodičů 13-letý Šimon potřebuje. Věnují mu prakticky veškerý čas.
1: Je to náročný, ale dcera taky sportuje. Tak já si myslím, že to patří k dětskému životu. Objevovat tady své limity, své maxima a zdolávat je. Takže je to dobrý základ do jeho dalšího budoucího života.
2: Doplnila Dominika Králová na adresu syna. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: 22 hodiny 30 minut. Přehled zpráv a Martin Matějka.
1: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední tři roky. Německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v reformách navzdory posledním volebním neúspěchům jeho CDU. Podle povolebních odhadů volby v Berlíně vyhrála strana Die Linke a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku zvítězila Alternativa pro Německo. CDU v obou zemích oproti minulým volbám výrazně oslabila. Současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Celmer se příští rok stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Celmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. A dny NATO v Ostravě o víkendu zamířilo na 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů také na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado. Sport. Fotbalisté Slávie vedou šance ligu o 3 body před Libercem. Pražené v Edenu v 9. kole porazili Plzeň 2-1. Utkání rozhodlo v nastavení z penalty Tomáš Chorý. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Belgičan Remco Evenepoel vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii, po čtvrté za sebou závod v časovce. Čech Matias Vacek obsadil 29. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D11 u Jiren a nehoda na silnici 21 u Chebu. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je stále zavřená u Jirn. Na 7. kilometru instalují nosníky. Průjezd proto podle potřeby uzavírají. V koloně před uzavírkou se navíc stala nehoda na kilometru 6,5, osobní auto v levém pruhu. Na místo se dostávají záchranáři, udržujte volnou záchranářskou uličku. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se za Kojetínem na kilometru 251 střetla 3 osobní auta. Místo je označené šipkou, kolona se netvoří, brzdí se ale za zatáčkou, tak opatrně. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem vyšetřují nehodu ve sjezdu na Litoměřice. Na 45. kilometru se na exitu střetla 2 osobní auta, opatrně při odbočování. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní se mezi Dolním Žandovem a Starovodou střetlo osobní auto se zvěří, čekejte překážku na vozovce. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za dálnicí D1 pracují na mostě. Objížďka vede přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, teploty 12 až 17, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů a místy bude i větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer částečně slábnout. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: V jednom z odpoledních rozhovorů Radiožurnálu Sport jsme v týdnu vyrazili k vodě. Řeč byla o veslování. Hostem byl Jakub Podrazil, který společně s Daliborem Nedělou skončil na dvojskifu šestý na nedávném mistrovství světa v Amsterdamu. Natáčel reportér Mirko Vasič.
1: Hostem Radiožurnálu Sport je tentokrát Jakub Podrazil, dlouholetý reprezentant ve veslování. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máte po sezóně, odpočíváte?
2: Odpočívám ve velkém stylu, ano. Mám to nejradši, vždycky doháním ty resty, které během sezóny jako nejdou, kamarády, jaký jako život trošku, dejme tomu, ale už se těším na další sezónu. Včera jsem byl sportovat a chuť ke sportu byla 100, forma sice 0, ale strašně se těším na další sezónu. No.
1: Ondřej Synek, připomeňme, pětinásobný mistr světa a olympijský medailista, říkal, že nabere mimo sezónu třeba až 10 kilo, ale pak to rychle schodí, jak to máte vy?
2: No, my jsme byli s budoucí manželkou, jsme byli na dovolený a během pár dnů jsem taky nabral asi 5 kilo. Jsem se jako divil, jak je to možný, ale on, jak ten člověk přestane sportovat, tak strašně nabere vodu, pak se nepotí, tak to ze sebe nedostává, takže tam to je hned. Ale včera jsem byl na kole a už zase 3 kilo dole, takže ono, když má člověk na 100 kilo, tak ta váha se pohybuje 5 kilo sem, 5 kilo tam úplně jako běžně.
1: Jak se změnilo veslování, protože přece jenom už závodíte, řekněme, nějakých 15 let, možná víc.
2: Strašně moc, strašně se všechno zrychlilo a všichni se zrychlili, jo. I za posledních třeba 10 let, my jsme 2016 s Lukášem Hlešicem byli 7. v Riu a stačilo nám prostě trénovat to, co jsme trénovali v dnešní době, těch posádek. Vlastně ono jakoby se nezrychlilo, ale přibylo strašně moc soupeřů na tu úroveň. Takže třeba Ondra Synek, když jezdil dvojskifa s Milanem Dolečkem, tak říkal, že jeli nějaký čas, podobně jako jezdíme s Daliborem Nedělou, ale těch posádek, který ten čas jedou, je tam teď prostě třeba 10. No. Jako v těch dobách prostě jich bylo, i za mě s Lukášem před 10 lety, těch posádek bylo 5, třeba 6, který byly rychlí a tam těch posádek je 10, 12. Jako je to, opravdu to zrychlilo, ale to je v každém sportu takhle. No.
1: Bolí to čím dál tím víc?
2: Bolí to čím dál tím víc, nejhorší jsou ty návraty. Ale bolí to čím dál víc, ale člověk to sport musí jako milovat, jo. Je to, ten sport není jako zadarmo, jo. Ten musí se makat, musí, bolí to, je to spousta dřiny a odříkání, ale mě to jako nevadí, jako já jsem prostě, já to mám rád a vlastně ty lidi, který tam potkávám, tak mě baví se tam vracet každý rok jako na ty závody a je to super, no, tak končit se mi nechce, rozhodně, jo, příští rok mi bude 35, no, tak to už je takový jako hraniční věk, Václav Chalupa vesloval do 42, podle mě, jo, takže ještě mám spoustu času.
1: Musí být teda veslař trochu masochista?
2: Rozhodně, jo, jako u toho veslování jako konkrétně, jo, protože je to jako náročný sport, časově náročný sport, člověk přijde ráno na sedmičku do Loděnici, teď v dnešní době. Před 10 lety to bylo taky trochu jinak, jo, člověk stačil mu přijít prostě na 8, na 9 a ve 3, ve 4 měl hotovo. Teď tam člověk ráno musí přijít v 7 a doma je prostě odpoledne mezi 6 a 7, jo, když se zadaří, když prostě můj kolega Dalibor Nedělá, ten ještě ráno přijde v 7 a odchází večer v 7 z Lodnic, takže chodí, tak jako říká, chodí na 12 do práce, no, a to finanční ohodnocení tam taky není extra veliký, protože jsme malý sport a na druhou stranu je to dobře, protože, jak se říká, peníze kazí charakter, ale ta atmosféra u té vody je jako skvělá a já si myslím, že to je díky tomu, že tam prostě nejsou ty miliony, jako třeba prostě v tenisu, ve fotbale, ale takže to musí člověk být masochista, no, aby tam trávil 12 a ještě za to měl jako neúplně jako dobrý ohodnocení, ale jako přečíst se s tím dá. Ale je to teda dřina, no, jako to opravdu dřina.
1: Dodejme, že jste členem pražské Dukly, slavného to klubu. Ještě trochu osobně, jak se to hledá skloubit s rodinným životem?
2: No těžko, těžko. My jsme, já mám dceru 7,5 a tyjo, výdat se s ní, jako prostě je to těžký, no, já jsem byl jako, jak dlouho jsem byl pryč? V srpnu jsem byl pryč, vlastně skoro celý srpen, protože bylo 14 dní mistrovství světa, předtím 3 týdny soustředění, no je to těžký, no, ale teď říkám, teď je ten čas, kdy se dají dohánět všechny tyhle resty, a, ale takový ten život toho sportovce prostě je a naštěstí ty lidi kolem mě, který se mnou jakoby to trávějí, tu část života, tak proto mají extrémní pochopení, a což si myslím, že je pro ten výkon jako úplně nejdůležitější. No.
1: Říká veslař Jakub Podrazil a za chvíli budeme pokračovat.

0: V odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport si povídáme s reprezentantem ve veslování Jakubem Podrazilem a teď se trochu dostaneme k jeho kariéře. Vy už jste vyměnil pár posádek.
1: Jo, já vždycky říkám, kdo se mnou jezdí, tak má záruku, že do pár let skončí, no. Těch partáků jsem měl hodně, no. Jezdil jsem, na tuhle jsem přemýšlel, kolik jsem měl disciplín, jako na světových závodech a podle mě jsem měl úplně všechny. Jo, jel jsem vlastně skifa, dvojskifa, dvojku, čtyřku, párovku, a i tu osmu. A jel jsem úplně všechno, co se dá, tak jsem jako absolvoval.
0: Jaké to je takové hledání správné posádky, správné disciplíny, když vám mění i partnery a podobně?
1: Tak ono záleží, jak se to sedne. Tak v roce 2011, když nás bylo hodně a tu osmu jsme jezdili, tak to bylo super. Prostě všechno má něco do sebe. A ta osma byla super, prostě hodně lidí, tam je 8 lidí, teď kolem toho se motá jako víc těch lidí, protože tam musíme mít nějaký náhradníky. Teď třeba v dnešní době jezdíme sice s Daliborem Nedělou, Vojskifa, je tam k nám ještě vlastně párovka, všechny ty soustřední absolvujeme spolu, takže nás je vlastně 6 a taky to je jako, taky to má něco do sebe. Je to taky trochu alchymie, musí si ten člověk, musí si ty lidi sednout, jo, my jsme zrovna jako s Daliborem si sedíme úplně extrémně dobře. Jsme říkali, když jsme dojeli závody před vlastně už skoro 3 nedělema, tak jsme odjížděli ze závodu a říkám, tyjo, my vlastně zítra nejdeme do práce, tak je to v pohodě. Tak a Dalibor říká, no a tak mě by to jako nevadilo, kdyby jsme šli. A říkám, mě vlastně taky ne, jakože my si za ten rok jako vlastně na ty nervy absolutně nelezem a toho času spolu trávíme opravdu hodně, trávíme spolu víc času než se svýma přítelkyněma. Ale jako vůbec se nám to jako nevadí, jsme spolu na pokoji, jako říkám, jsem za poslední půl rok podle mě strávil víc nocí s Daliborem než se svojí přítelkyní.
0: Jaké to je být nejstarší na Dukle?
1: No, snažím se zapadnout mezi mladý. No, tak jsem o 10 let od ostatních, tak to už je, co o 10, no, o 10 let od ostatních a jako kluci jsou v pohodě, jako já se snažím se tam prostě si otrénovat to svoje, jako myslím si, že já nevím, já to jako asi tolik nevnímám, nevím, jestli kluci si řeknou, hele, to je starší, měl bych si k němu jít pro nějakou radu, ale snažím se těm klukům jako občas dát nějakou radu, ale sám na té loděnici tráví dost času Jondra Synek, který ještě o 10 let starší než já, těch úspěchů má mnohem, mnohem víc než já, jako opravdu hodně, ale ten tam taky jako je a ty rady těm klukům dává a myslím si, že se snažíme vzájemně si pomoct, aby jsme se vzájemně dostali na olympiádu. No, to je takový jako hlavní cíl náš do příštích let.
0: Když se dostáváme k olympijským hrám, vy jste byl na 3, Londýn, Rio a Tokio, teď jste se nedostal do Paříže, je tam ještě výhled na Los Angeles 2028?
1: Je tam rozhodně výhled na Los Angeles 2028, to je ten cíl teď momentální. S tím, jak jsme letos jeli, tak by se nám podařilo kvalifikovat a nastavili jsme si laťku na 6. místo, tak si myslím, že bychom příští rok chtěli místní aspoň zopakovat, ale postupuje 10 posádek, těch dvojskifů bude strašně moc, těch bude prostě 30 a těch rychlejch tam bude jako 15 extrémně rychlejch.
0: Los Angeles ale bude jedna taková zajímavost. Pojede se na trati 1500 metrů. Je to pro veslaře velký rozdíl?
1: Je to extrémní rozdíl. Jako ten závod je o minutu a půl kratší a my většinou, když jezdíme na jaře vybírání posádek, tak se jezdí na 1500 metrů a je to jako extrémní rozdíl. Normálně, když se jede 2-kilometrová trať, tak člověk má čas odstartovat, najít si nějaký takový traťový tempo a tady se prostě odstartuje a jakmile ujede nějakou vzdálenost člověk, tak může začít jako do finiše, takže uvidíme. Vůbec netuším, jestli mi to může sednout nebo nemůže. Celý život závodím na 2 kilometry. Kvalifikační mistrovství světa se jede taky na 2 kilometry, takže pro nás se vlastně jako nic nemění a když se na tu olympiádu dostaneme, tak teprve začneme uvažovat o tom, jestli udělat nějakou změnu v tréninku, jestli to pojmout víc jako silově nebo rychlostně a uvidíme, jo? Je to pro nás taková velká neznámá, ale říkám, na tu trať na 1500 metrů my jezdíme poměrně často, protože ty takzvaný seat racy, co se jezdí na jaře, tak ty se jezdí na 1500 metrů a jedeme třeba 3-4 za sebou, takže myslím si, že jedna 1500 na olympiádě pro nás bude procházka růžovým sadem.

0: Hostem radiožurnálu Sport Jakub Podrazil, dlouholetý reprezentant ve veslování. Jaké je to čekání na opravdu velký výsledek? Vy máte nějaké medaile z evropských šampionátů, pokud se nepletu, spíš ze začátku kariéry, ale potom už to nevycházelo. Přitom, podle toho, co vím, tak vy máte výborné fyzické parametry v testech, býváte nejlepší a podobně. Je to pro vás třeba nějaké svazující?
1: Ani, jako nějak si to nepřipouštím. Je pravda, že teď poslední třeba 3-4 roky byly taky temnější, kdy jako se nedařilo, ale jako nikomu z nás moc ty výsledky nebyly úplně výborný. Teď je ten trend takový, teď se nám naštěstí na Dukle daří trošku ty výsledky zlepšovat, ale no, za začátku ty výsledky na mistrovství Evropy byly proto, protože mistrovství Evropy bylo po sezóně a ta konkurence tam nebyla taková. A potom s Lukášem Hlešicem na dvojce jsme byli 4x4 na mistrovství Evropy. Bohužel do finále jsme se neprobojovali a letos s Daliborem mi se povedlo prostě po 13 letech se dostat do finále na mistrovství světa, což je jako dobrý úspěch, ale říkám, ten sport dělám, protože ho jako mám rád a myslím si, že tomu dost jako pomáhám té posádce a bohužel nejsme velmoc, jo, my nejsme prostě Anglie, Holandsko, Austrálie, Amerika a myslím si, že se svým fyzickým fontem, který mám, tak si myslím, že kdybych v Británii seděl v osmě nebo v něčem takovým, tak si myslím, že nejednu medaili z olympiády mám, ale takhle to asi jako neberu, mě to jako nesvazuje mě to, prostě snažím se jet co nejlíp, snažím se předvádět prostě ty nejlepší výkony a říkám, teď po pár letech, kdy to jako úplně nebylo slavný, tak naštěstí Dukla nás všechny podržela, že nás furt podporovala, tak se to vrací zpátky. Taky když jsme se dostali do finále teď na mistrovství světa, tak spousta lidí chodilo, těch zahraničích, ty moderátoři říkali, tyjo, prostě super výsledek, fakt jako hodně lidí z toho bylo nadšených. Bylo vidět, že nám to spousta lidí jako přálo, i soupeřů, a pro nás to bylo jako opravdu skvělý dílčí úspěch a strašně i prostě teď, jak mi bylo 35, tak mě to strašně motivovalo do té práce dál a myslím si, že když zdraví vydrží, doufám, což snad jako vypadá, že je všechno v pořádku, tak doufám, že se nám bude dařit ty výsledky zopakovat.
0: Takže předpokládám, že s Daliborem Nedělou budete stále jezdit dvojsky.
1: Tak evidentně nám to funguje. My jsme si to letos vybojovali. Vlastně loni jsme jezdili dvojku bez kormidelníka. Letos jsme prostě zkusili dvojskifa, sedlo nám to, vybojovali jsme si to na všech možných testech, kontrolních závodech, seat racech a vycházelo z toho prostě, že my dva jsme nejrychlejší. My jsme si potom šli celou tu zimu, všechny ty tréninky absolvujeme spolu. Jdeme si potom, já se snažím Daliborovi pomáhat, ať se fyzicky ještě jako zlepšuje. Má tam nějakou rezervu fyzickou, jo, a budem se, i já se budu snažit teď fyzicky prostě posunout, snažit se vylepšit.

0: Stačit český rekord na trenažeru, ještě stlačit to pod těch 5.40, co máme teď. A, takže ta motivace tam je a chceme si zatím jít jako dál, no. Jako opravdu letos jsme si potom šli jako opravdu tvrdě, makali jsme a doufám, že se nám to podaří i příští rok.
1: Říká reprezentant ve veslování Jakub Podrazil. Děkuju.
0: Já děkuju.
1: Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. To je čas zpráv a Martina Matějky.
1: Kabinet bude schvalovat nové statuty rad vlády. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil Čech, další tři úřady dál pohřešují. Fotbalisté Slávie vedou po výhře nad Plzní ligu o 3 body. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty, ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví třeba věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Opozice v tom vidí další oslabení a podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je na vyhodnocení ještě brzy.
3: Nastavujeme si nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nějak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
1: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy víc než o třetinu.
4: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: 300 autorů značek a studií nabídne letošní přehlídka současného designu a módy s názvem Design Blog. Tématem 28. ročníku je světlo jako symbol pravdy, naděje a života. Od 7. do 11. října se festivalu skuteční hned na několika místech v Praze. Hlavním dějištěm bude výstaviště v Holešovicích.
5: Srdcem celého festivalu bude veletržní palác. Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského.
6: Součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 návštěvníků.
5: Říká ředitelka Design Bloku Jana Zielinsky. Část přehlídky se uskuteční i v jízdárně Pražského hradu, která připomene nedožité narozeniny prezidenta Václava Havla.
7: Kde bude ukázána jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
5: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Přístupný bude taky průmyslový palác, který se po rekonstrukci otevře veřejnosti vůbec poprvé. Sabina Vosecká, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie vedou po neúplných 9 kolech tabulku šance ligy o 3 body a v posledním utkání před reprezentační přestávkou porazili Plzeň po obratu 2-1. Vítězný gól Pražanů dal z opakované penalty Tomáš Chorý. První pokutový kop v nastavení neproměnil, pak s ním mluvil obránce Štěpán Chaloupek.
8: Já osobně jsem se Čora ptal a řekl, že si věří, a v tu chvíli já jsem prostě mu věřil 100%, že ji promění. Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli, i když to od nás nebylo herně takový, jak bychom si představovali, takže zase jsme ukázali nějakou tu svoji sílu.
1: 3 body získala taky Sparta po vítězství 3-0 v Olomouci. Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Kladna vyhráli i ve třetím kole Tip Sport Extraligy, a to v Liberci 3-1, Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2, a brněnská Kometa zvítězila 3-1 nad Hradcem Králové, České Budějovice 3-2 nad Olomoucí a Vítkovice prohráli 2-3 s Litvínovem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 za Prahu a omezení na D5 za Brounem. Na dálnici D11 pozor na nehodu za Prahu ve směru do Hradce Králové. Na kilometru 6,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. Je to plynule průjezdné, pozor ale na pohyb lidí okolo. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně, pokud budete sjíždět na Litoměřice. Na 45. kilometru se na exitu střetla 2 osobní auta. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě zeleně. Na nehodu pozor na silnici 21 z Plané do Mariánských Lázní. Na průtahu vchodové Plané havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. A v Praze vyšetřují nehodu v Anglické ulici. V křižovatce s Legerovou havarovala dvě osobní auta, pravý pruh je uzavřený. A v Ostravě připomínáme uzavřenou Rudnou ulici ve směru do Poruby. Za dálnicí D1 pracují na mostě, objížďka vede přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů, na horách kolem 6, na Šumavě 10 a místy bude větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Je tu Pavel Horvát se svým hostem. Pavle, vítej.
11: Dobrý den.
10: Můžeš představit, koho si pozval dneska?
11: Můžu, no.
10: Tak
11: už
10: prosím.
11: Mám, jo.
10: Už můžeš.
11: Tak samozřejmě jsem si to zase připravoval. Musím říct, že jsem velmi rád, že přijel. Je to můj bývalý spoluhráč ze Sparty, mimo jiný. Jmenuje se Kamil Vacek a je to vlastně první opravdický traktorista, který k nám dorazil, i když dneska si asi Kamile traktorem nepřijel, viď? Ahoj.
12: Tak děkuju za pozvání, hodně jsem se těšil, že tě zase uvidím a vlastně teď po tom konci té aktivní kariéry už to označení souhlasí.
11: A dneska jsi si traktor nebral, pražská doprava.
12: Ale dneska možná by to bylo lepší, protože ta pražská doprava byla opravdu náročná, takže bych tím traktorem aspoň to mohl nějak rozrazit všechno.
10: Kamil Vacek v Desítce Pavla Horváta. Vítejte u nás.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: No, můžeme tím rovnou začít, protože vy jste tedy z menší obce z východních Čech, je to tak?
12: Je to
10: nějaký
12: tak?
10: Vztah k tomu zemědělství tady máte od malička?
12: Přesně tak, rodina, ať už to byl můj děda, praděda, kteří byli takový ty statkáři, že opak samozřejmě při kolektivizaci se z toho stalo klasický JZD a ten fotbal mi dal možnost nějakým stylem ty prostředky investovat někam, kde jsem v tom viděl smysl a potenciál a jsem moc rád, že můžu navázat na to, co vlastně můj tatínek společně se Strejdou budovali a musím říct, že ten vztah k tomu zemědělství jsem měl od malička a vždycky, když třeba ten fotbal byl hodně náročný, tak mě to dokázalo udržet nějakou pozitivní mysl, protože opravdu mě to provázelo i celou tou kariérou a teď při tom konci už jsem věděl, že ty moje kroky tam budou jednoznačně směřovat.
11: No, dvě myšlenky, už hned jednu je Jarda Jágr a druhou je co vlastně jako je největší vaší jako prioritou v tom podnikání?
12: Tak my jsme klasický bývalý zemědělský družstvo, který že po revoluci prošlo nějakou transformací a vlastně naší největší prioritou je rostlinná výroba. Potom děláme i masný skot a produkujeme nebo provozujeme bioplynovou stanici a teď vlastně jsme v procesu transformace, kdy se chceme vrátit k výrobě mléka, protože to podhůří těch Orlických hor, odkud já pocházím, tak je docela náročné na tu rostlinnou výrobu a víme, že to mléko k nám patří a pustili jsme se do velkého projektu a to takového, že vlastně se vracíme k mléku a budeme jedna z robotizovaných stájí v České republice.
11: Takže to si můžeme objednat, to normálně mlíko od vás.
12: Jestli se nám to povede, tak bych byl rád.
11: To je super. A teď teda se vrátím k tomu Jágrovi, protože mě to napadá. Využíval jsi nějak jako třeba jako opravdu fyzickou práci? Jako trénink nějaký?
12: Tak vím, že jsem se tím nikdy moc nechlubil. Já jsem si pamatuju, že jsem měl takový období, že jsem o tom nerad mluvil, protože myslím si, že do dneška je to zemědělství v Čechách hodně spojovaný s agrobaronama a hodně lidí na to kouká skrz prsty. Není to úplně takový ten sexy obor, ale já musím říct, že od malička, ať už to bylo díky tátovi a dědovi, tak ve mně to zbuzovalo strašnou úctu k práci, protože vidím, jak je to extrémně náročný a že ty lidi opravdu se snaží, aby ta krajina byla udržovaná a byla hezká, aby prostě to, co se dennodenně dělá, tak aby to přineslo nějaký výsledek. A čím víc jako v tom jsem, tak vidím, jak extrémně náročný je to obor. A já, co mě to dalo do života na tom začátku, bylo to, že jsem viděl, jak hodně museli ty lidi, nebo musí do dneška ty lidi v zemědělství pracovat, jo, protože my jsme měli pak i soukromně les a pamatuju si, že když jsem chtěl kopačky, tak jsem musel v zimě s tátou chodit, že jo, do lesa, jakoby kácet stromy, a pamatuju si do dneška, jak extrémně náročný to třeba je.
10: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku Rychnov na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
12: Ale taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského přeboru, ale...
11: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama
12: prostě utíkali, no, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem, a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty, byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila, a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a říkala, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal, jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo, a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekel, je velmi úspěšný trenér jako mládežnický, a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. A do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil, a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak má velkou šanci to dosáhnout.
10: Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
11: Já bych ještě zůstal.
10: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat, platili jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezl prostě dobrého?
11: Já jsem si sebou vozil mouku na chleba.
10: No, vajíčka, mlíko, brambory.
12: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
10: Ne, to my máme taky brambory dostat. Ty máš taky brambory, asi od někud, ne?
13: Ne? Já ne.
10: Aha. Já mám hodně. Tak to Kamil musí příště přivést.
12: Tak si to budu do příště pamatovat.
10: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dál i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debutu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
14: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Babiš, který postupoval sám, a Radim König, který pálil nad u hostů, se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Sigma Olomouc hraje s Borussií Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
10: To byl Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
12: Já si to pamatuju živě.
11: A celý.
12: Jako kluk jsem, že jo, kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži, a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga, já vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat. A tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák. Já bych nechtěl, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si, a tenkrát se hrál Intertoto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uličný, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? Já na něj koukal a říká, zítra jdeš rád, jo? A já říkám, pane Uličný, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy. A bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. To, pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu, no a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím,
11: celkem
12: že...
11: Celkem solidní úvod do kariéry.
12: Celkem solidní úvod, no.
11: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví, samozřejmě na nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým a já jsem byl v té sestavě, která nehraje a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balon a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začal křičet a říká takovou tou slovenštinou, říká, jak můžeš uhnout, však taky někdy budeš hrát. A já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak sledem různých náhod, najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyjo, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy, ještě tenkrát se hráli před zápasy, nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku, že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, to a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný, jo, a za 14 dní tak jak se to stalo a tenhle pocit byl úplně stejný, no, prostě no. Jako čekal si, že ono by to jako fakt mohlo přijít, no, a když to přijde, musíš být připravený.
12: Musíš být připravený, Jardy, já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že jo, do dneška můj velký kamarád a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích. Jasně. A šli jsme do nějakého, že jsme se měli vyskočit a narazit do sebe a on se rozběh a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích a on mi říká, tyjo, zítra budeš nachystanej, tyjo.
10: Tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenout, co říkal tehdy po tom postupu přes BVB v Intertoto Cupu.
13: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený a postoupili jsme přes super mužstvo diváků 12 000, takže
10: Superlativech mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
11: Byl ještě.
12: Já myslím, že ne. Já jsem
11: si přišel vlastně potom. No. Tom titulu.
10: No, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
12: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický, že jo, Hubník, obrovský talent. Pak odešel za spoustu milionů do Moskvy a do dneška jsme kamarádi a fakt to bylo tenkrát, pro mě to byl úplně splněný sen. Já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady a teď už musím jenom ukázat a být nachystaný, aby to bylo. A já pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
11: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
10: A pak už vás měl, ale v první šuplíku, to jde.
2: Host desítky Pavla Horváta.
10: Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostaneme, člen klubu Legend, 303 startů v první lize, prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostaneme, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného, můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků, omlouvám se, je to archiv rok 2008.
14: Liberec vede 2-1, teď Pavel Horvát v minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil, co teď panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek dočkal, už je za vápnem, dlouhý rozběh, Bořek dočkal, vedle. Parťané jsou v loučku, nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu, rozebíhá se a dává gól. Parťané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
10: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
15: Finále
10: proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála a tehdy to byly tři triumfy za sebou, ty z nich pamatuješ dva vlastně. Ale přece jenom, možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
11: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas, nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
12: Úplně první.
11: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích se kopat, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, už jsem byl starý.
12: Jsem musel být nervózní z tebe, víš, určitě.
11: Já nevím, to nevím, byl si nervózní, snad ne.
12: Já jsem se strašně těšil na ten zápas, pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to byl takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gol, že jsme tam jakoby vyhráli.
11: 2-0, že jsme tam vyhráli.
10: A slepička Vacek.
12: A bylo to jako úžasný začátek, že jo, myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že jo, do té sestavy nějak.
11: Jo, tak zase vidíš, kluka, vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít. Že vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkali ke konci té kariéry několikrát. A vlastně jsi viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
12: Bohužel.
11: Ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
12: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila, že jo, vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Hřebkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo, než tak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
11: Překáží.
12: tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky, jako to, ne, že tady spolu sedíme, jo, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo, protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to, ale tak říká, ale když mě viděl, jako se pak párkrát naštvat, tak ono ono, člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
10: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce, Pavel, ty jsi pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. On se to rýmovalo snad.
12: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto úžasné.
10: A co na vás
12: úžasný.
10: Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
12: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
11: Jsem si taky získal. No,
10: tak nejdřív jednou mincí a pak tu druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky neviděl.
11: Jeho vlasy kadeřavé.
12: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, po tom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, já vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jakože bys mohl ovlivnit, no a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
11: No, děkuju.
10: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil se leco zpamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
15: Tlak je, ale zatím žádná branka, co tomu chybí?
16: Gól, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
10: No jo, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským. A už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé, takhle zpětně, že jo?
12: Ne, to občas mi to pouštějí, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde přijde.
10: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když se to takhle říká.
11: No, jako... ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
10: Vy jste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0?
12: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani nevím jasně, proč, no. A najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor, no. Pak naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali po nějakých letech udělat jako se Spartou titul a vím, že pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, protože jako jsem hrál většinu těch zápasů, my měli docela mladý muslo tenkrát na poměry Sparty a vím, že to bylo takový hodně ubojovaný, že jsme tu sezónu ani jednou neprohráli, ale měli jsme se na 14 remíz, takže to bylo takový hodně vydřený a jako obrovský emoce a myslím si, že ten rozhovor je toho důkazem.
10: Kamil Vacek, který věřil, nakonec to byl ten dramatický finish obod před Komňáckého Jabloncem a odvody před Koupkovým Baníkem v tom roce 2010. Vy jste se pak taky setkali jako už protihráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
17: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop, ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už dostává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minutě. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petržela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
10: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičkou, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
12: No, tak já jsem, že jo, no to je ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní. Jo. Odešel jsem ze Sparty na, na takovém tom vrcholu, byl jsem členem že, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se
18: dostal... Kolik bylo?
12: 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že mám, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vah. Pamatuju si, já nevím, k čemu, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
10: určitě.
12: Já jsem se vrátil. A opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo, bylo to hrozně hodně těžký, že jo, kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě za Sparta neodpouští jakoby chyby a já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas, jakoby...
18: To, no.
10: Tohle nám říkal, když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA, vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle
18: je. No, tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si dostalo těch šancí nic, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak ještě tam dál, abys byl připravený, no.
10: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
18: To finále. Pozdě,
10: no. No, jsi hrál v Edenu tehdy?
18: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takovej trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal a vlastně jak se blížila ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotovej, úplně vyřízený. Já vím, že teď už je to taky dlouho, myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
10: To jsme nevytahovali.
18: Že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě...
12: Šlo tohle, tyhle emoce se nedají ničím, ne, jako ne. Nasimulovat, ničím, jako nahradit, natrénovat.
18: Jako těžký, jako no, ale vlastně, myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou ty, vyhraješ, jednou prohraješ.
10: Ty penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
19: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
10: Si, my všeteční novináři jsme se chtěli ne, doptat. Tak tohle je vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci?
18: Ne, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
10: 2014.
18: Bylo, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná ještě víc, jako víc míň, hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, co to je hyenismus váš mediální.
10: Měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, nechoď tam, prostě trošku chránili ty spoluhráči jako ze zkušenosti.
12: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord v těch Pardubicích, když jsme neměli úplně tak dobrý mužstvo a člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být líder nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslejí kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak, jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
18: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla asi úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
10: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
12: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu do dneška to řeknu, že jsem nechtěl odejít, ale jak to tak ve fotbalovém zákulisí bývá, tak se ty věci tak se běhly a já tam odešel po tom slibném startu, že jo, jakoby do dospělého fotbalu. A
18: já ti do toho musím skočit, ale jak teď mi to popiš teda, jako ty jsi nechtěl.
12: Nechtěl jsem, já myslím, že to úplně sem jako nepatří, ale dobře. Prostě...
18: Takže jsi to nerozhodl úplně ty prostě, ano. Okay.
12: Byly tam prostě nějaké problémy s mojí profesionální smlouvou, tenkrát klub řídil pan Kubíček a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale...
10: Tak o tom nemusíme mluvit.
12: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo, no. Prostě. Ale k tomu Bielefeldu, úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, i jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, od trenéra, mě to tenkrát hodně jako vzalo, zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty, po tom, co jsem měl jako z té mládeže takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty, no.
18: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
12: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale je to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tom věku, co jsem byl, tak že to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten
18: a začal
12: stres.
18: Začal si trénovat a znova, jo?
12: A znova se mi to stalo, no.
18: Na tom samém místě.
12: Musel jsem pak na operaci, pamatuju si, že jsem byl v Hamburgu na operaci s Rafaelem van der Fartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
10: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky únavovou zlomeninu zánartně a bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
12: No, a mě tím, jak se to stalo znova, tak mě to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
18: Já bych jenom chtěl říct, že Honza hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají únavový zlomeniny na nohách.
10: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří, ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboše Kaloudu nedávno a vlastně on mluvil, že na mistrovství světa 2007-20 se dostal i shodou náhod, že někdo se zranil.
12: To jsem byl přesně.
10: A Kamil Vacek se tam nedostal. No.
12: Já jsem byl vlastně jeden z kapitánů toho ročníku, že jo, my jsme prolezli tou kvalifikací, Luboš, můj kamarád velký, tak vlastně on nebyl součástí toho mužstva, jel tam, protože jsem se zranil já a zranil se tenkrát Marek Junger a on se vlastně dostal jako z pozice toho náhradníka na tenhle šampionát a tím vlastně mohl přestoupit potom.
10: To jsou paradoxy v té kariéře, že zase vaše možná, nebo určitě byla delší z hlediska i toho, kde jste hrál všude a jak to dlouho trvalo a on se prosadil tady a pamatujeme si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak ušel jsem do Itálie, co jazyky a Kamil Vacek?
12: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou nohou. Neměl jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu, no a potom v Itálii, no jako,
10: že jo. Co ta Itálie?
12: Co ta Itálie? Ta italština je úžasná, že jo, to je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazují ty slova jinýma slovama, docela mě to bavilo do dneška, jako asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, ale když někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
10: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, proč mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
18: Já mám jednu pomůcku tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, ne?
10: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako češtinem, tam vyměníte ty slova. No, vlastně, no. Tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne. Jo, tam asi ten směr je
18: to
10: jako...
18: Vyměníš taky slova.
10: Jako nějaká obrázky.
12: A v němčině ten slovosled je trošku jiný, že jo, a takový, no. Je to trošku složitější, ale ta italština byla super.
10: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl,
12: no,
10: ještě.
12: Ale tak většinou už tenkrát, že jo, ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlem a s baťohem všude, tak to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo v ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, že bych jako hrál, jo, a prostě hol to takhle ten život naplánoval.
10: Pak jste tedy získal ten titul ze Spartu, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
12: Ne, během toho mého angažmá jste se vždycky dokázali senzačně zachránit.
10: Takže... ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
12: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně zbankrotoval a proto teďkon jako vlastně ta značka vzniká znova, postupujou zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub, já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský biznis, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života. Já jsem tam vydržel 2,5 roku, protože jsem to opravdu nechtěl vzdát a myslím si, že těch zápasů jsem tam ve finále odehrál docela dost, ale mrzelo mě prostě, jak to jakoby bylo, protože člověk jako cítí, že měl tu kvalitu na to, aby tam dokázal daleko víc jako v té Itálii a prostě já si to tak jako trošku vyčítám, protože zahrál jsem si úžasný zápasy, že jo, s AC Milan na Juventusu, na AS Řím, na to nikdy nezapomenu, když jsme jeli na AS Řím a tehdejší trenér nám říká, hele, Francesco, to ty, on už tolik neběhá, to už jako ho tolik nebraňte a Tak my jsme šli pak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0, on dal 3 góly a neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný. A to jsou taky zážitky, co člověk jako, ne, no, jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
18: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
12: Ne, bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večerze, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kucka, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo. Bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No.
10: Jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil 2 angažmá a samozřejmě polština to z hlediska jazyka možná a
18: to
10: úplně nejbližší.
18: To proto nemuselo úplně přes noc.
12: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělily 2, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. Byla nadstavba, jeli jsme na ligy, tam jsme dostali 4 a že jo, měli jsme najednou bod, jako, takže, takže...
10: A to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
12: Ano, trenér Látal, on byl, jako fakt nás nechal hrát, já jsem, to mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam přišel 2 dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo, a bylo to obrovská jako taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace a to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč, no, takže takhle já jsem se vlastně rozloučil se Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa, no, takže mě to mrzelo hrozně.
10: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Glivice, sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
12: Ano.
10: Takže zde je Šťastný, jak jste si nesedli teda?
12: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
18: Prostě se ho nevybral. No. Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
12: Úžasný a hlavně ne, jako překvapení, jo, protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme, jo, a Poláci, to byl úplně pro mě opak, jako oni obrovský pyšný na to, na ten svůj fotbal, obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, kamkoliv jsme přijeli. Nádherný stadiony. Oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evro se tam hrálo na 4 stadionech a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený. Nádherný, jo, prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tím, s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že jo, myslím, že 4násobně. Ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Wisla Kraków, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Glivicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8000 lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
18: To je zajímavý, no.
10: Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápou, to měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to bylo jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
12: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráč, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak, jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás, no.
18: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no. Tom stadiáku,
12: nádherně.
18: Pak v šatně, jako to jsem zase v úvozovkách jako záviděl vlastně. To je to,
12: ale já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách, já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Glivicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5000 lidí na, jako na náměstí, jako koukat na to, jak prezentujou. Jako no, tým, no. Jako...
10: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky výkonům v Glivicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášeným i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
12: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil, i proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě vrátím jako do Sparty a vůbec mě nenapadlo, že bych jako ze Sparty šel pryč, protože já jsem pořád to bral, že musím začít hrát, aby jsem ty výkony se dostal do Sparty, no ale hold, ten život to takhle chtěl, ale zažil jsem pro mě jedno z nejkrásnějších angažmá, protože tenkrát se v Izraeli ještě tak neválčilo, jak dneska, narodil se nám tam syn a trénoval mě tam René Moulensten, který byl 17 let asistentem pana Fergusona v Manchester United a já tyjo, opravdu jsem poznal, jak se dělá fotbal a byl to obrovská škola života.
10: No tak pochopitelně Izrael, ale to je země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna. Ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, tak, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
12: tenkrát,
10: kolem?
12: Tenkrát byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem,

0: jsem, ty jo, a víš, tak, ale co blbnete, ty jo, to tady je každou středu v měsíci, jako, že tam nehoukají sirény, ale oni odpalují ty zkušební nějaký rakety, takže to mě jako zarazilo.
1: Je možná lepší upozornit na to.
2: No, ale když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista, cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi to tam?
1: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky. Schengány si tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval. A v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
2: že v Izraeli se to asi taky nebyl.
1: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat a já jsem zůstal jedinej nepoučený stát ve prostřed té chodby a oni všichni Japonci a i ty kluci, co tam byli díl, už byli uzdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, tyjo, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
2: Jo. Ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních pořád.
0: My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá a my jsme měli, že jo, k dispozici auto a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k mrtvýmu moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu. Takže my opravdu projeli křížem, krážem a to angažmá bylo naprosto skvělý.
1: Tam se skoupal v mrtvém moři.
0: Koupal jsem, zkoušel jsem číst noviny, že mám knížku, jak jsou ty fotky, takže
2: zkoušeli
0: úplně
2: vlastně
0: všechno.
2: Zdá splývat, že vás to nepustí dolů, jako.
0: No opravdu to je, jako tak funguje, to je, jako to se nedá popsat, ten pocit, no.
1: A i pro jako ty těžší lidi, myslíš?
2: Kamila, my se blížíme pomalu bohužel ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko, v tom Dánsku, v Odense jenom, tam to nebylo dlouho úplně.
0: Tam nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je? A říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech 5 cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo a on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně zvláštní
1: půl rok. A vy jste to dělá?
0: No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, tak takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
2: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžeme probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci té minulé sezony v prodloužení s Karvinou, když jste, respektive takhle, vy jste přihrál Vojtěchu Patrákovi na gol ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
0: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozlučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný a Pardubice se toho zhostily naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gol, což je on velký můj kamarád a bylo to takový se vším všudy. Mě hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci moji, dva, co mám, rodina, manželka, tatínek a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít a jsem moc rád, že jsem u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy a že budou prohánět ty pozice, kam chtějí, kam se chceme dostat.
2: No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
1: Myslíte, tak já si zbyde? Myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
0: Já doufám.
1: Dobře. Takže podojil bys? V rychlosti.
0: Asi ne.
2: Ale pomalu?
0: Teď my tam máme ty

0: fungující roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
1: To už není ono.
2: Tak jsme viděli naposled Sunce Seno, že jo? A to se ještě dojelo asi normálně Ručo.
1: Jo, jo.
2: Dobře, na traktoru teda...
0: Ale taky bych to nezvládl, on to je taková iluze, ale ty traktory, to je tak složitý, že člověk opravdu musí vědět, co s tím dělá, takže já to nechám na těch klukách, co jsou v tom daleko lepší, než jsem já.
1: No, drž to svého kopita, ševče. No.
2: A ještě mě řekněte, ty žně bývají dřív už, co? Jak se říkalo, požních půjdeš k Turkovi v tom filmu. No ne, jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června.
0: Co? Je to, ta příroda se mění, no.
2: Dobře.
1: Mě se neptej na žně.
2: Dobře, tak pauza
1: na... Já už u Turka byl.
2: Jak se to říká, Pavla se zvá na ten masný skot pak, někdy ve volné chvilce.
1: No, já nejsem masný skot, no uvidím. No,
2: tak, já myslím, jakože řeznictví, víš. Pozděkujeme jako Kamilu Vackovi, že tady s námi byl v desíce.
0: Děkuju moc za pozvání, velmi jsem si to užil.
2: My děkujeme Pavlovi, že pozval Kamila a věřím, že ještě bude příležitost se znovu setkat.
1: No tak neprobrali jsme vlastně dvě takové závěreční fáze té kariéry. Máme času dost.
2: Ano. Těšíme se zase brzy naslyšenou, ať se vám daří, Kamile.
0: Děkuju moc.
1: Hezký den.
2: Krásný den.
3: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
4: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
3: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Friedrich Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách německým kancléřem. Fotbalisté Slávie porazili Plzeň a v čele ligy mají náskok 3 body. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Je pondělí 21. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaň, která skutečně přijme, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCEUŠO atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Už na jaře ministerstvo financí určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Vládní kabinet dnes bude řešit i další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili taky policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto už dřív řekl, že bude muset dokončit specializovaná firma.
6: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. A sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
7: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se Zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Skončily volby do ruské státní domy, sečtená je zatím asi 1/5 hlasů a vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina. Podle předběžných výsledků strana získala 57% hlasů. A druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
8: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Radiožurnál.
1: Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Sejít se mají tento týden v New Yorku, který hostí valné shromáždění OSN.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
10: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Božím daru začal v neděli v podvečer Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Celý tento týden si návštěvníci můžou na české i německé straně hor vybrat z 650 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií. Podle informací destinační agentury Krušnohoří se prodalo už přibližně 13 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
11: Vidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes, na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
12: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
13: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
12: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
13: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru Loučné a Obrvizentálu na výchozí bod dané trasy, projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
12: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté pražské Slávie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. Fedenu rozhodl v nastavení zopakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
14: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme repre pauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
1: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé v aktuální sezóně bodoval Zlín díky remíze 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Pardubic uspěli v Tipsport Extralize po druhé v řadě. Karlovy Vary porazili 5-2. Po třetí za sebou zvítězilo Kladno, tentokrát v Liberci 3-1. Kometa Brno přehrála Hradec Králové 3-1. České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly 2-3 Litvínovu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D11 u Jiren a nehoda na dálnici u Holešova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky, uzavírky jsou opakované a trvají vždy kolem 20 minut. Už se začíná tvořit kolona. Pozor, před kolonou na kilometru 6,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. A projíždíte opatrně a počítejte s pohybem lidí okolo. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku se stala nehoda u Holešova. U sjezdu na Holešov jich na 9. kilometru auto srazilo zvěř, doporučujeme zpomalit. Na D1 z Ostravy do Brna velmi opatrně před Přerovem. Na kilometru 285,5 stojí osobní auto, není nijak osvětlené. V Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského. Mezi Olšanskými hřbitovy směrem k nákladovému nádraží auto srazilo chodce, průjezd je omezený. A v Ostravě je zavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za D1 pracují na mostě, objíždí se přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ano, čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem. S hosty si povídal ještě předtím, než se uzavřely volební místnosti v Německu i v Rusku.
16: Jak může stát podpořit připravenost obyvatel na krizové situace, před kterými varují i bezpečnostní služby? Rozhodnou volby v Berlíně a Mecklenburgsku také o budoucnosti německého kancléře z CDU Friedricha Merce. A kdo kontroluje online hlasování v Rusku, jak si Kreml zajišťuje, aby lidé přišli k volbám? Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce, řekl tento týden premiér Babiš z ANO potom, co polský premiér Donald Tusk uvedl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Babiš o ukončení válečného konfliktu mluvil i na dnech NATO v Ostravě. Na otázku televize Prima, co může stát udělat pro zvýšení odolnosti občanů v krizových situacích, premiér řekl.
17: Bývalý ministr vnitra Rakušan měl nějakou příručku o tom, jak se mají chovat občané v krizích. My samozřejmě naše rezorty jako vnitro a obrana dělají tuhle prevenci. Tady jsme viděli, mají tady stánky a občané měli o to velký zájem. Ano, i vlastně děti a mladí lidé a tak dále. Takže ano, ale já říkám, že bylo by dobré konečně hlavně se soustředit na ukončení těch válek. Ne stále mluvit o válce, strašit lidi. Ano, ta hrozba je tady, ale je to odpovědnost světových lídrů, aby zabránili třetí světové válce.
16: Podle bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN by měl stát transparentně a férově o situaci komunikovat s veřejností a rozhodně by neměl rezignovat na boj s dezinformacemi a dalšími hybridními hrozbami. Ve vysílání je teď Barbora Wegrichtová, bezpečnostní konzultantka. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Když mluvíme o krizových situacích, na které by měly být občané Česka připraveni, co si pod tím představit? Napadá mě třeba několikadenní blackout, ať už kvůli povodní nebo výbuchu, co dál?
18: Rozhodně, samozřejmě v kontextu aktuální bezpečnostní situace se nejvíce hovoří o válečném konfliktu, ale ty krizové situace mohou být velmi rozmanité. Může se jednat o různé formy kybernetických útoků, stejně tak přírodních katastrof a, jak již bylo zmíněno, i různé formy hybridních hrozeb ve formě třeba dezinformačních kampaní nebo spikleneckých teorií.
16: Podle průzkumu, který si nechalo udělat bývalé vedení ministerstva vnitra, se 74% občanů vůbec na krizové situace nepřipravuje. Jak tady může zapůsobit stát? Co může a měl by dělat?
18: Tak stát, a s tím já se ztotožňuji, v podstatě s tím stanoviskem ministerstva vnitra by měl opravdu tyto situace reálně, otevřeně a hlavně upřímně komunikovat, aby právě se zabránilo tomu šíření strachu. Jakákoliv forma demonizace bude vést k tomu, že občané si budou vyhledávat nějaké alternativní informace na různých třeba pofidérních webových stránkách, sociálních sítích a podobně. Takže možná by bylo vhodné to téma opravdu nedémonizovat a takovou prevencí toho šíření strachu je vlastně dávat informace konkrétní. Ta připravenost vlastně občanů by měla směrovat do toho, aby ti občané měli vlastně podklady, stejně tak ty manuály, který zde byl zmíněn, to vydalo ministerstvo vnitra, jak by se měli chovat v případě, že by byl nějaký nedostatek potravin nebo například dočasný výpadek internetu, vody, elektřiny a podobně.
16: Když tedy mluvíme o připravenosti občanů na krizové situace, co to všechno zahrnuje? Protože ty hrozby se v čase také mění.
18: Pochopitelně první a taková zásadní věc je edukace, vzdělávání, která by měla být opravdu plošná, měla by se týkat celé vlastně široké veřejnosti. Začít by se mělo a ono už to vlastně dílčími způsoby funguje od základních a středních škol. Tou cílovou skupinou by měly být i pedagogové a samozřejmě další i třeba organizace, jako je neziskový sektor, soukromé firmy, dobrovolnické aktivity a podobně. Ta forma by měla být i řekněme, v charakteru praktických nácviků, prezentací vlastně reálných či simulovaných vlastně událostí, jak se v té krizi zachovat, co by bylo dobré udělat pro zdraví, zahrnujete třeba i zdravotnické minimum, i informoval o tom, jak funguje integrovaný záchranný systém a jak vlastně samotný občan může k tomu přispět.
16: No, má tedy stát v tuhle chvíli připraven nějaký program, který by byl zaměřený na zvyšování odolnosti obyvatel v krizových situacích?
18: Dlouhodobě vlastně v této situaci ministerstvo obrany má program přípravy občanů k obraně státu, který vlastně zahrnuje již zmiňované aspekty, kde se učí právě základy první pomoci, nějaké civilní ochranné nebo sebeobranné vlastně aktivity a stejně tak vlastně další věci připravuje ministerstvo vnitra nebo již připravilo. To je vlastně manuál, takový jako praktické doporučení, který byl vytvořen ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a který se právě soustředuje na takové informace, jak například edukovat ty domácnosti, jak se zachovat a jsou tam konkrétní a praktické vlastně typy, instrukce, jak se chovat například při zaznění sirén a jak si připravovat zásoby.
16: A to máte na mysli tu příručku 270 hodin, kterou
18: Ano.
16: No, přesně, takové programy má dobře propracované Finsko nebo Švédsko. Co je jejich součástí?
18: Já bych řekla za sebe, že zrovna ten skandinávský model Finsko, Švédsko a můžeme hovořit i o dalších státech Evropy, má velkou výhodu v tom, že vede k takovému konceptu komplexní opravdu bezpečnosti a řekněme takovému modelu totální obrany. To je právě případ Finska a konec konců Švédska a takovým hlavním benefitem je opravdu ten celospolečenský přístup, že ta bezpečnostní strategie v případě nějaké bezpečnostní hrozby nebo krizové situace reflektuje vlastně ten význam a kompetence všech vlastně občanů. Netýká se to jenom toho státního aparátu a té samosprávy, a řekněme těch inkriminovaných složek, ale snaží se soustředit právě i na tu roli třeba soukromých služeb, dobrovolnických agentur, neziskového sektoru a jednotlivých občanů. Je to i na té infrastrukturální úrovni, aby byl zajištěn dostatečný množství zásob, potravin, případně léčiv, paliv a dalších záležitostí.
16: Bezpečnostní konzultantka Barbora Wigrichtová, děkuju vám. Naschledanou.
18: Naschledanou, krásné odpoledne.
16: V Rusku se od pátku konají volby do státní dumy dolní komory ruského parlamentu, první od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Šéfka tamní volební komise tvrdí, že systém online hlasování je pod masivním vnějším útokem, ale situace je prý pod kontrolou. Ministerstvo pro digitalizaci oznámilo, že zaznamenalo pokus o sabotáž komunikačního vedení na ruském Dálném východě. Zdravím Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Svůj hlas online odevzdal i Vladimír Putin. Proč to gesto, jak důležité je pro režim elektronické hlasování?
19: Já si myslím, že důležité není vůbec, že to slouží k odvedení pozornosti od těch fundamentálních problémů, s nimiž jsou ty pseudovolby zpěty. Takže my se teďka tady bavíme o tom, jestli docházelo k technickým výpadkům nebo ne. A nebavíme se o tom, že do těch voleb bylo nuceně zapojeno obyvatelstvo v řádech milionů osob na okupovaných územích Ukrajiny.
16: No, o tom bych se s vámi rád bavil, ale ještě přece jenom se doptám, co podle vás může znamenat to tvrzení Ely Pamfilové o hackerských snahách, aniž by upřesnila, kdo za údajnými útoky stojí. Jak se dá elektronické hlasování v ruských volbách zneužít?
19: My o tom nemáme žádné informace, takže nevím. Každopádně ten systém byl vypracován ruskou vládou, která momentálně se snaží sjednotit veškeré informační a elektronické toky v rámci centrálního systému, včetně státem podporovaných aplikací, takže předpokládám, že si to umějí ohlídat, jak potřebují. A co mělo znamenat to prohlášení paní Pamfilové, nevím, možná je to preemptivní dezinformace pro případ toho, že by se vyskytly nějaké problémy, tak aby bylo možno ty problémy na někoho hodit, v tomto případě na nejmenované sabotéry, který se snaží jakoby narušit jakoby regulární proces toho, co my ten nazýváme volbami.
16: A jaké jsou v Rusku využívané možnosti manipulace výsledků voleb obecně?
19: Tak Tady to by bylo na dlouhou přednášku tohleto. Tady my se fokusujeme teď na ten volební den, na ten e-day, ale ty volby se samozřejmě dají ovlivnit poměrně zásadním způsobem v průběhu celého toho procesu a promítá se do nich celá řada faktorů, které nesouvisí s tím, že občan přijde k urnám a hypoteticky hodí hlasovací lístek do urny. Tady nejčastější způsob, abych odpověděl na vaši otázku, se týká široké palety nástrojů toho, čemu se říká v ručině admin resource nebo administrativní resource, to znamená, že ten celý systém je natolik pokřiven, že ať děláte, co chcete, tak vždy dospějete k tomu konkrétnímu výsledku. To znamená, je silně vychýlen ve prospěch vládnoucích kandidátů a vládnoucí strany, a to se týká všech aspektů voleb, které se do toho promítají, ať už informační prostor, zákony, toho, jak ty volby jsou takzvaně administrovány, včetně toho, kdo do nich je vůbec vpuštěn, sčítání samotného hlasu, obecně politického systému, přece jenom pořádat politické nebo svobodné a férové volby v systému, kde nesouhlas s vládou často končí nájemnou vraždou, je taky poměrně riziková záležitost, a poslední moment samozřejmě je fungování soudu, to znamená, když dojde na jakoukoliv domnělou nebo faktickou nesrovnalost, tak ty soudy to samozřejmě vyloží tak, že to nahrává tomu, komu jsou reálně podřízeny, a to je stávající vláda.
16: Jak si jednotliví gubernátoři zajišťují dostatečnou účast u voleb? Asi by nevypadalo pro režim dobře, kdyby k volbám nepřišla ani polovina voličů.
19: Tak těch způsobů je taky celá řada. První způsob jsou falzifikace, to znamená, že do těch, kdo hlasovali, zapíšete i ty, kteří se těch voleb vůbec nezúčastnili. Pak tady samozřejmě existuje fenomén toho, čemu se říká multiple voting, to znamená toho, že ty v ruštině, ty velké vbrosy, to znamená, že můžete hodit do urny více než jeden hlasovací lístek, a pak tady samozřejmě probíhají mobilizační akce typu, že máte velký stát podnik, tak ti lidé jsou svážení těm volebním okrskům podnikovými autobusy a i pak musí třeba pomocí fotografie na mobilním telefonu doložit, že skutečně odevzdali ten správný hlas za toho správného kandidáta nebo za tu správnou stranu.
16: A jak probíhají volby na okupovaných územích?
19: Tak samozřejmě tady je to rozloženo do více radní, plus ta situace se výrazným způsobem liší místo od místa, protože v části těch okupovaných územích je zároveň zónou, kde jsou vedeny bezprostřední bojové operace. To znamená, tady i ta imitace nějakého spořádaného procesu je obtížná. Standardně smyslem těch dnešních voleb je do velké míry legitimizovat tu okupaci, legitimizovat válku. To znamená, ty volby mají dokreslit a podpořit ten obrázek, který se Kreml snaží prodat navenek, to znamená, že ta okupovaná území jsou součástí Ruska, to znamená, ta procedura se tam, kde to podmínky umožňují, o moc neliší od toho, jak ty volby probíhají jinde v Rusku. Právě proto, aby bylo vytvořeno to zdání toho, že Rusko je tady navždycky.
16: Jan Šír, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
19: Děkuju.
16: V německém hlavním městě Berlíně a ve spolkové zemi Mecklenbursko-Přední-Pomořansko, omlouvám se, na severovýchodě země začaly volby. V Berlíně zhruba 2,5 milionu voličů rozhodne o složení poslanecké sněmovny i o tom, kdo město povede z červené radnice. Favority na výhru jsou podle průzkumu radikálně levicová strana Levice a konzervativní křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce. V Mecklenbursku, Předním Pomořansku, o první místo soupeří strana Alternativa pro Německo a sociální demokracie. Hostem polední publicistiky je Lukáš Novotný, politolog z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
20: Dobrý den.
16: S ohledem na to, jak před dvěma týdny dopadly volby v Sasku-Anhaltsku, jakou pozici má v hlavním městě AFD?
20: No, v hlavním městě ta pozice je jiná, jako aktuálně to vypadá na třetí místo, i když si teda myslím, že 18% jako na to, že to je Berlín velmi levicově, liberálně naladěn, tak i tam to může být velmi solidní výsledek. A AFD soustředí tu svoji politickou sílu zejména vlastně na sídliště a do lidí vlastně na předměstí Berlína.
16: A jak to vypadá podle předvolebních průzkumů v Mecklenburgsku, předním Pomořansku? Čím to, že zdá se sociální demokracie zemské premiérky Manuely Schwesigové v posledních týdnech dotáhla náskok Alternativy pro Německo?
20: Já fakt nevím, jak to tam vypadá. Ta země je malinká, vlastně v podstatě je to jedna z nejmenších spolkových zemí. A aktuálně tam jsou jak sociální demokraté, tak AfD zhruba na stejných nějakých 36-37%. Dopadnout to skutečně může všelijak. Ten volební boj je pro mě teda velmi zajímavý v tom, že vidím, že zatímco v Sasko-Anhaltsku Sven Schulze, tedy lídr CDU, opravdu nevěděl, jak na AfD zaútočit a nebýt jenom jako vlastně v defenzivě, tak Manuela Schwesig opravdu volí podle mě velmi zajímavou rétoriku, kdy upozorňuje na to, že AfD má velmi jako v programu velmi pokřivený pohled na ženy, na výchovu a vzdělávání. A poukazuje na to, že pokud budete volit AfD, tak opravdu prosím pěkně jdete, co by ženy, co by rodiče, proti zájmům AfD. To je něco, co jsme dosud v těch kampaních proti AfD neviděli, nebo jsme to viděli jenom velmi latentně zastoupeno.
16: V Berlíně žijí skoro 4 miliony obyvatel. Hlasovat o složení poslanecké sněmovny může 2,5 milionu. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci. Část z nich má občanství Evropské unie a může tedy volit zastupitele jednotlivých městských částí. Jak se na výsledku může podle vás odrazit, že poprvé mohou v Berlíně volit také 16-letí a 17-letí?
20: Myslím si, že tolik ne, protože pokud vím, tak těch 16 a 17 letých je nějakých 50 tisíc a v Berlíně půjde volit 2,5 milionu lidí. Takže myslím si, že to nemusí nutně nějak zásadně tím výsledkem zamíchat. Jakkoliv můžeme předpokládat, že přece jenom ta podpora mladých bude více koncentrovaná, bude více, řekněme, levicově radikální, protože pokud jste mladým člověkem a chcete se usídlit nebo si založit rodinu v Berlíně, fakticky nemáte na to, abyste tam si pronajal nějaký solidní byt nebo neskvůli i ho koupil. Takže je tady specifická fascinace zejména mladými lidmi stranou Die Linke, která po mém soudu si trochu zahrává s ohněm v tom smyslu, že v jejím programu je jako jeden z takových těch highlightů ochota vlastně, ona neříká znárodnit, ale jakoby ze společenštit byty. Tím chce právě dospět k tomu, aby cena bytů, které dneska vlastní velké společnosti, byla razantně snížena a chce tím vlastně jakoby otevřít ten trh jako víc pro mladé lidi. Je to něco, co v podstatě jako chápu v tom určitém zoufalství, že potom ti mladí lidé jdou, protože opravdu na ty ceny těch bytů nemají, do jaké míry je tohleto udržitelná varianta, to je pak samozřejmě jakoby věc druhá. Samozřejmě zajímavější, podstatně zajímavější bude, jak výsledkem těch komunálních voleb v Berlíně zamává ten zhruba milion občanů EU, kteří opravdu tedy mohou volit, jak jste to sám říkal, vlastně jakoby své reprezentanty do městských částí Berlína.
16: Předběžné výsledky bychom měli znát dnes pozdě večer, možná v noci. Kancléř Merz svolal krizovou schůzku předsednictva CDU a zrušil původně plánovanou cestu na valné shromáždění OSN. Co by pro jeho křesťanské demokraty znamenala kombinace ztráty primátora v Berlíně a nízkého zisku v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, kde hrozí tedy, že se možná ani nedostanou do zemského sněmu?
20: Takhle, tohle by byl samozřejmě pro něho vražedný mix, pokud by k tomu došlo. Ono už i to, že vůbec v tom Mecklenburgsku, předním Pomořansku, hrozí CDU to, že by se poprvé vůbec vlastně v historii zemských voleb, nedostala do zemského sněmu této spolkové země, ale jakékoliv vlastně jiné, tak je katastrofa. A faktem tedy je, že kancléř si teď nechal trošku na sílu vynechat vyjádřit podporu 8 ministerských předsedů spolkových zemí, kde CDU má premiéry. to ho mělo nějakým způsobem posílit, ale určitě si myslím, že to bude velmi bouřlivé jednání toho prezidia, protože očekávám skutečně pro CDU výsledky velmi špatné, a to v důsledku toho, že se prostě kancléři Merzovi nedaří teď, abych tak řekl, odlehčovat lidem v případě těch narůstajících cen pohonných hmot, energií a dalších věcí.
16: Prosím už jenom v poslední půl minutě stručnou odpověď. Jak velká je pravděpodobnost, že se primátorkou Berlína stane Elif Eralpová, která má turecké kořeny?
20: Těžko říci, mohlo by se to stát. Já tam pozoruju i s velkým znepokojením to, jak tam Die Linke minimálně v části tedy vlastně těch politiků je i velmi antisemická. Jsem z toho tedy jaksi velmi znepokojen. Faktem je, že je lídrní té strany, a pokud Die Linke získá většinu společně se sociálními demokraty a zelenými, tak k tomu může dojít. Bude skutečně záležet na tom, jestli na prvním místě skončí Die Linke nebo CDU, protože ty dvě strany jsou zhruba na tom aktuálně stejně.
16: Politolog Lukáš Novotný, děkuji, nashledanou.
20: Já děkuji.
0: A za námi repríza polední nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem. Teď už je pondělí 21. září na hodinách půl jedné. Zprávy a Martin Matějka.
1: Státní rozpočet na příští rok má dnes schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. Minulý týden to řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové taky plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila, dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. A v Loučce u Vizovic na Zlínsku slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Složili se na ní drobní dárce, vyšla přibližně na 22 milionů korun. Její součástí je unikátní a největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Sport. Fotbalová Slavia vede šance ligu o 3 body díky vítězství 2-1 nad Plzní. Sparta vyhrála 3-0 v Olomouci, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1. Čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v 8. finále mistrovství Evropy. Jejich soupeřem bude v Turíně Belgie. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D11 u Jirn a překážka na D3 za Táborem. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je stále zavřená u Jirn. Na 7. kilometru instalují nosníky, průjezd uzavírají vždy přibližně na 20 minut. Tvoří se kolona, brzděte přední opatrně. Na dálnici D3 spozorněte za Táborem ve směru do Prahy. Na 72. kilometru pojedete kolem porouchaného autobusu. Zabírá tam odstavní pruh. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě zeleně. Na Trutnovsku je neprůjezdná silnice 297 z Jánských lázní do Černého dolu. V zatáčce zasahují záchranáři u srážky auta s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Na zadálnicí D1 pracují na mostě, objíždí se to přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
0: První minuty nového dne a první minuty nového týdne je pondělí 21. září. 4 minuty po půl jedné, na úvod hudba Green Day,

0: Man in the Rain a Mike Oldfield ve vysílání teď už pondělního ročního radiožurnálu. Často se u téhle písně zmiňuje jenom právě Mike Oldfield, ale měli bychom také jedním dechem dodat, že o vokály se postarala severoirská zpěvačka Cara Dillon. Za půl minuty bude 1:15. První téma nás dneska v noci vezme do východních Čech. Prošel válkou, dorazil na bleší trh, odcestoval za oceán a teď je zpátky na počátku svého téměř stoletého putování. Do muzea a galerie v Orlických horách, konkrétně v Rychnově nad Kněžnou, se vrátil cenný vojenský vak československého legionáře a vojenského důstojníka Františka Kinicha. Před lety ho na blešním trhu v Buštěhradu koupil americký sběratel a téměř 20 let ho měl doma, než na něm objevil Kinichovo jméno a poslal ho do Rychnovského muzea. Historici teď zkoumají jeho příběh.
1: Tak, že odstraníme balicí papír a tady je ten samotný vak.
2: Vojenský vak, který po desítkách let putování skončil zpátky v Rychnově nad Kněžnou. Historik muzea a galerie Orlických hor Jaroslav Motl teď zkoumá, co všechno se z něj dá vyčíst.
3: Tady jsou vlastně dvě vnitřní kapsy a zde je vlastně podpis Františka Kinicha nebo jeho vlastně označení. Piskinich František Rychnov nad Kněžnou.
2: Podpis je jedním z vodítek, podle kterých historik skládá příběh vojenského vaku. Ten patřil československému majorovi Františku Kinichovi.
3: Takže s největší pravděpodobností ho používal i při službě tady v Rychnově nad Kněžnou, když byl velitelem vlastně obrany hraničního úseku.
2: Kinich si podle historiků vzal vak sebou i do německého vězení.
3: Máme tady vlastně označení dvoje z německé věznice v Grafentoně.
2: Dokládají to dvě razítka na jeho povrchu.
3: Ale vzhledem k tomu, že na těch razítkách jsou dvě různá písma a ta věznice je označována trošku jinak, tak můžeme uvažovat o tom, že navštívil tuto věznici dvakrát, ale je to pouze hypotéza, která zatím čeká na ověření.
2: Jeho osobní předmět se teď po desítkách let vrátil zpátky do podhůří Orlických hor. Přicestoval ze Spojených států amerických. Dale Bessol z americké Alabamy ho před lety koupil na bleším trhu v Buštěhradu. Pak ho nechal téměř 20 let doma. Vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: A vlastně až nyní po 20 letech ten vak otevřel, podíval se dovnitř, začal ho více zkoumat a objevil tam právě ten přípis, že ten vak měl být věnovaný majoru Kinichovi.
2: Začal proto pátrat po Kinichovi. Narazil i na informace o pamětní desce a muzeum oslovil s nabídkou, že vak věnuje do jeho sbírek. Vak teď čeká konzervátorské ošetření a potom skončí v depozitáři. Muzeum ho ale chce v budoucnu také vystavit.
4: Poměrně hezky ilustruje podstatnou část života majora Kinicha, protože ten vak byl jeho souputníkem v době, kdy působil v československé armádě, ale neopustil ho ani v době druhé světové války a nakonec s ním putoval právě i do toho zajateckého tábora.
2: Příběh vaku ale ještě není uzavřený. Historici teď budou dál pátrat po tom, co znamenají dvě různě provedená razítka německé věznice a co všechno může osobní předmět Františka Kinicha ještě prozradit. Jiří Hofmann, Radiožurnál.

Tohle byla skupina Europe. Za 4 minuty bude 1 hodina v noci. Zdravíme vás z Radiožurnálu taky na D11. Dálnice byla z Prahy do Hradce Králové na 7. kilometru uzavřená, teď už je to ale volně průjezdné a kolona se rozjela. Jak se jede vám? Volejte dispečink Zelené vlny 800 553 553. Zelená vlna, další ve zprávách.

0: První 60-minutovka nového dne skoro za námi. Tohle byl Bryan Adams ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli třeba Miley Cyrus. Radiožurnál, 1 hodina. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Ministři mají schvalovat nové statuty rad vlády. Do sněmu v Mecklenburgsku před ním Pomořansku se nedostala strana CDU, vyhrála AFD. Hokejisté Kladna porazili domácí Liberec a v extralize vyhráli i po třetí. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. A pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. A to kritizuje třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
3: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nějak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku před ním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo, získala 38,2% hlasů. A druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Avarej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
4: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo, po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
1: V Rusku skončily volby do volní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina s více než 57% hlasů. Zatím je sečtená pětina hlasů. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou. Cyklisti a pěší můžou využívat novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3,3 miliony korun. Sloužit bude i běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti silnice LK Petr Správka.
5: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro z Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
2: Sport.
1: Hokejisté Kladna slaví třetí vítězství v Tip Sport Extralize v řadě. Ve třetím kole vyhráli 3-1 v Liberci. Uspěla taky brněnská Kometa, která stejným poměrem porazila Hradec Králové. A Východočeši prohráli po druhé za sebou. Navíc v těchto dvou utkáních vstřelili jen jednu branku. Mluví o tom asistent trenéra Hradce Králové Petr Koukal.
6: Před bránkou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají. Prostě teď je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě o bruslení, o bojovnosti a o nějakém tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
1: V ostatních nedělních duelech hokejové extraligy Pardubice zvítězily nad Karlovými Vary 5-2 a České Budějovice přehrály Olomouc 3-2 a Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D11 u Jirn i Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je teď opět zastavený provoz u Jirn. Na 7. kilometru pracuje těžká technika, je tam vidět velký jeřáb.
8: Tak ještě pořád to jakoby zavírají. Dost toho stavili a překládají nějaký ty nosníky.
7: Uzavírky jsou opakované, trvají kolem 20 minut, tvoří se opět kolona, tak brzděte před ní opatrně. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu čekejte překážku za Táborem. Na 72. kilometru stojí autobus, má poruchu a blokuje tam odstavný pruh. V Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby a pracují tam na mostě až do 3 ráno, počítejte s objížďkou. A na Trutnovsku je neprůjezdná silnice 297 z Jánských Lázní do Černého dolu. V zatáčce zasahují záchranáři u srážky auta s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. A v severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: A posloucháte nás během nedělně pondělní noci, teď už 6,5 minuty po jedné hodině. Zprávy za námi, kdykoliv taky na irozhlas.cz. No a v našem vysílání další reportáž. V Česku se totiž šíří další nepůvodní druh Opuncie hnědoostrá. Kaktus s červenými jedlými plody do naší přírody nepatří, ale daří se mu třeba na Pálavě, kde vytlačuje některé místní rostliny. Ochranáři ho proto vytrhávají. A vy o tom uslyšíte v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tam třeba volně rostoucí kosatce nebo violky. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadím a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltýn z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo? Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová stepna Vysočině, Sklentnice, Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu a tohle byla novinka od skupiny Codeline. Za chvíli bude 2:30. Často se mu přezdívá zapomenutý premiér. V Dolní Rovni si ale na svého slavného rodáka a významného prvorepublikového politika Františka Udržala vzpomínají velmi dobře. U příležitosti 160. výročí od jeho narození tam uspořádali celodenní program s průvodem, výstavou i debatami. Akce se účastnili i malí reportéři z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Přivezli sebou taky jednu vzácnou nahrávku z rozhlasového archivu.
1: V prvním semestru 5. třídy jsem vážně onemocněl. Zůstal jsem 2 roky na rodném statku. Doma jsem byl přidržován k dohledu při polním hospodářství.
2: Čekala jsem, že tady bude jenom 1 budova, ale těch budov je tady asi 5, když se koukám z jednoho místa.
3: Je tady vlastně všechno, co by na správném statku mělo být. Jsou tady zvířata, sýpka, žebříky.
4: Všechny jsou to baráky postavený z cihel, ačkoliv některý už nemají omítku, ale furt jsou funkční a předtím jsme tady viděli přebíhat ovce.
5: Tady tohle za těma stromama, to je právě ta Udržalova vila, kde tedy pan Udržal bydlel.
2: Postatku nás provádí pan Jiří Meloun.
5: Kde mimochodem taky byl několikrát na návštěvě i prezident Masaryk, byl i tady v tomhle altánku.
3: To je ten, jak tam Udržal psal ty své projevy?
5: Ano, ano, máme tam nějakou fotku, nevím, co přesně psal, ale ano, máme ho vyfoceného, jak tam pracuje s nějakými písemnostmi.
1: Po návratu do Čech zřídil jsem na statku v Dolní Rovni semenářství. Chtěl se výhradně věnovat jen kultuře řepových semen.
6: Na 160. výročí Františka Udržala přijela i jeho vnučka Anna Bekárková.
7: Když já jsem byla malá, tak to skutečně ten dědeček pořád tam existoval a víceméně se tvrdí, že to byl on, kdo přiměl prezidenta Masaryka, že teda taky ve svém stáří začal jezdit na tom Hektorovi a často je vidět, jak někde sedějí na tom koni a jsou tam na těch fotkách spolu.
1: A nyní kvůli zajímavosti odbočím na cesty, které odpovídají více sportovní náladě dneška. Šerm šavlí počal jsem pěstovat i podle návodu Tyršových, které tam byly šťastně šířeny vynikajícími sokolskými pracovníky.
6: V rovinské Sokolovně se nachází taková velká opona, která zobrazuje hodně faktorů života Františka Udržala. A je tu například právě ten sokol, který oře.
4: Jak tady funguje rovenský sokol? Ptáme se starosty místních cvičenců Jana Kopřivy.
8: Za dob Františka Udržala to bylo hlavně cvičení, ale po revoluci jsme se museli přizpůsobit moderní době, proto tady jsou fotbalisti, florbalisti a teď se znovu vrací to cvičení, všestranost, takže se to vrací zpátky tam, kde ten sokol původně byl.
1: Nemohl jsem se smířit i s popularizováním vlastních životopisních údajů rádi. Ale po vysvětlení přece vyhovuju přání Československého rozhlasu.
6: Z Dolní Rovně,
3: Dismančata,
2: Radiožurnál.

0: s Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den, krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál půl druhé. Přehled zpráv má Martin Matějka.
3: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale uvést nechtěl. Cena nafty se podle údajů společnosti CCS blíží v průměru 50 korunám za litr. Benzín stojí zhruba o 5 korun méně. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu a nafty. Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí spochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu. Od roku 2014 do roku 2024 klesl počet incidentů o více než třetinu. Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Naopak nejmenší míra byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. A v chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina původem ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři proto z chráněných území odstraňují.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Patrik Schick skóroval ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu pomohl k vítězství 2-0 nad Lipskem a Bayer si tak připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce pátý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírky na D11 Ujern a nehoda u Mělníku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď Ujern průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky a průjezd zastavují podle potřeby vždy přibližně na 20 minut. Kolona se teď rychle rozjela. U Mělníku opatrně na silnici 16 do Mladé Boleslavy mezi Malým Újezdem a Vyšicemi a v lokalitě Vavřineč osobní auto narazilo do betonového sloupu. Průjezd je omezený. V Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za dálniční křižovatkou pracují na mostě. Je tam ovíšťka, vede přes Svinov. A u Jánských Lázní na Trutnovsku neprojedete po silnici 297 do Černého dolu. V zatáčce se srazilo auto s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefle.
2: Pokračuje hudbou 4 minuty po půl druhé Michal Hruza, Klára Vytisková.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Leny Kravic ve vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 2:15. Evropská unie představí v říjnu plány na zvýšení klimatické odolnosti, včetně plánu pro vlny veder. Je to reakce na horké a suché léto, během kterého kvůli extrémnímu počasí zemřelo napříč Evropou přes 35 tisíc lidí. Materiální škody pak jdou do miliard. Přípravu tzv. Rámce pro klimatickou odolnost oznámila v posledním týdnu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Právě slovo odolnost se v poslední době v souvislosti s ochranou klimatu objevuje stále častěji.
1: We will present a new framework.
2: Zvýšit klimatickou odolnost zemí Evropské unie znamená podle Ursuly von der Leyenové připravit systém včasného varování pro vlny veder, investovat do vývoje plodin, co lépe snášejí sucho, stavět infrastrukturu pro mnohem teplejší svět s většími extrémy v počasí, nebo zajistit lepší možnosti pojištění, protože to komerční kryje jen asi čtvrtinu škod ze sucha, požárů či povodní v Unii.
3: My chceme nastavit evropský společný rámec pro klimatickou odolnost, zakotvit nějaké obecné principy, jako je vlastnictví rizik, jako je povinnost zohledňovat rizika při rozhodování o investicích.
2: I to obsahuje připravovaný dokument podle zástupce ředitele unijní klimatické politiky Jana Dusíka. Evropská komise v něm taky zveřejní seznam stovky nejzranitelnějších oblastí s plánem, jakým s adaptací na změnu klimatu pomoci.
3: Tenhle návrh představíme v říjnu a už jsme měli několik diskuzí s členskými státy a cítíme tam poměrně velkou míru shody na tom, že je potřeba s tím něco dělat, mimo jiné vzhledem na to, jak probíhalo letošní léto v Evropě.
4: Odolnost je příběh o tom, jak jako zvládnout ty problémy, které jsou kolem nás, zvládnout to jako důstojně a tak, aby se v tom dalo žít jako i v těch příštích letech.
2: Říká psycholog Jan Krajhansl z Institutu 2050, který teď během pražského klimatického týdne představil volně přístupnou komunikační příručku do nejisté doby, nazvanou právě odolnost.
4: Odolnost je pro mě to, že i když se budou v příštích letech bohužel nevyhnutelně zvyšovat třeba průměrné teploty v České republice, takže bude ta česká krajina zmírňovat vlastně to sucho, který bude přicházet. Budeme se snažit udržet co nejvíc vody ve studních, v potocích, v řekách. Budeme se snažit udržet nějakou zemědělskou produkci na půdě středoevropský, kterou máme. A stejně tak vlastně jde o to jako pečovat nějak jako o zdraví lesů.
2: Odolnost je ovšem otázkou nejen adaptace, ale i snižování emisí skleníkových plynů, říká pro Český rozhlas během své návštěvy pražského klimatického týdne bývalá eurokomisařka pro klima Danka Connie Hedegaardová.
5: The agricultural harvest output from France this year will drop 8%.
6: Například zemědělská produkce Francie má letos klesnout o 8%. Dovedete si představit ty společenské dopady. Je politicky lákavé snažit se to dotovat a pomoc je potřeba, ale než pořád dokola vyplácet kompenzace, dává z dlouhodobého hlediska větší smysl a je v zájmu Evropy zvládnout přechod k nízkoemisnímu hospodářství. I kvůli té často zmiňované konkurenceschopnosti evropských firem. Bolestí Evropy jsou drahé energie a vidíte, co se teď děje. Máme velmi, velmi vysoké ceny dovážených fosilních paliv.
2: Česká vláda aspoň retoricky i některými dotačními programy adaptaci na změnu klimatu podporuje, byť i v tomto ohledu čelí kritice ekologických organizací. Ovšem snižování emisí skleníkových plynů vládní představitelé opakovaně označují za zelené šílenství. Přesto na evropské úrovni i Česko právě teď vyjednává o praktické podobě toho, jak by měly unijní země snižovat emise do roku 2040.
3: Diskutujeme na pracovní úrovni. Teď jsem tady vlastně v Česku byl i na velké diskuzi se zástupci podnikatelů na hospodářské komoře, abychom vlastně ladili, jak nastavit tu budoucí evropskou klimatickou politiku.
2: Říká Jan Dusík z unijního ředitelství klimatické politiky. Nejen adaptaci, ale právě i snižování emisí považuje za nutnou součást práce na odolnosti české společnosti také Jan Krajhansl.
4: Jako může si někdo myslet, že Česká republika bude odolná, pokud bude dál závislá na fosilních palivech? Když vidíme to, co se děje v Hormuzu, emisní povolenky tady budou. A jak bude odolná třeba nějaká venkovská komunita, která nebude jako mířit třeba z hlediska zateplení nějakých jako místních obnovitelných zdrojů nebo nějaký komunitní energetiky k tomu, aby ty lidi byli schopni třeba zvládnout jako zvyšující se ceny u elektřiny, která je vyrobená z fosilních paliv, které nejenom, že jsou z nestabilních regionů, ale stejně tak vlastně zvyšují nejenom jako ceny pro koncový zákazníky, ale stejně tak jako třeba zhoršují konkurenceschopnost českých firm jako v Evropě.
2: Myslí si autor nové online komunikační příručky o ochraně klimatu coby cestě ke společenské odolnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
1: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: 2 hodiny v noci. Zprávy připravil a čte Martin Matějka.
4: Prezidenti Trump a Zelenský se dohodli na jednání v New Yorku. Česko musí podle ministra Havlíčka posilovat kvůli hrozícím útokům vnitřní bezpečnost. Fotbalisté Slávie porazili v Šancelize Plzeň, Sparta vyhrála v Olomouci. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnil, ve městě se ale tento týden koná valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce proti Rusku. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
6: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a z hrozbou různých výpadků a útoků i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
4: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Před ruskými hybridními útoky v členských státech NATO varoval před několika dny polský premiér Donald Tusk. V reakci na to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na